0: ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, hou, houpe, houpe a houpe, a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Jo. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní slůňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka, a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
0: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube. No to se ví, že ho nikdo nebral na vidle. To se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
0: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
2: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži,
0: to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
3: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
0: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
3: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem.
0: Klukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne.
3: Teď si dobře sluně prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
0: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i v předhajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovi oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: Aha, no tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch? Maso ráde. Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tady asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal, a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady, vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olízuje, tak mu dva korálky uvízly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. A ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byli opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, no za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a šťaká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakube.

Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na svatého Jana otvírá se létu brána, přišel červen a s ním letní slunovrat.

0: Honzo, kdy ty dostaneš rozum? Před pastvou zajdeš k ševci s botama a doneseš mu tuhle Jana Křtitele. Slíbil jsem ho do svátku Jana.
1: To já budu mít taky svátek, teď jsem Honza. Jan!
0: To budeš už zítra, ale když budeš zlobit, nic nedostaneš.
2: Podívej, Matěji. Takhle hezkýho Jana Křtitele jsem ještě neviděla.
3: Ten tvůj táta je, Honzíku, stejně šikovný jako já.
1: Bojí se zajíce? Tohodle?
2: Honzíku, ty šašku, a ty nebreč.
1: Jo, tady, táta posílá boty do opravy.
0: Zkaž tátovi, Honzíku, že vyřezávat umí, ale chodit v botách ne.
2: A tady máš od cesty.
1: Děkuju, to mám k svátku, protože jsem Jan.

0: svítalo, bylo by mé srdce veselější.
1: Cože si mistr Truhlář tak smutně zpívá? To proto, že je na světě docela sám. Ještě, že má ťapku.
2: Kde pak hoří, třeštidlo?
3: Dobrý den, strejdo. Zítra je Jana a já jsem Jan. Můžu vám zamést dobriny? A nebo bych mohl hoblovat?
2: Tak ukaž, jestli uděláš takovouhle hoblinu, vezmu tě za učedníka.
3: Já.
2: Takhle.
3: Je skoro úplně stejná, že jo?
2: Ale učedník musí umět taky zametat. Víš ty, že Jan má nejdelší svátek ze všech?
3: Opravdu? Au! Jak to?
2: Jojo. Po letním slunovratu přichází léto a to jsou dny nejdelší, protože sluníčko vychází nejdřív a zapadá nejpozději.
3: A tak to si užiju delší svátek než Martínek?
2: Tak. Martinové mají svátek v listopadu a to pomalu nastupuje zimní slunovrat. A dny jsou krátký, za to noci delší. A tady máš k svátku něco ode mě.
3: Děkuju, strejdo.

0: Co? No, Honzíku. Na ně!
1: Tady, Václave, ty jsi jak malej. Honzíku, ty máš zítra svátek, viď? A jestli pak víš, že dnes je čarovná svatojánská noc, připravte si s Andulkou misku a ráno uvidíte, co vám do ní svatý Jan přinesl.
0: Čertice se už nemůže dočkat. A dej na ní pozor, ať se ti nezaběhne.
2: Nespustí mi z očí. Jede! Bumho! Jo! Tak, kdo ti toho koně dá?
3: To jsem si udělal sám, k svátku. Na ně!
2: Aha, do boje!

0: seznam?
1: Nebol.
0: Kozy nám zas utekly.
2: Děda mě roztrhl.
0: Kdyby ses nevytahoval, tak by neutekly.

0: vlazo jedna splašená.
1: Rohatá, už tě nikdy na pastvu nevezmu.
0: Co je tohle?
1: Tak babička měla pravdu. Svatý Jan čaroval.
2: Honzíku, dneska máš svátek s Janem Křtitelem a tak ti přejem všechno nejlepší. A tady máš dárek. Yeah!
3: Svatý Jan nadělil dětem perníčky a Honzík k tomu dostal housličky.

0: Dnes si budeme vyprávět o příhodách slečny Mrazilky. Nejdřív vám ale připomenu, co se stalo v minulé části naší pohádky. Slečna Mrazilka dostala od zimy další úkol. Měla obléci všechny stromy do sněhových kabátků. Takové teplé kabátky slouží stromům na ochranu před zimním nečasem. Jak už jistě všichni víte, slečna Mrazilka je náramná popleta. Ne, že by neměla dobrou vůli. I nápadů má, že by mohla rozdávat. Jenže co naplat. Zimní práce se Mrazilce nedaří a zima s ní není ani dost málo spokojená. A jak tomu bylo tentokrát? Co řekla zima, když uviděla všechny stromy nastrojené v krajkových košilkách s pentličkami, náběrkami a volánky? Zima řekla, tak tohle se mi určitě jenom zdá. A ještě řekla, ba jo, já najisto spím a zdá se mi strašně, ale strašně ošklivý sen. Budu věru ráda, až se z toho příšerného snu probudím. Tak tohle prosím řekla zima a ještě se na Mrazilku zamračila jako kakapus. Tak to už vážně nevím, co chceš. Myslela jsem, že budeš mít radost. Fňukla Mrazilka a do očí se jí nahrnulo po ledové slzičce. Radost, radost, víš, co zprovedla? Vystrojila si stromy na maškarní bál? Tam by mohli dostat první cenu, tam ano. Ale v mrazu, větru a metelici? Všechny ty tenounké košilky a parádičky by jim odnesl i ten nejmírnější větřík. Co teprve pořádný vichr, o severáku raději ani nemluvím. Mrazilce se úlekem rozklepala kolínka. Začala tušit, že se už zase stala někde veliká chyba. Ale kde? Myslela jsem, aby stromům nebylo horko, aby se nezapotili jako potůčky. Jsem myslela a hájila Mrazilka nejistě své krásné, vzdušné a velice módní košilky ze sněhového krajkoví. Horko! Ono by jim bylo horko! Stromům by v mrazu bylo horko, jak těživ jsem neslyšela takovou hloupost, křičela zima a samým rozčilením si škubala své bílé vlasy. A jak je tak házela z okna své oblačné kanceláře, byla z toho dole na zemi hotová chumelenice. Stromům nemůže být v zimě nikdy dost teplo. Stromy jsou stromy a potůčky jsou potůčky. Potůček je vodní tok a strom je živá rostlina. Copak ty vůbec ničemu nerozumíš? Zeptala se zima Mrazilky. Ta jenom pípla, když ono se to prosím těm stromům líbilo. Tak, líbilo se jim to. A jestli pak víš proč? Otázala se zima hlasem tak ostrým, že při něm ledy pukaly. Nevím, prosím, přiznala Mrazilka. Protože stromy mají zrovna tolik rozumu jako ty, slečinko, zahromovala zima a bouchla pěstí do psacího stolu tak silně, že na něm poskočili všechny kalamáře, pera, tušky a pravítka. Ale já už se s tebou zlobit nebudu. Všechno má své meze. A potom mám jenom jedny nervy. Budeš se muset pohlédnout po nějaké jiné službě. Sotva zima dořekla, jako na zavolanou se tu objevili mrazíci. Dočista vám to vypadalo, jako by poslouchali za dveřmi. Mrazilka po nich jenom smutně koukla a svěsila hlavu. To zas bude pošklebování a poťukávání na čelo. Ach jo. Jenomže... V životě je nakonec všechno naopak. Mrazíci si už dávno na Mrazilku zvykli. Padla jim do noty zrovna svojí popleteností. A kdo ví? Možná, že lec kterému z mrazíků padla Mrazilka i do oka. Však ona to byla ledová panenka radost pohledět. A co teprve to překvapení, když se mrazíci začali jeden přes druhého za Mrazilku přimlouvat?
1: I podívejme, to jsou mi noviny, přimohouřila zima oči a chvíli se na mrazíky jen tak dívala. Snad vám nakonec není té ledové slečinky líto. Když mrazíci kývli hlavou, že ano, zeptala se Zima, a nevadí vám, že oblékání stromů zbude teď na vás? Kdo jiný by napravil její střeštěnosti? Všechny stromy potřebují co nejdřív sněhový kabátek, jinak bude ouvej. Ale mrazíci Zimu ujišťovali, že jim to vůbec nevadí, že to oni rádi a kdesi cosi. Dokonce Zimě připomněli, že žádný učený z nebe nespadl a že i oni občas udělají nějakou tu chybičku. No tak dobrá, řekla Zima. Když myslíte, tak já tedy mrazilku nevyženu. Ale co dál? Přece ji nenecháme jen tak lenošit, to by nešlo. Zima odjakživa lenochy nesnáší. Nenadarmo se mezi lidmi říká, Zima se zeptá, co zdělal v létě. Mrazíci po sobě trochu rozpačitě koukli. Co pak to od nich Zima chce? Snad nemají oni vymýšlet práci pro mrazilku. Zima je nenechala dlouho na pochybách. Tušíte správně, holenkové. Do zítřka musíte přijít na takovou práci, kterou mrazilka najisto nepoplete. A nebude to lehké, to mi věřte. Já už se něco napřemýšlela, ale mrazilce bych nesvěřila ani hlídat sněhuláka. Kdo ví, co by s ním vyvedla. Nakonec si mrazíci řekli, že do zítřka je času dost. Do té doby se toho dá vymyslet spousta. A tak tedy kývli, že oni tu práci pro mrazilku vymyslí. Mrazilka, ve které byla ještě před chvílí malá dušička, konečně zvedla oči od země. Moc se styděla, protože mrazíkům křivdila. Myslela, že se jí budou posmívat a pošklebovat. A ono se zatím ukázalo, jací jsou to kamarádi. Byla by jim ze srdce ráda poděkovala, ale radostí a dojetím se jí nějak stáhl krček. Najednou ne a ne promluvit. I co? Tak se tedy na mrazíky aspoň usmála. Usmála se moc pěkně. Usmála se tak pěkně, že všem mrazíkům do jednoho zčervenali uši. A co na to Zima? Nic. Mlčela a tvářila se, jako by ji ze všeho nejvíc zajímaly účty za dodávky sněhu na jejím psacím stole. A přece se maličko usmívala, jako by měla z něčeho náramnou radost, jako by se jí něco moc povedlo. Že by nakonec Zima pouštěla hrůzu jenom na oko a byla teď ráda, že se mrazící ledové slečinky zastaly, tak se mi všechno zdá, že je to tak. Dobrou noc.

0: No.
1: Kam jsi na jaře zasadil bludný kořen, no?
0: Já?
1: No.
0: Ke třem borovicím.
1: No.
0: Potom na kraji lesa a vůbec všude kolem naší hejšovické sluhy, jak jste si přál, pane Magia.
1: Ty rošťáku, a jak to, že nikdo na hejšovinu nezabloudí, jak kdo do lesa vejde, tak odejde a ještě s pytlem hup. Že si ty houby nepostříkal jedovatou slinou. Je to tady všechno! Ani kapka nechybí! Tuj.
0: Pane Magiáš, dneska stejně už nikdo nevěří na kouzla a na čáry. Tak jsem si myslel, že by to bylo plejtvání, no?
1: Jirošťáku, takovej fámulus neboli pomocník je mi k ničemu. A ty si myslíš, že já kvůli tobě svoje kouzelnické řemeslo pověsím na hřebík, ty Jirošťáku!
2: Přes rokle lesy a skály zní moje hejaja škály. Vysoké C nebo kovarní A, nikdo snad nesvede tak jako já. Hejaja, hejaja, hejaja.
1: Hej, Kal, co to má znamenat?
3: Zdravíčko, pane Magiáš, doufám, že vám nebudu překážet.
1: Od kdy si prospěvujete na hejšovině jako na nějaké operní scéně? Vy máte hejkat, abyste naháněli lidem hrůzu až přímo k žaludečním záchvatům!
3: Prospěvuji si, pane Magiáš, od toho okamžiku, kdy se zásluhou kosteleckého pana doktora jsem se stal solistou vídeňské opery. Maha! Co? A jezdím sem do východních Čech výhradně na dovolenou nadýchat si čerstvého vzduchu, víte? A řeknu vám, pane Magiáš, že nikde není tak čerstvé povětří jako na hejšovině. Na hej, na hej, na hejšovině.
1: Že vám není hamba, hejkal, zpívat umí kdekdo. Ale hejkalem se někdo jen tak nenarodí.
3: Ale dejte pokoj, pane Matyáš. Já jsem z toho věčního hejkání málem přišel o hlasivky. Ale kostelecký pan doktor, ten mě absolutně vyléčil tu moji lárin a faringitídu a ještě mě výtečně poradil. Ano, našel jsem si nádherné zaměstnání a jsem teď velice spokojen. A rád žiju, rád. Jestli chcete, pane Magiáš, dám vám svůj autogram. Jestli tomu nerozumíte, to je tak jako, neboli se vám tady podepíšu na památku, to se tak mezi umělci dělá.
1: Strčte si ten svůj autogram za klobouk. Ale... Na toho kosteleckého doktora si počíhám, to si pište.
3: No, jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. Pane Magiáš, buďte tady zdrav, buďte zdrav a velice mě těšilo.
2: Nashledanou.

0: Já, doktora. Až naprší a uschne.
1: Doktora.
2: Je, povidla.
0: Co udělám? Co to udělám? Ty chomou, ty nerdy chodí.
2: Já. Co je vám? Pane Magián, co je vám? Pojďte si sednout. Sedněte si. Co je vám? Co říkáte? Vydržte! Já letím do Hronova pro doktora. Vydržte, pane Magián. Vydržte!

0: Ano, další.
1: Dobrý den, pane doktor.
0: Dobrý den.
1: Se mnou je konec.
0: Na vše zavřete, dědo, a pojďte dál, pak mi to povíte.
1: Já hořím, pane doktor. Mně je zle, pane doktor. Je. V kříži mě píchá, v kloubech mě loupe. To jsou rány, pane doktor. Já mám kašel, já mám rýmu jak trám, já bych potřeboval nějaký mazání, pane doktor.
0: Povídáte mazání, nějaký užívání byste chtěl, víte?
1: Tak, tak.
0: No, a co kdybychom to nechali tak, jak to dělám normálně, že bych si vás vyšetřil a potom bych sám uznal za vhodný, co vám dám, že jo, dětku.
1: Jo.
0: No, hrýte se. Hrýte sem prst.
1: Ne.
0: Tak, a teď takhle dva prsty spojíte. Táhne? No vidíte.
1: Drží.
0: To dělám pošmistrovi.
1: Jo.
0: Mám špatně lepěj známky. A teď přivoňte. Pane, to je co zápach.
1: To je
0: kdyby to tak táhlo, jak to páchne, tak si to dám patentovat. No.
1: Ale teď, drží to dobře.
0: Drží to dobře, no jistě, ti dva prostě už nepotřebujete. Posaďte se, dědo, já se na vás podívám a pak usoudím, co s váma dám udělat. Tak. Na co pak tohle to máte?
1: To je podpora, pane.
0: Podpora, no, tu teď nepotřebujete, když sedíte. Takhle pěkně a teď budeme dýchat a pěkně s otevřenými ústy a zhluboka. Zhluboka ne, až ze sklepady, to je v podzemí. To jsou varhany, ale pěkně rozmodrchaný. Zadržte dech.
1: Je to studí, pane doktor.
0: No, no. Máte trochu taky teplotu, ale takovou zvláštní. Takovou ledovou. A teď dýchejte zhluboka. Tak. No to je hrozný. To je hrozný. A teď zakašlete. Je, vy jste mi dal. Člověče, vy jste mi páčil bubínky. Co já teď budu dělat? Já vám povím. Tohle už jsem dlouho neslyšel. Takový hvízdání a takový kašel. Vy byste mohl, já nevím, co děláte ve dne, ale mít dvojí povolání, večer hlídat mlejn, místo tamhle sousedovic dobrmana. Teď to není kašel, to je štěkot. To je výstrašný štěkot. Tak a teď si zacvičíme. Co pak to máte? Co to tady máte?
1: Fajfka.
0: Fajfku máte? Vám to takhle hvízdá, vy máte tak zanešený plíce a vy kouříte, že se nestydíte. Podívejte se, já vám něco ukážu. Já měl kamaráda, hodný člověk to byl. A jak dopad? Podívejte se. Pravou půlku plíc má ještě z dětství. Když nekouřil, pěkně kostičkovanou, barevně vydařenou, a pak začal kouřit a podívejte se, jak dopad. Tvůj tajbl!
1: Jo.
0: A schovejte to do kapsy, já to nemůžu ani vidět. Tak od čeleška nekouřím, jak to vidím, tak vám to závidím. Pojďte dál. Tak. A teď pomalinku lehejte. A pomalinku se zvedejte. A znovu si lehejte.
1: Je to nutný, pane doktor.
0: To je velmi nutný. A teď si rychle sedněte. Já vám povím takovou, já měl almaru. A kvůli tomuhle vrzání jsem ji vyhodil. Ale u člověka udělíte takhle rychle rukou. No to je hrozný. Dětku, sedněte si, pojďte se. Já vám naliju čistýho vína. To je špatný. To je moc špatný. Takovej sympatický člověk a víte, co vy máte? Revma.
1: No.
0: Revma, ale takový revma, jak já už jsem dlouho neviděl. Kdo ví, jestli jsem vůbec takový revma viděl. Já mám 100 chudí poslat vás, víte kam? Ještě až do Prahy na lékařskou fakultu, aby se na vás podívali. A řeknu vám, ti by koukali, ti by si pošmákli. A nejen žáci, i profesoři. Takový je to reuma.
1: No
0: pojďte
1: jo.
0: Sem ke mně.
1: Pane doktor, ale do Prahy. Hejte, to je dálka. Tam já bych sem ani nedošel.
0: Já to jenom tak jako nadhodil, víte, že by to pro ně bylo zajímavý. Já budu rád, když dojdete zpátky do svý teplý postýlky a budete se nadále uchovávat v teple a v suchu. To je takový základ pro léčbu takového revmatismu. Tak hezky do postele, v teple a v suchu. A bych nezapomněl, tady vám něco dám. Je to linimentum. Víte, co to je?
1: To ne, pane doktor.
0: To je mazání. Linimentum je lékařský prostředek, který se používá zevně vtíráním do kůže v místech, kde právě vržou klouby.
1: Aha.
0: Tam je to revma největší, nebo kde je rosolovina. Tak si to budete vtírat, ležet v teple a v suchu a pak se mi přijete ukázat.
2: No mazání, to je dobrý, pane doktor. To víte, já se rád přimáznu, že jo? Ale to sucho a teplo je vyloučený.
0: Jak pak to?
2: Pane doktor, vy jste to nepoznal?
0: A co jsem jako měl poznat?
2: No hlejte, já jsem havlovický vodník.
0: Já, mě jste pořád byl povědomej a hlavně to vlhko tamhle, jak jste rozjel na Vyslajván.
2: Já jsem Hastrman, teď já ve vodě bydlím, pane doktor. Já si nos vo hladinu vodní utírám. No, já si maximálně můžu vyměnit v posteli, já nevím, tvrdou vodu za měkkou. Ale voda je voda, to znáte.
0: No právě.
2: To ani v letě není teplý.
0: No, jenomže revma ve vodě a ve studení, k tomu nevylečíte. Hastrmanský, kolik pak je vám roků?
2: No, co?
0: Let kolik je vám, jak jste starý jako?
2: Já nevím, pane doktor.
0: No, to je přece požehnaný věk.
2: No.
0: To zase to revma na ty roky není tak špatný. To tenhle je mladší a podívejte se, jak dopad. A já vám řeknu, já ho nemám rád. Já mu ze závisti říkám zubatej Ferda, on jich má ještě 32, já už je žužlám. Tak jak bychom to udělali?
2: No.
0: No ale v teple bejt musíte.
2: No.
0: Rozumíte, bez tepla to nejde. Ale zase, když musíte být i ve vodě, já mám nápad.
2: Jo.
0: Já mám to, co budu. To je zajímavé, já když jsem v úzkej, mě lidsky něco najednou napadne. A dobře mě to napadne. Víte, co my s váma uděláme? Hastrmanský, vy si zbalíte svoje saky a paky a vy se odtud odstěhujete. Štando pojede, pojedete někam, kde jsou lázně, teplý zřídla. No. Takže budete ve vodě, ale v teplý, takže budete jako skoro v suchu.
2: Ale pane doktor, kde jsou tady teplý zřídla, když v celém kraji není?
0: Já neříkám tady, to bych neříkal, že si zbalíte saky a paky a budete se stěhovat. Vy pojedete, kde jsou lázně, do Teplic, do Píšťan a tam budete. No.
2: No jo, počkejte, ale co má takovej Hastrman na práci?
0: Prázdných v těle zavedených nic. Hlavně být nenápadný, víte? Jen to tam tak omrknout. Získat tam cit pro teplý zřídla, pro to bublání, abyste ho slyšeli i tam, kde ještě není na povrchu. A pomoh mu ven. Zaved a založit nový lázně. To je váš úkol. A když je budete udržovat hezky v čistotě, i to okolí, no, tak se tam budou sjíždět nemocní, ve dne se budou pěkně koupat v těch bublinkách, budou to kloktat a večer vy potom nastoupíte. Uděláte takovou tu běžnou údržbu a pak vy do bublinek hezky rochňat se tam a taky kloktat a no, uvidíte, že to revma vyléčíte.
2: A já bych mu taky vybírat ještě, že?
0: No, já nevím, no vybírat byste mohl samozřejmě, ale hlavně nemocný vybírat, víte, aby tam byli nejdřív ti těžce nemocný, až se dostane na ty letky, pak i ty letky.
2: Jo, no, pane doktor, děkuju, balím, stěhuju se na Slovensko.
0: A já, a píšte.
3: Teplé zřídlo, tělo z hýčka, a to se mi líbí. Revma půjde do hájíčka, i ty věčné ryby. Je to pravda. Zbalím jen to nejnutnější, mech a vodní třásně. Děkuju vám, pane doktor. Mějte se tu krásně. Ups. Mám plnej nos.
0: Co pak je? Hoří nebo co? No pojďte dál. To vypadá, že ten mariáž zase nebude. Co pak je?
4: Pane doktore, máte hned ale hned a honem při panu kouzelníkovi Magiášovi.
0: No to mám vůbec nejradši. Hned a honem pokud možno včera. Víte, co pak je panu?
4: Panu Magiášovi? Panu Nahejšovinu.
0: Nahejšovinu? Ale to se mi zrovna moc nechce, to ti tedy povím. Protože Hejšovině se každý člověk velice rád vyhne. Co pak je panu Magiášovi?
4: No, já nevím, pane doktore. No. Trochu se na mě rozkřika, teď on tam sedí, pusu má do kořán, očima koulí. Aha. Chvilku fialový, potom zase červená. Slovíčko z něj nevypadne, pane doktore. Já si myslím, že má na kahánku.
0: Že má na kahánku, a proč si nepomůže sám? Všem pomáhá, i když dryáčnicky. Proč se sám nenadýchá nějaký výparů z těch jeho dryáků, co tam pořád někde v té sluji nečistě vyrábí?
4: Ale pane doktore, na to by nepomohly ani kapky ze smůly madragory.
0: No.
4: Potom babí hněvu, čertova koření, kozí popku.
0: Upřímně, není to nějaký podfuk, nějaká léčka?
4: Ne.
0: Nepolíčili na mě, není to podraz?
4: Ne, pane doktore, vážně ne.
0: Opravdu ne?
4: Ne, opravdu ne.
0: No, tak co se dá dělat, naše povolání už je takové, že prostě, když někdo potřebuje, musíme jít, byť by to byl třeba Lotrán Loupežník, anebo Lucifer, takže půjdeme i k panu Magiáši. Zavří mi okno, stačí levá půlka, ať by sem, kdyby pršelo, neteče voda. Půjdeme, stavíme se jenom u fafejty, který mě brousí nože, tedy nože. Aby si rozuměl, brousí mi skalpely, kdyby náhodou, říkám náhodou, bylo potřeba tvýho pana Magiáše operovat. Tak, Vinsku, a jdeme. To je neuvěřitelné, jak je tady všude ticho. Ten klid.
4: Máte zacpaný uši.
0: Aha, no tak. To jsou samá zklamání.
4: Už jsme tady, pane Magiáš. Už vám pomůžem.
0: Dobrý den, pane Magiáš, já jsem honovský lékař. Jsem rád, že vás poznávám, no teda rád. Konečně vás poznávám. Tak co pak? No, co pak nás bolí? Prosím? Co říkáte? Co říká? Aha. No tak se na to podíváme, na to bebíčko, no. Ukažte. Ale. Otevřte ústa. Udělejte oválný otvor. Nebojte se okoutky a otevřte ústa, Vinsku, otevři pánovi ústa. Tak to ne. Co vám to bylo? Vy jste si nevšiml, že jsem ho ustanovil svým asistentem? Tak prosím, buď budete sekat dobrotu, nebo vás neléčí. Otevřte ústa. No, zapadají ústa. Tak, ale. Šestka, pětka, trojka, dutá. Na druhé straně úplně chybí. No to je pohled tohle, já se vám nedivím, s tím bych se taky nechlubil. Vy máte takhle zbytnělé mandle, tam není ani místo pro žádný otvor, pane. Pak se nedivte, že... To by nikdo nedělal. No. Aha. Tohle to musíme ho prohlédnout celého. To je něco velice komplikovaného. Co s tou sukničkou? No tak zadní si to lehko. Sestro, pište. Vinsku, piš.
4: Já neumím psát.
0: Tohle to je nějaká hruď. S tím nestrašíte. To je hrudní koš. Ta propadlina. Tak si to pamatuj. Pamatuj si. Hruď velmi propadlá, nevyvinutá, takzvaná kachní.
4: Kachní.
0: Sval jsou ochablé. Rasolovité, neboli sulcózní. Končetiny zbytečné, pojež nepoužitelné. Ukažte. Aha, oči velmi neupřímné. Nos zatím průchodný. Uši lopuchovité. Tak, celkový vzhled, dvojtečka, velmi nevzhledný. To je co? A s tímhle vy žijete. Byť v lese, ale žijete. Já jsem něco tak těžkého, vážného ještě neviděl. No jistě, vstaňte. Vstaňte rychleji, to není ze zdravotních důvodů. Nesedíte mi náhodou. Já jsem někdo nechal. Asi v ordinaci kalendář. Sedněte se, zvedněte ruce a dýchejte. Počkejte. Udělejte tohle. Pane, to je klepotice. Vy taky? Ne? Ne? Nikdy ne? Nebo až v poslední době? No, tohle jsem neviděl už dlouho. Tak ruce nahoru a dýchejte. Zhlubok a dýchejte. Teď nedýchejte. Teď nedýchejte. U vás není rozdíl mezi dýcháním a nedýcháním. Nedýchejte! Pocitově ano, ale já nic neslyším. Pane, víte, že vy nedýcháte. A patrně už dlouho nedýcháte. No, jiný by dodejchal, ale prosím, on tady ještě zlobí, pan Magiáš. Tak to nic. Tak uděláme něco jiného. Celkový váš zdravotní stav, to je anamnéza, prosím, vyžaduje ale okamžitou a ráznou operaci. Já vám to řeknu popravdě. Operaci krku. Možná ještě něčeho úplně jiného. Ha! Ale ho! Co pak vidíme v těch očích? Strach. Pan Magiáš, který vystrašuje po celou dobu takových let lidí, má strach. Jenom jsem řekl operace a už se bojí. Tak prosím, máte strach, tak až ho přestanete mít, tak mě zavolejte. Takhle vás nemůžu léčit, pane Magiáš. Takhle vás... Co pak? Ale podívejme, co vás to vzchopilo. Vy jste ochotný podrobit se té operaci? Tak teď mě dobře poslouchejte. Ta operace není jaká, je velmi, velmi složitá. Proto ji nemohu dělat sám. Musí na to být aspoň dva. Jednak, že jsem to nikdy nedělal a potom dvě hlavy víc rozum. Víte? Vinsku, skočíš pro skalického lékaře, dvě hlavy, o jeden rozum víc. My se poradíme, tomu se říká konzilium, a pak se do vás pustíme. No, a potom uvidíme. Vinsku, utíkej. Šup. Jeď zase na kole. Ano?
4: Ano.
0: Vy jste to dopracoval. Takhle špatného jsem vás ještě neviděl. Já vás tedy neviděl, ale slyšel jsem o vás. Zase vám už musím říct, že všechno je pro něco dobré, víte? Když vás odoperujem a podaří se to, A tady si řekněme upřímně, ona se podaří jen každá osmá takováto operace. Ale nic si z toho nedělejte, pacienta už to obyčejně nezajímá. A my se chybama učíme. Když se podaří takováhle operace, pak velice rád zanecháte této své nekalé činnosti v tomto kdysi krásném lese. Tak, a teď si odtěž šlofíka a já se taky na chvíli sklidním. Mě zase zlomí srdíčko.

0: Tedy takovou bočitost páteře, neboli skoliózu, křivici, čili rachitidu, abyste, kolego, pohledal. Já žasnu, že tenhle člověk ještě drží pohromadě.
1: Pane kolego, já jsem žasnul. Ale zase není divu, že je v takovém zdravotním stavu, když si to vezměte, nechodí na sluníčko, pořád spí a pracuje v této vlhké sluji, kde taky dělá své nekalé čáry, hokusy, pokusy a věci nečisté. A pořád vdechuje omamné páry, jak tady vaří ty svoje driáky. Nekalé čáry, hokusy, pokusy a věci nečisté. A pořád vdechuje omamné páry, jak tady vaří ty svoje driáky. No to by byl div, aby mu do dneška

0: Je. Musíme si také upřímně odpovědět, vám je všecko. A to, pane, nejde operovat. Ovšem, pane kolego, ano, když dovolíte,
1: prosím,
0: abychom měli čisté svědomí, že jsme pro něj udělali, co bylo v našich silách, neměli bychom si ještě pozvat kosteleckého doktora. Ten přece rozumí, hlavně exémům.
1: No,
0: co říkáte?
1: Co?
0: To je smůla. Já nepoznám, kdy chrčí ano, kdy chrčí ne. Co říkáte?
1: Já mu nerozumím ani zblázně.
0: Ne, já myslím tomu lékaři zavolat.
1: Ano, ano, lékař, ano, ano, to je veliký machr, odborník. Takového nemají ani Hinsku, v Praze.
0: Hinsku, pojď.
1: Všeobecné nemocnici.
0: Hinsku, skočíš pro skalického pana doktora, ať sem hned přijde, ano?
1: Jo. Jo, a kam pro ně mám jít?
0: No kam asi pro skalického doktora, do Skalice ty. Aha. Jo, kdyby nebyl doma, takže jde rovnou sem.
1: Jo, jo.

0: To vám povím, pane kolego, v lese jsem nebyl, ani nepamatuju. I chci říct si tedy, v lese jsem byl, ale už si to nepamatuju.
1: Z toho si nic nedělejte. To je pravdě jako úhod. Já si věci ani lepší nepamatuju, abych je, pane kolego, nezapomněl. To víte, ta hlava za ta léta.
0: Tak.
1: No, ale já do lesa chodím a velmi často na houby a na čekanou.
0: Na houby a na čekanou?
1: Ano, no tak houby jsou obyčejně už vyzbírány, tak sednu a čekám, až narostou další, ano, víte. Ano. Ale sem do toho lesa, pane kolego, sem tedy nechodím.
0: Ale, a snad ne proto, že tu odedávna sídlí tady ta havěť hejšovická, rarášci, pidi muži, pidi ženy a různé takové.
1: Co
0: stvoření?
1: Si to o mě, pane kolego, myslíte?
0: No proto...
1: Já se tomuto lesu vyhýbám ze zdravotních důvodů. Vlhko, víte? Mě nesvědčí vlhko.
0: No proto já vám povím, že tyhle nadpřirozené bytosti, že to jsou nedochůčata, nedomrlá, nemoce mi prolezlá, víte? A že vám jich kolikrát líto, kolego?
1: No víte, jaký teď panuje vědecký názor?
0: Ne.
1: Že to nebude dlouho trvat a oni z tohoto lesa, ty všechny, jak jste je jmenoval, havěť, vymřou jako brontosauři a dinosauři. Prosím. Tak je tady nezdravo. Já jsem tady chvilku a úplně cítím, jak je mi nezdravo.
0: Já taky to...
1: Ale apropo, abych nezapomněl. A netýká se to jenom tohoto lesa. Vůbec se zhoršuje to prostředí tady kolem toho. Ta vlhkost proniká všude, protože jsem měl dneska v ordinaci toho havlovického vodníka.
0: No,
1: co vám mám povídat, to přece byl vodník. Jedinou panu nenechal na pokoji. Vystrašoval děti, cuckal sítě rybářům, jaký uměl povodně a dneska troska, vlhká troska, pane. Já nevěděl, co mu mám předepsat.
0: A co jste udělal?
1: Jedinou možnou věc, která mu pomůže. Horké vřídlo.
0: Sednout
1: a nepustit.
0: Kolego, já měl podobný případ. Vy jste znal toho Hejkala z Kráku.
1: Ne,
0: to byl zmyšlený.
1: Ten.
0: No znal jste ho.
1: Mě to povídejte, ten Hejkal, že lidem v okolo 18 km naskakovala husík, že ti hejknul.
0: Pravda. No jistě.
1: Co to bylo?
0: Vemte si švestičku, nemáte chuť.
1: Ne, vemte si víc, to vypadá, že už to někdo měl.
0: Tak co jsem to chtěl říct?
1: Děkuji
0: moc krát. Tak představte si, jo, už to mám.
1: No,
0: tak tenhle ten Hejkal z Krákorky přišel ke mně do ordinace, víte, a úplně ztratil hlas. No tak napřed jsem tu jeho, ten jeho hrtan ani nechtěl léčit. Proč taky, že ano? Ještě zase, že by strašil lidi. Děkuji. Tím svým hejkáním, ale pak jsem to přece udělal. Ovšem pod jednou podmínkou, kolego, že tím svým hlasovým orgánem si najde nějaké poctivé zaměstnání. Poctivé zaměstnání. Víte, myslel jsem, že by jako mohl dělat hlasatele v rádiu. Dobré, vemte si, kolego.
1: Ne, já už jsem vám říkal.
0: Nebo vyvolávače v cirkuse. Ano. A prosím, kolego, podívejte se. Dávajte pozor.
1: Tam nic není, musíte mít žaludek.
0: Ne, pozor. Podívejte. Neuplynul ani rok a já jsem od toho Hejkala z Krákorky dostal tuto fotografii s věnováním. Prosím, kolego, uchytil se jako solista ve vídeňské státní opeře.
1: Proto já jsem o něm taková léta neslyšel, že on je v opeře. No a já tam málo kdy zajdu. Posledně, ale to je v roli...
0: Lohengrina.
1: Co to napsal ten?
0: Od Wagnera.
1: Wagner.
0: Ano.
1: No hned jsem to poznal.
0: A řeknu vám, kolego, takový Hejkal má kolikrát lepší průpravu pro operní dráhu, než kdejaký konzervatorista.
1: To mi povídejte. Já znám ty konzervatoristy, pane. To je hamba se podívat.
2: To jsem se uhnal.
1: Uhnal, ale kde máš skalického pana doktora?
0: No,

0: Já nevím, jak bych vám to vysvětlil, páni doktoři, ale pan Skalický doktor se mi cestou na Hejševinu někde ztratil.
1: A co? Nechejte to, nedějte scény. No tak, pane Magiáši, to se vysvětlí, a ty taky nekřiž jako na lesi, prosím tě. Ty kůželína, ty hlupáku jeden, když se ti ztratil, proč ho nehledal, proč jdeš sem a teď se tam budeš muset vrátit.
0: No, já nevím, jak se to stalo, ale my jedeme a pospícháme a najednou před náma se objeví takový bílý světýlka.
1: No, s tím se si neměli projít, to je přece ten bláznivý louňovický pošmístr, co tam
0: prvě říká. Právě že ne, a najednou se ozval takový tichounký hlásek. Prosím, pomoc.
1: Nebylo to v oktávu, víš?
2: Asi, pomoc.
1: To byla Lola.
3: No tak to je jiná, jak někdo volá doktora, doktor musí pomoct. To jinak nejde, kolego.
0: No ale já si myslím, že to opravdu byla bludička Lola. Jenomže ta si přece nikdy nezadřela ani třísku na to, aby onemocněla. No. Tak to ona určitě chce pana doktora Skalického, nebo ze Skalic chce utancovat k smrti.
3: Tak to halt, kolegové, halt, kolego. S touhle hejšovickou havětí nechceme mít nic společného a ani celá lékařská komora nás nedonutí, abychom ji léčili.
1: Pane doktore, ovšem, v tomto případě musíme udělat výjimku. Lola, ne Lola, nakonec, vzpomeňte si, taky jste byl mladý. A nemůžeme v tom doktora ze Skalice nechat. Co pak je? Do postele, ale ho nem, kdo vám dovolil vstát? Vy děláte sen, že ověče, přece abychom vám mohli pomoct, tak pochopte, musíme nejdřív najít skalického doktora. Šup do postele, a bez mašfor, už vám to nebudu povídat. A my jdeme, Víčku, pojď.
0: Ale, kolego.
1: Ukaž nám cestu.

0: Ale, co pak je to za zázrak? Snad je to mlha, nebo měsíční paprsek? No co pak nás, slečno, bolí, co pak?
1: Pane doktore, asi jsem zakopla o měsíční paprsek. Já nevím, co se to se mnou stalo, najednou ležím a nemohu se postavit. Ta nožička mě tak bolí.
0: No jo, no, jinu to je fraktura, víte? Neboli zlomenina, jak my říkáme. No jo, no. Tak se na to podíváme. Tak vy jste jedna z těch rusálek, co tady v lese tancujou, je to tak? A když mezi vás zabloudí mládenec z Hejnice nebo ze Slatiny, tak jsem slyšel, že vy ho utancujete k smrti, je to tak? Slečínku, ale to je velikánská neplecha. A tentokrát se vám to vaše rejdění pěkně nevyplatilo.
1: Pane doktore, kdybyste věděli, jak mě ta nožička bolí.
0: No, jinu musí bolet, vždyť je zlomená. Ale počkejte, dáme se do toho. Tak, zkuste natáhnout. Přidržte toto, tak. No, to víte, na tu vaši nožku by spíš patřila dlaha z kovového třpitu, co má na křídlech váška, neboli, jak se odborně říká, libela. A připevnit bych jí měl tím nejtenčím měsíčním paprskem. Ale to nejde, to jde jenom v pohádce.
1: Pane doktore, víte, že mě ta nožička už přestává pomaloučku bolet?
0: Tak, slečno, a teď s tou nožkou nehýba, dokud to všecko pěkně nesroste. Ale řeknu vám, že se vám stejně divím, že jste ještě tady.
1: A kde bych měla být, pane doktore?
0: Ale no tak já vám řeknu, že všechny rusálky a víly, co jich tady kde po lesích bylo, ty všechny už dávno změnili místo.
1: A jaké místo, pane doktore?
0: No jsou dávno u filmu. Hrajou tam, zpívají a tancují za peníze. A řeknu vám, že takovou košilku, jako máte vy, tu by vzali možná tak ještě do postýlky.
1: Abyste věděl, pane doktore, tyhle šatičky jsou utkány ze svatojanských mušek.
0: No vidíte, a to už se dávno nenosí. A ten střih, ten už je taky z módy.
1: A jaký je teď střih, pane doktore?
0: No tak, já se v tom tak úplně nevyznám, to víte, já jsem jenom venkovský doktor. Ale kdybyste k tomu filmu šla, kdybyste mě tedy poslechla, tak byste to věděla na to tata. No ale co, já už musím pospíchat. Já mám ještě jednoho pacienta, víte, pana kouzelníka Magiáše, puchví, co mu je, tak za ním spěchám. A poslyšte, ještě vám poradím. Až odejdu, zavolejte sestřičky, ať vás odnesou někam do hlouby lesa. Až tady báby ráno půjdou na kresti, aby vás neočumvali.
1: To bych moc nerada, pane doktore. My rusalky se musíme přes den moc dobře ukrývat, jinak by nám od sluníčka naskákaly pyhy.
0: Tak nashledanou. Zdravíčko.
2: Nashledanou, pane doktore, a s tím filmem si to...

0: že vy budete ten pan kouzelník Magiáš, ten pacient, ke kterému mě povolali. No to jsem rád, že jsem sem vůbec trefil. A vy jistě také, že? No, tak se mi ukažte. Je. No to musíme tudy. No, to nevypadá dobře. Je. Vy mi děláte starosti. Špatný, 17:30. No jo, tak se do toho dáme, snad se vám přece jenom nějak uleví.
1: Je to možný tohleto? My čekáme, že vás najdeme někde od testyši a větina cíprcám, právě už ordinujete, pane kolego.
0: Má úcta, páni kolegové, ale nechte si to vyprávět. Jo. Já vám měl cestou takový zajímavý případ, který mě držel.
1: Povídejte. No. Ale pane Magiáši, všechno postupně, nejdřív koncilium, povídejte, a potom vy.
2: Ale vezměte si slívu, kolegáčku, a povídejte.
0: Ty jsou krásný, povídejte. Já si jenom trošku otřu, vy jste si je neutírali.
1: No, já si je otřel a schoval. No.
2: Vemte si to všechno vlastně, kolego,
3: Představte si, pánové, jak tady dle s Vinskem spěcháme za naším panem pacientem, za panem kouzelníkem Magiášem, tak jsme jednu chvíli šli kolem takového hlubokého lesa. A když jsme byli asi, tak řeknu, no, vejpůl cesty, možná ve třech čtvrtích, najednou se z toho hlubokého tmavého lesa vozívalo takový volání třikrát opětovaně. Tenounkým tím nejtenčím hláskem. Doktore! Doktore!
2: Kolego, nebylo to o oktávu výš?
4: Doktore!
0: No.
1: Jestli to bylo, jako to děláte vy, tak to byl forst zbrd.
2: No jistě. Ne,
0: to neto, nebylo. Tak to by ono byla... to bylo spíš, jak to dělá tady pan kolega.
2: A pozor, kolego, to byla bludička Lola. Velká podvodnice.
0: Ale kdepak, sama voda, páni kolegové. To byla nejkrásnější holka, kterou jsem kdy v životě viděl. Představte si, rusálka. A se zlomenou nohou.
1: Nejkrásnější rusalka se zlomenou nohou. Jakmile má ženská zlomenou nohu, tak už to není žádná rusalka. No, to vám muselo všem dát pěknou páračku. Otevřená faktura, jo?
0: No ne faktura, přece jsme se na univerzitě učili, že fraktura.
1: Fraktura.
0: Ne flegmitura, fraktura.
1: Ale fraktura, to je zase akupunktura.
0: Ano, to je akupunktura, něco jiného. Tedy otevřená fraktura to nebyla, ale byla to krásná fraktura tibie, tedy holení kosti. No, pánovi, já vám řeknu, takovou prácičku a takovou nožičku už asi nikdy neuvidím. A tak krásnou holku taky ne.
2: Ale kolego, třeba jí to dobře nesroste, jak vás znám, a pak jí máte v ordinaci na to tata.
0: No, pane kolego, snad to neměla být. Narážte jaksi na mé odborné renomé.
2: Ona, nic ve zlém, kolego, ne.
0: Já jsem slyšel, že k vám jde každý nejmín třikrát, ale já bych to tady
1: ne... Umývá malou dít doma, no. Kolega, no.
0: Vezměme to takhle. Proč tu holku neuvidím, víte proč?
1: Ne, půjčil jste jí peníze.
0: Ale kdepak, já jsem jí poradil, aby šla k filmu.
1: No. To jste jí dobře poradil, to jí neuvidějí ani tam, pač už cestou tam lehne,
0: tady
1: pane
0: Popel.
1: Pane Magiáši, kontrolujte se, kdo to má pořád to chrčení poslouchat. Za chvilku na vás dojde, pokud to vydržíte.
2: Ale kolegáčkové, měli bychom už konečně rozhodnout, co uděláme s panem kouzelníkem Magiášem.
0: Ale no zajisté. Jo, všem nejdřív musíme stanovit, o jakou chorobu se jedná, tedy odborně řečeno určit diagnózu.
2: Pravda. Že?
1: Já se vám musím přiznat, že jsem si tak pro sebe stanovil diagnózu, ale chybně. To, co jsem považoval za zdužené mandle, tak je vlastně švestko krční ucpaný z voda.
2: Ne, kolego, spíš bych soudil, vzhledem k tomu, že jde o slívy, že se jedná o dusivou slivitýždu.
1: Slintavku?
2: Ne, slivitýždu.
1: Ano, slivitýždu, ano, už rozumím.
0: Páni kolegovi, já si vám v tento moment troufám odporovat, a přestože zde nemám svůj přístroj na vyšetřování hrtanu, myslím, jak jistě víte, švestko-pecko-ortohydrocentroskopo-elektrotelemagnifikátor, troufám si už v tento moment tvrdit, že se jedná o hrtanovou peckytýdu.
2: Takže operovat.
0: No rozhodně.
2: Operovat.
1: Myslíte operovat? V tom případě Vincku, přinesem umyvadlo plné horké vody, abychom se mohli dobře umýt, protože při chirurgii je nejdůležitější, samozřejmě kromě znalosti, hygiena.
2: Hygiena, kolegové.
1: Já už se nemyl, nepamatuju.
5: Tak, tady to je pozor. Je horká.
2: Horká.
1: Meju, ale pak si to nepamatuju. To jsem chtěl říct.
0: Jste připraven, pane Magiáš?

0: ale byla pecka. Ty nešiko, nešikovno, ty roštáku, ty darebáku, ty trulante, ty budeš něčemu, já tě naškodu.
1: Halt, pane Magiáš, no kdybychom věděli, že zase budete takhle neslušně nadávat, tak jsme vás nikdy neoperovali.
0: To bych rád viděl, co byste dělali vy, páni doktoři, kdyby vám váš pomocník spálil na černo zvláštní speciální švestkový lektvar, který můžete začervat kohokoliv v cokoliv.
2: Já už jsem, pane kolego, na to nerozvyklý. Ti pacienti skůčí, sténají a pak jim takhle rychle otrne. Vy si pamatujte, že k tomuto způsobu života se už nikdy nesmíte vrátit.
1: Tak.
2: Chcete tedy být zdrav. A uvědomte si jaskavě, že ještě nejste doléčen.
1: Tak,
2: pane Magiáši.
0: Ale operace se přece zdařila.
1: No, to je sice pravda, ale vy jste, pane Magiáši, člověk nerudný, nervózní, neklidný a to je choroba, která se musí léčit.
2: Tak.
3: Vy prostě potřebujete změnit prostředí, jak my s kolegy odborně říkáme, tedy klima. Poslyšte, řeknu takhle, co kdybyste se přestěhoval někam, řeknu, na poušť?
2: No?
3: A zkusil tam vyčarovat vláhu a úrodnou půdu, aby se tam lidi měli dobře.
0: A vy si myslíte, páni doktoři, že bych to dokázal?
2: Ale no zajisté,
3: podívejte se, koukejte si, štando, pede zabalit.
1: Svejch pár švestek a hotovo.
4: Ať se ve mně ještě všechno klepe, už se cítím na mou duši lépe. Vidím ktrak na poušti, bazény se napouští. A to všechno proto, že ti milí páni doktoři mě vyléčili.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, ktrak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok a doktoři.
4: Bylo to tak geniálně prosté, cítím teda, jak síla ve mně roste. Písek pouští veškerý, změním v pláže si jezery. Doktoři ti vědí, co mi schází, pracují už na vědecké bázi.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok

ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla: když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Straka Poudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, tento a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena Křepelka, protože Křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny nelez.
Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům: nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka: není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky, a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na nový rok o slepičí krok, na hromnice o hodinu více. V půlce ledna mrzlo jen praštělo, ale jako každý rok sluníčko vycházelo každý den už o chvilku dřív a zapadalo později.
1: Hau! Koukejte, jak pojedu!
2: He, to umí každý, ale výlu udělat neumí.
3: Jo.
1: Tradá! To je výlý tanec.
4: Neboj se, Bětuško, budu tady co vydup.
1: Pozor!
4: Honzíku, tebe mi poslal sám pánbu. Utíkej pro bábu Koudelkovou. Vyřítí, že dítě už je na cestě.
1: Už běžím.
0: Hlavně, aby Honzík přivedl babičku Koudelkovou včas, pomáhala při narození dětí už mnohokrát.
5: To není nic pro mužský.
6: Neboj, až ten čáp přiletí, Libuška si poradí i bez nás.
7: Holky, jdeme za stračkou. Něco pro nás má?
6: No, no.
1: Něco letí. Ale je to jen straka. Dítě už je na cestě.
2: Dědečku, a jak se narodí děťátku?
1: No přece čáp ho přinese.
2: Ale v zimě tu přece čáp není.
6: Čáp děti lidem nenosí. To je tak. Když se maminka s tatínkem mají hodně rádi, maminka pak nosí ve svém bříšku malilinkaté miminko. A když miminko povyroste, s křikem se dostane na svět. A tak se narodí děťátko. A vida, už se narodilo.
8: Pojďte se podívat na to nadělení.
9: Máme holčičku.
4: Budeme jí říkat Barborka. Vypadá jako ten jabloňový kvítek na větvičce, co jsme dali do vody před Vánocemi na svatou Barboru.

0: Dej mi dítě, musím něco uvařit.
1: Ale to je jen holčičí hraní. Já jdu za Martíkem.
2: Pozdrav pánbu. Přišel jsem vás pozvat na křtiny a jdu tě Tomši poprosit, aby si šel naší Barborce za kmotra.
3: To půjdu rád, Matěji.

0: korunka.
1: Dnes je v kostele velká sláva. Pan farář bude ctít Barborku svěcenou vodou, to aby to měla blíže k Pánu Bohu.

0: Pozdrav pánu. Vítáme vás, sousede. Barborko, tady máš od kmotra Andělíčka strážníčka. Ať tě ochraňuje po celý život.
1: Dětuško, to je slepičí polívka s vajíčkem. Abys měla sílu.
2: A já ti nesu košilky po našem kubičku.
3: Děkuju.
2: To je krásná kulička. Děkujeme vám všem za naši malou. A teď pojďte ke stolu.
4: Pánbu ti požehnej, Barborko.
5: Co s tím miminem všichni nadělají? Vždyť vypadá
2: jak zcvrklá švestka.

0: sedlo. Jo, ty jsi bydlo, he, he.
1: Kluci, s vámi žijou všichni čerti. Tak jde se ven. Víte co, uplácáme si sněhuláčí rodinu. Jo, to já jsem se narodil svojí mamince zrovna, když pekla buchty. Právě je dala do trouby a tu jsem sedral na svět.
0: Je, ty jsou krásný.
1: Ještě oči a pusu.
2: A dědo, vy jste byl taky malý miminko.
1: To víš, že byl. Každej se musí nejdřív narodit jako dítě, aby pak mohl vyrůst. Stejně jako z tohohle keře vyrazí na jaře poupě a z něj vykvete růže.
0: Růže. To já, když jsem se narodil, tak jsem byl takhle velikej.
3: Růžička se hněvá, že listejčků nemá. Počkej, počkej, růžičko, až dá pán Bůh teplíčko, až zahučí hrom, obalí se strom. Listím zeleným, květem červeným.
2: A já, až vyrostu, tak budu větší než táta.
0: A to já budu ještě větší.
4: To ještě chvíli potrvá, než růže rozkvete a děti vyrostou. Rok se pomalučku sněhem překluje dál k únoru. Únor bílý, pole sílí.

0: co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně se bál. A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo. Že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.

0: Jak se věci hádaly, napsala sedmiletá Vlastička Plaňanská.
1: Byl jeden dům, kde byla spousta věcí. Láhev, talíř, vidlička, noviny, lampa, židle, bačkory, polštář, pezina, postel a stůl. Jednou se hádali, kdo z nich je nejdůležitější. Já, zacinkala láhev. Ze mě se může člověk napít. Ne, já, zarachotila vidlička. Se mnou může člověk napichovat jídlo. Ne, já jsem nejdůležitější, zařinčel talíř. Do mě si může člověk nalít třeba polévku. Kde pak já, zadupal stůl. Na mě si může člověk něco položit. Co si o sobě myslíte? Já jsem přece nejdůležitější, vrzla židle. Na mě se totiž může člověk posadit. Ale kde pak? My jsme přece nejdůležitější, zašustili noviny. Zná se člověk do svý nové věci. Ale kdež? Já jsem přece nejdůležitější, zablikala lampa. Se mnou si může člověk posvítit. Co zvedete? Zaskřípala postel. Já jsem nejdůležitější. Na mě si člověk může lehnout, když je unavený. Nejdůležitější jsem já, zahuhňal polštář. Na mě si člověk může položit přece hlavu. Co je to všechno za nesmysly? Horce dýchla pezina. Nejdůležitější jsem já, protože mnou se může člověk přikrýt. Co to všichni povídáte? Zadupali rozrušeně bačkory. My jsme nejdůležitější. Kdyby nás člověk nenosil, tak by ho zábly nohy. U domu se otevřely dveře a vstoupil člověk. Věci, které se hádaly, stichly. Člověk si obul bačkory, vzal talíř, dal do něj jídlo a položil ho na stůl. Sedl si na židli a vidličkou napichoval jídlo. Rozsvítil lampu, napil se z lahve a přečetl si noviny, pak si lehl na postel, položil hlavu na polštář a přikryl se pezinou. Tak věci poznali, že jsou všechny pro člověka opravdu důležité.

0: jak se Kosové polepšili. Kamil byl ve službě horlivější, než si Josef s Václavem představovali. Postával na věži i za bezvětří, kde měl volno, chviličku na levé noze, chviličku na pravé noze, zevloval po městě a nic mu z té výšky neuniklo. To Kosům vadilo nejvíc. Nemohli provádět své obvyklé neplechy, ale dlouho to bez nich přece jen nevydrželi. Když spatřili paní Brabencovou s taškou plnou čerstvých rohlíků, Václav se zhluboka nadechl a povídá.
1: Ty rohlíčky voní, voní.
0: Přitakal mu Josef, jenže Václavovi to nestačilo.
1: Jak jsou krásně vypečené. Určitě jsou i křupavé, mňam, mňam. Neochutnáme nějaké? Jenom kousíček.
0: Pokoušel Václav, až Josefa zvyklal. Rozletěli se za paní Brabencovou a za zády ji uždibovali z nazlátlých rohlíků.
2: Taková drzost!
0: Rozčiloval se kohout na věži, ale bylo mu to málo latné. Kosové se pustili do rošťáren a nemohli se zastavit. Teď žduchl Josef do Václava.
3: Slyšíš? Ve škole zvoní. Začíná přestávka. Nedáme si taky nějakou dobrou svačinku.
0: Sotva dořekl, frrrr, a stáli na římce do kořán otevřeného okna. Václav si tam v první A vyhlédl makový koláč žáka Kozderky, Josef dostal chuť na oříškové oplatky, které si vyložila na lavici žákyně Nohinková. A než se kdo nadál, jeden čap a druhý chňap a dobroty byly jejich. A hned s nimi pryč. Ve třídě nastal poprask. Děti se vyhrnuli do oken a křičeli, kradači, Kozderkovi ukradli makový koláč, zloději, Nohinkové ukradli oplatky, chyťte je, chyťte je. Jenomže Josef s Václavem nebyli žádní hlupáci. Schovali se za jedním komínem, kde je nikdo neviděl, a pochutnávali si na odcizených svačinách.
2: Takové uličnictví, zlobil se kohout na věži,
0: znovu úplně zbytečně. Jen co si po svačině trochu odpočinuli, ozval se Václav.
1: Nějak brzo mi vytrávilo, copak si asi dáme k obědu.
3: U zlatého páva se vždycky něco najde,
0: řekl Josef a metelili k restauraci u zlatého páva. Hodiny na radnici právě odbíjeli poledne a kuchař v restauraci měl plné ruce práce. Naložil na talíř 4 buclaté knedlíky s třešněmi a než se natáhl pro cukr se skořicí, jeden knedlík mu z talíře zmizel. Kuchař nepostřehl, že je to Václavovo dílo. Domníval se, že ve spěchu špatně počítal, proto na talíř dodal, co na něm chybělo. Jeden, 2, 3, 4. Pro jistotu si knedlíky ještě nahlas přepočítal, ale než si přinesl hrneček s rozpuštěným máslem, knedlík byl zase fuč. Tentokrát kuchař zakroutil hlavou. Ty knedlíky jsou snad živé, utíkají z talíře, jako by měli nožičky. Divil se a hledal na stole i pod stolem, kde by ho chudáka napadlo, že Josef nechtěl zůstat pozadu za Václavem, že o druhý knedlík se postaral on. Tohle už bylo na kohouta příliš. Protože vítr zrovna lenošil, Kamil nechal věž věží a vystartoval za kosy, kteří se spokojeně nacpávali třešňovými knedlíky.
2: Mám vás!
0: Popadl je za křídla.
2: Všechno jsem viděl, pánové! Co jste provedli, paní Brabencové, co jste vyvedli v první A i u zlatého pála. A za to vás teďka odvedu,
0: povídá. K žádnému odvážení se ovšem nedostal. Josef s Václavem se mu vyškubli a jací byli ufrnkli. Zklamaný Kamil se vrátil na své místo. Myslel si, že kosy nezbedy aspoň, jak se patří, vystrašil. A že už dají pokoj. Zmýlil se. Kosové pokoj nedali. Za chvilku poskakovali na náměstí kolem odpadkového koše, vybírali z něj, co se jim hodilo, a co se jim nehodilo, to klidně vyhazovali na zem. Kamil promluvil do městského rozhlasu.
2: Pozor, pozor! Důležité upozornění i pro Josefa s Václavem. Kdo bude ve městě dělat neplechy a nepořádek, bude velmi přísně potrestán, i kdyby to byl třeba Josef s Václavem. Konec hlášení.
0: Kosové si hlášení vyposlechli, ale vážně je nebrali. Přemístili se k dalšímu koši a chovali se u něj jako u toho prvního. Když byli v nejlepším, objevil se za nimi Kamil a Drab.
2: Já vás varoval, pánové, varoval jsem vás, držel je pevněji než předtím a vlekl je přímo k radnici.
0: Tam u okénka vrátnice řekl,
2: prosil bych 13, vedu dva promnilce.
0: Vrátný mu poslušně zasalutoval a podal klíč s číslem 13. Kohout vedl kosy dlouhou chodbou. Josef si cestou zavtipkoval.
3: 13 je naše šťastné číslo.
0: Václav se zvědavě zeptal.
1: Ten klíč je od tvé kanceláře, Kamile?
2: Jasně, tam se vám bude líbit.
0: Řekl Kamil na konci chodby a odemkl dveře s číslicí 13. Pak strčil kosy dovnitř, zamkl, podíval se na ně špehýrkou a přitom jim zopakoval.
2: Kdo bude ve městě dělat neplechy a nepořádek, bude velmi přísně potrestán, i kdyby to byl třeba Josef s Václavem. Konec hlášení. Ha, ha, ha.
0: Josef s Václavem se octli ve vězení.
1: Pěkná kancelář.
3: To jsme tedy dopadli.
0: Nejdřív se trošku litovali, potom se rázem vzchopili. Všimli si zamřížovaného okna, protáhli se jeho řídkou mříži a byli venku. A to se ví, nezapomněli se honem ukázat Kamilovi.
3: Neříkal jsem ti, že 13 je naše šťastné číslo?
1: Co ty na to, kamaráde?
0: Z dálky ho popichovali a Kamil rudl zlostí.
2: Tak tohle vám nedaruju, pánové, tohle to vám nedaruju.
0: Co Kohout jednou řekl, to také dodržel, když kosům otrnulo a náměstí za nimi vypadalo málem jako smetiště, přikradl se k ním s hustou rybářskou sítí, kterou neproklouzne ani bělička a hup! Josef s Václavem trčeli pod sítí.
2: Se město teď krásně uvidí, kdo tady ty neplechy a nepořádek dělá.
0: Kamil vítězoslavně obcházel okolo. Kosové poznali, že z téhle pasti se jen tak nevyhrabou.
1: Takovou ostudu nám přece neuděláš, Kamilku.
3: Vždyť my ten nepořádek rádi uklidíme, Kamilku.
1: I ten, který jsme my ani neudělali, Kamilku.
3: Uvidíš, jak se polepšíme, Kamilku?
0: Smlouvali a slibovali jeden přes druhého, až Kohouta konečně obměkčili. Jakmile je Kamil ze sítě vysvobodil, dali se opravdu do práce. Pozbírali poctivě i to, co sami nerozházeli, a když bylo opět všude čisto jako v pokojíčku, polepšili se natolik, že na pořádek ve městě dohlíželi oni. Stačilo, aby někdo někde odhodil zmuchlaný sáček od kyselých bombónů nebo slupku od banánu a Josef s Václavem byli okamžitě u něho.
3: Tohle to se dělá, uklidíš to,
0: napomínali a tahali nepořádníky za ucho nebo zamašli ve vlasech, dokud po sobě všechno nesebrali a neodnesli do koše. A co Kamil na věži radnice? To víte, ten si liboval.

Princezna z ohňového zámku. Byl jednou jeden chudý muž, který měl tolik dětí, kolik je děr v řešetu, a už nebylo široko daleko souseda, který by mu nebyl za kmotra. Když se mu tedy opět narodil synáček, nezbylo mu, než aby si sednul u cesty a tam čekal na toho prvního lepšího, který půjde kolem, aby ho poprosil za kmotra. Za nějakou chvíli po silnici přicházel nějaký stařec v šedivém plášti, tak ho poprosil a on jeho nabídku přijal a šel s ním hocha pokřtít. Stařec chudákovi daroval krávu s telátkem, které přišlo na svět ve stejný den, kdy se narodil jeho syn a na čele mělo zlatou hvězdu. Když hoch povyrostl, chodíval se svým dobytčetem, ze kterého se zatím stal mohutný bík, každý den na pastvu. Ale ten bík uměl mluvit a když přišli do hory, říkával mu: zůstaň tu a prospi se. Já si zatím sám najdu tu nejlepší pastvu. Zatímco hoch spal, vyrazil bík jako blesk na obrovskou nebeskou louku a tam spásával zlaté hvězdnaté květy. Když zapadlo slunce, pospíchal zpět na zem, probudil hocha a potom šli oba domů. A tak to šlo každý den, dokud nebylo chlapci 20 let. Tomu bík jednoho dne pravil: nyní si mi sedni mezi rohy, já tě zanesu ke králi, na kterém si vyžádáš 7 loktů dlouhý ocelový meč a řekneš mu, že vysvobodíš jeho dceru. Když dorazili na královský zámek, hoch šel ke králi a řekl mu, proč přišel. Král mu žádaný meč rád dal, ale nevkládal v něj žádnou velkou naději, nevěřil, že svoji dceru opět uvidí, neboť už mnoho udatných mladíků se jí marně pokoušelo vysvobodit. Princeznu totiž unesl 12-hlavý drak a ten žil tak daleko předaleko, že tam nikdo nedokázal dojít, neboť zaprvé stáli v cestě vysoké nepřístupné hory, pak se tam rozlévalo široké a velmi bouřlivé moře a do třetice žil ten drak na ohňovém zámku. Když už se někomu podařilo překonat hory i moře, nedokázal projít skrze vysoké plameny a pokud skrze ně přece jen šťastně prošel, tak ho zabil drak. Když měl jinoch meč, opět se posadil bíkovi mezi rohy a v mžiku byli před mohutnou horskou hradbou. Tak to nám nezbývá, než se obrátit, řekl hoch bíkovi, neboť se mu zdálo zcela nemožné přes ty hory přejít. Ale bík odvětil: jen chvíli počkej. Posadil ho na zem, prudce se rozběhnul a pak sivými mohutnými rohy odsunul celé pohoří na stranu a tak jim uvolnil cestu. Pak si posadil hocha opět mezi rohy a brzy dorazili k moři. Nyní se musíme obrátit, řekl jinoch, neboť na druhou stranu se nikdy nedostaneme. Jen chvíli počkej, řekl mu bík. Dobře se drž mých rohů. Pak sklonil hlavu k vodě a pil, až celé moře vypil, takže dál mohli jít suchou nohou jako po louce. Brzy na to dorazili k ohňovému zámku, od kterého jim ovšem vanul v ústrety takový žár, že to nebylo k vydržení. Stůj, volal chlapec na bíka, nechoď dál, nebo schoříme. Ale bík běžel ještě blíž a vyplivnul do plamenů to vypité moře a oni hned uhasli a zvedla se hustá mlha a pokryla vše kolem. Nyní se na ně z mlhy vyřítil rozzuřený 12-hlavý drak. No, nyní je to na tobě, řekl bík jinochovi. Hleď, aby z té příšeře useknul všech 12 hlav najednou. Ten sebral všechny svoje síly, popadnul meč oběma rukama a uštědřil netvorovi ránu tak strašlivou, že všechny jeho hlavy odlétly na stranu. Drak se svíjel na zemi a házel sebou, až se země chvěla, když tu ho nabral bík na rohy a mrštil jím do výše takovou silou, že netvor zmizel v oblacích a vícekrát ho nikdo neviděl. Pak hochovi řekl: moje služby jsou u konce. Nyní jdi do zámku, tam najdeš princeznu a zaved jí domů k otci.
S těmi slovy bík odběhnul zpět na nebeskou louku a už ho nikdy nikdo nespatřil. Jinoch uvnitř zámku našel princeznu, která se velmi zaradovala, že je vysvobozena ze strašlivého dračího zajetí. Jeli pak k jejímu otci, měli svatbu a v celé říši zavládla radost a veselí.

0: V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slibovali, že je nohy nebudou bolet, a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě boleli nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem. Volali, křičeli.
1: Táto, tatínku!
0: Tatínkem volali, křičeli.

0: zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se, a když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
1: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš, a podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světélko z naší chaloupky. Nebojíš se?
2: Nebojím, Mařenko, jen počkej, hned budu nahoře.
0: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se, byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a skuhrala.
3: Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc. Dobře.
0: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
3: Ukáž, Jeníčku, prstíček, ukáž, podívám se.
0: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
3: Teď si přineseme pečínku.
0: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle. A babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
3: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
0: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
1: Tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na loupatě.
3: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
0: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo kříku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali a najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

0: jak rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
1: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
0: Notoval si jednou ráno rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
1: Co se to děje?
0: Drkotal zuby.
1: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
0: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčálníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
1: Mě snad někdo předělal rybníček na ledničku,
0: zlobil se rákosníček.
1: Tak to tedy ne, ne, ne, ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
0: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
1: Je zle,
0: bědoval skřítek.
1: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení i hned to všechno budu řešit.
2: Já tě velice lituji,
0: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
2: Za to všechno může ta protivná zima, co sem leze tamhle tou puklou hrází.
0: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
1: No jo, vidím,
0: mávl rukou rákosníček.
1: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
0: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
1: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná.
2: Tak já tě tam dovezl, nabízel se kapr.
1: No, děkuji za ochotu, Matěj, obrátil se k němu skřítek. Já vím, že jsi dobrák, ale tohle bych chtělo spíše něco jako ledoborec, zkrátka někoho s pořádným krunýřem.
0: Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
1: Vavřinče, raku, vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pol.
3: Na pol, říkáš, a na severní,
0: divil se vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
3: No, když na pol, tak na pol. Ale co tam vlastně budeme dělat?
1: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
0: prohlásil furiansky rákosníček a vylezl rakovi na záda.
1: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
3: No jo, přikývl vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
0: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od Brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo a všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
1: Jo, už je to tak,
0: povzdechl si Rákosníček.
1: Jsme v polárních krajích a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
0: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
3: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
0: Povídal a zapráskal bousy tak silně, že praskly hned 4 rampouchy najednou.
1: Já tady prosím chci,
0: odpověděl úctivě Rákosníček,
1: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
3: Co to pleteš ty, pidižvíku? Obořil se na něj mrož.
1: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách pomrzly okurky.
3: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
1: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
0: Nedal se odbít Rákosníček.
3: Rybí kuchyni mám náhodou rád, prohlásil mrož. A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
0: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak Vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale Rákosníček se zčista jasna rozesmál.
3: Co se směješ? Nezbláznil se s náhodou?
0: Tetelil se Vavřinec, ale Rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. Začal mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v Brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
3: Cože? Tohle je ti málo?
0: Dopálil se mrož.
3: Tak to já můžu přidat.
0: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu 2x tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do Brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček rakovi.
1: A je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
3: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

Za dávných a dávných časů, asi tak minulý pátek, bydlil medvídek Půh v lese sám a sám pod jménem Novotný. To znamená, že měl to jméno napsáno zlatým písmem nad dveřmi a bydlil pod ním. Když šel jednou na procházku, přišel na mítinu uprostřed lesa a na ní stál uprostřed veliký dub a z jeho koruny bylo slyšet silné bzučení. Medvídek Půh si sedl pod strom, složil hlavu do pracek a hluboce se zamyslil. Nejprve si řekl: to bzučení něco znamená. Takovéhle ustavičné bzučení vždycky něco znamená. Když slyšíme bzučení, musí někdo bzučet. A pokud já vím, bzučet mohou jedině včely. Pak zase dlouho přemýšlel a řekl: a včely jsou na světě jedině proto, aby dělali med. A pak vstal a povídá: a med dělají jedině proto, abych já ho snědl. A začal šplhat na strom. Šplhal a jak tak šplhal, zpíval si takovouhle písničku.

0: medvědům. Pak šplhal výše a ještě trochu výše a pak ještě trochu a tu ho napadla jiná píseň. Kdyby byla včela medvědem, měla by své hnízdo ho při zemi. A když by šel medvěd za medem, nemusel by šplhat větvemi. Už ho to trochu zmáhalo, proto teď zpíval naříkavou píseň. Byl už skoro u cíle a kdyby byl jen trochu dobře stál na oné větvi, prásk! Ach, pomoc! Volal Pů, když spadl na větev o 10 stop níže. Kdybych jen nebyl, řekl si Pů, když břinkl na druhou větev o 20 stop níže. Já jsem chtěl, vysvětloval, když se řítil po hlavě na jinou větev o 30 stop níže, já jsem totiž chtěl... Bylo to ovšem trochu, přiznával, jak svištěl rychle mezi dalšími 6 větvemi dolů. To je všecko tím, usoudil, když se rozloučil s poslední větví, 3x se ve vzduchu překotil a snesl se půvabně do bodláčí. To je všecko tím, že mám tak rád med. Ach, pomoc. Vylezl z bodláčí, vytáhl si bodliny z nosu a zase se zamyslil. A první, na koho pomyslil, byl Krištůfek Robin. A tak šel medvídek Pů za svým kamarádem Krištůfkem Robinem, který bydlel v jiné části lesa za zelenými dveřmi. Dobré jitro, Krištůfku Robine, řekl Pů. Dobré jitro, medvídku Pů, řekl Krištůfek Robin. Rád bych věděl, jestli nemáš doma náhodou nějaký balón. Balón? Nač potřebuješ balón? Zeptal se Krištůfek Robin. Medvídek Pů se ohlédl, zda někdo neposlouchá, pak dal pracku k ústům a tiše zašeptal: na med. Ale balónkem si přece med neopatříš. Já ano, řekl Pů. Mám modrý a zelený, který chceš? Medvídek Pů si dal hlavu do pracek a zase dlouho přemýšlel. To máš tak, řekl. Když jdeš s balónkem pro med, hlavní věc je, aby o tom včely nevěděli. Když tedy půjdeš se zeleným balónkem, mohou si myslet, že je to kus stromu a nevšimnou si tě. A když půjdeš s modrým, mohou si myslet, že je to kus oblohy a taky si tě nevšimnou. Jde jen o to, čemu spíš uvěří. A nespozorují tě pod tím balónkem? Zeptal se Krištůfek Robin. Možná, že ano, a možná taky ne, řekl medvídek Pů. Ve včelách se jeden nevyzná. Chvíli přemýšlel a potom řekl: pokusím se, abych vypadal jako černý mráček. Tím jeho šálím. Tak to si tedy vezmi radši modrý balónek, řekl Krištůfek Robin a tak se to rozhodlo. Potom oba vyšli s modrým balónkem a Krištůfek Robin si vzal sebou pušku, kterou vždycky nosí na každý případ, a medvídek Pů šel na jedno místo, kde vždycky bylo hodně bláta, a vyválel se v něm, až byl celý černý. A pak si nafoukl balón, až byl velikananánský, a oba drželi provázek. A najednou Krištůfek Robin provázek pustil a medvídek Pů se půvabně vznesl k obloze a zůstal viset právě ve výši vrcholku stromu, asi tak na 20 stop od něho.
1: To je báječné, křičel Pů dolů. Jak vypadám?
2: Jako medvěd zavěšený na balónu.
1: Ne jako černý mráček na modré obloze?
2: Ani ne.
1: No ale snad zhora to vypadá jinak, ne? Jak říkám, ve včelách se jeden nevyzná.
0: Nebyl žádný vítr, aby ho přivál blíže ke stromu, a tak tam Pů visel. Viděl med, cítil med, ale nemohl se dobře na med dostat. Po chvilce zavolal.
1: Krištůfku Robine?
2: Copak?
1: Myslím, že včely něco větří.
2: A co?
1: Nevím. Ve včelách se jeden nevyzná.
0: Zase bylo chvíli ticho a pak si začal mráček zpívat takovouhle písničku.

0: Včely bzučely víc a víc, jako by měly stále silnější podezření. Několik jich dokonce opustilo úl a obletovali mráček, když spustil druhou sloku písně, a jedna si sedla na okamžik mráčku na nos a zase odlétla.
1: Krištofku, ouvej, Robine,
0: zvolal mráček.
2: Ano?
1: Zrovna jsem přemýšlel a došel jsem k závažnému poznatku. Tohle nejsou ty pravé včely.
2: Opravdu?
1: Opravdu. Tak asi nebudou mít ten pravý med.
2: Myslíš?
1: Ano, tak si myslím, že se spustím dolů.
2: A jak?
0: Medvídek Pů na to dosud nepomyslil. Kdyby se pustil provázku, spadl by, bác. A to se mu moc nezamlouvalo. Proto dlouho přemýšlel a pak řekl:
1: Krištofku, Robine, musíš sestřelit balon puškou. Máš tady pušku?
2: No to víš, že mám, řekl Krištofek Robin. Ale když to udělám, bude po balónu.
1: A když to neuděláš, řekl Pů, budu se muset pustit a bude po mně.
0: Krištofek Robin zamířil velice pečlivě na balón a vystřelil.
1: Ouvej,
0: řekl Pů.
2: Netrefil jsem?
0: Zeptal se Krištofek Robin.
1: No, to zrovna ne, řekl Pů. Trefil, ale ne balón.
2: Odpusť, řekl Krištofek Robin a vystřelil znovu. Tentokrát trefil balón, vzduch z něj pomalu ucházel a medvídek Pů se zvolna snášel k zemi.
0: Ale ruce mu tak strnuly, jak po celou dobu držel balónek za provázek, že mu zůstaly celý týden vzpažené. A když si mu sedla nějaká moucha na nos, musel ji vždycky odfouknout. A myslím, ale nevím to jistě, že proto se mu začalo říkat Pů. Michal Medvěd, jemuž známí neříkali jinak než medvídek Pů, nebo zkrátka Pů, šel jednou lesem a pyšně si pobroukával písničku. Složil si ji právě ráno, když dělal před zrcadlem odtučňovací cvičení. Tralala, tralala. Když se natahoval, co mohl, a pak tralala, tralala, uj, láha, když se pokoušel dotknout se prstů na nohou. Po snídani si to znovu a znovu opakoval, až se to naučil nazpaměť a teď už to zpíval celé bez chyby. Ta písnička zněla takhle.

tak si pobroukával svou písničku a vesele si vykračoval a přemítal, co asi jiní dělají a jaké to asi je být někdo jiný, až přišel k písečnému břehu a v něm byla veliká díra. Aha, řekl Pů. Bum bum tydlidum, jestli vůbec něčemu rozumím, tak tady bydlí králíček a králíček je můj kamarád a kamarád mi dá jíst, no a poslechne si mou písničku a tak. Pů se tedy sehnul a tlačil se do díry, až se dostal konečně dovnitř. To jsi ty, řekl králíček a celého si ho změřil. A kdo si myslel, že to je? Nebyl jsem si tak jist. To víš, jak to v lese chodí. Musím být opatrný. Což takhle něco zakousnout? Chceš k chlebu med? Nebo kondenzované mléko? Pů byl tak vzrušen, že řekl obojí. A pak, aby nevypadal tak chamtivě, dodal, ale s chlebem se neobtěžuj, prosím. A pak už dlouho neříkal nic, až si začal pobroukávat trochu nejistým hlasem. Láda, láda, čokoláda, a to každá bába ráda, ráda, i když se jí třese brada.

0: Pak vstal, stiskl králíčkovi pracku a řekl, že už musí jít.
1: Tak tedy s Bohem, jestli už opravdu nic nechceš.
0: A máš ještě něco? Zeptal se půl rychle. Králíček zdvihl pokličky a řekl,
1: už nemám.
0: No, vždyť jsem si to myslel, řekl Pů a začal se škrábat do díry. Natáhl přední pracky a odrážel se zadními a za chvilku měl zas nos venku a pak uši a pak přední pracky a ramena a pak... Ach, pomoc, zvolal Pů, nemohu tam ani zpátky, k čertu. Ale teď už chtěl jít také králíček na procházku a když viděl, že přední vchod není volný, vyšel ven zadními dvířky, šel dokola a spatřil medvídka.
1: Jeje, ty jsi zůstal trčet? Zeptal se.
0: Ani ne, řekl Pů jako by nic. Jen si tak hovím, přemýšlím a prospěvuju si... Lára, lára, čokola.
1: Dej sem pracku,
0: řekl králíček. Medvídek Pů natáhl pracku a králíček táhl a táhl a táhl. Ach, ouvej, vykřikl Pů, to bolí.
1: Zůstal si trčet, řekl králíček. Už je to tak.
0: To je z toho, bručel Pů, že nemáš dost velký vchod.
1: To je z toho, řekl králíček příkře, že jsi moc jedl. Hned jsem si myslel, že jeden z nás moc jí a věděl jsem, že já to nejsem. Tak já jdu pro Krištůvka Robina.
0: Musíme čekat, až zase zhubneš, řekl Krištůfek Robin. Jak dlouho trvá takové zhubnutí? Zeptal se Pů ustrašeně. Asi tak týden, myslím. Přece tu ale nemohu zůstat celý týden.
2: Zůstat tady můžeš docela dobře, hlupáčku. Těžší bude dostat tě ven.
1: Budeme ti předčítat, řekl králíček s úsměvem. A doufám, že nebude padat sníh, no. A víš, kamaráde, zabíráš mi tam uvnitř poměrně dost místa. Nevadilo by ti, kdybych si udělal z tvých zadních nohou věšák na ručníky? Víš, nejsou tam stejně k ničemu a na ty ručníky se docela dobře hodí.
0: Celý týden, řekl Pů zachmuřeně. A co jídlo?
2: Kde pak jídlo, to nebude, řekl Krištůfek Robin, aby si rychleji zhubl. Ale předčítat ti budeme určitě.
0: A na konci týdne řekl Krištůfek Robin. Teď chytil medvídka za přední pracky a králíček chytil Krištůfka Robina a tahali a tahali a dlouho volal Pů jenom ouvej a zase ouvej a pak najednou zvolal hop, jako když vyletí zátka z láhve a Krištůfek Robin a králíček se svalili na jednu hromadu a navrch se svalil vysvobozený Pů. Všem vděčně pokynul a pokračoval ve své procházce lesem a sebevědomě si pobrouká.

0: Jáček, starý šedivý osel, stál na břehu potoka a hleděl na svůj obraz ve vodě.
1: Dojemný, řekl. To je to pravé slovo. Dojemný.
0: Otočil se a kráčel pomalu asi 20 stop po proudu, přebrodil se a šel po druhém břehu pomalu zpátky. Pak se zas zahleděl na sebe do vody.
1: Vždyť jsem si to myslel, řekl. O nic lepší z této strany. Ale nikomu na tom nesejde. Všem je to jedno. Dojemný, to je ono.
0: Zapraskalo za ním roští a objevil se Pů. Dobré jitro, Ijáčku, řekl Pů.
1: Dobré jitro, medvídku Pů, řekl Ijáček zachmuřeně. Jestli je to vůbec dobré jitro, řekl. Pochybuju, dodal.
0: Proč, co se stalo?
1: Nic, medvídku Pů, nic. Každý zkrátka nemůže a někdo zas nemá. To je vše.
0: Co každý nemůže? Řekl Pů a podrbal se na nose.
1: Mít zábavu, zpěv a tanec.
0: Pů se posadil na velký kámen a pokoušel se promyslit si to. Ale protože to byl medvěd s nepatrným rozumem, tak si raději zaspíval.

0: Zda co je kdo a kdo je co, zda co je kdo a kdo je co, zda co je kdo a kdo je co. V úterý, když vítr fouká, každý jenom z okna kouká. Já přemýšlím celý den, zda ten je onen či onen ten, zda ten je onen či onen ten, zda ten je onen či onen ten. Ve středu, když se jen leje, nevím, co se se mnou děje. Mám však velikánský kříž, se zájmeny též taštíš, se zájmeny též taštíš, se zájmeny též taštíš, se zájmeny též taštíš, se zájmeny též taštíš.
1: To je správné, řekl Jáček. Zpívej, tydli dum, tydli dam, kvete máj, pojďme v háj, buď veselý.
2: To taky jsem, řekl Pů.
1: Někomu je hej, řekl Jáček.
2: Proč, co se děje?
1: Co pak se něco děje?
2: Jsi takový smutný, Jáčku.
1: Smutný? Proč bych byl smutný? Mám narozeniny, nejšťastnější den v roce.
2: Narozeniny? Řekl Pů úžasle.
1: Ovšem, nechápeš? Podívej se na všechny ty dárky, mávl nohou. Podívej se na ten sváteční dort, svíčky a růžová poleva.
2: Pů se rozhlédl nejprve nalevo a pak napravo. Dárky? Řekl Pů. Sváteční dort a kde?
1: Což pak nevidíš?
2: Ne, řekl Pů.
1: Já také ne, řekl i Jáček. Žert, vysvětloval.
2: Pů se podrbal na hlavě, tak tím byl zmaten. Ty máš opravdu narozeniny? Zeptal se.
1: Ano.
2: Ach, tak mnoho štěstí a zdraví, Jáčku.
1: Mnoho štěstí a zdraví, medvídku Pů.
2: Ale já nemám narozeniny.
1: Ne, já mám.
2: Ale ty jsi řekl mnoho štěstí a zdraví.
1: A proč ne? Přece nechceš být nešťastný na mé narozeniny.
2: Ach tak, řekl Pů.
1: Je to už tak dost zlé,
2: řekl Jáček a málem propukl v pláč,
1: že jsem sám nešťastný, bez dárku, bez dortu a bez svíček, skoro úplně bez povšimnutí. A kdyby měli být ještě druzí nešťastní...
2: To už bylo pro Půa příliš. Počkej tady, křikl na Jáčka, a co mohl uháněl domů. Cítil, že musí hned sehnat aspoň nějaký dárek pro Jáčka a potom si ještě vymyslet něco vhodného. Před svým domem našel prasátko, jak vyskakovalo a snažilo se dosáhnout na klepátko. Nazdar, prasátko, řekl Pů.
3: Nazdar, Pů,
2: řeklo prasátko. Co to děláš?
3: Chci dosáhnout na klepátko,
2: řeklo prasátko.
3: Přišlo jsem právě...
2: Počkej, udělám to sám, řekl Pů vlídně. Natáhl se a zaklepal na dveře. Viděl jsem zrovna Jáčka, začal. A chudák Jáček je v žalostné náladě, protože má narozeniny a nikdo si na to nevzpomněl a je velmi zachmuřený. Znáš přece Jáčka. A tak jsem tak stál. Co tak dlouho neotvírá ten, co tu bydlí? A znovu zaklepal.
3: Ale Pů, řeklo prasátko, vždyť je to tvůj dům.
2: Aha, řekl Pů. Opravdu. No tak pojďme dál. Vešli. Nejdříve šel Pů ke kredenci, jestli nemá ještě nějakou maličkou láhev medu. Byla tam, tak jí sundal. Dám jí i Jáčkovi, vysvětloval, jako dárek. Co ty mu dáš?
3: Nemohlo bych mu jí dát taky?
2: Řeklo prasátko.
3: Jakože je to od nás, od obou?
2: Ne, řekl Pů, to není dobrý nápad.
3: Tak mu tedy dám balonek. Zbyl mi jeden z mého večírku.
2: To je moc dobrý nápad. To zrovna Ijáček potřebuje, aby se povyrazil. Kdo pak by se nepovyrazil s balónkem? Prasátko tedy odběhlo a medvídek se dal na opačnou stranu s lahvičkou medu. Byl teplý den a cesta byla daleká. Neurazil ještě ani půl cesty, když se ho zmocnil divný pocit. Začalo to na špičce nosu a proběhlo to celým tělem až do chodidel. Jakoby v něm někdo říkal, pů, je čas na něco menšího. Jo, jo, řekl pů, nevěděl jsem, že už je tak pozdě. Sedl si tedy a sňal víko z lahvičky medu. Štěstí, že to mám sebou, pomyslel si. Jiný medvěd si ani nevzpomene vzít si sebou něco menšího, když jde na procházku. A dal se do jídla.

0: Počkejme, pomyslel si Pooh, když vylízal poslední kapku medu z láhve, kam jsem to šel? Ach ano, k Ijáčkovi. A pomalu vstal. A pak si najednou vzpomněl. Snědl Ijáčkův dárek k narozeninám. No to je hloupé, řekl Pooh, co mám dělat? Něco mu přece musím dát. Chvíli nemohl na nic přijít. Pak ho napadlo, i když v ní není med, je to přece jen velmi pěkná lahvička. Kdybych ji umyl a napsal na ní mnoho štěstí, Ijáček by si do ní mohl něco uschovat. Bylo by to užitečné. A protože šel právě kolem stokorcového lesa, zašel si do něho za sovou, která tam bydlila, aby mu napsala na láhev mnoho štěstí. Zatímco se tohle všechno odehrávalo, prasátko se vrátilo domů Ijáčkovi pro balónek. Pevně jej k sobě tisklo, aby mu neulítl, a utíkalo, co mohlo, aby přišlo k Ijáčkovi před Půhem. Bylo by rádo přišlo s dárkem první, jako by na to přišlo samo a nikdo mu o tom neříkal. Jak tak utíkalo a myslelo na to, jak asi bude Ijáček rád, nedalo pozor na cestu a najednou šláplo do králičí díry a upadlo na nos. Prásk! Prasátko tu leželo a nevědělo, co se stalo. A pak se opatrně zvedlo a rozhlédlo se.
1: No to je divné,
0: pomyslilo si.
1: Co to jen bylo za ránu? Přeci jen to, jak jsem upadlo, nemohlo dát takovou ránu. A kde je můj balónek? A co je to tu za vlhký hadřík?
0: Byl to balónek.
1: Ouvej, řeklo prasátko. Ach, jich, ouvej, ouvej, ouvej. Teď je pozdě, už se nemohu vrátit a ani nemám jiný balónek a možná, že Ijáček nemá balónky zvlášť rád.
0: Běželo tedy dál trochu smutně, až přišlo na břeh potoka, kde byl Ijáček, a zavolalo na něj.
1: Dobré jitro, Ijáčku.
0: Dobré jitro, prasátko, řekl Ijáček. Jestli je vůbec dobré, řekl, pochybuju o tom, ale na tom nesejde.
1: Mnoho štěstí a zdraví k narozeninám,
0: řekl prasátko. Přinesl jsem ti balónek. Ijáček se přestal dívat na sebe do vody, otočil se a vyvalil oči na prasátko. Balónek, řekl Ijáček. Řeklo si balónek? Tu velkou barevnou věc, která se nafukuje, zábava, tanec a zpěv Ejaja Hopsasa?
1: Ano, ale bohužel je mi líto, Ijáčku, ale jak jsem s ním utíkalo k tobě, upadlo jsem a balónek praskl.
0: Dlouho bylo ticho. Můj balónek, řekl konečně Ijáček. Prasátko přikývlo. Podalo Ijáčkovi ten vlhký hadřík, bylo mu smutno a nevědělo, co by řeklo. Tu uslyšelo křik z druhého břehu. Byl to Pooh.
2: Mnoho štěstí a zdraví,
0: volal Pooh, neboť zapomněl, že už to řekl. Děkuju, Pooh, už je mám, řekl Ijáček zachmuřeně.
2: Přinesl jsem ti dáreček,
0: řekl Pooh rozčileně. Už mám, řekl Ijáček. Pooh se přebrodil přes potok k Ijáčkovi a prasátku, ale prasátko usedlo opodál, hlavu v prackách, a smutně vzdychalo.
3: Je to užitečná nádoba, řekl Pooh. Tady je. A je na ní napsáno, mnoho štěstí přeje Pooh. To je tady napsáno. No. Je to na uschovávání věcí. Tu máš.
0: Když uviděl Ijáček nádobu, všecek se rozjařil.
3: Hle, řekl, můj balónek se zrovna hodí do té nádoby.
0: Ach ne, Ijáčku, řekl Pooh, balónky se do takové nádoby nevejdou. S balónkem se hraje tak, že jej držíš
3: Můj ne, řekl Ijáček pyšně. Podívej se, prasátko. A prasátko se žalostně otočilo. Ijáček sebral balonek do zubů a opatrně jej vložil do nádoby, vyňal jej a položil zase na zem a zase jej sebral a opatrně vložil zpět. Opravdu, řekl Pů, vejde se tam.
1: Opravdu, řekl prasátko, a také jde ven?
3: Že ano, řekl Ijáček, jde tam i ven, jako by nic.
1: No to jsem rád, řekl Pů šťastně, že jsem měl ten nápad dát ti užitečnou nádobu na uschovávání věcí. To jsem rádo, řekl prasátko, že jsem ti dalo něco, co se dá uschovat do užitečné nádoby.
0: Ale Ijáček neposlouchal. Vyndával balónek a zase jej ukládal, šťastný jako nikdy.

pršelo a pršelo a pršelo. Prasátko si říkalo, že za celý svůj život, a ten byl, jak se patří, dlouhý, 3 nebo 4 léta, nikdy nevidělo tolik deště. Celé dny a celé noci. Každým dnem voda trochu stoupla, až sahala skoro k okénku a prasátko dosud nic nepodniklo. A pak si najednou vzpomnělo na povídku, kterou mu kdysi vypravoval Krištůfek Robin o člověku na opuštěném ostrově, který napsal něco do láhve a láhev pustil na moře. A prasátku hned napadlo, kdyby také něco napsalo do láhve a hodilo jí do vody, že by je snad někdo přišel zachránit. Slezlo tedy z okna a začalo prohledávat dům, pokud ještě nebyl pod vodou, až konečně našlo tušku a kousek papíru a láhev se zátkou. Na jednu stranu papíru napsalo: pomoc, prasátko, já, a na druhou stranu: to jsem já, prasátko, pomoc, pomoc. Pak vložilo papír do láhve, zazátkovalo ji co nejtěsněji a nahnulo se co nejvíce z okna, ale tak, aby nevypadlo, a hodilo láhev co nejdále, plác. A za chvíli se láhev zas vynořila nad vodu, pozorovalo ji, jak pomalu pluje do dály, až je oči bolely, a někdy se mu zdálo, že vidí láhev, a někdy zase, že je to jen vlnka na vodě, za čím se dívá. A pak najednou vědělo, že už ji nikdy neuvidí a že učinilo ke své záchraně vše, co bylo v jeho moci. Když začalo pršet, Pů spal. Pršelo a pršelo a pršelo a Pů spal a spal a spal. Tu se náhle probudil a seděl v křesle s nohama ve vodě a kolem dokola samá voda. Tohle je vážné, řekl Pů. Musím se zachránit. Vzal tedy největší nádobu s medem a utekl na větev na svůj strom vysoko nad vodou a pak zase slezl a utekl s druhou nádobou a když všechno zachránil, sedl si na větev, klátil nohama a vedle sebe měl stát 10 hrnků medu.

0: Dva dny poté seděl Pů na své větvi, klátil nohama a vedle sebe měl 4 hrnky medu. 4 dny poté seděl tam už jen Pů. A ráno 4. dne připlula k němu prasátková láhev a Pů se s hlasitým výkřikem med vrhl do vody, uchopil láhev a pachtil se zpátky ke stromu. To je k zlosti, řekl Pů, když ji otevřel. Tak jsem se zmáčel pro nic za nic. A co ten kus papíru? Vyňal jej a prohlížel. Je to poselství, řekl si. To je ono. A tahle písmenka jsou P a tohle je U. Je to tedy důležité poselství pro mne. A já to neumím přečíst. Musím vyhledat Krištůvka Robina nebo Sovu nebo Prasátko, někoho z těch dobrých čtenářů, kteří umějí číst a oni mi řeknou, co toto poselství znamená. Jenomže neumím plavat. To je k zlosti. Pak dostal nápad. Když může plout láhev, tak popluje taky jiná nádoba a já můžu plout na ní, když bude hodně veliká. Vzal tedy ještě větší nádobu a uzavřel ji. Všechny lodi mají jméno, řekl. Moje se bude jmenovat Plující medvěd. S těmito slovy spustil svůj člun na vodu a skočil za ním. Chvíli nebylo jisto, co má být navrch, zda Pů či Plující medvěd. Ale po vyzkoušení několika poloh zůstal Plující medvěd ve spod a Pů vítězoslavně na něm a zuřivě pádloval nohama. Krištůfek Robin bydlel až na vrcholku lesa. Pršelo a pršelo a pršelo, ale voda nemohla dosáhnout až k jeho domu. Toho rána přilítla sova přes vodu, aby pozdravila svého přítele Krištůfka Robina. Poslouchej, sovo, řekl Krištůfek Robin, to je legrace. Já jsem na ostrově.
1: Atmosférické poměry jsou poslední dobou velmi nepříznivé, řekla sova.
2: Co?
1: Prší, vysvětlovala sova.
2: Ano, řekl Krištůfek Robin, prší.
1: Stav vody dosáhl nebývalé výše.
2: Kdo?
1: Je všude spousta vody, vysvětlovala sova.
2: Ano, řekl Krištůfek Robin, to je.
1: Nicméně vyhlídky na zlepšení jsou stále příznivější. Každým okamžikem...
2: Neviděla jsi Půa?
1: Ne, každým okamžikem...
2: Doufám, že se mu nic nestalo, řekl Krištůfek Robin. Měl jsem o něho strach. Prasátko je asi u něho. Myslíš, že jsou v bezpečí, sovo?
1: Doufám. Víš, každým okamžikem...
2: Podívej se k ním, sovo. Protože Pů nemá moc rozumu a mohl by provést nějakou hloupost a já ho mám tak rád, sovo. Rozumíš, sovo?
1: No dobře, řekla sova, půjdu hned rovnou.
2: A odletěla. Za okamžik byla zpátky.
1: Pů není doma, řekla.
2: Ach, Pů, zvolal Krištůfek Robin, kde jsi?
0: Tady jsem, zamručelo to za ním.
2: Pů!
0: Padli si do náručí.
2: Jak se sem dostal, Pů? Ptal se Krištůfek Robin, když zase mohl mluvit.
0: Na své lodi, řekl Pů pyšně. Dostal jsem v láhvi velmi důležité poselství a protože jsem měl vodu v očích, nemohl jsem je přečíst, tak jsem ti je přinesl. Na své lodi.
2: Ale to je od prasátka, zvolal Krištůfek Robin, když je přečetl. Musíme prasátko ihned zachránit. Sovo, mohla bys je zachránit na zádech?
1: Myslím, že ne, řekla sova po úporném přemýšlení. Pochybuji, že příslušné dorsální svaly...
2: Doletěla bys tedy hned k němu a řekla mu, že je pomoc na cestě. Já zatím s Půvem vymyslím, jak je zachránit a pak co nejrychleji přijdeme. Prosím tě, sovo, nemluv a honem leď. Stále ještě přemýšlejíc, co by řekla, sova odletěla. Tak co, Pů, řekl Krištůfek Robin, kde je tvá loď?
0: Musím tě upozornit, řekl Pů, když kráčeli dolů ke břehu ostrova, že to není obyčejná loď. Někdy je to loď a někdy zase je to spíš skluzavka. Přijde na to.
2: Na co?
0: Na to, jestli jsi navrch nebo ve spod.
2: Ach tak, a kde ji máš?
0: Támhle, řekl Pů pyšně a ukázal na plujícího medvěda. Toho by se byl Krištůfek nikdy nenadál. A čím déle na tu nádobu hleděl, tím mu připadal Pů chytřejší a čím víc mu tak připadal, tím skromněji klopil Pů oči a dělal, že takový není.
2: Ale pro dva je to moc malé, řekl Krištůfek Robin smutně. A tu medvídek Pů řekl něco tak chytrého, že na něho zůstal Krištůfek Robin koukat s otevřenými ústy a vykulenýma očima. A nemohl věřit, že je to opravdu ten medvěd s malým rozoumkem, kterého tak dávno zná a miluje.
0: Mohli bychom jet na tvém deštníku, řekl Pů.
2: Co?
0: Mohli bychom jet na tvém deštníku, řekl Pů.
2: Co?
0: Mohli bychom jet na tvém deštníku, řekl Pů a v tom Krištůfek Robin pochopil, že je to možné.
2: Roztáhl deštník a obrátil jej špičkou dolů do vody. Plul, ale kymácel se. Pů do něho vstoupil, právě chtěl říct, že je to dobré, když shledal, že tomu tak není, a když spolkl několik doušků, o které opravdu nestál, zarejdoval zpátky ke Krištůfkovi Robinovi. Pak nasedli oba současně a už se to nekymácelo. Nazvu tuto loď Moudrý Pů, řekl Krištůfek Robin, a Moudrý Pů vyplul půvabným obloukem na jihozápad a zachránil prasátka.

0: Sovo, řekl jednou Krištůfek Robin, chci pořádat večírek.
1: Vážně?
0: Řekla sova. A sice zvláštní večírek, protože to bude na počest Půlovu za to, co vykonal, aby zachránil pras... A sice zvláštní večírek, protože to bude na počest Půlovu za to, co vykonal, aby zachránil prasátko při...

0: A když viděl, že sova očekává, že ještě něco řekne, zeptal se, budou tam ty koláčky s růžovou polevou? Sově připadalo, že je pod její důstojnost mluvit o koláčcích s růžovou polevou a řekla tedy Půovi doslova to, co řekl Krištůfek Robin a odlétla za Ijáčkem. Večírek pro mne, myslel si Pů, no to je báječné. A začal přemítat, zda to budou všichni ostatní vědět, že je to výhradně Půův večírek, a ze samé radosti si začal zpívat. Třikrát sláva Půovi, pánovi Půovi, co udělal ten váš Pů, vždyť pomohl prasátku z vody. Třikrát sláva medvědu, co vedu medvědu, neuměl si splavat sám, prasátko zachránil nám z vody. Medvěd Půhu moudrý byl, hloupý byl, moudrý byl, mnoho pil a mnoho jed, plavat sice nedoved, k prasátku se dostal přes vodu. Na jakési kocápce, skořápce, kocápce, na takové nádobě, sláva třikrát po sobě, sláva. Zatímco si tohle vymýšlel a skládal, sova mluvila s Ijáčkem.
1: Ijáčku, řekla sova, Krištůfek Robin dává večírek.
2: To je zajímavé, řekl Ijáček. To mi asi pošlou zbytky, které jim upadnou na zem. Jak laskavé a ohleduplné. Ne, ne, nemluv o tom.
1: Nesu ti pozvání.
2: Co to je?
1: Pozvání.
2: Ano, rozuměl jsem. Někdo to upustil.
1: To není nic k jídlu. To je pozvání, abys přišel na večírek. Zítra.
0: Ijáček zvolna zavrtil hlavou.
2: Myslíš asi, prasátko. To malé zvířátko se vstyčenýma ušima, to je prasátko. Řeknu mu to.
1: Ne, ne, řekla sova všecka načepířena, to patří tobě.
2: Víš to jistě?
1: Toť se ví, Krištůfek Robin řekl všem, řekni všem.
2: Všem, kromě Ijáčka.
1: Všem,
0: řekla sova nadurděně.
2: A řekl Ijáček, to bude bez pochyby omyl, ale přijdu přece. Ale bude-li pršet, nesvalujte to na mě.
0: Ale nepršelo. Krištůfek Robin udělal z dlouhých prkínek dlouhý stůl a všichni zasedli kolem. Krištůfek Robin seděl na jednom konci, Pů na druhém a mezi nimi seděla sova, Ijáček a prasátko. Když se všichni dost najedli, Krištůfek Robin zazvonil ležící o stůl a všichni umlkli. Tenhle večírek, řekl Krištůfek Robin, je na počest toho, co někdo vykonal a my všichni víme, kdo to byl. A to je jeho večírek na oslavu toho, co vykonal a zde mám pro něho dárek. Pak sáhl vedle sebe a zašeptal, kde to je? Zatímco jej hledal, Ijáček si významně odkašlal a začal.
2: Přátelé, řekl, je mi potěšením, nebo bych spíše měl říct, bylo mi velkým potěšením vidět vás všechny na svém večírku. Nic to nebylo, co jsem vykonal. Kdokoliv z vás, až na sovu a králíčka, by učinil totéž, a ovšem až na Půa. A má slova se také nevztahují na prasátko, protože je příliš malé. Kdokoliv z vás by byl učinil totéž. Náhodou jsem to byl já. Nemusím snad říkat, že jsem to neudělal proto, abych dostal, co Krištůfek Robin právě hledá.
0: A přiložil nohu k ústům a zašeptal,
2: podívej se pod stůl. Ale protože mám dojem, že všichni máme ze

0: všech sil pomáhat druhým. Mám dojem, že všichni...
1: Co to Jáček povídá? Zašeptalo prasátko Půovi.
2: Nevím,
1: řekl Pů skormouceně.
2: Myslel jsem, že je to tvůj večírek.
1: Také jsem si to myslel, ale tuším, že není.
2: Bylo bych radši, aby to byl tvůj než Jáčkův, řekl prasátko.
3: Já také, řekl Pů.
0: Jak jsem pravil, řekl Jáček hlasitě a přísně. Jak jsem pravil, mám dojem, že...
1: Tady je to, zvolal Krištůfek Robin vzrušeně. Podejte to tomu hloupoučkému Půovi. Je to pro Půa.
0: Pro Půa? Řekl Jáček.
1: Ovšem, pro nejlepšího medvěda na světě.
0: To jsem si mohl myslet, řekl Jáček. Konec konců člověk nesmí naříkat. Mám, přátele, ještě včera se mnou někdo mluvil. A bylo to minulý týden nebo předminulý, že do mne králíček vrazil a řekl, to je hloupé. Tomu říkám společenský život. Stále se něco děje.
1: Nikdo ho neposlouchal, neboť všichni volali, otevři to, Pů. Když Pů spatřil, co to je, málem by se byl samou radostí svalil. Bylo to zvláštní pouzdro s tuškami. Byly tam tušky označené M za medvěd, tušky označené MZ za medvěd zachránce a tušky označené SM za statečný medvěd. A všechno to patřilo Půovi.
2: Je, zvolal Pů. Je, Pů,
1: zvolali všichni kromě Jáčka.
0: Děkuju ti, mručel Pů.
1: Ale Jáček si říkal pro sebe,
0: to je krámu s psaním. Tušky, nic na tom není.
1: Později, když všichni řekli Krištůfkovi Robinovi s Bohem a děkujeme, Pů s prasátkem kráčeli lesem, byli hluboce zamyšleni a dlouho oba mlčeli.
2: Když se ráno probudíš, Pů, řeklo konečně prasátko, co je tvá první myšlenka?
0: Co bude k snídani, řekl Pů.
1: A tvoje, prasátko?
2: Co se asi dnes stane zajímavého,
1: řeklo prasátko.
0: To je totéž, řekl medvídek Pů
1: a ubírali se s prasátkem vlahým večerem spolu.

Jedna mašinka, kterou také vyrobili z dlouhé černokněžnické lokomotivy, byla tuze nespokojená. Nechtěla totiž jezdit po kolejích. Pořád vymýšlela, jak to udělat. Až jí konečně jedna velice stará lokomotiva dala dobrou radu. Milá mašinko, jediný, kdo ti může pomoci, je velký a mocný černokněžník Zababa. Od toho dne mašinka všude hledala černokněžníka Zababu, ale marně. Až jednou, bylo to v zadní třebání, řekli mašince, že musí počkat, až přijede rychlík z Písku. Jak tak mašinka stojí v noci na černém a tichém nádraží, ozvaly se kroky. A najednou stála před mašinkou divná postava, zabalená do dlouhého černého pláště, a řekla: milá mašinko, vím, koho hledáš, a tak jsem přišel. Jsem mocný a silný černokněžník Zababa. Splním všechno, oč mne požádáš. Mašinka se rychle vzpamatovala a vyhrkla: chci, abych mohla jezdit bez kolejí. Černokněžník mávl hůlkou a zabrumlal zaklínadla. A to už mašinka cítila, jak se její kolečka rozšiřují, a tak rychle sklouzla z kolejí a vyrazila ven.

Jela a jela, až dojela na kraj vesnice. Protože byla tma, řekla si, že někde přenocuje a teprve ráno se vydá na další cestu. A tak se rozjela do prvních otevřených vrat.

ale jaké bylo její překvapení, když se ráno probudila a viděla, že je přivázána silným řetězem ke staré hrušce. A to už přišel sedlák Vávra a řekl: teď mi budeš, milá Mašinko, sloužit. Vyjel s Mašinkou na pole, zapřáhl ji do pluhu a Mašinka musela jezdit nahoru a dolů rozbláceným polem a orat až do tmy. Tak to bylo potom den za dnem. Nový pán pronajímal Mašinku všem sedlákům na každou polní práci. Mašinka zesmutněla hanbou a ponížením. Vždyť ani nejubožejší posunovací lokomotiva nemusela dělat to, co teď ona. Jen někdy v neděli měla Mašinka trochu radosti. Její pán ji vzal na náves, kam se zběhly děti z celé vesnice, a ona je vozila okolo návsi pěkně pomalu a opatrně, aby žádnému neublížila. Ale ani tahle radost nebyla úplná, protože její zlý pán vybíral od dětí za svezení peníze a když přišlo nějaké chudé dítě, sedlák je odehnal, i když by ho Mašinka tak ráda byla vzala do své boudičky a povozila.

pak přišla zima a mašinka se těšila, že si trochu odpočine. Ale mýlila se. Ach, já ubohá, nerozumná, už mi nic nepomůže, bědovala mašinka. Dobře se mi žilo na kolejích, všichni mě měli rádi a pečovali o mne. A přece jsem byla nespokojená. Mašinka nevěděla, že ten, kdo opravdu lituje svých chyb, může být vysvobozen. Bylo to jedné temné a bouřlivé noci, kdy vítr fičel a hnal oblaka sněhu a mašinka se krčila zimou a tiše naříkala. Náhle klapla zábora na vrátkách a bylo slyšet kroky. A pak se vynořila temná postava, přiblížila se k mašince a mávla. Řetěz, který poutal její zadní kola, se slabým zařinčením spadl. Postava se vyhoupla do boudičky a z ničeho nic přihodila uhlí pod vyhasínající kotel. Mašinka nevydala ani hlásku, tak byla vystrašená. Ale po malé chvíli se odvážila a pomalu se dala do pohybu. Otáčela koli jen váhavě, ale po chvilce se rozjela zevrat a na silnici a silnicí až ke kolejím. Její kolečka se zase zúžila a mašinka ucítila pod koly opět koleje, až se zajíkala štěstím a radostí. Chtěla poděkovat neznámému, ale její boudička byla prázdná. Mašinka nepoznala kouzelníka za babu a nevěděla, že to byl první dobrý skutek zlého a mocného černokněžníka.

a to už dojela na Smíchovské nádraží k výtopně, kde ji pak nalezl pan Blahoš. Znavenou a zašpiněnou, ale šťastnou.

0: Dalekou cestou, širým polem, šli dva sirotci. Dívenka Alenuška s bratříčkem Ivánuškou. Trápilo je horko. I zachtělo se Ivánuškovi pít.
1: Sestřičko Alenuško, mám velikou žízeň, chce se mi pít.
2: Počkej, bratříčku, počkej, až přijdeme ke studánce.
1: Ale ke studánce ještě daleko. Podívej, tamhle je rybník a kolem se pase stádo krav. Půjdu a napiju se s nimi.
2: Nepij, bratříčku, nepij, nebo se staneš telátkem.
1: Ach, sestřičko, kdyby zvěděla, jak se mi chce pít. Podívej, tamhle u řeky pobíhají koně. Teď jeden vběhl do proudu a pije. Půjdu a napiju se s ním.
2: Nepij, bratříčku, nepij, nebo se staneš hříbátkem.
0: Ivánuška přemohl žízeň a poslechl. Ale když po chvíli přišli k potoku, jehož stříbrný proud se rozrážel o kameny, Ivánuška znovu žadonil.
1: Ach, sestřičko, teď už to nevydržím. Musím se napít. Podívej, tamhle se pase stádo kos a každou chvíli se jde některá z nich napít. Půjdu a napiju se také.
2: Nepij, bratříčku, nepij, nebo se staneš kůzlátkem. Vrať se, Ivánuško, nepij z potoka.
0: Tentokrát Ivánuška neposlechl. Rozběhl se k potoku a zmizel sestřičce v křovinách.
1: Alenuško, sestřičko, pomoz!
0: V zápětí uslyšela Alenuška jasný hlásek malého kůzlátka a zakryla si v hrůze oči. Poznala, že je to její bratříček. Zaplakala horoucími slzami a běžela k potoku. Tam prosila kůzlátko, aby se opět stalo Ivánuškou. Ale všechno bylo marné. Přivázala tedy kůzlátko na hedvábnou stuhu, vedla je a plakala tak usedavě, že pro slzy ani na cestu neviděla. Šla už dlouho, když přišla k zahradě mocného cara.
3: Přistup blíže, milá dívčino. Kdo jsi a co tě sem přivádí?
0: Alenuška carovi v pláči všechno vypověděla.
3: A kam chceš teď jít? Co chceš dělat?
2: To nevím. Půjdu, kam mne nohy ponesou. Snad někde najdu pro sebe a pro kůzlátko přístřeší.
3: Líbíš se mi, Alenuško. Vezmi si mne za muže. Budu tě mít rád a splním každé tvé přání.
2: A kůzlátko?
3: Bude s námi žít pod jednou střechou. Chceš se stát mou ženou.
2: Ano, chci.
0: Car vystrojil slavnou svatbu a žil s Alenuškou v pokoji a blahobytu. Kůzlátko vesele pobíhalo po zahradě, pilo a jedlo s carem a carevnou. Dobří lidé se radovali, zlí jim záviděli. Jednou si car vyjel na lov. Alenuška odpočívala na zahradě a usnula. Kde se vzala, tu se vzala, náhle nad ní stála zlá čarodějnice.
4: Spí, Alenuško, spí. Víc už neobživni, až se znovu probudíš. Z nemoci se nezhojíš.
0: Na carském dvoře všechno zesmutnělo, když se carevna Alenuška roznemohla. Car svolal slavné lékaře z daleka široka, ale nikdo si nevěděl rady. Zatím Alenuška slábla víc a víc. Jednou v noci, když nemohla spát, uslyšela podivný hlas.
4: Chceš se vyléčit, carevno? Pak jdi okamžitě k synému moři a napij se tam vody. Jen to tě zachrání.
0: Alenuška poslechla, vstala a vyběhla z paláce. Jakmile se naklonila nad mořskou hladinu, aby se napila, objevila se z nenadání čarodějnice, Alenušku chytla, uvázala jí na krk kámen a hodila ji do moře. Alenuška klesla na dno. Čarodějnice pak na sebe vzala podobu Alenušky a vrátila se místo ní do carského paláce. Car se velmi zaradoval, když viděl carevnu zdravou a veselou. Jenom kůzlátko zesmutnělo. Běželo v noci za sestřičkou a vidělo, jaký strašný osud jí potkal. Čarodějnice kůzlátko nenáviděla a chtěla se ho zbavit. Poslala tedy k carovi starého sluhu Fjodora se vzkazem, že se jí kůzlátko zprotivilo, aby je dal zaříznout.
3: Kůzlátko, že se Alenušce zprotivilo? To je divné. Ale je-li to její přání, chci je splnit. Běž, Fjodore, a přiveď sem kůzlátko, abych se s ní mohl alespoň rozloučit.
0: Když se kůzlátko dozvědělo, co ho čeká, smutně zaplakalo.
1: Veliký care, dovol mi, abych si naposled k moři zašlo, vody se napilo a na vlny se podívalo.
0: Car kůzlátku poslední prosbu neodepřel. Už dávno si všiml, že kůzlátko často běhá na mořský břeh a rozhodl se, že ho tentokrát bude nenápadně sledovat. Když kůzlátko přiběhlo k Sinnému moři, stanulo na břehu a žalostně plakalo.
1: Alenuško, sestřičko moje, vyplyň z vody na břeh. Hoří ohně planoucí, vaří kotle horoucí, brousí nože z ocele. Zařezat mě chtějí.
2: Ach, bratříčku můj Ivánuško, těžký kámen ke dnu táhne. Tráva nohy ovinula. Zmije srdce otrávila.
0: Car, skrytý na mořském břehu, nemohl ani vlastním uším uvěřit. Ale když se nad hladinou objevily bílé ruce jeho Alenušky, rychle přiskočil a vyrval jí z mořských vln. Teprve pak všechno pochopil a děkoval kůzlátku, že mu pomohlo milovanou Alenušku zachránit. V carství se zase začalo všechno zelenat. Car se radoval, Alenuška se smála. Zlou čarodějnici už nikdo nikdy neviděl. A jakmile se ztratila beze stopy, z kůzlátka se stal zase Ivánuška. Car s carevnou a Ivánuškou žili pak společně, dobře a spokojeně jako dřív. A věřte nebo nevěřte, snad v tom carství žijí dodnes.
5: Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačil mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha! jen jí dořízli, Kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taký Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že na takové cviky zvyklá. Potom Kedluben bezohledně drcnul do Kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysušikmém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku na procházku, zůstali stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A Kedluben se valil dál. Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří kedluben, vezem ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu Kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouly na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla: jsem předseda zahradnické výstavy. Co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl: to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo, tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udufíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo. Hej, rup! Hej, rup! Jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli. To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad. Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byli. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do kedlubnu dala skutečně s vervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, Inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Bez jalovců se žádný kopec neobejde. Rostou na stráni, jako na pasínku, pod jedličkami i při hlohu, některý u země a jiný do výše stromku, i v té nejjalovější zemi se uchytí. Lidé z hor už na ně přivykli, že je ani nepíchají, když o ně zavadí. Jalovčinky se užívají jako lék, protože jalovec roste z tvrdé země a tu tvrdost natáhne do sebe. Proto se u nás praví, kdo nemá hnízdo v jalovčí, to není žádný pták. A kdo se v jalovčí nevyválí, to není žádný chlap. Věru, není divu, že se kolem jalovců ledaco událo. Jako zrovna ta podivná příhoda, kterou zažil strýc Horehleď. Toho dne měl strýc vyřizování v dědině a vrátil se domů na samotu až v podvečer. Domácí ještě nepřišli z pole, byl v chalupě sám. Protože se cítil ušlý a znavený, ulehl na lavici ke kamnům a usnul. V tom se po izbě zatočil vítr a před strýcem stál vysoký člověk v černém kabátě a se špičatým kloboukem. Byl to černokněžník.
1: Seber se a pojď, a to hned, přikázal strýci Horehleďovi. Vezmi si motiku, budeš ji potřebovat, dodal ještě.
0: Strýc se pravda ulekl, ale vstávat do práce po té štrapáci, co měl za sebou, se mu dvakrát nechtělo.
1: Jen pojď,
0: řekl ještě černokněžník, když viděl jeho neochotu.
1: Dobře se ti odměním.
0: Tož to byla jiná řeč. A že byl Horehleď na peníze, jak čert, vstal z lavice, vzal motiku a šel. Venku se už zatím docela setmělo a na horách seděl zeširoka měsíc. Ale černokněžník nedbal měsíce ani tmy a dlouhým krokem mířil rovnou do stráně. Došli až pod les a zastavili se. Plošina byla plná skalin a balvanů a mezi nimi rostly jalovce. Černokněžník vytáhl spod černého pláště jakési sklíčko a díval se přes ně po plošině. Potom ukázal na jeden vysoký jalovec a poručil:
1: tady budeš kopat.
0: Strýc Horehleď dobře věděl, který jalovec černokněžník myslí, ale dělal se nechápavým. Černokněžník mu tedy podal sklíčko, aby se podíval sám. Strýc přiložil sklíčko k oku a najednou spatřil celý svět barevně. A také viděl, že pod tím vysokým jalovcem svítí červenkavý oheň. Poznal, že to je zázračné skélko. Ví, zase mu praví, hledět přes ně značí být jasnozřivý. Přes vízu je vidět všady, dodaleka i hluboko do země. Proto se její pomocí odkrývají zakopané poklady. Na stříbře hoří ohníček bělonký nebo domodra, na zlatě se barví červenkavo. Strýc Horehleď by se rád rozhledl dále po kraji, ale černokněžník mu skelko vyškubl a svou dlouhou rukou ukázal k jalovci.
1: Teď už víš, co máš dělat, tak se dej do práce. Po jiném ti nic není.
0: Co zbývalo? Strýc musel uposlechnout. Pod jalovcem ležel veliký balvan, ten musel nejdříve pozdvihnout, aby mohl kopat dál. Balvan byl těžký a strýc se div nesvalil, jak jej zvedal, ale nakonec přece jen odkulil na stranu. Práce mu šla stuha, země byla kamenitá a motika co chvíli zazvonila o břidlici. Horehleď kopal jak o závod. Říkal si, že po zbojnicích zůstalo mnoho pokladů v zemi zakopaných, tak co by si nepomohl? Však víza neomylně vyzradila, že tuto pod jalovcem leží ukryté zlato. Avšak najednou, kde se vzala, tu se vzala, stála u jalovce podivná postava. Takový neduživec to byl. Vyschlý a hubený, oči mdlé, spíše přízrak než skutečná bytost. Stáhl vyzáblou ruku nahore hleďa a pravil.
1: Já jsem strážný duch pokladu, co tu leží. A jestli kopání nenecháš, zajdeš.
0: Strýcovi přešla hrůza po hřbetě, ale pravil si, že teď by byla věčná škoda odejít po prázdnu, a tak se vymlouval, poručil mi, a ukázal na černokněžníka, který stál opodál.
1: Špatného rozkazu poslouchat značí, za cizí svědomí se ukrývat,
0: řekl strážce pokladu hrobovým hlasem.
1: Ujdi, dokud je čas.
0: Jenomže strýc horehleď se už viděl, jak přepočítává zlaťáky, a ze všeho nejméně měl chuť odejít, když je poklad na dosah ruky. Lakota mu dodala kuráže a on nedbal a znovu se rozpřáhl motykou. Tu k němu strážný duch přiskočil a takový mu dal lepanec, až se mu huba skřivila. Jenomže ani černokněžník nelenil, vytáhl z pod černého pláště čarodějnou knížku a začal ducha zaříkávat, aby jim neškodil. A strážný duch pokladu se opravdu v ten ráz ztratil. Ať byl, jak chtěl kurážný, strýcem přece jen strach tetelil. Však považte, takové čáry, máry, jde při nich o život. Ale černokněžník na nic nehleděl a jenom rozkazoval.
1: Kopej, ještě chvilku a budeš na dně.
0: Strýc horehleď se už nerozhlížel a kopal, jak by hořelo. Najednou škrrk. Cítí, že se mu motyka svezla po čemsi hladkém. Také černokněžník přiklekl k vykopané díře, když zaslechl to zaškvrčení. Strýc hrabal dále rukama, nahmatal cosi oblého. S námahou to vytáhl z díry, byl to železný hrnec plný zlatých peněz. A když strýc nahlédl do díry, spatřil druhý. Třetí takový vrchovatý hrnec, kdož ví, kolik jich tam bylo.
1: Naber si dvě hrstě a můžeš se vrátit domů,
0: vyrušil ho černokněžník.
1: Už tě nepotřebuju.
0: Strýcovi od lakotnosti až nos špičatil, když viděl, že tam jsou toliké peníze. Ale musel uposlechnout a vzít si jen dvě hrstě. Pravda, měl hrstě veliké a ještě je rozevřel, jak nejvíce mohl. Avšak co to je? Pouhé dvě hrstě, když v díře jsou plné hrnce zlaťáků. A tak si řekl, že na černokněžníka vyzraje. Přece není možné, aby černokněžník sám poodvláčel naráz tolik železňáků. Než odešel, podíval se dobře, kde stojí ten jalovec a že si na druhý den pro ostatní peníze přijde. Doma neměl strýc stání. Dvě hrstě zlaťáků uschoval do truhly, ale stejně mu nedalo. Pořád musel myslet na ty hrnce s penězi, ani rána dočkat nemohl. Jak začalo svítat, už se bral z chalupy a rovnou na jalovcovou stráň. Vysoký jalovec bez nesnází našel, odvalil spod něho balvan a ze samé nedočkavosti jalovcem tak smíkl, až ho vytrhl i z kořeny ze země. Železňák tam pravda byl, jenže plný kamení. A druhý zrovna tak, i třetí. Samé kamení. Ať strýc, jak chtěl, hledal, neuviděl ani penízek. Tu se horehleď převelice dopálil. Jalovec pohodil ze stráně a hybaj domů.
2: Ještě, že jsem si schoval dvě hrstě zlatých peněz, aspoň to mám za ty cesty, utěšoval se.
0: Když přišel domů, hned se hnal k truhle, aby se potěšil pohledem na zlaťáky. ale zůstal jako solný sloup. V truhle místo peněz ležely dvě hrstě kamení. Div, že ho mrtvice neranila od zlosti, ale platnému to stejně nic nebylo. Strýc horehleď o té své příhodě nesmlčel a časem se přiznal, jak se mu vedlo s pokladem. Ale na jalovcové stráni už stejně nikdy nikdo nekopal. Lidé se báli. Říkali, že tam mámení obloudí každého, jako se to stalo horehleďovi. Ale nebyla to spíš chtivost po bohatství, co lakotnému strýci horehleďovi pomýlila hlavu.
3: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jako by něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku, na co doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. Koho jiného než doktora, podivila se veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala a kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověz jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehýnek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. Promiň, řekla veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nechť se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl, to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, Veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kuriruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se Veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila Veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: A potom se jaro rozběhlo všady. Kvítečky bílé, žluté i červené, modré, fialové i do růžova obracely své kalíčky ke sluníčku už od rána. To provětší sílu a krásu jarní po všech lukách a stráních kolem. A co teprve travička jarní první? Zářila do dálky světlonkou zelení načehranou a hebkou jako vzácný kobereček panský. Sluníčko si od rána do večera pročesávalo zlaté vlásky, aby toho prvního letošního hřání bylo dost pro všechny a jenom ku prospěchu. Tu neděli před Velikonocemi seděl maličký Bůby se zajícem Kryšpínem ve vrbičkách a z ohebných žlutavých proutků pletli koledovací pomlásky velikonoční. Kryšpín ukazoval dráčeti, jak vrbové proutí nejlépe zaplést správně a jedinou starost měli s pentlí.
1: Prosím tě, Kryšpíne, když už je o tom řeč, řekni mi konečně krásně a prosím tě, Kryšpíne, když už je o tom řeč, řekni mi konečně krásně a pomalu, co to

0: A to je ta koleda. Už víš?
1: Ty, Krišpíne, a ty znáš nějakou moc pěknou velikonoční říkánku pro veverku Teresku správně?
0: No je. A kolik? Třeba... Hody, doprovody, dejte více malovaný a tak.
1: Hody, doprovody, dejte vejce malovaný. No jo, ale jak malovaný? Proč malovaný? Čím malovaný?
0: Přece všelijak. Na červeno, na zeleno, na žlutavo. No a tak.
1: A to mi teda zítra Tereska jistě dá, když zaspívá?
0: To je ptaní jako ve škole lesní. To se ví, že dá. Proč by nedala?
2: Potvrzoval zajíc Krišpín řeč a sbíral se do polí, protože sluníčko už si na obzoru zdobilo červánkovou postýlku na růžovo a byl čas ke spaní. A když Krišpínovo bílé pírko na ocásku zmizelo za jezevčí norou, také Bůby se rozloučil se starou vrásčitou vrbou, která tady dávala z potoka mladým proutkům pít od nepaměti dávné a běžel domů do jeskynky v žulové skalní stěně nad srnčí pěšinkou k vodě. A tak se stalo, že hned na druhý den ráno nemohlo dráče dospat ani dost málo, protože to bylo právě to ráno na velikonoční pondělí.

0: dej mi malovaný vajíčko.
1: Veršoval Bůby hned pod dubem na jeden ráz, ale hned se zase zarazil, protože ani jemu se ta koleda moc nezdála vůbec.
2: Ty jsi tomu dal, Bůby. Počkej, hned jsem u tebe dole v trávě.
0: Komu jsem co dal? Zase?
2: Tady máš koledu, Bůby. Oříšky, sušené jahody od loňska, maliny, ostružiny a borůvkové rozinky. Ať ti slouží jenom ke zdraví.
0: A kde mám malované vajíčko? Krišpin říkal, že mi dáš jistě taky nějaké malované vajíčko.
2: Kde bych vzala vajíčka, Bůby? To si o Velikonocích dávají lidé ve vsi. Já můžu dát jenom, co mám.
0: Co pak já? Já? Kde pak já? O mě ani nejde vůbec přece. Ale za chviličku přihopká z polí Krišpín a ten se na vajíčka přenára mě po zaječím těší. Co teď? Nebuď smutná, Teresko. Já už na něco připadnu.
1: Konejšilo dráče ve verku Teresku, která měla slzičky už na krajíčku oček. Sotva však Bůbí oběhl lískový keř. Divže neporazil lišku Denisu. Denisa tady byla nepochybně na výzvědách, kdo co v lese dělá a proč, nebo kvůli nějaké špatnosti liščí, protože Denisa byla nejfalešnější v lese a dráče mělo nakázáno, že s ní nemá mít žádné spolky.
2: Tak co, Bubu, na koledu, aby ne, když máš takovou pomlásku, novoučkou, pružňoučkou, štípavoučkou.
0: Ani ne, jenom mám starost. Kde sehnat vajíčka pro Teresku do chvilinky? Malovaná a koledovací z lásky.
2: Ty tedy potřebuješ vajíčka? Podívejme, ale to je přece snadná pomoc. Kmotra Sojka rozdává vajíčka, ovšem roznáší je po lese a ani kloudně neví, co s nimi. Tuhle mi nějaká dala, ale mám je tamhle na modřínku. Dám ti je, jestli chceš, ale musíš mi nejdřív zaspívat velikonoční koledu. To se tak přece dělá. To je samo sebou.
1: Lhala Denisa po liščím způsobu, až

0: se jí od pusy prášilo a ještě chtěla zpívání. Dráčeti se vůbec nechtělo do koledy právě pro Denisu, ale potom si vzpomnělo na Teresku a tak spustilo, jak nejlíp umělo v tu chvíli.
1: Holi, holi, dobrovody, dejte vajíčko malovaný. Dejte vajíčko malovaný, holi, holi, dobrovody.
0: Vůvy se usmíval jako sluníčko na svět, protože měl ukrutánskou radost, že přece jenom připadnul na koledu celou, i když podráčecím. A tak ho Denisa doprovodila k odrostlému modřínku, co byl šestý v řadě, a ukazuje na sojčí hnízdo ve větvích až nahoře u vršku.
2: Nahoru ale musíš sám. Jsem nějaká unavená.
0: Naříkala Denisa a tak dráče, že si tedy vyleze. Když byl Bůby od sojčího hnízda asi tak na tři větve, zmizela Denisa jak raní mlha ze čtyřlístkové loučky za potokem, to, aby se potom neřeklo, že s tím velikonočním lezením pro vajíčka něco má. Dráče zatím opatrně sebralo všechna sojčí vajíčka, co našlo, a už běží, jak jenom les dovolí, zpátky za Tereskou k prostřednímu dubu.
1: Tady máš vajíčka, Teresko. Jenom se musí namalovat.
2: Pro pána. Kde si je vzal? Snad ne k motře sojce.
1: Přece mi je dala Denisa za zpívání.
2: A kde je vzala Denisa?
1: Měla je na stromě. Sama mě k ním dovedla.
2: Vždyť je má kmotra sojka na vyhlídání. Budou z nich malá sojčátka pro mateřskou radost a potěšení. Kmotra na vajíčkách sedí už od veliké vody. Co pak chceš, aby letos neměla vůbec žádná mláďátka pro potěšení?
1: Tak já je tam honem zanesu zpátky a všechno se zachrání.
2: Už si na ně sahal, Bůby. A na taková vajíčka už se kmotra sojka neposadí. A když je nikdo nebude zahřívat z lásky, nebudou mít malé sojky sílu a neproklubou se na den.
1: To mi ještě udělala Denisa na potvoru.
3: Víte co? Doneseme je na stráňku pod lesem a poprosíme sluníčko, jestli by malé sojky nevyhlídalo za nás.
0: Poradil konečně zajíc Kryšpín z polí, protože se přece jenom líp vyznal. A tak to také udělali. Položili opatrně sojčí vajíčka do suché loňské trávy žluté, skrze kterou už vyrážely nové letošní travičky zeleně, a začali volat na sluníčko prosebně za sojčí mláďátka a dráčecí chybu. Zlatavé klubíčko na modravém nebeském koberečku se doopravdy na kamarády mile usmálo, rozehřálo se do kulata a šimralo sojčí vajíčka na šošolce. A tak jenom čekali.
1: Tohle vajíčko je nějaké moc divné na pohled.
0: Pověděl najednou Bůby, který z domečků malých sojek nespustil oči ani na chvilinku. To už ale v nazelenalých vajíčkách začalo veliké ťukání a šramocení divné a za chviličku se to mezi skořápkami hemžilo malými sojčaty jako v mraveništi při práci.
1: Tohle vaječné vajíčko pořád nic?
0: Hlásilo dráče od Pařízku, kam si prapodivné vajíčko odneslo, aby ho mělo lépe na očích. Najednou to však zaťukalo, zapraskalo a zakřupalo a z rozpůlené skořápky se vyvalilo něco okatého, něco šupinkovatého a něco střepatého jako klubko sena na lučině a už se to rozhlíží.
1: Ty nejsi sojka. Co ty jsi vůbec zač, ptáčku?
4: Já jsem, prosím, kukačka. A mám přeukrutný hlad.
1: Tak se ti něco dá, kukačko. To je maličkost. Chceš sušenou jahodu nebo křížalu?
4: Pro jistotu si vezmu obojí. Já, prosím, ještě nevím, co je co. A když už ty jsi mě vyhlídal, tak to jste moje maminka. Takže ze všeho nejdřív se musíte postarat, abych neměla hlad, prosím. A také bych prosila nějaké jméno. Když už jsem na světě, když už jsem se vám vyklubala, když jste si mě vyhlídal, tak to musíte honem se jménem pro mě.
1: Já nejsem žádná tvoje maminka. Já jsem přece dráče z lesa Hůrky, ptáče vykulené. Dráče povídám, žádná maminka.
5: Co je to tady za rámusení, pokřikování, dohadování a vůbec?
1: Říká, že jsem jeho maminka, Cyrile. Pořád chce jíst a ještě chce jméno, Cyrile.
5: To je zatrolená věc, když ony kukačky z nerozumu právě toho, kdo je u jejich narození první, mají za svoji mámu. Tak to je. Taky nějaké jméno dej, přece. To nic není.
1: Tobě se to řekne krásně, Cyrile. Taky nějaké jméno dej. Ale jaké? Aha.
4: Maminko, já mám hlad.
1: Neříkej mi do kolečka maminko, nebo tě plácnu. A budeš se jmenovat... Budeš se jmenovat Křížala. Tebe bude lepší šatit, než živit, Křížalo nějaká.
6: Upamatovalo se dráče z řečí, když už kolikrát běželo k prostřednímu dubu pro zásoby ze spíšky ve verky Teresky.
7: Dá to pěknou makačku mít na krku.

0: Kdyby se malá kukačka narodila v hnízdě na modřínku, všechny sojčí děti by vystrkala z hnízda ven dolů na zem. Teď je musí komodra sojka donést zpátky do hnízda na modřínku.
1: Všechno zlé je nakonec přeci jenom k něčemu dobré.
2: Kmotra má sice pravdu, Bůby, ale na ptačí vajíčka se přece jenom opravdu nesahá.
3: To už ale sluníčko posílalo lesíku hůrce i stráním a polím kolem poslední denní zlatavé políbení a stlalo si za obzorem červánkovou postýlku. Bůby až do tmy přepoctivě pečoval o malou kukačku křížalu a teprve když usnula, i on se celý polámaný uložil k prvnímu jarnímu spaní.
4: To jsem si nasadil pěknou blechu do kožichu.
3: Hudrovalo dráče po medvědím a slibovalo si, že to lišce Denise nezapomene co živo. A na ptačí vajíčka, jak tě živo sahat nebude, kdyby bylo kdo ví jak. Hned potom usnul s paním voňavým jako první jarní povětří z dálky.

0: sejdeme se slečnou Mrazilkou. Je to ledová panenka, která se chce mermomocí dostat k zimě do služby. Zima je ale nedůvěřivá, chce si Mrazilku nejdřív vyzkoušet. Jak už jste možná poznali, složit zkoušku není pro Mrazilku právě lehké. Má sice hlavu plnou nápadů, má i velký smysl pro krásu, ale o té pravé zimní práci nemá ani ponětí. Když dostala Mrazilka první úkol, dopadlo to všelijak. Zima jí přikázala udělat klouzačky jako pravítko. A už tu byl kámen úrazu. Mrazilka vzala Zimu za slovo a nadělala klouzačky, které byly doslova a do písmene jako pravítko. I s vyrytými čárkami, které odměřují milimetry, centimetry a decimetry. Jen se zkuste na takové rýhované klouzačce sklouznout. Vsadím se, o co chcete, že spadnete na zem jako pytel brambor. Zima se pro ty pravítkové klouzačky na Mrazilku řádně rozhněvala. To by tak scházelo, aby kvůli takové potřeštěné slečince lidé hubovali na Zimu. Teď nezbývalo nic jiného, než aby Zima rychle vlezla do postele a svým mrazivým oddechováním napravila, co Mrazilka pokazila. Stačilo pár dýchnutí hlubokého zimního spánku a všechny klouzačky byly zase jako sklo. Zima se na druhý den probudila pěkně odpočatá a už se nemračila. Ale ani se neusmívala, to zase ne. Tvářila se prostě všelijak. Mrazilka na ní jen tak po očku pokukovala a přemýšlela, jak začít řeč. Jak jenom Zimu přesvědčit, že by nejeden z mrazilčiných nápadů pomohl Zimě ke kráse. Nakonec si přece jen dodala odvahy. Jestli pak si, Zimo, zvědavá na ten můj nápad, na ten, který ti pomůže ke kráse. A víš, že ani ne, řekla Zima. Víc ani můk. Jenom si tak seděla za svým psacím stolem a sčítala i odčítala, násobila i dělila a hlavně podtrhávala dlouhé řady čísel na svých účtech. Byly to účty za led, za sníh, za vítr i metelici, prostě za všechno, co Zima nutně potřebuje ke svému králování. Ale jak to? Nechápala Mrazilka. Co pak tě moje nápady ani trochu nezajímají? Nejdřív musíš složit zkoušku. Že by Zima měla už sklerózu, napadlo Mrazilku. Vždyť ona přece skládala zkoušku včera. Co pak si Zima už dočista nic nepamatuje? Ale to už Zima pokračovala v řeči. Snad si s děvenko nemyslela, že ti ty pokažené klouzačky jen tak projdou. Ne, ne, milá zlatá, takhle se práce odbývat nedá, dokud neodvedeš aspoň jednu pořádnou zimní práci, nechci o tvých bláznivých nápadech ani slyšet. Zpřísněl Zimě hlas. Mrazilka si povzdechla a pokrčila ramínky. Když myslíš, no tak teda jo. Honem mi řekni, co mám udělat, ať to mám rychle za sebou. Práce kvapná, málo platná, připomněla Zima poučným hlasem. Potom ale kývla na Mrazilku svým dlouhým ledovým prstem. Dnes dostaneš na starost potůčky. Horské i ty v nížinách, rozumíš?
1: No je, to se ví, že rozumím. Tohle určitě zvládnu jako nic. Kývla Mrazilka a měla se k odchodu.
0: Zima se za ní dívala a na poslední chvíli ještě zavolala: a nezapomeň zmrazit potůčky pěkně hladce. To je nějakých starostí, pomyslela si Mrazilka a po sněhovém obláčku sklouzla dolů na zem. Pak si vyhrnula rukávy a dala se s chutí do práce.
1: Pěkně hladce musím mrazit, pěkně hladce,
0: prospěvovala si do taktu, aby jí práce lépe ubíhala. Po chvíli se ale zarazila.
1: Pěkně hladce, vždyť je to strašná otrava dělat pořád dokola to samé. Hladce, hladce a zase hladce, páni. To bych se do večera nudou ukousala. A vůbec, při práci se musí přemýšlet, říkala to přece paní Zima. Stačí, abych se trochu zamyslela. Jo, já mám nápad. Teď to vezmu z jedné vody načisto. Zavýskla Mrazilka radostí a dala se znovu do práce. Všechno jí šlo najednou mnohem lépe od ruky. Jezdila na větrných saních od jednoho potůčku ke druhému a pracovala, až se z ní kouřilo. Než se začalo smrákat, byla s dílem hotová. Všechny potůčky, od toho nejmenšího, co se vine údolím jako modrá nitka, až po toho nevycválaného horského rabiáta, byly zmrazené pěkně hladce. Ale také obratce. Jedna ledová řádka hladce, druhá zase obratce. A nejen to, Mrazilka nezapomněla ani nahazovat, ujímat a na okrajích dokonce udělala anglická očka. Věřte nebo ne, všechny potůčky měly upletené huňaté ledové svetříky. Jeden do Včka, druhý s rolákem a ten třetí už ani nevím jaký. Ona se totiž Mrazilka vyznala v módních vzorech mnohem lépe než já.
2: Jemináčku, to je krása.
1: Vzdychla šťastně ledová slečínka a promnula si prsty, které jí od toho dlouhého pletení dočista zdřevěnily. Když jí mravenčení v prstech přešlo, znovu si prohlédla své dílo.
2: Že se mi to ale povedlo. Panečku, to bude Zima koukat.
1: A Zima opravdu koukala. Koukala na ty neuvěřitelné potůčky v huňatých svetrech a lapala po dechu jako kapr na suchu. Slečno Mrazilko, co to je? Co to má u všech mrazů znamenat?
2: To jsou, prosím, potůčky, pletené hladce i obrace. Můj vlastní nápad, že to těm fešákům ale sluší, co? Přiznej si, že tohle si nečekala.
1: Usmála se Mrazilka spokojeně. Ne, to jsem tedy nečekala. A jsem z toho dočista a úplně celá pryč, řekla Zima zoufale a dosedla tak stěžka, že pod ní ledové křeslo zapraštilo. Co si o mě lidé jenom pomyslí? Ach, ouvej, úpěla, až to zaušitálo.
3: To tě nenapadlo, že všechny ty potůčky v tlustých svetrech jsou lostivý? Umíš si představit potůček, který má kašel a z nosu mu teče jako o závod? To snad, abys rovnou začala šít všem těm potůčkům kapesníky.
2: Asi bych měla potůčkům ty svetry zase rozpárat. Co myslíš?
1: Panečku, to je nápad, pochválila ji Zima. A jen tak pro sebe se na čtvrt pusy usmála. Inu, tak už to bývá. Když se něco zmotá, musí se to umět také rozmotat. Dobrou noc.

0: Medvídek Pů se o půlnoci probudil a poslouchal. Potom vstal, rozsvítil svíčku a vrávoral přes světnici podívat se, zdali se mu někdo nedobývá do spíšky, a nikdo tam nebyl. Tak zase vrávoral zpátky, sfoukl svíčku a vlezl do postele. A tu zase slyšel ten zvuk. Jsi to ty, prasátko? Řekl. Ale prasátko to nebylo. Pojď dál, Krištůfku, Robine, řekl. Ale Krištůfek Robin nešel.
1: Řekni mi to až zítra, Jáčku,
0: řekl ospale. Ale bručení se ozývalo dál.
2: Ura, ura, ura, ura, ura, ura,
0: řekl kdosi a Pů si uvědomil, že vlastně vůbec nespí.
3: Co by to mohlo být? Přemýšlel. V lese je plno zvuků, ale tenhle je jiný. Není to ani vytí, ani vrčení, ani štěkot, ani ten zvuk, který děláme, než začneme přednášet básničku, ale je to nějaký cizí zvuk a dělá ho nějaké cizí zvíře. A dělá ho před mými dveřmi. Vstanu tedy a požádám je, aby to tu nedělalo.
0: Vstál a otevřel přední dveře. Nazdar, řekl Pů pro případ, že by venku někdo byl.
4: Nazdar,
0: řekl kdosi.
3: Řekl Pů.
0: Nazdar.
4: Nazdar,
0: řekl neznámý a myslel si, jak dlouho to ještě potrvá.
3: Kdo je to? Řekl Pů.
4: Já,
0: řekl hlas.
3: Aha, řekl Pů. Tak pojď sem.
0: Tak ten kdosi přistoupil a ve světle svíčky se s Půem na sebe podívali.
3: Já jsem Pů, řekl Pů.
4: Já jsem tygr,
0: řekl tygr.
3: Je,
0: řekl Pů, protože dosud nikdy takového tvora neviděl. Ví o tobě Krištůfek Robin?
4: To se rozumí,
0: řekl tygr. Teď už je půlnoc, tak by byl čas jít spát, řekl Pů. A ráno budeme mít k snídani med. Jedí tygři rádi med?
4: Tygři všecko rádi,
0: řekl tygr vesele.
3: Když tedy rádi spí na zemi, lehnu si já zas do postele, řekl Pů, a ostatek necháme na ráno. Dobrou noc.
0: Vlezl zase do postele a za okamžik usnul.

0: Když se ráno probudil, první, co spatřil, byl tygr, jak sedí před zrcadlem a hledí na sebe.
1: Dobrý tro, řekl Pů.
2: Dobrý tro, řekl tygr. Našel jsem někoho zrovna takového jako já. Myslel jsem, že jsem jen já sám.
0: Pů vstal a dal se do vysvětlování, co to je zrcadlo. Ale zrovna když přicházel k tomu nejzajímavějšímu, tygr řekl:
2: Odpusť, ale něco ti leze na stůl, a s hlasitým hura, hura, hura
0: skočil po cípu u brusu, stáhl jej na zem, třikrát se do něho zabalil a po hrozném zápolení vymotal zase hlavu na denní světlo a řekl vesele:
2: Vyhrál jsem?
1: To je můj ubrus,
0: řekl Pů a snažil se tygra vymotat.
2: Bylo mi divné, co to je,
0: řekl tygr.
1: To se dává na stůl a na to se kladou věci.
2: Proč mě to tedy chtělo kousnout, když jsem se nedíval?
1: To bych ani neřekl, pravil Pů.
2: Chtělo, ale já byl rychlejší, řekl tygr.
0: Pů prostřel znovu ubrus na stůl a na něj postavil velký hrnek s medem a zasedli k snídani. A sotva usedli, tygr si nabral plná ústa medu a hleděl do stropu za hlavou na jednu stranu a jazykem vydával napřed zvídavé zvuky, pak přemítavé, pak jakoby se ptal, tak co pak to tu máme? A pak řekl rozhodně:
2: Tygři, neradi med.
1: Ale, řekl Pů a snažil se, aby to znělo smutně a lítostivě. Myslel jsem, že rádi všechno.
2: Všechno mimo med,
0: řekl tygr. Pů byl vlastně rád a řekl, že jakmile se nasnídá, zavede tygra k prasátku a tygr může ochutnat jeho žaludů.
2: Děkuju, Pů, řekl tygr. Žaludy jedí tygři ze všeho nejradši.
0: A tak šli po snídani navštívit prasátko a Pů cestou vykládal, že prasátko je malé zvířátko a nemá rádo, když na ně někdo skáče, a žádal tygra, aby aspoň zpočátku moc neskákal. Tygr se právě schovával za stromy a skákal na Půhův stín, když se Pů nedíval. Řekl, že tygři skáčou jen před snídaní a sotva snědí trochu žaludů, jsou hned klidní a chovají se vybraně. A tak konečně zaklepali u prasátka.
3: Nazdar, Pů,
0: řekl prasátko.
2: Nazdar, prasátko, to je tygr.
3: Vážně?
0: Řeklo prasátko a uhýbalo na druhou stranu stolu.
3: Já myslelo, že jsou tygři o moc menší.
2: Ti velcí ne,
0: řekl tygr. Jedí rádi žaludy, řekl Pů. Tak jsme proto přišli, protože chudák tygr ještě nesnídal. Prasátko přistrčilo tygrovi mísu žaludů a řeklo:
3: Vezmi si.
0: Potom se přitočilo k Půovi a hned bylo kurážnější a řeklo ledabile:
3: Tak ty jsi tygr? To jo.
0: Ale tygr neříkal nic, protože měl ústa plná žaludů. Po dlouhém žvíkání řekl:
4: Tygři, žádní žaludy.
0: A když řekli Pů a prasátko: Co? Řekl:
4: Promiňte.
0: A šel na chvíli ven. Když se vrátil, řekl důrazně:
2: Tygři, neradi žaludy.
1: Ale vždyť si říkal, že rádi všechno mimo med, řekl Pů.
2: Všechno mimo med a žaludy,
0: vysvětloval tygr. Když to Pů slyšel, řekl:
2: To jo.
0: A prasátko, které bylo rádo, že tygři neradí žaludy, řeklo:
3: A co bodláčí?
2: Bodláčí, řekl tygr, to tygři ze všeho nejradší.
3: Pojďme tedy k Ijáčkovi,
0: řeklo prasátko.

0: Tak šli všichni tři a když šli a šli a šli, přišli k místu, kde bydlil Ijáček. Nazdar Ijáčku, řekl Půh, to je tygr.
1: Co?
0: Řekl Ijáček. Tohle, řekli Půh a prasátko najednou a tygr se co nejlíbezněji usmíval a neříkal nic. Ijáček obešel tygra z jedné strany a pak ho obešel z druhé strany.
1: Cože to je?
0: Tygr. Aha, řekl Ijáček. Právě jsem přišel, vysvětlovalo prasátko.
1: Tak, řekl zase Ijáček.
0: Dlouho přemýšlel a potom řekl,
1: a kdy zase půjde?
0: Půh vykládal Ijáčkovi, že je tygr dobrý přítel Krištůvka Robina a že přišel do lesa natrvalo. A prasátko vykládalo tygrovi, že na to nesmí nic dát, co Ijáček povídá, protože Ijáček je vždycky zachmuřený. Tygři jedí rádi budláčí, proto jsme přišli k tobě, Ijáčku, řekl Půh.
1: Ovšem, ovšem, váš nový pruhovaný přítel, toť se ví, chce snídani. Jakže se jmenuje?
0: Tygr.
1: Pojď tedy sem, tygře.
0: Ijáček je vedl na místo, kde bylo tolik bodláčí jako nikdy na světě a mávl kopytem.
1: Místečko, které jsem si schovával k svým narozeninám, řekl. Ale konec konců, co jsou narozeniny? Dnes jsou tu a zítra je po nich. Posluš si, tygře.
0: Tygr poděkoval a podíval se úzkostlivě na Půha.
1: Je tohle opravdu bodláčí?
0: Zašeptal.
1: Ano, řekl Půh.
2: To, co tygři nejradši?
0: No právě, řekl Půh.
2: To jo,
0: řekl tygr. Nabral si plná ústa a důkladně zachroupal.
2: Ouvej,
0: řekl tygr. Sedl si a strčil pracku do úst.
2: Co se stalo?
0: Zeptal se Půh.
2: Horké,
0: mumlal tygr.
1: Tvůj přítel nejspíš kousl do včely, řekl Ijáček.
0: Půh přítel přestal vrtět hlavou, vyndával si bodliny a vysvětloval, že tygři neradi bodláčí.
1: Tak proč si bereš zrovna takové pěkné?
0: Zeptal se Ijáček. Ale vždyť si říkal, začal Půh, vždyť si říkal, že tygři rádi všechno mimo med a žaludy.
2: A taky bodláčí,
0: řekl tygr a obíhal kolem dokola s vyplazeným jazykem. Půh na něho smutně hleděl.
2: Co si počneme?
0: Zeptal se prasátka. Prasátko vědělo, co? A řeklo hned, že musí jít ke Krištůvkovi Robinovi.
1: Je u klokanice, řekl Ijáček.
0: Půh vážně přikývl a zavolal tygra.
2: Pojď půjdeme ke klokanici. Ta pro tebe bude mít jistě pořádnou snídani.
0: Tygr oběhl poslední kruh a přišel k Půhovi a prasátku.
2: Horké,
0: vysvětloval s širokým přátelským úsměvem.
2: Pojďme.
0: A pospíchal odtud. Půh a prasátko šli pomalu za ním. A jak šli? Prasátko nic neříkalo, protože na nic nemohlo připadnout. A Půh nic neříkal, protože v duchu skládal básničku.
3: Proč nechce nic jíst, náš tygr milý, vždyť neporoste a nezesílí. Prý nerad žaludy a nechce med.

0: Tygr se před nimi celý čas proháněl a skákal a každou chvíli se k ním obracel s otázkou: tudy půjdeme? Až konečně spatřili dům Klokanice a už tu byl Krištůfek Robin. Tygr k němu uháněl. A tady si, tygře, řekl Krištůfek Robin. Věděl jsem, že někde budeš. Rozhlížel jsem se po lese, řekl tygr důležitě. Našel jsem půa a prasátko a jáčka, ale nenašel jsem snídani. Pů a prasátko také přišli a objímali se s Krištůfkem Robinem a vykládali mu, co se stalo. Krištůfek Robin a všichni ostatní stáli kolem Klokánka a dívali se, jak dostává sladový výtažek. Klokánek říkal: musí to být. A Klokanice říkala: Klokánečku, vzpomeň si, co jsi mi slíbil. Co to je? Zašeptal tygr prasátku.
1: Medicína pro zesílení, řeklo prasátko. Hrozně nerad ji užívá.
0: Tygr přistoupil blíž, naklonil se přes opěradlo Klokánkovi židle a najednou vyplázl jazyk, pak nabral dech a Klokanice jen poskočila leknutím a řekla: jeje. A zmocnila se zase lžíce právě, když mizela v tygrově tlamě a šťastně ji vytáhla, ale sladový výtažek byl pryč. Ale tygříku, řekla Klokanice.
1: On mi snědl medicínu,
0: prospěvoval Klokánek blaženě a radoval se nad tím žertíkem. Tygr pohlédl ke stropu, přivřel oči a olizoval si tlamu kolem dokola, zda mu tam snad trochu nezůstalo, a tvář mu zářila spokojeným úsměvem, když říkal: tak, tohle tygři rádi. Tak také pochopíme, proč od té doby stále bydlil u Klokanice a jedl sladový výtažek k snídani, k obědu i k večeři. A občas, když se Klokanici zdálo, že potřebuje něco pro posilnění, dostával po jídle lžíci nebo dvě Klokánkovi snídaně jako medicínu.

0: Jak se Škubánek vyklubal. Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovi skvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale máte děti, paní,
0: žasla Káťa.
1: Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
2: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
2: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
1: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
2: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
0: Už klíbla se kvočna.
1: Se slepicemi není žádná řeč,
0: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
2: Z cesty, no tak.
0: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty.
1: To jsou krásné kačenky,
0: jásala Káťa.
2: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
1: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
0: Osmělila se Káťa.
1: Chodili bychom se spolu koupat.
2: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
1: Jen se tolik nevytahuj,
0: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
1: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
0: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
1: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
0: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
1: jednu vanilkovou, prosím.
0: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
1: Je to vajíčko na prodej?
0: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
1: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
0: A Káťa utíkala domů.
1: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
0: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
1: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
0: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská. Jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
1: No ne, tu jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
0: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
1: Ty budeš určitě čistokrevný voříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
2: Ještě nijak,
0: přiznalo se štěně.
2: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
1: Co třeba Hektor?
2: Vypadám snad jako doga.
1: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
0: zkoušela Káťa.
2: To už tu bylo,
1: Pajda?
2: Dovol.
1: Už vím, Alík.
2: To je strašně obyčejné,
0: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
1: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
0: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
1: To je jenom fén, hlupáčku.
0: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
2: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
0: Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
2: Tak to je konec,
0: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
2: S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
0: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
2: Rychle pryč,
0: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
2: Má tu takové dobroty a mě bude spát krupicí.
0: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
2: To taky není ono. Tu to máme.
0: A vytáhl věnec špekáčků.
2: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, mňam, ty píšou, to je přímo báseň.
0: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
1: Už se to nese,
0: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
1: No počkej,
0: soptila.
1: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
0: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. K koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
1: Že on mi utekl, už je to tak, vyskočil oknem a je pryč.
0: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
1: Takový krásný pejsek, nejspíš se mu u mě nelíbilo a já ho měla tak ráda.
0: Tohle už psík nemohl vydržet.
2: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
0: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
1: Takhle mě vylekat,
0: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
1: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
2: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
0: vrtěl pejsek ocáskem.
2: Můžeš mi tak říkat.
0: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.

0: beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kde pak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel, no pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se. To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit. A začali nebohé ovečce rozkazovat. Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda. A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
1: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého. Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
1: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý bre ptal a třetí z toho sislal.

Jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána. A někdo z mlýnice volá, pane mlynáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrndává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. To je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, to se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se valí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Ne, tady to není. Na to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a... Tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je ode dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. Tohle je ode dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí

Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlýnské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník, já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

A to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem, odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v Královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře u stavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jakoby něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo. A tak by tam snad seděli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vyběhli z mlýnice a co to vidí? Z hořejšího rybníka od stavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte, sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žabácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a postraně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabručený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal, tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

První pohádka. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal. Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále. Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, snědli je už v neděli.

0: Smolíček a jeskyňky.
1: Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
0: Ťuk, ťuk, ťuky, smolíčku, otevři nám světničku.
1: Jeskyňky, jen pojďte dál, jelen před chvilinkou vstal.
0: A co snídal, smolíčku?
1: Snídal čerstvou travičku.
0: A co ještě?
1: Vodu z deště.
0: A co víc?
1: Pak už nic.
0: To se dobře nasnídal. My zas půjdem o dům dál.
1: Kam pak byste chodili? Sluníčko si popílí a jelen vás, těšte se, bude vozit po lese. Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes. Jeskyňky jdou v dešti dál, smolíček se jenom smál.

0: Paleček a jeho kamarádi.
1: Mamo, usmaž koblišky.
0: Až mi dojdeš na šišky. Nemám už čím topit, synku. Dělej něco pro maminku.
1: V lese bum, bum, bum, šiška jako dům. Za ní druhá, po ní třetí, z vysokého smrku letí. Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese. Jde okolo školáček, jménem ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. Zavoláme prostředníčka. Prostředníčku, pomoz nám. Chlapečkovi zrudla líčka, nadarmo se namáhám. Zavoláme prsteníčka. Prsteníčku, tak co ty? Chlapečkovi zrudla líčka, šiška dělá drahoty. Zavoláme na malička, pojď maličku, pomoz nám. Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává. Ty jdi sem, a ty jdi tam, čekejte, až zavolám. Tak teď, hej, rup, už ji nesem.
0: Vracejí se domů lesem, máma jim dá za šišku cukrovanou koblíšku.
2: O nezvedených kůzlatech. Koza praví kůzlatům.
3: Budu dlouho mimo dům. Buďte hodná, neperte se. Vlk to všechno slyší v lese.
4: Máma z vrátek ještě není, už se perou o lupení.
5: Meje, ne, meje, me, ne, ne, ne, ne.
6: V tom na dveře buchy, buchy.
7: Otevřete, neposluchy.
3: Černý kozlík nejdřív zmlk. Děti, jde se na nás vlk.
6: Na dveře zas buchy, buchy.
7: Otevřete, neposluchy, já jsem vaše maminka.
3: Máma klepe z lehínka.
7: Jak? Pojď mi to ukázat.
3: Takhle, sotva je to znát. Klepy, klep. Klepy, klep.
6: Vlk to zkouší, buchy, klep. Vlk to plete, klepy, buch.
3: Nevidíme tě, když ťukáš. Aspoň v okně se nám ukáž. Máš-li rohy? Bílou bradu.
4: Mám jen břicho plné hladu.
3: Maminka nám nosí domů sladké mlíčko ve vemínku. Ty jsi vlk, ale lháš si k tomu. Vydáváš se za maminku. Jdi si tam, ty starý lháři, kde se vlkům dobře daří.
2: Zavrčel vlk, bouchl vrátky, stáhl ocas, běží zpátky.
6: Slyšte, ještě zvrátek není, už se perou o lupení.

0: Malá pohádka o řepě.
1: Dědek řepu nasadil, u pole se posadil, čekal, čekal. Mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál. Bez večeře, bez oběda čeká dědeček, najednou se hlína zvedá. Roste kopeček. Bábo, roste řepa.
0: Prosím tě, co vidíš?
1: Bábo, což jsi slepa?
0: Dětku, ty mě šidíš.
1: Zavolali vnučku, vnučka pejska, pejsek kočku, kočka myš. Chytli se a čekají. Šepty, šepty, šeptají. Neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle. Opsala si rozpustile. Trhla kočkou, kočka pejskem, pejsek vnučkou, vnučka bábou, bába dětkem. Dědek prázdné ruce měl. Nikoho se nedržel, udělali bác. Kopeček se ještě chvěje. Jak se pod ním krtek směje.

0: Kuřátko a obilí. Jak to bylo, pohádko?
1: Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsi, kudy vede cesta do vsi?
2: Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.
1: Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?
2: Ječmen syčí mezi vousy, ptej se pšenic, vzpomenou si.
1: Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.
2: Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to.
1: Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská.
2: Vždyť si doma za chalupou, slyšíš, v stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.
1: Děkuji ti, žitné pole.
2: Pozdravuj tam ve stodole.
1: Koho, milé políčko?
2: Zrno i to zrníčko, ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z nich nové klasy.
1: A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko.

0: Otesánek.
1: Šel tatínek do lesa, že si kloučka vytesá. Pařízek si našel v lese, tesal, rezal, najednou kořínky se nadzvednou a pařízek rozběhne se. Domů s tatínkem si kráčí, tatínek, mu sotva stačí.
0: Maminka se raduje, chtěla kloučka, už tu je. Pekáč buchet upekla mu, na zem uslala mu slámu.
1: Radují se, zpívají.
0: Otesánek jí a jí. A najednou rozhlédne se, zívne, na mámu se třese.
1: Snět jsem talíř s buchtami a teď se dám do mámy. Hami, hami, ham. Pak sním pekáč z kuřaty a pustím se do táty. Lidi, to se mám.
0: Máma stojí celá bledá.
1: Ale táta, ten se nedá. Přines mámě otesánku vody v malovaném džbánku. Umije tě, učesá, půjdem zpátky do lesa. Otesánek řízy, řízy, řeže dříví z mladé břízy, řízy, řízy, říz. Ty víš dobře, milá pilo, proč mu tolik vytrávilo u zelených bříz. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Mámo, já bych jed.
0: Všechno zprve snět.
1: Udělej mi vdolečky.
0: Až se bereš drobečky.
1: Otesánek drobty sbírá, chutná jí mu nevybírá, než bys 10 na počet, převalí se, usne hned. Druhý den ho táta budí, otesánka rosa studí. Do lesa však musí jít, musí řezat řízy, řízy, dříví skropenaté břízy a nesmí se zastavit. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Neodmlouvá, všechno sní. Dostal chleba, kousek síra, potom ještě drobty sbírá. Léhne si a dobře spí. Spí a spí a spí a spí.

0: Dědeček a koblížek.
1: Koblížek na másle zpívá, dědek vedle hlady zívá. Smaž, babičko, smaž.
0: Však si pochutnáš.
1: Když koblížek usmažili, za okno ho položili. A koblížek z okna hop, kutálí se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží.
0: Bába pro něj naříká.
1: Dědek za ním utíká. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Hop a hop a hop, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem šerý pes.
0: S ním tě, koblížku.
1: Umíš-li to, tak si sněz? Na másle jsem pěkně zpíval, dědek vedle hlady zíval, a když se mě usmažili, za okno mě položili, a já z okna hop a hop, kutálím se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop, takový už neusmaží. Usmažili, nejedli. Vidíš, pejsku? Natož ty...
0: Stůj, koblížku! Ham!
1: Dobře, už utíkám. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem čeká liška.
0: Stůj, koblížku, já tě sním. Hop, koblížku, šum do bříška.
1: To ti, liško, neradím. Usmažili, nejedli. Vidíš, liško, natož ty. Já jsem k světu a ne k snědku.
0: Ale liška hup a hup. Honem popoběhni, dětku.
1: A koblížek chřupy chřup. Dědeček si pochutnává. Liška už je někde v lese, ráda, že má záda zdravá. Dědeček se pěkně nese. Před chvilinkou hlady zíval, proč by si teď nezaspíval? Babička tě, koblížku, nesmažila pro lišku. Ham, snědl jsem tě sám.
2: Pohádka o chytrém Budulínkovi. Budulínek na okýnku sedí, čeká na maminku. Z lesa liška ryšavá pod okýnkem postává. Lichotí se.
3: Proč bys, milý Budulínku, proč bys čekal na maminku? Pojedem jí naproti. Sedni si mi na ocásek, neskřivím ti ani vlásek.
4: Liško, ty jsi mluvka, nevěřím ti ani slůvka.
3: I mlč, že jsi tak hodný klouček, zavezu tě na palouček. Celý rok tam slunce svítí, celý rok tam voní kvítí. Tam si jistě, Budulínku, nevzpomeneš na maminku.
2: Liška už se tlapkami o okýnko opírá. Budulínek bez mámy strachy umírá. Neví, jak se lišky zbaví. A tu dostal nápad. Praví, povezu se s tebou rád. Chci však ještě ochutnat ze zahrádky jablíčko. Přines mi je, lištičko.
3: Pojedeš pak?
4: Ano, liško, až budu mít plné bříško.
3: V zahrádce je liška hned. Dej, jablíčko, jabloni. Jabloň samý bílý květ k lišce větve nakloní. Jestli, liško, čekat chceš, pak jablíčko dostaneš. Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, a pak jablíčko ti dám. Čekej. Rostou jako z vody. Dobrá, čekám, pospěš si.
4: Čeká, hloupá liška, čeká.
5: čeká, slunce za lesy už se pomaloučku smeká, hloupá liška čeká, čeká.
3: Už se milá maminka těší na budulínka. Spěchá lesem, už je tady. Budulínek zakývá. Maminka se do zahrady přes plot honem podívá. Šeptá. Neboj se, můj kloučku. Vezme koště, polehoučku, za liškou jde.
5: A co dál, všichni lehce uhádnete. Nyní nastal pěkný bál. Máma lišce kožich mete, s liškou celý les se točí. Sotva sem už někdy vkročí. Budulínek pod jabloní vesele se prohání. Jabloň kvete, jabloň voní, větve k němu naklání.
3: Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, budete mít dobré hody. Nůši jablíček vám dám. Dobře, milý budulínku, že jsi čekal na maminku. Vidíš? Vyzrál jsi na lišku.
5: Liška sem tam běhá v lese, ještě teď se strachy třese. Kouří se jí z kožíšku.

0: o palečkovi, který vyrostl.
1: Narodil se chlapeček, malý jak tvůj paleček. V náprstku ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spí, palečku, spí. Nerostl a zůstal tak. Z makovice snídá mák. Jeden máček, druhý, třetí. A má po snídaní děti, tolik málo jí. Jak si hraje, nemá s kým. Pejsek vrčí, já tě sním. Kočka si ho s myškou plete. Pozor, že ho zašlápnete. Je to chudinka.
0: Máma volá babičku. Co dám tomu človíčku, aby rostl jako z vody? Dožil světa bez nehody. Chudák maminka.
1: Bábě slova popřáli.
0: Ten tvůj synek zahálí. Dej mu práci, poroste ti, jako rostou jiné děti. Práce je tu dost. Na stole dnes paleček sbírá každý drobeček po chlebě či po koláči.
1: Co se za den naotáčí, má mě pro radost. Hrášku, kuli, kulilíč, kutálej se jako míč, na dvě misky přeberu tě, už si na tě dělám chutě, kuli, kulilíč. Když mu zbude chvilička, honím mouchy od mlíčka, leďte mouchy nenechavé, máma chce mít jídlo zdravé, šš. Ať jste pryč. Roste, roste víc a víc, z rukávů i z nohavic. Když si chce hrát, kočku chytí, náprstek je zase všití. Už má vaničku. Už to není chlapeček, malý jak tvůj paleček. Přerostl už všechny chlapce, dávno nespí ve skořápce. Už má vaničku. Vidíš, Honzíčku?

0: Zvířátka a loupežníci.
1: Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka.
0: Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují.
2: Kikiri, kikiri, nač mám vstávat ve čtyři?
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, už nás trápit nebudou. Méme, méme, s lidmi už být nechceme.
1: V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí, kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy ještě lepší nežli dřív. Nic nás v cestě nezastaví. Kikirí!
0: Mňou! Ne, ne!
2: Lidem smát se budeme!
1: Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky.
0: Les je v noci jako živý. Vítr učí mluvit dříví, měsíc houby cvičí v tanci a na zádech svatojánci hvězdy z nebe snášejí. Je jim čím dál smutněji.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor kozlé, neupadni. Na zvířátka padá strach. Našlapují po špičkách, ale nemohou už zpátky. Před zvířátky za zvířátky černé lesy, tma a tma. Kdo pak se tu vyznat má?
0: Méme, méme, sotva ten les přejdeme.
2: Kikiri, kikiri, budem z lesa ve čtyři.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, řeči nikam nevedou.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: V tom probleskla houštím záře, zajásala zvířátka. Cesta lesem překrátká, budem zasmít hospodáře. Došli k staré chatrči, z okénka se světlo lije. Kozel všechny odstrčí. On chce vidět, kdo tam žije. Kočka také, kohout též. Počkej, vždyť mě zamáčkneš. Kikiri, kikiri.
0: Ne a ne.
2: Zacláníš mi.
0: Ne a ne.
1: Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí. Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci. Bum, sedma k sedmě, osma k osmě. Já teď nesu. Eso k esu! Bum! Bum! Bum! A tak hrají, dupou křičí, o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí. Bum! Bum! Bum! Bum! V tom zamečel kozel. Hráči vyskočili ze židlí, ze dveří se strachy tlačí. Vždyť tam v okně zahlídli hrozné zvíře. Má tři hlavy, jedna mečí, druhá mňouká a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá. Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty káča bláznivá.
0: Divé houby v patách mají, utíkají, klopítají, kolem všechno ožívá.
1: Pařez je spolknout chtějí, houby už je dohánějí, už je mají, ještě krok.
0: A tu loupežníci, skok, skok a skok a přes potok.
1: Už jsou z lesa za potokem, oddychují, jdou jen krokem. Už mají dost lesa, pranic, zpátky nevrátí se za nic. A zvířátka přes kořeny dál žene les naježený.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, světýlka nás zavedou. Méme, méme, už jim neutečeme.
1: A tu kohout vesele překřičel své přátele.
2: Kikirí, kikirí. Je tři čtvrtě na čtyři.
1: Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku. levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: Mezi poli v raní záři vracejí se k hospodáři.

0: Pohádka o veliké řepě.
1: Už je v ráno do oráno, ráno budu síti. Hádej co, ty krákoravá. To, co lidi sytí, to, co lidem zdraví dává.
0: Vím co, dětku, krák a krák.
1: Kde pak v ráno, kde pak mák? Dědek v dřepu sází řepu. Deště z mraků pomozte, ať mi řepa vyroste. Krápy kráp, krápy kráp, mokrá voda z mraků krápe. Dědek ťap, ťapy ťap, vesele tu v blátě ťape. Ťap, ťap, už je vody dost. Duha postavila most. Na tom mostě v poledne dědek slunce zahlédne. Volá z dola. Hola, hola, počkej, zlatovlasý kloučku, neutíkej, pomaloučku, ať se tady dole zahřeje mé pole. Když zahnalo slunce mraky, bába s vnučkou přišli taky.
0: Jdem ti, dětku, pomoci, byl bys tady do noci.
1: Bábo, dědek nezahálel, bez válečku pole zválel. Jak na to šel? Inu tudy. Po políčku válel sudy. Jeden sud, druhý sud, pole bylo plné hrud. Vnučko, po druhé si popil, deštík bez konvičky kropil. Kapka sem, kapka tam, což pak já je spočítám? Zkrátka měli přijít ráno, už je všecko uděláno. A tak si to naměří rovnou domů k večeři. Hami, ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce deštíčku. Komu třetí, kdo to poví?
0: Bábě, vnučce.
1: Kde pak vám? Kdo pomáhal, tomu dám. Třetí lžíce sluníčku. Hami, ham, to se mám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi a ta třetí, kdo to ví?
0: Kočce.
1: Kde pak? Dědkovi. Hami, ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. Dědek jí a jí a jí.
0: Bába s vnučkou vzdychají. Mají chuť na leccos. Kočka olizuje vousy, pejsek zas mokrý nos. Pak se všichni čtyři trousí do komory spát. Ach, ti mají hlad.
1: Dědek jedl, všechno snědl. Tma a ticho v okolí. Tma a jenom svíčka bliká. Na políčku, na poli roste řepa převeliká. Zas je ráno, vidíš v ráno, dědek už tu je. Řepu tahá, tahá, táhne, táhne, ale nevytáhne. Tahá, hubuje.
0: Kráky krák, měl šít mák. Kráky krák, měl šít mák.
1: Dědek tahá, táhá, táhne, ale řepu nevytáhne. Bábo, vnučko, pomozte, než mě řepa přeroste.
0: Sám si jedl, sám si tahej, sám si v práci napomáhej.
1: Řepa je tak veliká. Dědek tahá, naříká.
0: Babě už je dědka líto. Tak my jdem, ty nenasi to. Chytli se a tahají. Dědek řepy, bába dědka, vnučka báby. Táhnou, táhnou, nevytáhnou.
1: Pomoz, pejsku, kočičko.
0: Haf, haf, ale za kus kosti. Mňau, mňau, ale za mlíčko.
1: Dobrá, dám vám do sytosti. Drží se a tahají. Dědek řepy, bába dědka, vnučka báby, pejsek vnučky, kočka pejska, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
0: Kočka volá myš. Poběž, myško, pomoz nám. Ty mě, kočko, sníš. Já už myši nechytám.
1: Drží se a tahají. Myška kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka báby, bába dědka, dědek řepy, táhnou, táhnou pěkně v řadě a v tom řepa rup vyletí jak zub. Všichni leží na hromadě. Chcete, abych povídal, jak to všechno bylo dál? Otevřete se mnou dveře, spatříte je u večeře.
0: Dědek bábě nabízí, bába vnučku pobízí, pejsek s kočkou nečekají, až se dědek s bábou nají, pejse v koutě hryže kost, kočička má mléka dost, myška sbírá drobky síra. Dědek jim dá dneska všeho.
1: Bábo, ber si víc. Vím, že jeden bez druhého nedokáže nic.

Slepička a Kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a Kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale Kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu Kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je Kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by Kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému Kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému Kohoutkovi, pustí mu do krku vody, Kohoutek zatřepotá křídloma,
skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá. Kikiriki!

0: tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo Sládek Kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl Sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
1: Proč mi, Kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
0: A Kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl Sládek Kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
1: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
0: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu.
2: Tak dobře,
0: řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
2: Povíme ti za to pohádku.
0: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
2: Jen se podívej.
0: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
2: Ne, ona přestala.
0: A proč přestala?
2: To nikdo neví.
0: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
3: A co bych vstával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
0: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
3: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
0: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
3: Blach! Udělal Sládek Kule a spal dál.
0: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

Medvěd Péťa a medvědička. Medvídek Péťa zvedl hlavu a naslouchal. Zdálo se mu to, jako by slyšel maminku zabručet, ale takovým nějakým zvláštním způsobem. Asi to byl jen sen. Máma přece ve svém pelíšku klidně oddychuje. Je leden. Medvědi jsou zachumlaní do zimního spánku. Venku se sype sníh, je slyšet hvízdání větru. Ale hudáčům je v útulné brlohu blaze. Před zimou se pořádně vykrmili, teď mohou jen spát a spát. Péťa si srovnal pod hlavou polštářek ze suchého listí. Oči se mu spát. Péťa si srovnal pod hlavou polštářek ze suchého listí. Oči se mu zavíraly. Ale

0: co?
1: Ještě ne, ale za chvilku se stane, uvidíš. Máma si zase vzdychla.
0: Něco se stane, asi něco hrozného, když tak oddychuje. Mami, já mám strach, chci jít k tobě.
1: Péťa začal natahovat. Až za chvilku, teď ještě zůstaň v postýlce. Do maminčina vzdechu se náhle vmísil jiný zvuk. Slabé, slaboučké zakňourání. Máma něco ulovila, blesklo medvídkovi hlavou a už byl z postýlky dole.
0: Maminko, co to máš? Ukáž!
1: Rozsvítila se svíčka. Medvědice sedí na posteli a zabaluje cosi maličkého do peřinky.
0: A to malé piští a piští. Krysa, napadlo Péťu.
1: Ale proč ji máma chová? Podívej, tohle je tvá sestřička, ukazuje medvědice a zvedá balíček v bílé peřince. Právě se narodila. Medvídek se naklonil k miminku. No ano, hlavička vypadá jako medvědí, ouška jsou správně kulatá,
0: ale že je tak malá.
1: Však ona vyroste, uvidíš. Taky si vypadal takhle a teď je z tebe silák. V létě už si spolu budete hrát.
0: To tady ta holka zůstane až do léta, zamračil se Péťa.
1: Maminka se zasmála. Zůstane u nás na pořád. Je naše, zrovna jako ty.
0: Jako já, opakoval medvídek. Nezamlouvalo se mu to.
1: Budeme jí říkat Líza, pokračovala máma. Lízinka, medvědinka. To je hezké, ne? Lízinko, Lízinko. Medvědice začala zpívat u kolébavku. Houpala přitom miminko v náručí.
0: Já chci také pochovat, ozval se Péťa.
1: Teď ne, musím nejdřív malou uspat. Od téhle chvíle jste dva a budete se muset o všechno dělit. O jídlo i o pomazlení.
2: Já se dělit nechci, vykřikl Péťa.
0: Bylo mu ošklivě. Celý loňský rok měl maminku pro sebe. Starala se jenom o něj. Jemu nosila med, maliny i maso. Jeho uspávala, jemu zpívala.
2: A teď je tady ta holka, malá jako krysa, upištěná, hloupá, a máma ji má ráda stejně jako jeho velkého, šikovného a chytrého medvěda.
1: A kdo ví, jestli stejně?
0: Možná, že ji má radši. No prosím, jak ten uzlíček pusinkuje?
2: A až přinese něco dobrého, dostane Péťa jen půlku.
0: Nebudu s ní tady, vykřikl medvídek. Jestli tu zůstane ona, půjdu pryč já.
1: Ale, synku, zasmála se medvědice, snad bys nežárlil. Péťa neví, co to znamená žárlit. Ví jenom, že se mu bříško svírá žalem, že chce, aby všechno bylo jako dřív.
0: Uteču,
1: vykřikne ani neví jak, a už běží k východu z doupěte, už vybíhá ven.
0: Péťo, volá polekaně medvědice.
1: Ale medvídek neslyší, vítr mu zacpává uši.
0: Ach, jaká je zima, vzduchem víří obrovské vločky jako studení motýly, usedají na kožíšek, lepí se na uši, vnikají do očí, do tlamičky. A pod sněhem se skrývá led, zmrzlá voda, co stekla po svazích hor. Stačí jediné šlápnutí a zvířátko se koulí po stráně dolů. Není se čeho zachytit. Malá živá kulička zjíždí do údolí. S nich se lepí a lepí na hustou srst. Nemohu dýchat, uvědomí si medvídek.
1: A pak už neví o ničem.

0: neví o ničem, dokud ho neprobudí písnička. Petříčku, Petříčku, malinký chlapečku. To zpívá máma. Maminko, já jsem doma.
1: Vyhrabala jsem tě ze závěje. Doufám, že takovou hloupost už nikdy neuděláš. Víš, jaký jsem o tebe měla strach?
0: Máma tulí medvídka k sobě. Vzala ho do své velké postele. Je tu teplo. Je tu krásně. Tak ty mě máš pořád ráda? Zeptá se tiše Péťa. Ale to se rozumí, jak pak by ne, kdybych vás měla 10, všechny bych měla ráda stejně. Maminky mají velké srdce. To je dobře, zabručí medvídek a než usne, podívá se na uzlíček ležící vedle mámy. Konec konců, nebude to špatné mít v létě někoho do hry. Napadne ho, ale pak už spí.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na její chloučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.
1: Doma jsme všude, kde budeme spát.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou do

0: Jeskynka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám! A v zápětí zmizel v oblacích.

0: škrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, krtku, naučím lítat.

0: Lenochodi jsou zvláštní zvířata. Vyskytují se v deštných pralesech Střední a Jižní Ameriky a pokud vím, existují buď lenochodi tříprstí nebo lenochodi dvouprstí. Paní učitelka na piano sice tvrdila, že jsou i lenochodi pětiprstí, ale ti se nejspíš vyskytují úplně všude. Lenochodi tráví téměř celý svůj život ve větvích stromů, kde spí, páří se i vychovávají mladé. Pohybují se jen velmi málo, většinou za potravou. Požírají listí. K úpatí stromů slézají jen proto, aby se vyprázdnili. A to třeba jen jednou za měsíc. A to potom stojí za to. Po zemi se spíš vlečou, než chodí, dokáží však plavat. Mimo období páření jsou to samotáři. Skoro celý den prospí zaháknutí za své drápy na větvích hlavou dolů. Dokonce i srst jim roste obráceně, od středu břicha k hřbetu. Tak, a teď poslyšte, co se jednou stalo. Kdesi v pralese na větvi v korunách vysokého stromu visel za své drápky lenochod a pospával, když tu najednou rup a pup. Zapraskalo to nad ním a na větev přímo proti němu přistál jiný lenochod.
1: Chvíli na sebe vykuleně koukali. A vy jste kdo?
2: Já? No já jsem lenochod. A vy?
1: Já? No, já jsem taky lenochod.
2: Aha.
1: Už moje máma byla lenochod a táta taky byl lenochod.
2: A babička?
1: Taky lenochod.
2: A děda?
1: No taky lenochod.
2: Aha, tak to jste nefalšovaný lenochod jako já.
1: Vy taky?
2: Já taky.
1: Je, to je pěkný.
2: A poslyšte, máte blechy?
1: Mám.
2: Vy taky? Já taky.
1: Na té, vemte si.
2: Děkuju, já mám svoje.
1: A jak jste se tu ocnul?
2: No tak já jsem trochu pospával na větvi a najednou to udělal rup a pup a už jsem letěl.
1: To je dobrý. Rup a pup a už jste letěl.
2: No právě, rup a pup.
1: Rup a pup.
2: Já bych si trochu zdřímnul. A co vy?
1: Já taky.
2: Vy taky?
1: No já taky.
2: Tak dobrou.
1: Dobrou.
0: A usnuli oba jako špalci. Jenže pak to udělalo rup a pup a ten lenochod, co před chvílí letěl, letěl zas. Až na zem. A ani se neprobudil. Horší bylo, co se stalo pak. Kde se vzala, tu se vzala, pod stromem se objevila anakonda. A pěkně velká a pěkně vyhládlá. No a věřte nebo ne, milá anakonda milého lenochoda spolkala jak malinu. Pak se olízla, pěkně se stočila a začala spokojeně trávit. Taková anakonda tráví svou kořist i několik týdnů. Latinsky se anakonda velká řekne Eunectes murinus. Kdyby to někoho zajímalo, je to had z čeledi hroznýšovitých. Tak je to nejtěžší had světa, aby bylo jasno. Ale je krásná anakonda, to se musí nechat. No a teď dál. Anakonda si to pospávala pod stromem, když tu náhle...

0: Ano, hádáte správně. Kde se vzal, tu se vzal, z řeky Amazonky vylezl krokodýl. Ten strom totiž stál docela blízko u řeky. No a když ten krokodýl spatřil pod stromem tu lákavou tučnou kořist, opatrně se přisunul blíž, pak si milou anakondu nadhodil zubama, otevřel pořádně tlamu a potom ji polknul. Nechutnala špatně. Slastně přivřel oči a zívnul. Šlo na něj spaní. Slunce krásně hřálo a tak netrvalo dlouho a krokodýl usnul, jako když ho do vody hodí. Krokodýly jsou mimochodem velmi starý řád plazů. Pochází až z prehistorické doby, do které patřili i dinosauři. Tak. No a tak vám tam ten krokodýl krásně dřímal pod stromem a trávil, když tu, co se nestalo. Mezi stromy se cosi myhlo. Byl to jaguár. Asi vám nemusím dlouho líčit, co se stalo potom. Tedy vlastně to bylo hned. Jaguár udělal hop a skok a chramst a milého krokodýla sežral, než by smrk. Pak se protáhl, chvíli se točil dokola za svým ocasem, potom zavrněl, stočil se do klubička a spal jako kotě. K tomu je nutno poznamenat, že jaguár americký, Panthera onca, je jedna z největších kočkovitých šelem v Jižní Americe. Žije poblíž vody a stejně jako tygr je zdatným plavcem. Je to samotářský predátor, lovící různé druhy živočichů. Jeho skus je mimořádně silný, a to i v poměru k ostatním velkým kočkám, jako je lev, levhart nebo tygr. Tomu umožňuje lovit dokonce i krunýřem opatřené plazy. Takže jaguár si to pěkně pospává pod stromem s plným břichem a vy byste asi moc rádi věděli, co se stalo dál. No dobrá, tak poslouchejte. Kde se vzali, tu se vzali, objevili se nedaleko domorodci.
1: Chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
3: Ale ne, tamhle.
2: Jo, tamhle, to je jaguár, chlapi.
3: Máme štěstí.
2: No, to teda jo.
1: Tak jen tiše, jdem na něj.
0: A tak šli. Nejdřív střelili několik otrávených šípů, to víte, jihoameričtí indiáni, pak po něm skočili a pevně ho svázali.
1: Tak chlapi, to vám teda řeknu, že tohle se nám povedlo. Ha, to je kořist, panečku. Z týhle šelmy si udělám náčelnický plášť.
2: A já čepici.
3: No a já to trenýrky.
1: Tak platí, rozpárejte ho.
0: No a tak ho rozpárali. Nebylo to nic lehkého, funěli přitom a chvíli jim to trvalo. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř jaguára našli krokodýla.
1: No chlapi, vidíte to, co já?
2: Tamhle?
1: Ale ne, tadyhle.
2: Jo, tadyhle.
3: No tadyhle. Tak to je ten krokodýl přece.
1: No právě, panečku, to je kořist.
3: To tedy je.
1: A z tý já si udělám náčelnický kalhoty.
3: A já boty.
1: A já ten papásek.
3: No to by šlo.
1: Rozpárejte ho. A tak ho rozpárali.
0: A nebylo to vůbec jednoduché. Zase funěli a úplně se přitom spotili. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř krokodýla našli anakondu.
3: No ne.
2: No jo.
1: Vidíte to, co já?
3: Kde?
1: No tamhle.
3: Tamhle?
1: Ale ne, Ježkovi oči, tamhle.
3: Jo, tady.
1: No právě. No,
3: to je anakonda.
2: No právě.
1: Tak já si udělám náčelnický pásek.
2: A já rukavice.
3: A já čelenku.
1: Tak jo, tak ji rozpárejte.
0: A když ji rozpárali, vykulili oči. V anakondě totiž ležel stočený lenochod a mžoural.
1: No ne, chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
1: Ale ne, tamhle.
3: Jo, tady, na mě domdloby.
1: No, na mě taky.
2: A na mě taky domdloby. A jsou tady.
0: A pak to udělalo bum a bác a lic, jak sebou všichni tři praštili.
4: A milej lenochod zamžoural, protřel si tlapkama oči a pak se vydal na cestu. Pomalu, pomaloučku se vyškrábal z anakondy, kterou spolkl krokodýl, kterého spolkl jaguár, kterého rozpárali domorodci a lezl po kmeni nahoru na strom, na tu větev, kde spal jeho kamarád, druhý lenochod. No a když tam dolezl, tak funěl námahou a přitom šťouchal do toho lenochoda kamaráda, aby mu pověděl, co všechno zažil.
2: Tomu nebudete věřit, co se mi všechno stalo.
3: A co se vám stalo?
2: No, já jsem vám spadl ze stromu až dolů.
3: Vážně?
2: Vážně.
3: Aha.
2: A jak jsem vám tam spadl, tak jsem...
3: Nepovídejte.
2: Ale kdyby jen to... Vážně?
3: No právě.
4: A to už zase oba spali jako mimina. No a to je konec. To je konec té pohádky, toho příběhu o dvou lenochodech, co si ho vyprávějí Indiáni v Jižní Americe a teď už i v České republice. A já jdu taky spát.
5: Vyprávění 17. O příhodách, které zažijí Tomešovic děti na cestě do Koniklece i o tom, jak je babička přivítá. Letadelko Káně se brzy dostalo nad údolí. Vojta se dal málem do zpěvu. Tak se mu pěkně letělo. Kohoutek v tašce si asi myslel, že je v kurníku, protože přestal pípat a usnul. Aneška se pustila sedadla a dívala se průhledným břichem Káněte dolů. Klikatila se tam šedomodrá řeka s vrbovým houštím na březích. V její blízkosti vedla žlutavá cesta. Na stráních údolíčka se černal les. Anežce připadalo, že by si s řekou, s cestou, s loukami i s celým tím údolím mohla hrát. Vždyť v něm bylo všechno tak maličké a hezké. Níž! Křičela Anežka Vojtovi do ucha. Leť níž! Vojta přikývl. Překlopil hlavice vrtulí a spouštěl se s Kánětem dolů. Země se rychle přibližovala. Už na stromech rozeznávali každý lístek. Voda v řece se vlnila a na mělčině se brodil čáp. Letadélko znovu vyrazilo kupředu. Aneška viděla, že na břehu řeky sedí na stoličce rybář se slaměným kloboukem na hlavě. Nejspíš spal, protože si podpíral hlavu rukou. Když nad sebou uslyšel letadélko, lekl se, vyskočil a klobouk mu přitom spadl do vody. Pak rybář upaloval do křoví. Asi si myslel, že přiletěl nějaký drak z pohádkové knížky. A než se to líbilo a smála se, až jí tekly slzy z očí. Ale letadélko plulo dál. Anežka spozorovala vysoký topol s uraženou špičkou a na něm čapí hnízdo. Křičela na Vojtu, že se na ně chce podívat. Ještě nikdy čapí hnízdo neviděla. Vojta se k němu pomalu spouštěl a zůstal nad ním stát. Motor tiše vrčel, ale letadélko se skoro ani nehnulo. Jak by je nad hnízdem někdo zavěsil. Aneška viděla hnízdo, široké, jak kolo odvozu. Bylo nepořádně upletené z větviček. Seděla na něm tři čápata a obracela nahoru zobáky, jako by od letadélka čekala nějakou žábu. Najednou přiletěl starý čáp. Postavil se na hnízdo, jedním okem se díval na letadélko a zlostně klapal zobákem. Potom si srovnal urousané peří na voleti, dal jednomu čápěti zobákem několik pohlavků a letěl se podívat, co to nad hnízdem tak protivně vrčí. Letěl těsně kolem břicha letadélka káněte. Krk měl natažený dopředu, nohy táhl za sebou jako dva červené klacíky. Oči se mu hněvivě leskly. Vojta si ho skoro nevšímal, za to Aneška se skrčila za Vojtovo sedadlo, aby ji čáp neviděl. Ale v blízkosti vrtule dostal čáp strach. Foukal z ní takový vítr, jako by měla začít velká bouřka. Čáp se rychle vrátil na hnízdo, sehnal čápata dohromady a čekal, kdy začne pršet. Zatím se dole na cestě myhl tmavý stín a za ním pospíchalo něco drobného na čtyřech nohou. Aneška si toho všimla a lekla se. Pepíček jede a Kociánek, křičela na Vojtu, aby je tak předhonili a byli v koniklecí dřív, to se nesmí stát. Letadélko se znovu rozehnalo a letělo jako opravdové káně. Údolíčko ujíždělo dětem pod nohama, jako by mělo kolečka. Aneška ani neměla kdy se po Pepíčkovi dívat. Zůstal s Kociánkem jistě někde vzadu. Na káně přece nestačí obyčejné kolo, ani čtyři psí nohy. Anešce se to moc líbilo.
6: Já bych chtěla létat pořád, křičela Vojtovi do ucha. Už budeme v Konikleci, odpověděl Vojta.
5: A také tam opravdu za chvíli doletěli. Vojta vesnici znal a tak přesně věděl, kde je babičin domek. Letěl teď zvolna. Nad domkem přehodil hlavice vrtulí a pomalu se posadil na dvorek. Slepice se rozletěly, husy se schovaly pod kůlnu a babička, ta se chudák hrozně lekla, vyšla na zábraží a zůstala tam stát jako socha. Jaká nestvůra, jí to sedla na dvůr. Snad nechce odnést babičku i s domkem a ke všemu z ní vylezají její vnoučata Aneška a Vojta. Babička dostala velký strach. Ani si nevšimla, že Vojta nese tašku s kohoutem a Aneška vleče uzlík s bábovkou a pytlík s mákem. Možná, že si ani nevzpomněla, že je jí právě 70 let.
6: Děti, děti moje, vykřikla babička a běžela k ním, vzala je za ramena a vstrčila do přecíně. Počkejte tady, já musím dojít pro sousedy.
5: Zabouchla za nimi dveře, otočila klíčem a vyběhla na náves.
6: Na dvorku mi přistálo letadlo, začala volat hned za vrátky. Ale na návsi nikdo nebyl, a tak babička běžela někoho hledat.

0: Alberte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí.
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to ví, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, to snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou, smutné princezny byly zrušeny. Od té doby, co tě viděli v televizi, od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá, takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil, tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visela veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí děd Vševěd. Zazvonil, ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka, co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království. Je toho na nás moc. Synáček chudák neví, kde mu hlava stojí. No, taky pořád někde lítá. Místo, aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužička, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
0: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
3: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
0: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem Vševědem schovávat?
0: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
0: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
3: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatý vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
3: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatý ani šedivej vlas vytrhnout nechci.
3: Aj, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
3: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
3: Ale stejně by to bylo marné, můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš, zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
3: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatej zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
0: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i tři zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta tří vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, Čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
0: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vše věce zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl.
4: Teda, koho to tu matko máš?
3: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
4: Neži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
0: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
0: Děd vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
4: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říká to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
4: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
0: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
4: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby?
4: No, tak tohle ti teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pestík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
4: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
4: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
0: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
4: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
4: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
0: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
3: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
3: Čau, Maxi Pse! O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
3: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
3: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
0: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinker a jen se za ní zaprášilo.

0: Hned tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: No, ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byli jenom dva. Opravdu tam byli jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
3: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
3: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

Ve stránkách Na dobrou noc teď otevíráme četbu z legend a příběhů májů Františka Bureše. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova čte Vladimír Brabec. Část první o lesním houkání.

V rozlehlých pralesích poloostrova Yucatán, v zemi Majů, není radno chodit v noci po stezkách ani po širokých cestách, kterým Majové říkají Sagbé. Když se setmí, každý poutník, který se vydá na cestu pralesem, je brzy vystrašen zlověstným houkáním podivného ptáka. Ten čeká na stromě u cesty a když se k němu přiblíží člověk, vyloudí houkavé skřeky pů-hů-hů-hů. Krátce na to zamává křídly a odlétá na jiný strom o kus dál, aby tam vyčkal, až se člověk znovu přiblíží. Potom znovu zahouká pů-hů-hů-hů. To se opakuje téměř po celou cestu poutníka až do svítání. Co je to za prapodivného ptáka, který za noci čeká u cesty a takovým způsobem poutníka vystraší? A proč potom odletí dál do pralesa, aby se znovu usadil u cesty a aby na blížícího se nešťastníka spustil opět své houkavé skřeky a přiváděl ho tím na pokraj zoufalství? Nikdo si to nedovede představit. Majové si o tom vyprávějí legendu, která se traduje od dávných časů. Ta dává odpověď na tuto záhadu. Je to pták Půj, zdejší vír. Není však třeba se ho bát, když si dávno někdo využil jeho dobroty a podvedl ho. A chudák vír Půj nestrácí naději a nepřestává věřit, že toho podvodníka jednou najde. A tak stále hledá toho, kdo mu křivdu způsobil. Vylétá jen za noci, protože se stydí za své nepěkné peří. Jednou, je to už velmi dávno, velký otec, Bůh, který stvořil všechno živé i neživé, už nemohl přihlížet, jak mezi ptáky vznikají nepřátelské hádky, třenice a šarvátky, a proto musel zasáhnout. Rozhodl se, že provede volbu ptačího krále, který by všem opeřencům ptačí říše vládl v míru a nedopustil žádné hádky a rozepře. Svolal všechny opeřence a oznámil jim, že ve stanovený den zvolí za ptačího krále toho z nich, kdo bude k tomu mít největší vlohy. Každý z ptáků byl samozřejmě přesvědčen, že králem opeřenců se musí stát právě on. Určitě to budu já, zapěl Slavík Škakolče nejsladšími trilky z nejvyšší větve ohromné sejby. Za ptačího krále bude zcela jistě zvolen ten, jehož zpěv je nejkrásnější. To není tak jisté, zahoukla si sova. Velký otec vybere toho, kdo je nejmoudřejší a nikdo z ptáků není moudřejší než já. Sova se zahleděla do noční tmy a sněla o tom, že bude ptačím králem. Určitě bude zvolen ten nejsilnější, zahudroval lesní krocan. Vyvoleným králem budu já, budu poroučet všem křiklounům a buřičům. Zamával svými širokými křídly a větev pod ním se zlomila. Aby se mohlo dobře vládnout, je třeba vidět všechny z velké výšky a to dokážu jenom já. Zakrákal si sup sopilote a vzlétl vysoko do oblak. Králem opeřenců musí být

červené šaty a právě moje peří má takovou barvu. Jsem jako oživlý plamen. Každý z ptáků se cítil jistý svým vítězstvím ve volbě ptačího krále. Zpovzdálí si vyslechl všechny sebejisté a vychloubačné řeči ostatních ptáků velký páv. V oněch dávných dobách nevypadal páv tak jako dnes. Tehdy měl peří popelavé, neupravené a bez půvabu. Nemohl ani pomyslet na to, že by mohl být zvolen králem. Měl štíhlé tělo, ale jeho opeření bylo ubohé a nevzhledné. A tak páv začal přemýšlet, jak si pomoci. Vzpomněl si na svého přítele Víra Půje, který měl tehdy ještě překrásná péra. Páv za ním zašel a řekl mu: Zdravím tě, příteli. Přišel jsem si s tebou pohovořit o důležité záležitosti, která bude zajímat i tebe. Velký otec zaručeně zvolí za krále nejkrásnějšího a nejštíhlejšího ptáka. Ty máš krásná pera, ale jsi malé postavy. A hlavně ti chybí trochu zdravé ctižádosti. Mám proto takový návrh. Já ti to svoje tělo půjčit nemůžu, ale naopak ty mi můžeš půjčit dlouhá pera. Pták Půj pozorně svého přítele poslouchal. Podívej, pokračoval páv, uděláme spolu takovou dohodu. Ty mi půjčíš svoje péra do doby, než mě velký otec zvolí králem. A až se jim stanu, tvoje péra ti vrátím. A navíc se s tebou podělím o všechno bohatství a všechny pocty, které mi připadnou z titulu královské funkce. Pták Půj o tom nějakou dobu přemýšlel a páv znovu začal dotírat svými sliby. A dotíral tak dlouho, až nakonec dobrotivého a důvěřivého Víra přesvědčil. Půj ani neměl odvahu přítele páva odmítnout, a tak si začal vytrhávat péra a předával je pávovi. Ten hned je vsazoval do svého těla. Závoj per narůstal a narůstal, až vznikl nádherný chvost, jako by byl vytvořen ze zlatých a stříbrných sluncí. Však uvidíš, příteli, jak velké bude bohatství, o které se podělíme, řekl páv, který zářil krásou a pýchou. Ubohý pták Půj zůstal téměř bez peří a chvěl se zimou. A když uviděl nad sebou létat ostatní opeřence, pociťoval zahanbení a ukryl se mezi zelenými listy, aby ho nikdo neviděl. Nadešel den, na který si velký otec pozval všechny opeřence, aby z nich vyvolil krále. Všichni se dostavili pěkně upraveni a plni sebejistého očekávání. Když však uviděli přicházet páva s překrásnými péry a s nádherným držením těla, všichni jen obdivně zírali s otevřenými zobáky. Sám velký otec byl udiven tou krásou a bez dlouhého váhání zvolil králem a vládcem všech opeřenců páva. Ale páv byl nevděčný a namyšlený. Jakmile se stal pávem královským, už si nespomněl na dobrotivého ptáka Půje, který mu ke zvolení dopomohl, obětoval se a půjčil mu svá krásná péra. Brzy našli ostatní opeřenci chudáka Půje, jak se skrývá ve vysoké trávě. Slitovali se nad ním a každý mu věnoval jedno peříčko ze svého opeření, aby mohl zakrýt svou nahotu a netrpěl zimou. Proto má Vír Půj peří z několika barev. Ale stále se stydí, že nenosí svá péra a tak vychází jen za noci. Od té doby hledá svého nevděčného přítele, který využil jeho důvěřivosti a dobroty a bezostyšně ho podvedl. A přes všechno si myslí, že se páv královský jednoho dne přece jen odhodlá splnit svůj slib. Tak Vír Půj, noční pták, ještě nestrácí

té naději a každého večera přilétá tam, kde je nějaká stezka nebo cesta. A když vidí blížícího se člověka, zahouká. Ptá se té osoby, jestli neviděla páva královského. Pak podletí a znovu se dotazuje, protože stále doufá, že páva najde. Tento příběh o vírovi Půjovi si vyprávěli už dávní Majové, ale během času byl k této legendě připojen na závěr dovětek. Páv královský si dříve velice rád prospěvoval. Měl krásný melodický hlas. Když se velký otec dozvěděl o tom zlém činu, kterým se páv provinil vůči vírovi, právem se na páva rozlobil. Nemohl tak velký podvod ponechat bez potrestání. Po dlouhém váhání ponechal pávovi královskou korunku, ale potrestal ho tím, že mu odebral schopnost zpívat. A tak od té doby vždycky, když se páv královský nachystá, aby zaspíval svou krásnou melodii, vyloudí z hrdla jen ječivý pokřik, kterému se všichni smějí. Tak se splnila vůle božstev, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

0: Maničko.
1: Ano.
0: Rozsvít lampu.
1: Ano.
2: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
1: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
3: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
0: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
4: Já.
2: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.
3: Skončil náš poslední večerníček.
1: Ach jo.
3: Světlo dne nahradil plamen svíček.
1: To jo.
5: Podzim nám sklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny.
6: Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
1: Dva králíci nám z klobouku vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, v spánku leh si den.

O vepříku princovi. Brzy ráno šel Honzík s dědečkem do vepřína. Jak otevřeli vrátka dvora, hned se ozval z jedné prkené ohrádky kvikot vepře. Pojď, Honzíku, řekl dědeček a malinko se usmíval. Ukážu ti našeho prince. Prince? Užasl Honzík. Jaký princ by mohl být mezi prasaty? Dědeček už nic neříkal. Šel k ohrádce, otevřel ji a z ohrádky vyběhl růžový vepřík. Byl asi tak velký jako babičina stolička. Hlavu s plochým talířkem čumáku měl dole, ocas vypadal jako klička ze silnějšího provázku. Vepřík se přitiskl k dědečkově botě a spokojeně zachrochtal. Potom si čichl k Honzíkově plátěnce a ta se mu líbila taky. Honzík ho zatahal za veliké ucho. Vepřík jim zamával, jako by zaháněl mouchu. To je hezký princ, zajásal Honzík. Viď, smál se dědeček, má na sobě štětiny. A dědečku, kolik máš princů? Jen jednoho, ostatní jsou jen obyčejní vepři. Princ se mnou všude chodí. A podívej, Honzíku, poškrábu ho na zádech a princ se převalí. Dědeček to udělal a vepřík si opravdu lehl. Roztáhl všechny čtyři a spokojenýma očima hleděl na Honzíka. Princové mají rádi, když jim někdo slouží, poznamenal dědeček. Já si ho vezmu domů, zatoužil Honzík. Ustelu mu v kuchyni v koutku. To by ti maminka dala, smál se děda. Ale Honzík se už schýbal k vepříkovi. Chtěl si ho vzít pod paži. Tatínek nosil pod paží aktovku. Honzík si tam hodí vepříka prince. Chytil ho jednou rukou za přední kopítko a druhou za zadní. Táhl vepříka k sobě. Byl tak těžký. Princ jenom žoural očima. Divil se asi, co se to děje. Snad nezačíná létat jako slepice. Tohle pomyšlení se vepříkovi nelíbilo. Prudce sebou škubl. Uvolnil kopítka, padl na bok a rychle se postavil na všechny čtyři. Porazil přitom Honzíka na zem. Prosím tě, žasl dědeček, snad nechceš běhat po čtyřech jako princ? Ten má sílu, divil se Honzík, skoro by mě přepral. Chvilku mu trvalo, než vstal. Pojď, ukážu ti naše stádo, zval ho dědeček. Dědeček chodil s Honzíkem od jedné ohrady k druhé. Bylo tam mnoho vepřů. V jedné ohradě menší, v druhé větší a v třetí se zvolna procházeli úplní obři. Oči měli přikryté lopatkami uší a tiše mručeli. Honzík se jich skoro bál. Jsou jako sloni, řekl s obdivem. Jako sloni ne, ale nabrali na sebe pěkně, odpověděl spokojeně dědeček. Hodně za ně utržíme. A dědečku, ty dostaneš taky něco? Ptal se Honzík. Jak pak by ne, smál se dědeček. V zadní části dvora ležely v menších ohradách velké prasnice s malými vepříky. Kvíkali tam a pobíhali okolo staré jako kuřata kolem kvočny. Honzík z nich měl radost a dědeček mu dal jednoho vepříka pochovat. Stará se ani nehnula, jen se pomalem bedlivě dívala, aby se mu nic nestalo. Přes léto je necháváme venku, řekl dědeček, ať jsou na zdravém vzduchu. Až teprve na zimu je stěhujeme do vepřína. A není jim v noci zima? Co je to platné? Musí se otužit, řekl dědeček a šel s Honzíkem ke kůlně. Odvázal kozu, která se už netrpělivě rozhlížela, a hned ji pustil. Koza se vrhla na vepříka prince a začala do něho trkat. Vepřík kvičel a pospíchal k dědečkovým botám. Co to děláš? Necháš ho? Zlobil se dědeček na kozu. Jdi se tamhle napást a nech prince na pokoji. Koza uslyšela dědečkův hněvivý hlas a urazila se. Pozdvihla pyšně hlavu a šla. Ocas jí stál stuha jako list zimního zelí.
ve zlosti přemýšlela, kde by co provedla, aby se dědeček zlobil ještě víc. Nemohla na nic přijít. Vyskočila aspoň na střechu dřevěného chlívku a odtud vylezla na zeď dvora. To byla pro ní krásná pěšinka. Chodila po ní sem a tam a ochutnávala listí nejbližších stromů. Některé listy byly sladké, jiné nakyslé, další na kozím jazyku hořkly a o kousek dál chutnaly jako sůl. Koze, samou pýchou, že chodí tak vysoko, vstávaly chlupy na zadku a ocas jí opět vlál jako praporek. Konečně ji uviděl dědeček a zase se rozlobil. Koza! Křičel na ní přes dvůr. Jdeš dolů? Koza to slyšela, ale naschvál skočila na druhou stranu zdi. Bylo to trochu vysoko, takže bradou skoro uhodila o zem, ale jinak se jí nic nestalo. Byla na návsi a mohla jít, kam chtěla. Dědeček ji nechal. Věděl, že koza se zase vrátí a šel s Honzíkem připravovat krmení.

Masožravá květina. Přišlo léto, prázdniny a na zahradě je pěkně veselo. Arnošt s Bedříškem se přetahují o klacek. Bedříšek ho vždycky vybojuje, hodí daleko do trávy a Arnošt aportuje. Smějí se na celé kolo a vymýšlejí klukoviny. Macíkovi se taková zábava moc nelíbí. On není pes, aby tady pobíhal jen tak bezdůvodně po zahradě za nějakým klackem. A tak důstojně leží na zítce na konci zahrady a přemýšlí, co by se dalo dělat, když není ani teplo, ani zima. V tu chvíli mu ale padne do oka něco strakatého na druhé straně plotu. Voní to úžasně jako pomeranče. Co to je? A kde se to tu vzalo? Zkoumá záhadnou věc zvědavý kocour. Macík se skočí ze zítky a co nevidí? Na zemi leží v rozbitém květináči pestrobarevná květina. Má krásný veliký žíhaný květ a vypadá úplně jinak než všechny květiny z dědečkovy zahrádky. Jak tak Macík postává opodál, zdá se mu, že ho květina sleduje. Kam se kocour pohne, otáčí svůj květ za ním. A navíc na něj vystrkuje jazyček, jako by ho chtěla kousnout. To se mu ale ani trochu nelíbí. Vyskočí na zítku a zmizí v zahradě. Celý naježený přiběhne k Bedříškovi, skočí mu do náruče a začne příst. Je rád, že je zase mezi kamarády. Arnošt i Bedříšek se začnou vyptávat, co se mu přihodilo. Kocour jim všechno dopodrobna vypráví. A tak se všichni tři vydají na velkou výpravu za záhadnou květinou. Leží tam stále. První, kdo se odváží nejblíž, je Arnošt. Čumáčkem očichává květináč, ale zvláštního nic necítí. Bude nejlépe, když milou květinu vezmou a zasadí ji na zahrádce. Dědeček si ani nevšimne, že má o jednu kytičku víc. A i kdyby, určitě se proto hněvat nebude. Dědeček zahradník má rád všechny rostlinky a všem dokáže pomoci, když je třeba. Seberou tedy květinu i se zbytkem květináče, Bedříšek ji vysadí na zítku, přelezou plot a už si to štrádují k záhonkům růží. Tam se téhle cizokrajné kytičce bude jistě líbit. Růže jsou píchou dědečkovy zahrádky a ona se svým okouzlujícím květem a omamnou vůní bude určitě v jejich společnosti spokojená. Bedříšek tedy opatrně zasadí květinu na kraj záhonku a všichni tři se zálibně dívají, jak je krásná. Co se ale nestane? Během chvilky začne květina vadnout. Bedříšek doběhne pro vodu a trochu ji zalije, všechno marné. Svěšené listy, povadlý květ, to je pěkné nadělení. Dědeček by takové zahradničení nerad viděl, tak tam tak všichni tři sedí a je jim skoro do pláče. V tom letí kolem malá zvědavá muška, která se nechala přilákat neobvyklou vůní. Usadí se na kraj květu a chce ochutnat trošku nektaru. Sotva se ale trošku nahne, ham! Do té chvíle uvadající květina se hebitě olízne svým jazyčkem a je po mušce. Bedříšek, Arnošt i Macík sedí celý skoprnělý. Macíkovi se točí hlava, když si vzpomene, jak se za ním květina stále otáčela, když ji našel. Bůh ví, jestli by ho nebyla spolkla taky. Dívali se na sebe překvapeně, ale masožravce se udělalo zjevně lépe. Pookřála, ale listy měla stále napůl svěšené. To je masožravá květina a má hlad, vyskočil Bedříšek z trávy. Musíme ji nakrmit. Budeme jí chytat mouchy, ušklíbá se Macík. Není třeba, odpovídá Arnošt. Mám v mističce od oběda ještě kousek čerstvého masa. Mohli bychom se rozdělit, dodává dobrácky pejsek a už přináší v zubech misku s jídlem. Bedříšek krájí rybičkou od dědečka maso na kousíčky a podává jeden květině.
ani se moc nezdráhá. Slupne ho, protáhne své povadlé listy a dívá se, jestli dostane další. Moc se jí líbí, když jí Bedříšek krmí. Všichni se radují, že to tak hezky vymysleli. Dědeček celé veselí pozoruje ze zápraží chaloupky. A tak se jde podívat, co se Bedříškovi a jeho kamarádům podařilo dobrého. Jeden přes druhého mu vyprávějí, jak zachránili květinu před hladem. Dědeček se srdečně směje. No, to se vám povedlo. Dlouho by vám ale ta vaše masožravá potvůrka nevydržela. Potřebuje úplně jiné prostředí, než je naše zahrádka. Ale můžete ji zachránit doopravdy, navrhuje dědeček. Doneseme ji do botanické zahrady a tam se oni jistě dobře postarají. Škoda, že si takovou vzácnost nemůžeme nechat doma, přemýšlejí všichni tři dohromady. Bude ale opravdu lepší, když najdeme příhodný květináč, přesadíme do něj kytičku a vydáme se na cestu. Dědeček pak za odměnu malé zachránce provedl celou botanickou zahradou. Každému se líbilo něco jiného. Viděli veliké banánovníky, orchideje strakatější než motýly na zahrádce, rozkvetlé kaktusy a spoustu dalších exotických květin. Ani se jim odsud nechtělo.

0: Před kocourkovskou radnicí se jednou zastavil pan starosta, poškrábal se ve vlasech a povídá: Safra, safra, na radnici nám na střeše narostla tráva. Měla by se posekat, navrhoval radní Špindíra, ale kde najít takového sekáče, který by vylezl až nahoru a odvážil se tam sekat trávu? Kdyby se tak ta střecha šešouplá, tak by se to mohlo teto posekat třeba i šrpem, zadumal se radní Myši Šlápek. To by šlo, pane radní, pochválili Myši Šlápka sousedé. Vy byste střechu sešoup, no jo, ale kdo by ji potom zase našoup? A dále se o tom návrhu už potom nemluvilo. Škoda, že moje kozy neumějí lítat, těm by to zachutnalo, vzdechl si já taky rád. Hehehehe, smála se slavná obecní rada, ale starosta je hned zarazil. Počkat, sousede, počkat. To není špatná myšlenka. Jestliže někdo neumí lítat, můžeme mu pomoci. Nepoletí ovšem nahoru kozy nějakého radního, nýbrž náš obecní bík. Ten si to zaslouží. V obecní radě to zašumělo obdivem. Bude to pěkná podívaná, milí sousedé, a aby vidělo co nejvíce lidí, necháme si ji na posvícení. A tak starosta dal o posvícení z radniční věže vysunout kladku, přinést silný provaz a odpoledne, když se všichni zvědaví sešli na náměstí, dal přivést také obecního býka. Bík myslel, že má prorokovat počasí a proto si honem počal oroch radnice drbat záda. No, to si hodný, je vidět, že bude pěkně, však za to dostaneš dobrou travičku, popláceli kocourkovští s pochvalou býka po zádech a už mu kladli kolem krku smyčku silného provazu. Hej, rup, zvolal hrom do toho a největší siláci zatáhli za provaz. Táhla kocourkovská garda, táhli tlustí pekaři, vypasení řezníci i břichatí sedláci a za konec provazu se ještě zachytili také dětičky a staré babičky. Hej, rup, zahromoval po druhé hrom do toho a nadzvednutý bík se postavil na zadní nohy. Bylo mu to trochu divné, co ho to tak tahá za krk, ale když kolem sebe viděl tolik lidí, tak nechtěl nic říkat. Hej, rup, ozvalo se do třetice a nyní už začal bík pomalu stoupat nahoru. Radostné vzrušení projelo shromážděním. Bík třepal ve vzduchu divoce nohama. Koukejte se, jak se těší, no ten má radost, už se nemůže dočkat, volali kocourkovští a tahali ještě víc. Hej, rup! Ovšem bík dlouho nohama neházel. Brzo je svěsil, oči vypoulil a ze staženého hrdla vyplazil daleko jazyk. Podívejte se, jak už se olizuje, to už uviděl trávu, jásal starosta, tak si pochutná. To jsme bíkovi přišli do noty, pochvalovali si kocourkovští. Ale když ho vytáhli až nahoru, bík už se ani nepohnul. Nohy měl svěšený, oči zvrácený, jen jazyk daleko mlsně vyplazoval. No jo, snad neví, co má nahoře dělat. Spusťte ho, povíme mu to, velel starosta. Občané spustili tedy bíka dolů, ale dole už mu neřekl nikdo nic. Oběšený bík se položil bez vlády na zem. Lenoši líni, to jste nemohli tahat rychleji, zabědoval starosta. Podívejte se, bík nám zatím pošel hlady. A jak se chudinka těšil, jak se mu zbíhaly sliny v hubě, když viděl tu pěknou trávu nahoře. Jak se mohl pěkně nažrat, kdybyste tahali rychleji. Celý kocourkov se schromáždil kolem bíka s vyplazeným jazykem. Chudák, jak se už oblizoval, litovali ho všichni. Teď už na radnici trávu nespase a tráva tam uschne bez užitku. Poté se všichni rozešli smutně domů a bylo po posvícení. Podívaná sice nebyla veselá, ale přece jen taková, že se o ní vypravovalo déle než o všech ostatních. Myslím, že ze všeho, co jste doposud slyšeli, jste poznali, že si v Kocourkově volili za starosty vždycky jen ty nejchytřejší občany. Však se také kocourkovskému starostovi muselo úředně říkat vaše moudrost. Stávalo se často, když se někdo dlouho po starostovi pídil a konečně jej spatřil, že potom řekl, celý Kocourkov jsem pochodil, ale vaši moudrost jsem vůbec nikde neuviděl. Kocourkovští starostové tedy byli muži bystrých činů a vypěstovali též velmi jasnou úřední řeč. Zvlášť jejich vyhlášky byly vždycky jadrné a zcela jasné. Tak se například včas vstekliny vyhlašovalo. Na vědomost se dává, že kdo chce mít psa, musí mít náhubek a musí být uvázán na řetěze. Nebo hrozili nenechavým husám. Jestliže některá hospodyně pustí husu do starostova pole, obecní strážníky chytí a bez milosti podřízne. Jednou o posvícení chtěli užít krupičné kaše a proto ohlásili. Před letošním posvícením musí každý kocourkovský sedlák osít 2 míry pole krupicí. Kdo je osel, nech se přihlásí. V říčce, do které se chodili kocourkovští koupat a která se někdy nebezpečně rozvodňovala, byla na kůlu tabulka s nápisem. Jakmile voda stoupne nad tuto tabulku, je koupání zakázáno. A tak byli kocourkovští ovšem vždy přesně a dobře spraveni a nikdy nic nepopletli. A to je konec. Dále už nevím nic.
1: Míša a Žofinka obědvali. Seděli v trávě a měli každý před sebou velký lopuchový list jako stoleček. Na listech měli narovnány placičky s medem a povidly, jako zákusek měli švestky a každý velikou hrušku máslovku. Žofinka Míšu upozorňovala.
2: Dej pozor, heleď, teče ti med z placičky a kape ti na bříško. Takhle si pěkně prohni placičku jako do mističky a nepoteče ti. A jak nespůsobně to papáš, nemlaskej, papej zavřenou pusou. To tě maminka učila takhle hltavě se cpát plnými ústy. Já vždycky takhle papám a ještě nikdy mě bříško nebolelo. To je jedno, je to nezpůsob a pecky se takhle nerozhazují kolem. Pěkně je dávej sem, na ten list, na jednu hromádku a pak je vyhodíme do popela.
3: Panečku, jo? Kdo tu všechny děti musí takhle na slovo poslouchat?
2: Kdybys neposlouchal, to bys viděl. Strýček Brejlovec by ti udělal takovéhle velikánské uši, aby si mi lépe slyšel, co se ti povídá.
3: Kdo je to? Strýček Brejlovec. To on dovede udělat veliké uši.
2: No ovšem, však počkej, ukáži ti ho. Ten má takové ostré oči, že mu stačí se na něco upřeně podívat a hned to je takové, jaké on chce. Však ty už znáš toho malého tučňáka, mohl by ses ho zeptat. Ten šel jednou kolem hadího domu, strýček Brejlovec se zrovna díval z okna, ale tučňáček dělal, jako když ho nevidí a nepozdravil ho. Strýček Brejlovec se na něho přísně podíval a tučňáčkovi vyrostly oči, až je měl jako 2 talíře. To, aby po druhé lépe viděl, koho má pozdravit. A měl ty veliké oči tak dlouho, dokud se nad ním strýček Brejlovec nesmiloval a neodčaroval mu je. A od té doby tučňáček nikdy nezapomene žádného staršího strýčka nebo tetičku pěkně zdvořile pozdravit.
1: Míša poslouchal tiše jako pěna. Představoval si, jak by asi vypadal s velikánskýma ušima nebo očima. A nebylo mu do smíchu.
3: A kde je ten hadí dům?
2: Počkej, však tam přijdeme. Musím tě vůbec provést naší zahradou, abys věděl, kde kdo bydlí.
1: Šli zahradou a najednou Míša odběhl k jedné ohradě.
3: Je, podívej, to je ale velikánský zajíc. A nač má tu kapsu na břiše?
2: To není zajíc, blázinko, to je klokán. A tu kapsu má na kuličky, víš? On hrozně rád hraje kuličky a obyčejně jich vyhraje, že má kapsu na prasknutí a sotva s ní jde.
3: A co dělá s tolika kuličkami?
2: Nosí je žirafie a ta je pak rozdává hodným malým zvířátkům za pěkné vysvědčení. Žirafa, to je tady v zahradě taková chůva, víš? Vidíš ji? Támhle zrovna. Vidíš?
3: To je ta strakatá kravička s tím dlouhým krkem. A proč má takový dlouhý krk?
2: To, když chodí se zvířátky do parku, víš, na píseček a na hřiště a na trávník, tak aby zhora z té výšky na ně na všechny pěkně viděla, aby zvířátka nedělala neplechu a aby se jí žádné nezatoulalo.
1: Míša zahlédl u rybníčka pelikána. Toho už znal, ale teď se zeptal Žofinky, která zřejmě věděla všechno na světě.
3: Nač má pelikán ten velký lalok pod zobákem?
2: To má místo kabely, víš? On je celý den u rybníka, tak si v tom laloku nosí svačinu a utěrák, aby nemusel nosit tašku na křídle.
3: Já, mine, tohle je teda ale divná žirafa. A je chudák hrbatá a ještě k tomu dvakrát hrbatá.
2: To není žirafa, to je velbloud. A není tak hrbatý, jak si myslíš, to je jeho přirozenost. Ty hrby má každý velbloud už od narození.
3: No, to teda nenosí moc hezkou parádu. A nač ty hrby vlastně mají?
2: To máš tak. Velbloudi žijí na poušti a tam je moc písku. A když se zdvihne velikánský vítr, tak zasype tím pískem celého velblouda až po ty hrby. Kdyby je velbloud neměl, tak by ho lidé už nikdy nenašli a velbloud by musel pod pískem bez pomoci zahynout. Ale takhle lidé po písečné bouři jdou na poušť, hledají ty hrby, jak čouhají z písku, pod nimi najdou všechny zasypané velbloudy a odvedou si je domů. Ale teď pojď, podíváme se k strýčkovi Brejlovci.
1: V Míšovi byla malá dušička, když přicházeli k hadímu domu. Zpytoval svědomí a musel si říci, že i jemu Brejlovec mohl zaslouženě zaledacos zvětšit oči, uši nebo pusu. Ale zvědavost byla silnější než strach. V hadím domě bylo mnoho hadů. Malých, velkých, tlustých, šedých i pestře barevných, žíhaných, mřížkovaných a všelijak rovně i klikatě pruhovaných. Ale Míša měl kukadla jen pro Brejlovce, hlavně pro jeho kouzelné oči, kterými dovede Brejlovec čarovat. Opravdu, když se jimi na Míšu zadíval, bylo Míšovi, jako by se mu do těla zavrtávaly dva nebozezy. Celý se roztřásl, zdálo se mu, že už na něm Brejlovec provede nějaké neblahé kouzlo. Vší mocí se od těch strašných zraků odtrhl a vyběhl ven. Ani Žofince nic neřekl, nepoděkoval jí, nedal jí zbohem a utekl na svůj pelíšek. Dlouho se nemohl zabrat do spaní. Pořád i ve tmě, i když zavřel víčka, bez přestání viděl ty palčivé, Brejlovcovi oči. Konečně je přece jen přemohla Míšova ospalost a Míša usnul.

0: Tak šli dál, až vyšli na kraj lesa a tam uviděli chalupu. Před ní rostla na záhoně řepa. Jenom jedna, ale stála za to. Druhá už by se tam nevešla.
1: Páni, to je kus,
0: žasnul Bobík.
2: Pohádková řepa je vždycky taková,
0: poučila ho Fifina.
2: Musí být veliká, převeliká, aby nešla snadno vytáhnout.
3: Jen mě mílí, že už na ní nepracují, když jim tak pěkně narostla.
0: Divil se Myšpulín a Pindě měl taky dojem, že se tu něco zadrhlo. Nad řepou stál zamračený dědek, vedle dědka postávala babka, vedle babky vnučka, pes a myška. Tak proč už se něco neděje?
4: Chybí tu kočka,
0: dovtípil se Pindě. A měl pravdu. Dědek jim to potvrdil. Ta ničemná líná kůže zase zdrhla. Jak se tahá řepa, vždycky nás takhle podrazí. Sama nevím, proč jí vlastně živím, zlobila se babka. A vnučka se taky dala slyšet, že než taková kočka v domě, je lepší vykopat tu řepu motykou.
2: Jejda, to snad ne,
0: zhrozila se Fifina. Jenže to už si Bobík vykasal rukávy.
1: Pusťte mě na to, vytáhnu ji sám.
4: Tě, to taky nejde, nejsi přece kočka. Jak by ta pohádka vypadala, kdyby stahal ty?
1: No, když myslíš, že motyka je lepší, nebudu se vnucovat,
0: urazil se Bobík. Ale Myšpulín už si to zatím srovnal v hlavě a našel to správné řešení.
3: Co kdybych tu vaši kočku zastal já, když jsem taky kočičího původu?
5: Zatoulaná kočka může zkazit celou

0: zahradku nezničí.
1: Pořádně se zapřel, kdo tam patřil, zařadil se za něj a hej, rup! Všichni naraz zabrali. Dědek za řepu, babka za dědka, vnučka za babku, pes za vnučku, myšpulín za psa, myška za myšpulína. Ještě jednou, hej, rup! A řepa vyjela jako po másle. Porazila dědka, dědek babku, babka vnučku, vnučka psa, pes myšpulína. Jen ta myška zavčas uskočila, aby jí ten velký kocour nerozválel na placičku. Prostě, jak podotkl Bobík,
2: kdyby se to filmovalo, mohlo se točit na ostro.
1: I řepa se nevídaně vydařila. Dědek tvrdil, že takovou ještě netahal.
3: Měla by se zvážit, když je rekordní,
1: mínil myšpulín. A i Bobíka zajímalo, kolik váží řepa v pohádce. Jenže Fifina už z toho zdržování byla jak na trní. Přešlapovala, podupávala a když dokonce trochu zabručela, bylo jasné, že se vážit nebude.
4: Tak se tu mějte!
5: Ať vám řepa roste!
2: A sežeňte si kvalitnějšího kocoura!
1: Rozloučili se a vykročili pěkně z čerstva, protože jak Fifina začne bručet, není radno mít nějaké námitky. Ta cesta, po které teď šli, už nebyla žádná pěšina. Dost se po ní chodilo a taky jezdilo, protože tu byly vyježděné koleje. Dokonce se tu i lítalo. Nad hlavou jim profičela ježibaba na koštěti takovou rychlostí, že to koště prostě muselo být závodní. Kočár zatím nepotkali žádný. Ale pár chodců už je minulo. Nafintěnou dámu nepoznali. Nesla se jak naškrobená sukně, ani na pozdrav jim neodpověděla. Snad to byla některá ta závistivá sestra, co jich je v pohádkách na tucty. Za to Hastrmana poznali hned. Zastavil se na kus řeči, vyptal se, jak dovedou plavat, a když slyšel, že dobře, popřál jim šťastnou mokrou cestu a šel dál. Ani čert je nezmýlil, i když vypadal jako myslivec. Jak je míjel a dvorně smeknul před Fifinou, koukali mu z hustých vlasů růžky. Taky od něj zavanulo, jako když se v troubě něco pálí, což byla neklamně ta pravá vůně pekelná. A když zaslechli, jak si v dálce někdo prospěvuje, věděli už předem, koho brzy potkají.
6: Když jsem já měl pec, to lám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylez na tu pec, to byl pane hec. Až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla klec.
1: Samozřejmě, byl to Honza, který šel do světa. Zatím ale moc neušel. Ani máminy buchty ještě nestačil ochutnat. A tak je pozval, ať ochutnají s ním, aby viděli, že není žádný lakota.
4: Buchty si nech radši na cestu, budeš je potřebovat,
1: radila Fifina. Ale Honza už rozvázal uzel a naléhal a nutil, ať si dají pochuti. I kdyby nic nezbylo, nevadí. Klidně se vrátí domů pro nové.
2: Aha! A doma hup na pec a s Bohem světe, už do tebe nepůjdu.
1: Už klíbil se Bobík.
4: Každý Honza musí do světa, aby z něj něco bylo. Tak si pěkně zbal ty svoje buchty a upaluj,
1: nařídila rázně Fifina. Honza poznal, že ho prokoukli. Zastyděl se, sklopil hlavu, zbalil buchty a šel. Samozřejmě, že ne domů na pec, ale tentokrát už doopravdy do světa.
6: Když jsem já měl pec, to lám byla věc. Zalezl jsem pod peřinu, usnul jsem tam za vteřinu, než by řekl švec. Vylez na tu pec, to byl pane hec. až se máma dopálila, do světa mě vypravila, prostě spadla klem.
0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
7: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
7: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
8: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
7: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
8: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
7: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
8: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
7: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
7: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
8: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
7: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal: podržte mě, ha, ha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Ha, ha. V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
9: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný, pilně sbírá a neulejvá se. Také čmelda s Brumdou sbírali, ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice. Kde to jsem? Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci.
1: Tak já jsem na výstavě, to je báječné,
0: zaradovala se.
1: Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla.
0: Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal čmelda.
1: No, to opravdu můžu,
0: čepířila se slepice polichoceně.
1: Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med?
0: No, sladký, poučil jí Brumda.
1: Chceš si líznout?
0: Hrnula se nedočkavě slepice ke čbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit.
1: Tak co? Chutná?
0: Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla.
1: Proč nezbíráte raději něco jiného?
0: Čmelda s Brumdou na ní zaraženě koukali.
1: No jo, ale co? Cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Tady třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat.
0: Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl. Leskl se, až čmelákům oči přecházely. A teď, co pak se to z něho vyklubalo?
2: Slunce už vysoušilo.

0: Prasátko čiperně oběhlo čbánky s medem, důkladně si všechno prohlédlo a když dospívalo, zdvořile se čmelákům uklonilo. Jsem sluneční prasátko k vašim službám. Co budeme dělat?
1: Lenošit, ospale zívli čmelda s brundou. No, povalovat se. A tak vůbec.
0: Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet?
1: A proč ne?
0: Divili se čmeláčci. Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo. Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo.
2: Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč.
1: No a bylo po odpočívání.
0: Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a čmelda s brundou museli sbírat do svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo.
2: Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no, pospěš si, loudáte se, čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal čmelda brundovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo?
0: Vzdychal Brunda.
2: Nešlo, smálo se prasátko. Nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme, sbíráme. No, a pěkně zvesela.
0: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi čbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil Pučmelhout.
1: Pučmelhout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí.
0: Tak tedy Pučmelhout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo?
0: Volal svým Pučmelhoudím hlasem. A hned si sám potěšeně odpověděl.
3: Ne.

0: Nikde ani žihadlo, nikde ani tykadlo. Pojďme, Loude, ty máš zase jednou štěstí. A heleme se, heleme, i střípek zrcátka tu je, ten si vezmu taky, každé ráno se v něm budu prohlížet, jak jsem nejkrásnější.
1: Jen však si na ten střípek sáhnul, objevilo se sluneční prasátko. Pučmelouce lekl.
0: Proč mě strašíš, kdo jsi?
1: Prasátko se Pučmeloudovi zdvořile uklonilo.
2: Jsem tady jenom k tvým službám.
1: A tak si nakonec Šmelda s Brumdou přece jen mohli odpočinout. A dokonce si i trochu zalenošit. Medu měli habaděj. Bylo ho dost i na rozdávání. Jenom se divili, že Pučmelout nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

zvláštní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek. Krá.

0: nic. Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
2: Jak?
3: Kulička.
0: Yeah. Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
4: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
5: Ať žije! Ať žije Míša Kulička.
4: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
5: Ať žije! Ať žije Míša Kulička.

0: Nám dobře je, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Kuk, Míšo.
1: Když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď? Teď se bude jíst.
1: Hau, hau, hau, hau. Tu mám hlad. Já ti sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: Kožíček sníme. A pacičky sníme. A nosánek sníme. A bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Ty hlupáčku, to není konec světa, jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les a za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky oddoupěte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: Ta hora to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla, a u dolí, dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi jsou směšní.
1: Však si ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A ne snad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu, budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem, prosím, Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: No to víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A,

0: jak jsou mi mračit. A jak se... Je, mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
1: Jak si to poznal?
0: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
1: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
0: Tak já se zeptám, když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
1: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
0: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí, kulička a králíček,

0: Kikiriki, vstávej, strýčku Martine, je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
1: Dej pokoj, nezdobo, nech mě spát.
0: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat.
1: A by tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
0: Kikiriki!
1: No, to mám za svou dobrotu. Bavlnce vás všecky chovám, slůvka křivého vám neřeknu, kozu pasu na nejlepší trávě, čuníkovi z města mláto nosím, stračně čistím každý den chlév a vy ani člověka nenecháte dospat.
0: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
1: No dobře, teď už vstávám.
0: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
1: Hlad, hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
0: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
1: No a nic, jinak nic. Nevíš, to, co naše pást. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
2: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
1: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo. Ale nám se to nelíbí, co, koute?
2: Poslušně hlásím, nelíbí.
1: Tak, tak, broťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.
3: Bude sít a bude žít, bude sušit se na, dobrá bude na práci, když tu není žena. Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, kohoutku, budem pěkně spát.
0: Jen aby na nás zase nevyzrála.
1: Jikuš, kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
4: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
5: Jen pojď dál, králíčku.
4: Dobré jítro, pořád čekám, čekám a ty nikde.
5: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
4: To nevadí. Podívej. Podívej, co ti nesu.
5: To jsou hezké zelené lístečky.
4: Lístečky. Největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
5: Když mě to moc nechutná.
4: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
5: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
4: A co rádi medvědi?
5: Nejraději med.
4: Med.
5: Med.
4: V životě jsem ho neochutnal.
5: Já taky ne.
4: A jak teda víš, že medvědům chutná?
5: Maminka to povídala. Aha. A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
4: Na králičí ocásek.
5: dneska maminka přinese med.
4: Opravdu?
5: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
4: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď. Jedí medvědi borůvky?
5: Aby ne. Maminka mi je nosí každý den. No. Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
4: Nebreč. Uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: A ho najdu, už jdu. 10.
1: A nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že ses schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač si.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. Hm. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm? A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: je tu cest. 7 domů, 8 stromů, 9 let, co je teď 10.
1: Už. Je. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
2: Schoval ses výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
1: Liška, zachraňte mě.
2: Fakt, Olenku, kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
1: Míša, pomoc, pomoc.
0: Co se to tu děje?
2: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
1: Zachraň mě, Míšo.
0: Okamžitě, králíčka, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo...
2: No, snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, no, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
1: Děkuju za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
2: Ale neho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned, pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale on mi o liškách říkal něco docela jiného.
2: O liškách?
0: Ano.
2: No prosím, tady to máme. Já vím, moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle.
3: Nevyprávěla ti o mě maminka?
0: Ani slovo.
2: To mám štěstí.
0: Co?
3: Nic, nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti? Mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
0: Opravdu?
2: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
0: Tak to musím říct tady králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
3: No, no, no. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
0: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
2: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
0: Ale maminka šla pro med.
3: Pro med, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
0: To už je maminka řekla.
2: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
0: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
3: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
0: Ale já nevím, kde je.
3: Já ti to neřekla.
0: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. A on řekl.
2: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou. No tak poslouchej. Maminka je blízko.
0: Kde je blízko?
3: O kousek odtud. A co říkám blízko? Maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš.
2: Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním.
3: Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
0: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
3: No, snad nemáš strach.
0: Mám. Vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
2: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. Jedna, dvě, tři a dost.

Doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. Když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

0: to je horko. Který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jářku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Kikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy medvědici, svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop a

0: jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always, always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí, ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme, co nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil a nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha, schválně mě poslala do černého lesa, abych tu umřel. A nastydl se a zabloudil. Taky, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne... To není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat. Mně se zdá, že mám čumáček trochu na křivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš. Ty jsi mě špatně vedl. Kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
1: Míšo.
0: Maminka. To byla moje maminka.
1: Míšo.
0: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, mami.
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
0: Tak, a jsem u tebe.
1: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu, víš.

0: je ale překvapení.
1: Jeje, kumocička Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotřička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc? Ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.
4: Kam běžíte, králíci?
3: Pojďte s námi.

0: nebojíme.
1: Holá, zajíci. Už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
0: Kam běžíte, králici?
1: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
0: Kde je Míša?
1: V pasti.
0: Co tam dělá?
1: Bojí se.
0: Koho?
1: Člověka.
0: Toho se taky bojíme.
1: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
2: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
1: To je úplně jednoduché. Líška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
3: Potřebujeme, ale co byste nám... Vy, králíčci, mohli být platní.
1: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku. Hej, bráškové, jeden, dva. Vy půjdete z téhle strany. Vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni pryč. A teď rychle nahoru.
3: Děkujeme vám, králíci.
2: Děkujeme.
3: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
1: Je to nic, rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovávanou.
2: Přijdu rád.

0: Míšo, pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Trak sedli medvědi Martinovi na lép. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvědi. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past.
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást.
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej.
4: Hej.
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej.
4: Ruce vzhůru, kikir.
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima jsem viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
1: Pomoc! Stříčku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
5: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
1: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
1: Už to víckrát neudělám.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
1: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
5: Už si dochytračila. Pěkně tě svážeme. Abys mohla dělat jen malinké kručky. Tak. A ty jí, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
1: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhla na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš navrch ještě nějaký ten klofanec. Pochodem. Chod.
3: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
6: Ruce vzhůru a ani hnout.
7: Spaste ruši, Barbora.
6: Co pak to vyvádíš, stričku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
7: Na koho bych čekal, Barbořičko, ne, jen tak sedím a koukám.
6: Koukáš?
7: Koukám.
6: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
7: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, kdy ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
6: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
1: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
6: To víš, že ne. Ale na ženu mu trochu strachu.
7: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
6: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
1: Ne, že ne, mami.
6: Ne.
7: Že ne, Barboro.
6: Ale ano.
1: Že ne.
6: Ne, neboj se.
7: Ne, Barboro.
6: Ano a basta. Rozluč se svým bídným životem, Martine.
7: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš. Jen mě nech být.
6: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
8: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
6: Míšo, počkej.
9: No tak neutíkej. Míšo, vrať se.
4: Raz a dva a levá, pravá, přímo, hleď. Zastavit, stát, pozor, pochodem, chod teď. Ne tak líně, to je pochod, k zemi vzdyk a k zemi zhůru, poklusem klus stát. Na vojně se drzá liško, musí poslouchat.
1: Určitě, tebe tak budu poslouchat.
4: Kikiriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, uši vede, to je novina. Umí!
1: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
4: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat, když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
1: Už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kohout je v celém lese největší hrdina?
1: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
1: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kohout zpívá mnohem krásněji než on sám.
1: Slavík, je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
1: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
1: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla tamhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
1: No to by se mohlo zkusit.
4: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já s tebou? Vždy bych byla každému prosmích.
4: Nikdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: To jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš?
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
1: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybys ten pro vás trošku povolil.
1: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
1: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak. No, nepovím ani slůvko. Tak. Tak. Ještě kousek? Tak, teď je to dobré.
1: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohouté. A pozdravuji Martina.
1: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Líško!
3: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
4: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk!
5: No a ne, když jste na sebe takový ošklivý, tak ne.
3: To mi jen tak z legrace. Víš, Martine?
4: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
3: Ty jsi začal.
4: No, ale ty jsi mi kradla med.
3: Pro trochu medu.
4: Krásce nemá.
3: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
4: No, tak...
3: Určitě nedal.
4: No, ale kdybys řekla stříčku, Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
3: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
4: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti.
6: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
4: Byly, zase budou,
6: je
4: Barboro.
6: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrať se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
4: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
5: Ne.
4: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
5: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
6: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
4: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
5: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
4: Co říkáš, Barboro,
6: počkáme? Počkáme, strýčku Martine.

0: To zase začíná. Co se stalo, kohouté?
1: Liška utekla.
0: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
1: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
2: Jú, plný hrnec ven.
3: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Hoď sa, hej, sa, hej. Začnem spolu hospodařit všechno.

0: O jablíčkové posteli. Ježeček Bodlinka zabloudil. Seděl uprostřed louky sám a sám a smutně se rozhlížel, nevěděl kudy kam. Vyšel si po obědě na procházku a teď neznal cestu domů. Slunce se koulelo k vršičkům stromů a ptáci už přestali zpívat. Motýli si hledali nejlepší místo ke spaní. Včely a čmeláci zmizeli ze strání. V blízkém lese zahoukala sova, na chviličku stichla a pak začala znova. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát celý kraj se chystal spát. V Bodlinkovi byla malá dušička. Seděl v trávě na placatém kamínku, v duchu slyšel starostlivou maminku. Říkala, nechoď nikam daleko, ať se nestratíš, běž jen tam, odkud znáš cestu zpátky.
1: Ale já ji neposlechl, vzdychal. Teď to mám, zavinil jsem si to sám, co budu dělat?
0: Najednou zaslechl věteli pod strání, tichoučké dupání. Než se nadál dupy dup, stál u něj zajíc. A hned se ptal, co pa tady děláš, Bodlinko? Utíkej domů, za chvilku bude tma jako v pytli.
1: Já bych utíkal, až by se mě hlava třásla,
0: zakňoural ježeček.
1: Ale nevím, kudy kam.
2: Snad si nějak poradíme, chlácholil ho zajíc. Kde pak bydlíš?
1: U maminky a tatínka,
0: řekl ježeček a bylo mu málem do breku.
2: To je pro mě novina, smál se zajíc. A kde máte pelíšek?
1: Na pasece, v haldě klestí, pod kopečkem, u rozcestí. Já nevím,
0: vzdychal Bodlinka a přemýšlel. Najednou se ťukl do čumáčku a vyhrkl.
1: Už jsem si vzpomněl. Když jsme si hledali nové bydlení, povídal tatínek, nejlepší spaní je pod jabloní. Jablíčka nám budou padat rovnou do postele.
2: No vidíš, jaký jsi chlapík, pochválil ho zajíc.
0: Teď už si poradíme. Rozběhni se kolem šípku a podle příkopu doběhneš až k jabloňové aleji. Tam to dobře znáš. Ježiček si oddechl, poděkoval za radu a běžel. Spokojený, veselý, za chvilku už ležel doma v jablíčkové posteli.

O králi jasnozřivém a slepci převozníku. Bylo už dávno popolední, ale po všem království zvonili v jednom kuse zvony. Klinkali drobounce v dřevěných zvonicích i hřměli slavnostně na věžích kostelů, takže se ptáci plaše rozlétali a v hejnech usedali do polí a strání. Bylo to v království mocném a velikém, jehož král neměl sobě rovného v odvaze a ve válečném umění. Pročež byl nazýván jasnozřivým. Nebylo totiž střelce, jenž by tak přesně jako on dokázal na dálku zasáhnout ptáka v letu či koně v divém trysku. Bylo už dávno popoledni. A od hranic jel k městu královskému dlouhatý pyšný průvod. A zvony zvonily. A všude po cestách mu lidé mávali a slávu volali. Nejvíc však tomu prvnímu, jenž seděl na bělouši a třímal v ruce obnažený meč, zlatý a bliskotný, takže to vypadalo v čirém povětří, jak by si nesl nabodnuté slunce. Buď sláva králi! Hřmělo to ze strání a z dola od řeky, která tu kolem líně táhla k městu. Ať žije jasnozřivý král! Nebe ho opatruj! Volali starci od mlýnů a dívky v lukách vily nakvap věnce a házeli je pod kopyta vraníků. Zvonily zvony, až se třásl vzduch. A den byl sama veselost a píseň. Ze dveří Mázhausů vyběhli muzikanti a hráli do skoku. A víno teklo ze všech sudů proudem. Král jasnozřivý pyšně hleděl vpřed. A snad se usmíval, kdo ví. Nebylo vidět do zarostlé tváře a přes les praporů, které mu vlály nad stříbřitou přílbou. Byl ještě mlád. Měl možná před očima otce, jenž mu před léty, už krůček před smrtí, odevzdal jablko a korunu a žezlo s žádostí, aby šířil dál věhlas a prospěch bohulibé země. A možná se jen těšil na ženu a na synka, co si tak vroucně přál, aby se otec, jako vždy, navrátil k němu z bitvy jako vítěz. Na všechno mohl pomyslit s radostí, neboť nebylo pouti válečné, z které by nejel s vavříny a slávou. Země se za ten čas, co byl jí panovníkem, rozrostla dvojnásob a vládci ze sousedství s oblibou vzdávali mu čest a báli se mu jenom skřížet cestu. Král hleděl pyšně vpřed a kýval v odpověď na smích a volání, jízda se krátila, průvod byl na krok královskému městu. Však náhle stalo se, co nikdo nečekal. Král trhl opratí, až zarazil se kůň a za ním v zástupu stavěli ostatní, prudce a znenáhla, až v černém kameni se rozžíhaly jiskry. Král hleděl strnule do houfu nad řekou. Pak svěsil těžký meč a zvolna napřáhl ho kousek před sebe a přísně ukázal do zlekaného hloučku. Ty, starče, pojď sem blíž, zvolal, až les se třás a ostře vrátil meč do pozlacené pochvy. Ženy a děti kolem zatajily dech. Jen jedna ze stařen lehounce postrčila muže, na jehož holou hruď jakoby dosud mířil panovníkův meč. Kratince zavzlikla a něžně objala kruh vystrašených dětí. Stařec se napřímil a stěžka vykročil. Šel nejistě a daleko. Stanul až tam, kde hrabali už zaprášení koně. Stůj, skřikl král. Což nevidíš? Stařec mu vzhlédl do očí. Ne, králi, nevidím. Jsem slepý. Král chvíli mlčel, jak by ztratil řeč. Až pak se doticha hlasitě rozesmál omluvným, zahambeným smíchem. Ach, odpusť, starče, chápu. Teď už vím, proč jediný mi nemáváš a netěšíš se z vítězství. Odpusť mi, nevěděl jsem. I stařec bledý chvíli němě stál. Pak přešlápl a tiše řekl. Proto ne, můj pane. Král hleděl, jak by nechápal. A kraj byl bez hlásku, i vítr v lesích jako by se škrtil. Ne proto, zvolal překvapeně král.
a hlas měl hněvivý. Kdo znali ho, začali tiše, neznatelně couvat. Proč tedy? Řekni. Řekni proč. Jsi lhostejný snad k osudům své země? Já, vzdychl stařec, nic dražšího mi na dni v světě není. Žiju tu, králi, 70 let. Převážím lidi přes řeku. A vzdor své slepotě, od rána do tmy dřu tu den co den a se mnou žena, 12 našich dětí, jen aby zem nám rodila a kvetla. Král neklidný ho přerušil. Ano, a proto nechápu, jaký máš důvod mlčky tady stát a nepozdravit vladaře, který si vedl chrabře. Zamlklý houf se rozšuměl. Jezdci se na koních hněvivě pohnuli a lidi při cestách hrozili kmetovi, který je neviděl. Jen svěsil hlavu níž a hleděl k černé zemi. Mluv! Křičel na něj král. Z boje a z cesty znaveni nemáme času zdržovat se řečmi. Vysoko nad zemí přeletěl sivý pták a dlouze zakřičel. Znělo to nad lesy přísně jak varování. Stařec se narovnal a oči zavřené pomalu řekl. K čemu je nám boj? A jak by neslyšel zařinčet řemení a jak by neslyšel pohrůžky v zástupu, optal se znovu. K čemu je nám boj? A rychle dodal, jako by se bál, že ho král zbaví troufalého slova. Máme už zemi velkou, snad větší, než nám třeba. Však nezbytno je pečovat i oni. Orat a sít a zvelebit je celou, aby jen nerostla do dálky, do šířky, ale i do krásy, jak učili nás otci. Neb země, která doposud náma matkou, stane se brzy zanedbaná, nevlídnou macechou, nenajdem-li si protrvalý boj dost času na ni, jaký právem patří. Král mlčel. A kolem dokola všechno jen trnulo. Stařec se zalekl, ale hned v zápětí se krátce nadechl a rychle ukázal pravicí dolů k vodě. Podívej, králi, třeba na tu řeku. Znám ji jak sestru. Všechno o ní vím. Je nebezpečná, pane. Varuju tě před ní a celé město. V noci se zvedá a hrozí zaplavit tvůj hrad i celý kraj. Už dávno, pane, odpusť mi tu řeč, měla tu strmět hráz. A celá zem by byla bezpečnější a děti ve městech mohly by klidněji spát. Zněla ta slova po kraji jak sudba. Velebná, přísná. A z luk a z borovine nesla se za nimi trojitá ozvěna. Lidi se otáčeli, nikdy tak zdlouhavě tu slovo neznělo. Bylo to jako zázrak. Však král to neslyšel. Začal se nahlas smát. Tady ta voda? Ta krotká vodička, že by mi hrozila? Z té, že já mám mít strach? Starče, co mluvíš? Nebuď lidem k smíchu. A všichni na svazích a všichni z průvodu smáli se jako on. Ta krotká vodička, ta líná vodička. A smích se dlouze nes do skal a do lesů, kde tloukl do korun a do stěn z kamene a rozbitý se zase vracel zpátky. Ano, ta voda, vykřikl však kmet. Může být strašná, nerouhej se, králi. Šlehl ten výkřik vzduchem jako bič. A smích tu najednou stuhl všem lidem na rtech. Hleděli po králi. Ten celý zesinal a znovu tasil meč. Jsi drzý, starče. Odstup. A děkuj osudu, že je dnes den, kdy nepatří se vítězi být krutý. Býti to jindy. Měl bych velký strach o tvoji bílou hlavu. A dloubil do koně a průvod hnul se jako jeden muž a zvolna kráčel kolem starce k městu. Brzy byl večer. Utichly cesty za branami města, dvory a zahrady a mosty nad řekou už obcházela noc s obrovským rancem hvězd a červánkových mraků. Chudý dům převozníků v dole u vody se do dvou světa stran
Třaslavě rozsvítil jediným chudým světlem. A v městě královském se panovníkův hrad ohnivě rozzářil tisíci pochodněmi. Neboť byl slavný den. Z ochozů troubili parádní trubači, jásavá fanfára letěla přes brány na všechny strany světa. A dveře u sklepů vesele skřípaly. Sudy se valily po tvrdém nádvoří, temně to dunělo jak při májové bouři. Začínal hodokvas. Z hradního sálu, okny do kořán, slyšeli ve městě bujarou muziku a cinkot příborů a mis a talířů. Lahodné vůně táhly do ulic, jako by přímo z nebeského stolu. Neboť byl slavný den. Jen v dálce u řeky schánila stará žena něco k nebohaté večeři. A dlouze stýskala si. Dlouze plakala nad nešťastníkem mužem, co si tak bláhově byl znepřátelil krále. Stařec snad neslyšel. Neboť nic neříkal, jen sem tam ohlíd se po řece za okny, která se v řečišti neklidně tyčila a s temným hukotem se rozbíhala k lukám. Léta ji neviděl. Však znal ji po sluchu jak nikdo v okolí. Stačilo málo, aby spolehlivě rozpoznal, kdy zlobí se, kdy klidně spí a kdy se těší z cesty. Jestli si na tebe král zítra vzpomene, ztratíme živobytí, vzlikala stařena. A děti u stolu si šeptem špitali stařičkou povídačku. Jednu lžíci pod čepici, druhou lžíci pod kabát. Lakomci a uličníci, ať jdou žebrat na ulici, tam je větší hlad. Stařec se zvedl a šel po paměti ke dveřím. Vyšel klopítavě do tmy a zastavil se nad řekou. Ale v zápětí zlekaně ustoupil. V místech, kde ještě před chvílí byla suchá travnatá země, rozestoupla se pod ním voda. Ucítil ji v chatrných botách a tak se rychle otočil a spěchal zpátky do domu. Je zle, řeka stoupá, musíme ji zastavit, vyhrkl do dveří a začal zběsile rvát z plotu kameny a kutálet je do prostředka proudu. Žena a děti s ní vyběhla před domek. A všichni úžaslí viděli v soumraku celé to neštěstí, jež stařec jenom tušil. Strašlivá voda, chtivá, chamtivá,

a házeli je do temného proudu. Bylo to k zoufání, neboť řeka už nabírala na síle a brala všechno, co jí bylo na dosah. Široký, dravý tok chrčel a dutě řval do zšeřelého kraje. Nebylo pomoci. Pěna už sahala přes schody ke dveřím. Už kalně olízla bělostné dřevo prahu. Stařec se nechtěl dát. Svalil jí do cesty stůl a dvě lavice. A potom starou skříň a kůly z hambalek a seník, kůlnu, plot. Leč všecko marné. Řeka v řídké tmě začala se valit do chudého domku. Nosili věci nejdražší. Pár peněz, knihy po otcích a drobnou kupu hadříků a bot, které se dědili ze syna a z dcery na dceru a měli cenu zlata. Byl nejvyšší čas. Šílená povodeň už vpadla do dvora a okny do světnic a táhlým poříčím hnala se k večernímu městu. Couvali do stráně a stařec poklekl na obě kolena a křičel do proudu, skoro se zalikal. Královno dešťů, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám, jen pro Bůh nenič rodnou zem. Bez ní už nejsme nic, budem se světem potloukat i nazmar. A po něm v kruhu poklekla i žena a po ní 12 dětí, jedno po druhém, a všichni v pláči zaříkali vodu. Řeka se pohnula a temný hukot zesílil. Kraj v kořenech se celý chvěl, až znělo to, jak hromování bohu. Nepros, tvůj pán mě urazil. A ten, kdo pokoří staletou vodu ješitnou svou pýchou, musí i pykat. Není pomoci. Voda si žádá odplaty dle práva. A bylo ticho. Voda umlkla, však dál se v lukách rozlévala tmou a lačně, černě hrnula se k městu. Tu stařec vstal a zdvihl nejmladšího z potomků. Běž, synku, utíkej rychle ke královským branám a jak jen můžeš, domáhej se vstupu. Dítě snad vpustí, stráže jsou dnes vlídné. Běž rovnou ke králi, najdeš ho někde prostřed hodokvasu. Řekni mu všechno, popros ho, ať je rychle vzbouří celé spící město, že hrozí zkáza. Běž, běž honem, synku, času už je málo. A objal rodinu a překřižoval chlapce. Ten jako vítr rozběhl se ku městu. Bylo už k půlnoci. Na nebi stálo jen pár hvězd a vlhký vítr hvízdal na prsty a zlobně bloudil zatopenou zemí. Byla jim zima. Stařena k sobě přitiskla ty nejmladší a stařec hleděl osleplýma očima doprostřed tmoucí vody. Stále stoupala. Už bylo slyšet křehké praskání, to, jak se vlny dotkly trav a ostružinek v lese. Neměli střechu nad hlavou. Však stařec neustával ani na vteřinu ve svém zápasu. Rval větve ze stromů a kácel břízy, v kterých drkotalo listíčko, a kopal mokrou půdu. Leč všecko darmo. Voda ho dostihla na táhlém návrší a svázala mu roztřesené ruce. Tu stařec poklekl a vzkřikl podruhé. Královno slzí, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám, není tu přece jenom král. Jsme tu i my, jsme bez viny. Netrestej pro Bůh nevinné své bližní. A po něm v kruhu poklekla i žena a po ní na 11 dětí, jedno po druhém. A všichni v pláči zaříkali vodu. Řeka se pohnula. A temný hukot zesílil, znělo to jako hromování bohů. Nepros, tvůj král je pánem této země a bude pykat za svou planou pýchu. Chci jeho syna. Jen tak mi splatí, kdo se nepokořil. A bylo ticho. Voda umlkla, však dál a dál se drala temnotemným údolím k rozsvícenému hradu. Tam král se právě smál, až se mu z očí vyhrnuly slzy. V křesílku před ním seděl převozníkův syn a plačky volal. Všem hrozí zkáza. Na mou duši, pane, voda je blízko. Vyburcujte mě s

0: A dámy v hedvábí a páni ve zbroji se smíchy potili a víno ze sklenic a šťáva z pečínek jim tekly po límcích, takže už nešťastní prosili vladaře, ať toho klučinu dá vyvést ze zámku, nebo že umřou smíchy. Však král, už po víně v nejlepší náladě, bavil se čím dál víc. Tak ten tvůj táta nedá králi pokoj? A ty si po něm, z vodičky naší udělal bys moře. Ještě žes přišel, bylo tu už smutno. A snášel chlapci ovoce a maso a poroučel mu, aby ještě mluvil, aby zas spustil o té hrozné řece. A smích té noci neměl nikde konce. Nadarmo, márně na kopci, kam už se voda z nížin doplazila, vyhlížel stařec nejmladšího z potomků. Řeka už zaplavila les a už se hrnula prvními domky královského města. Dvory a zahrady chvěly se pod vodou a lidé vybíhali synalí úzkostí a hrůzou. Stařec šel řece v patách jako stín. Šel rychle, dech mu nesloužil. Zemdlený sotva pozvedal své staré, slabé nohy. Však na krok od města už poznal, že je pozdě. Zaslechl z předměstí, jak všichni prchají, jak nahlas bědují, jak svolávají pomoc. Slyšel své srdce. Slyšel pláč a křik. A když se pod kopcem potopil chrám i sad, poklekl po třetí a prosil jako dítě. Královno Rosy, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám. Jen nechtěj život královského syna. Mám taky děti. Je to naše všecko. Zřekni se pro Bůh té své kruté pomsty. Byl sám. Kdes vzadu za ním čekala i žena a za ní na 11 dětí, jedno po druhém, a všichni v pláči zaklínali vodu. Řeka se pohnula. A temný hukot zesílil, znělo to jako hromování bohů. Nepros! Já tady sloužím lidem v okolí. Dávám jim ryby. Ženu jejich mlýny. A kdo mi všecko odplácí jen křivdou, musí i pikat. Chci královské dítě. A bylo ticho. Voda umlkla, však už stála před královským sídlem. Slepec se lekl. Ohlíd se za ní do hromové tmy a teskně volal něžné křestní jméno. Ozvěna v dálce byla jako hluchá. Pro boha, synku! Rozeštkal se stařec a slepou cestou rozběhl se k hradu. Tam už se nikdo z vzácných hostí nesmál. Neboť ten hoch, jenž si také získal krále, udělal něco, co jim vzalo dech. Odstrčil zlobně nabízený pohár, až králi stříklo na vestičku víno. Panovník povstal, křeslo za ním padlo. Jdi, jdi se napít z řeky, kterou strašíš, když nechceš víno. Slyšíš? Jdi mi z očí! A když se chlapec nechtěl pohnout z místa, zavolal psy a ukázal jim na něj. Ozval se štěkot. Převoznický synek, vyděšen k smrti, prchal kolem stráží a marně plakal, marně volal otce. V tu chvíli řeka blížila se k branám. Pěnivé vlny válely se při zdi, jak dračí tlama se sty bílých zubů. Tatínku, táto, bylo ještě slyšet. A pak už chlapec vběhl přímo v řeku. A voda za ním v mžiku zavřela se, s vírou, že vzala královského syna. Nešťastná Mílka. Marně synek volal. Marně ho otec čekal prostřed noci. Brzy bylo ráno. A král se probudil a dosud rozespalý, šel přes ložnici k oknům, v kterých svítal den. Hlava ho ještě bolela. Od bdění do noci, od křiku hostiny a od těžkého vína. Nepslavný hodokva skončil až skoro k ránu a křik a zpěv a smích zněl hradem ještě dlouho. Vyhlédl z okna. A div nevykřik. Vše připadlo mu, jak by ještě ve snu. Zahrada, včera samý květ a samá travička a stromy do nebes, byla jak po boji, zalitá blátem, celá polámaná. ani kde kvítek, ani štipka listí. A z cesty ke hradu zbylo jen kamení. A z domků v podhradí byly jen holé trosky. Vyběhl z komnat a pádil nádvořím a v bráně vrazil do zlekaných stráží. Uviděl město. Řeka, už skoro tichá, plynula zvolna plavým údolím a byla útlá, mírná jako včera. Však hrozné stopy její noční zloby zůstaly na všem. Zahrádky, dvory, parky kolem náměstí zaneslo kamení a popelavý kal. Z plotů a stájí zbylo jen pár třísek. A hloučky lidí stály u domů, jimž zely v oknech místo oken díry. Král zbledl hrůzou. A jako blesk mu lítla hlavou slova, jimiž ho v noci varovalo dítě. Jad strašným tušením dal osedlati koně a matným ránem rozletěl se k vodě. Nalezl slepce před zničeným domkem. V náručí nesl svého nejmladšího. Našel ho právě na mělčinách řeky. Byl bez života. Stařec ho hladil, líbal ho a volal křestním jménem. Však všecko darmo. Chlapec byl už mrtev. Král se bál pohnout. Kuň však škubl hlavou a stařec, zdrcen, ohlíd se v tu stranu. Buď proklet, králi, vzkřikl na lesy. A v kmenech borových hrklo to ozvěnou, jak by se řítil vesmír. Slyšíš? Já, slepý chuďas, proklínám tě, králi. Tvá planá pýcha zabila mi syna. Král stál jak němý. Darmo hledal slova. Pak němě hlesl. Odpuštění, starče. Jsem vinen, vím to. Odpusť, jestli můžeš. Stařec se nehnul. V loktech tělo syna, pozdvihl hlavu k pochmurnému nebi a mocně zvolal. Neodpustím, králi. Musíš být strestán. Urazil si řeku. A moje dítě vyhnal si jí do vln. Musíš být strestán, králi jasnozřivý. Král skočil z koně. A všechno kolem pomlklo. V korunách stromů zastavil se vítr a splihlá tráva rovnala se v lukách, jako by číhla, co se ještě stane. Král pustil uzdu a těžkým krokem rozešel se k starci. Trestej. Buď přísný. Odsuď si mě za vše, co jsem svou pýchou zavinil v tvém domě. A ve všech domech, kde je pláč dnes hostem. To už tu stálo na 100 lidí kolem. Ze samot, ze vsí, ze všech blízkých dvorů. A všichni mlčky sledovali starce, který se sklonil nad hladinou řeky, a jak by odtud zněla nápověda, velebně, hrdě, vynášel svůj ortel. To, co směl přikázat i druhým, vykonáš sám, i kdybys na to utratil své žití. Postavíš hráz. Sám. Slyšíš? Sám. A syn, co bude přinášet ti jídlo, ať denně na očích má vinu svého otce. Snad bude jednou o to lepším králem. V pískovém břehu jíkly outlé hlasy. Zlekané, plaché. Kdekdo bál se vládce, že těmi slovy rozhněvá se k smrti a bude mstít se na všem chudém lidu. Vladař byl v tváři bílý jako křída. Starče, měj rozum, mysli na království, kdo bude vládnout, syn je ještě malý. Neboj se, pane, přerušil ho slepec. Lidé jsou dobří. Jak ti v boj šli v patách, půjdou teď s tebou do všedního díla. A zemi bude 100krát líp než dneska. A zdvihl k nebi postříbřenou hlavu a dodal přísně. Začni hned, je pozdě. Pak zvolna stoupal k manželce a k dětem, co uzdí domku přitiskli se k sobě. Byl temný obzor. Ale v tu chvíli rozkrylo se nebe, vysvitlo slunce a jak zlatý koráb lehce se zhouplo v rozsvícené vodě. Král schodil roucho a vzal první kámen a bosý vstoupil do mělčiny řeky. Tichunka před ním ustoupila o krok. Král zvrhl kámen k písčitému břehu a klekl v proudu, aby přidal další. A stal se zázrak. V náručí starce hnul se mrtvý chlapec a bystře skočil do zmáčené trávy a co si volal na své sourozence. Kmet se jen usmál a svým slepým zrakem díval se přes les do modravých dálek, až kam si dohor ku prameni řeky. A děti v kole tančili kol něho a hloučky lidí mávali mu z břehů. Král hrnul kámen. Kdo pak ví, snad lepí dodnes ten svůj kousek hráze, aby si město bylo vždycky jisté a jeho děti mohly v klidu dřímat, i když se voda dravá hrne z břehů. Jedno však jisté. Království jen vzkvétá. V lukách a v polích zraje len a zrní, v teplonkých pecích zlátne dobrý chleba. Jen děti sem tam pootevřou sklepy a divně hledí v zelenavé přítmí. Leží tam štít a zrezivělé meče.
1: Omluvícím golfíku.

Pan Honza chystá překvapení. Kluci, mám pro vás nějaké překvapení. Řekl jednoho dne pan Honza, kterého měli všechny děti v okolí rády, protože směli před jeho domem hrát fotbal a protože je bral občas na výlety. To byl pro děti vždycky velký svátek. Navíc měl stále dobrou náladu a tak dětem ani nepřipadal o moc starší než oni. Občas, když pršelo, tak je dokonce pozval k sobě domů na kakao a na dort, který pekla jeho přítelkyně Helenka. Vždycky měl v zásobě nějakou zajímavou pohádku nebo příhodu, kterou nikdo z dětí předtím neslyšel. A tak tedy, když pan Honza dětem prozradil, že má pro ně překvapení, nemohli se už dočkat a žadonili, aby jim ho prozradil. Řekněte nám to, pane Honzo, škemral zvědavý Patrik, ale pan Honza se jen usmíval a že to říct nemůže, protože pak by to nebylo žádné překvapení. A tak se děti dohadovali, co by to jen mohlo být, ale nikoho nic nenapadlo. A kdy nám to řeknete? Nepřestal dotírat zvědavý Patrik. No, možná už zítra, řekl Honza. A protože zítra byla sobota a nebyla škola, nemohli se už někteří kluci dospat, jenom aby to překvapení nepropásli. Hned po snídani řekli všichni doma, že se jdou hrát ven a utíkali se podívat, jestli už pan Honza to překvapení má, ale on nebyl doma. A ani doma být nemohl, protože zrovna to překvapení chystal. A víte, co si koupil? Nové auto. Co tomu předcházelo, to by bylo dlouhé povídání. A tak si krátce řekněme jen tolik, že pan Honza chodil často kolem jedné prodejny aut, kde stál ve výloze krásný Volkswagen Golf. A vždycky, když šel pan Honza kolem, tak měl pocit, že se ten Golf po něm kouká. Ale to je přeci hloupost, vždyť auta nekoukají, říkal si. A protože už přišel podzim a na kolo, na kterém pan Honza jezdil moc rád, byla zima, začal uvažovat o tom, že si koupí nějaké auto. Nakonec se rozhodl, že to bude právě ten Golf, který po něm každý den tak trochu smutně kouká. Pan prodavač mu dal klíčky a řekl, že si myslí, že pan Honza koupil opravdu dobré auto. A navíc, že teď už mu může prozradit, že jednou večer měl pocit, jako by z toho motoru u Golfa něco mluvilo. A tak, kdyby se vám z něho něco ozvalo u vás v garáži, zavolejte mě, protože mi to pořád vrtá hlavou. Nikdy v životě jsem žádné auto, co mluví, neviděl, dodal. Honza se zasmál a šlápl na plyn, aby byl brzy doma, protože věděl, že už tam na něj čekají kluci a děvčata a že jsou určitě na to slíbené překvapení moc zvědavi. Zrovna se zaposlouchal, jak si ten motor hezky pobrukuje, když najednou uslyšel: to jsem rád, že jsi mě koupil, mně už se tam nechtělo být a bylo mě trochu smutno. Honza se podivil a říkal si: to mám asi nějaké halucinace, to přeci není možné, že to auto opravdu mluví. Ale než to domyslel, už stál doma před garáží a kolem bylo hejno dětí a všichni koukali, v čem že to pan Honza přijel. Co říkáte tomu překvapení, děti? Ptal se Honza. No to je krásný auto, říkal Filip. A Kája to auto nejen okukoval, ale taky hladil rukou. A moc se mu líbila ta jeho barva. A jak tam tak všichni stáli kolem, tak se najednou spod kapoty od motoru ozvalo: já jsem Golfík, dobrý den. A to ještě, děti, nevíte, že se mnou bude legrace. Já totiž umím některé věci, co jiná auta neumějí. Všichni strnuli. A pan Honza se trochu nejistě podíval a brumlal si: tak to bude asi pravda. To auto opravdu mluví. Otevřel kapotu, ale v motoru nic zvláštního neviděl. A Petr, co byl maličko mlsnej kluk, se hned zeptal: a taky něco rád jíš, kromě benzínu? Ozvalo se z motoru. Mám rád taky dort. Se šlehačkou, aby zvěděl ty kluku jeden. No to bylo pozdvižení. Děti volali: Honzo, Honzo, pojedeme rychle koupit dort, abyste mu ho mohl dát. Ale z motoru se ozvalo: nemám teď chuť, až někdy jindy. Všechny děti koukali s otevřenou pusou a ani pan Honza nevěděl, co by řekl. Víte co, děti? Přijďte po obědě, zavolám Helenku, vezmeme obě auta a pojedeme na výlet. Třeba se dozvíme od toho Golfíka víc?

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to za praštěný nápady? Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda. Co by si u nás paní učitelka řekla? Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Max s Šebestovou vzpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala:
1: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako seš ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Baloun a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu a pan Balon se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu. Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit. Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat. Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě. A Mach zacvrlíkal. Šebestová, máš stoprocentně pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet. A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát dlouze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci třetí B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl. Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit. A ze sluchátka se ozvalo. To je velmi moudrý nápad. Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy. Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni tři zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky a tři skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje. Kde se tu vzal kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají dva školáci s brašnami na zádech? Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že tři zločinců byli najednou tři pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Balounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty tři zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s ním souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo tři vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny tři rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla. Machu, vstaň a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekal spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřeli se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl.
2: Přišel jsem poděkovat dvěma žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil a mluvil. mluvil, vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl. A protože mi Mach s Šebestovou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
0: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.

0: Pohádka Vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100, ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvuk, zvuk, až bláto stříká. Ale jsou zase takoví nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou, dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem. Nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky. Může být průvodcem nebo průvodčím. Může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá pro vodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Kreutzmann, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždy tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Kreutzmann. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské Mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si ji krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Kreutzmann zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho, takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš a tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho nemenoval? Rákosník. Minařík? Taky ne. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a boblá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník kvakvakvokoax, a sice z lásky. Jak to bylo, ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kvakvakvokoax se zamiloval. Kvakvakvokoax viděl princeznu Kuakuakunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuakuakunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu. A byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
1: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
0: No, co by bylo? Kuakuakunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvakvakvokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe kvak.
1: A co udělal kvakvakvokoax? Ptal se Zelinka.
0: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá. A pak si chtěl vzít život, proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil kvák. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kvakvakvokoax byl první.
1: A co udělal ve vzduchu?
0: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kvakvakvokoax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kvakvakvokoax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kuakuakunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu.
2: Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí: Kvakvá! Neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
1: A co bylo dál?
2: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
1: A kdo to dokázal?
2: Kvakvakvokoax.
1: Ať žije kvakvakvokoax
2: a kuakuakunka.
0: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: Jednoho dne povídal Honzík. Táto, já už nechci být tak prostým člověkem, chci být pánem. O vůli je hej, ale vyšli pak Honzíku, že musí pán umět latinsky. Což je o latinu, já půjdu do světa a naučím se latinsky dost brzy. Myslíš-li, že je to tak lehká věc, tedy jdi a zkoušej. Honza si nabral do kapes hnětanek a šel do světa učit se latinsky. Že nebyl jak živ dále než za humny, nemálo se podivil, když na první vršek vstoupil a před sebou kus krajiny viděl, kterou nemohl ani hned přehlédnout. Jemináčku, spráskl ruce, to je veliký svět, kdypak já ho přejdu. Šel tedy dál a kdykoliv nějakého pána potkal, dával pozor, co mluví, neboť myslil, že je to latinsky. Nejdříve viděl pána, který stál na záspi a někomu povídal.
1: Sud kulatý.
0: Ty dvě slova Honzík zaslechl a hned si je 10krát opakoval, aby je nezapomněl.
1: Sud kulatý.
0: Šel dál a viděl zase pána, který v okně ležel. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal.
1: Ristupie.
0: Sud kulatý, ristupie. Opakoval si Honzík, jde zase dále. Již umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. 100 kroků dále stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru řka.
1: Tu je kára.
0: Sud kulatý, ristupě, tu je kára. Předříkával si Honzík a když to dobře uměl, poskočil radostí a pravil sám k sobě.
1: Já nevím, co ten táta měl, vždyť mi ta latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky.
0: Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho vedla okolo zahrady, kde právě zahradník ryl. Tu vejde pán do zahrady a zvolá zlostně.
1: Tentorie, sud kulatý, ristupě, tu je kára.
0: Říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví a povídá.
1: Nač bych se té latiny tolik učil?
0: Kdybych si toho měl ještě více pamatovat, zapomněl bych jedno pro druhé a mohly by se mi myšlenky splést. Po této moudré úvaze otočil se Honzík na špalíčku a utíkal domů, jak by ho štvali.
1: I hlečme, Honzík se už vrátil, divil se tatí, když ho viděl do dveří vstupovat.
0: No, jak umíš latinsky?
1: Sud kulatý ristupie,
0: odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude jinak mluviti než latinsky.
1: Co to žvaníš tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát.
0: Mámě to ale nedalo, i zeptala se ho po chvíli.
1: Ale kde pak si, chlapče, skoro celý den chodil?
0: Tu je kára, tentorie, zase na to Honzík.
1: Což se ti v hlavě popudilo, že tak povídáš? Hněvala se máti, ale Honzík začal od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý ristupě, tu je kára tentorie.
0: A že to velmi zčerstva říkal, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená.
1: Tomu našemu chlapci se vzněla v hlavě fantas, povídá za několik dní máma k svému muži. Blábola a neví co, musela jsem se starého pastýře zeptat, co mu udělat. Již vím, No a co?
0: Radil mi, abych mému z výšky a z nenadání studené vody na hlavu nalili, že ho fantas hnedle přejde.
1: To můžeme hned zkusit,
0: sedí venku pod stájí, všecek zamyšlen.
1: Uhlídáme hned, zdali to pomůže.
0: Máma vzala vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytil se za hlavu a křičel, co hrdlo stačilo.
1: Mámo, táto, pomozte, má hlava.
0: Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl, divil se.
1: Kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával latinsky a tu najednou, jako by se nebe roztrhlo a mne zabít chtělo. Já jsem myslel, že s česky mluvit zapomněl a vydaj, jde ti to dobře od huby, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí na latinu zapomněl.
0: Protože máš být starým, poctivým Honzou, a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídal. Už je uzdraven a Boh dá, že mu fantas více nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně a nechtěl se ani již více latinsky učit.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře. Se zimou bude ámen teprve tehdy, až jí děvčata vynesou ze vsi a utopí v potoce.
1: Nesu tu slámu, to je těžké. A na co ji vlastně potřebuješ, Mařenka?
2: Uděláme z ní smrtku, Andulko.
3: Smrtku? A proč?
2: Víš, tahle smrtka, to je jako zima a my ji na smrtnou neděli hodíme do potoka.
3: Je, a co když se jí od nás nebude chtít a bude nás dál štípat do nosu?
2: Jen se neboj, pěkně si ji vystrojíme a jen co si ji vezme voda, bude po zimě.
3: A přijde jaro. Ty budeš péct dolky?
2: Ale to jsou vyfouknutý vajíčka.
4: Mařenko, tady jsou od naší maminky ty mašle.
2: Fouknutý vajíčka.
4: Mařenko, tady jsou od naší maminky ty mašle.
3: A k čemu je potřebuješ?

0: Straka chce taky přispět, třeba šátkem paň mámy Vojtové. Však jí ho pak vrátí.
1: Ale hrozně.
2: A kde bude ta naše smrtka do smrtní neděle spát?
1: No, přece na půdě.

0: Andulko, už je ráno.
1: Mařenko, smrtka obživla. Všechno okolo ní zmrzlo a padal sníh a koudelku mu odnesla střechu.
0: Děte drndo, to byl jen sen.
2: Taky jsem něco slyšel.
0: Tak já se jdu podívat.
2: Smrtka leze na střechu.
1: Maminko, vidíš to? Honzík mě zase zlobí.
0: To se jen smrtka v noci skácela a rozbila si korále. Skočte k Vojtovom pro nový vejdunky.
2: No dobře.
1: Už běžím. Babičko, jdeme k Vojtu pro vajíčka, ale vyfouknutý.
2: Babí, já vám pomůžu.
3: No to jsi hodný, Honzíku.
1: Smrtka v noci řádila a rozbila si korále a kam koukla, tam všechno zmrzlo a strašně foukalo.
3: Jo, jo, a vítr nám pěkně pocukal.

0: Sakryš!
1: Ale Václave, to musíš skákat jako mladík, na co máš žebřík.
0: Ale...
2: To smrtka, babičko, odfoukla střechu, svoukla dědu a Jaro odfoukne taky.
1: Však ji za to v neděli hodíte do potoka. Víš, Honzíku, nebýt nás děvčat, máte zimu na krku ještě v létě.
3: To je ta babice, co klepala v noci Andulce na okno.
2: A co naše Apolenka? Hrajou si s Andrukou u nás. Jdeme!
4: Dupu, dupu na zimu, Jaro volá, já už tu. Smrtka plave po vodě, Jaro už je tu.
5: Já vás slyším, a šup s váma do díry slyším.
6: Koukám, že ta smrtka nedá a nedá pokoj. A to už jsou čápy doma. No počkej, já ti ty babo ukážu.
2: Je, táta, myslíme?
5: Ne, ne, ne, ne.
6: Už abys byla v potoce.

0: kluci, pojďte se podívat, jak smrtka poplave.
1: Ale kluci nás s ní strašili.
2: Jo! Slibuju, že už tě nikdy nebudu strašit.
3: Ale jestli lžeš, až se zima za rok vrátí, pošlu jí na tebe.

0: Smrtka odplavala a Jaru si poskočil. Se zimou je ámen. A poskočili si v lese první zajíci a na louce kluci kozlíci.
1: Mařenko, hádej, co ti nesu.
2: Asi žížalo nebo ježka?
1: Neuhodla.
2: Fialky.
1: Mami, hádej, co ti nesu. Není to ani žížala, ani ježek.
3: Dneska jsme maminko vynesli zimu, aby mohlo přijít jaro.

mrzne a mrzne. Prosinec, poslední měsíc v roce. Medvědi jsou ospalí, obě medvíďata se snaží nezlobit. Blíží se přece Vánoce a kdo je hodný, ten dostane dárek. Občas vyrazí Péťa s Lízou ven. Brouzdají se sněhem, sjíždějí na zadečku po strmých svazích, klouzají se na zamrzlém jezírku. Někdy se také koulují. Po návratu domů s nadšením čenichají. Maminka peče vánoční cukroví. Štědrý den se blíží. Tak, buďte tu hodní, řekne jednoho dne medvědice. Musím si jít něco zařídit. Medvíďata vypísknou nadšením. Máma jde pro dárky, to se rozumí. Zatím si můžete ozdobit stromeček. Hurá! Péťa s Lízou vytahují krabice, v níž od léta schovávali a schraňovali všechno možné. Suché květy, kousky slámy, červené šípky, barevná peříčka. Z toho všeho budou nádherné ozdoby. A večer? Večer se ozve zvoneček a pod smrčkem se objeví dárky. Co pak asi dostanou? Medvědí panenku, šeptá Líza. Vozíček, abych si jel až do údolí, přeje si Péťa. Ano, a také kuličky, co se cvrnkají do důlku. Ještě jednu stavebnici a vyšívání pro Lízu a jedno přání následuje za druhým. Kolik se jich asi splní? Den ubíhá, stromeček už je nazdobený a maminka nejde a nejde. Děti se začínají bát. Snad nezabloudila, snad se jí nic nestalo. Konečně u vchodu se objeví veliký stín. Děti, honem, ustelte postýlku, volá medvědice. Co to nese? Něco maličkého, visí to bezvládně v tlapách. Kotě, koťátko, je nehybné, žije ještě vůbec? Je promrzlé a také se otrávilo, vysvětluje medvědice. Otrávilo? Co to znamená? Tahle kočička je opuštěná. Nevím proč, ale byla sama a asi měla strašný hlad. Našla se mi skoro zmrzlou u tisu. Snědla pár těch červených bobulek. Těch, co vypadají jako maliny, vždycky jsem si říkala, že asi budou dobré, povídá Líza. Jsou jedovaté. Kdybys je snědla, bude ti velice zle. A pro lesní kočky je otrava nebezpečnější než pro jiná zvířata. Jsou na jedy velice citlivé. Ale tahle malinká uzdraví se. Doufám, že ano. Byla jsem s ní u doktora. Teď ji hlavně musíme uložit. Zahřát. Zabalili kotě do peřinek. Líza s Péťou u něj sedí. Dýchají mu na stuhlé pacičky. Máma vaří teplý čaj. A pak... Sláva! Koťátko otvírá oči. Kýchne a rozhlíží se kolem. Mňau! Mňau! No tak, už nenaříkej, konejší je medvídek, u nás ti bude dobře, zahřeješ se, posilníš, necháme si tě. Můžeme, viď, maminko? Ale ovšem, kam bychom tu malou chuděrku teď posílali, usmívá se máma. V doupěti je krásně, voní smrček. Voní cukroví, voní čaj z malinových listů. Kotě tiše přede, už je mu lépe. A pak se z dálky ozve hlas zvonů. To lidé kdesi pod horami slaví Vánoce.

0: lekne se najednou maminka. Já pro vás nemám žádné dárky, kvůli té kočičce jsem se nedostala do obchodu a vlastně jsem úplně zapomněla, že je Štědrý den.
1: Tak my nic nedostaneme, začíná popotahovat Líza. A to jsme byli hodní a těšili jsme se.
0: Já vím, je mi to líto, ale přece jsem nemohla to malé zvířátko nechat v závěji.
2: To se rozumí, povídá Péťa. Nebuď hloupá, Lízo, náš dárek je to kotě. Dostali jsme živého kamaráda. Až se uzdraví, budeme si s ním hrát. A hračky, ty přece můžeme dostat jindy, když nebudeme zlobit.
0: To víš, že jo, říká maminka a trochu překvapeně se dívá na syna.
2: Vidím, že už jsi velký, Péťo. Vyrostl z tebe moudrý a hodný medvěd.
0: Ach, taková chvála, to je také dárek k Vánocům. Pak medvědi zpívají koledy a jedí cukroví. Kotě ožilo, protáhlo se a teď běhá a honí klubíčko. Nádherné Vánoce. A co dál? Dál už budou medvědi pospávat a pospávat až do jara.

0: Chudý mlynářský tovaryš a kočička. Žil byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu, ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří. Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého. Mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa a když přešli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš. Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili, ale nemělo se jim to vyplatit. Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: bože, kde pak to jsem? Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: teď jsem v tom lese sám, samotinký, jak pak teď přijdu k nějakému koni? Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: co pak tu děláš, Honzíku?
1: A ty mi stejně nemůžeš pomoci, povzdechl si.
0: Jen nech na hlavě. O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrdlikají ptáci v celém lese, řekla kočička. Pojď se mnou a zůstaň u mne 7 let jako můj věrný služebník, pak ti dám koně krásnějšího, než si kdy v životě viděl.
1: No, to je mi ale podivuhodná kočka, pomyslel si Honza, ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.
0: Tak vzala kočička Honzíka sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužili. Běhali po schodech sem a tam a byli veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, museli 3 kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidili stůl a strakatá kočička řekla: no, Honzíku, teď si se mnou zatancuj.
1: Ne, ne, odvětil, s kočkami netancuj, ještě nikdy jsem to nedělal.
0: Tak ho dejte spát, poručila ta strakatá kočka ostatním kočkám. Tak mu rozsvítili v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí nakonec svoukla světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele. Jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej.
2: To je měkoučké, pochvaloval si Honza.
0: Ale i on musel kočkám posloužit, celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čelátku. Jednou mu ta strakatá řekla: jdi na louku, posekej ji a trávu usuš. A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno, a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu. Ne, řekla strakatá kočka, musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše, co je nutné. Vše ze stříbra a z toho mi postav nejprve malý domek.
2: Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně.
0: Ale zatím uběhlo těch 7 let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně.
2: Ano, řekl Honza.
0: Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo 12 koní. Ach, ti vám vypadali překrásně. Vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět. Kočička řekla Honzíkovi, teď jdi domů. Tvého koně ti nedám, ale za 3 dny přijdu a přivedu ti ho.
1: Tak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti 2 a každý přivedl svého koně. Jednoho slepého a druhého, co kulhal. Honzo, kde máš svého koně? Ptali se.
2: Přijde za mnou za 3 dny?
1: Tu se smáli a řekli, no Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne 3 dny za tebou.
0: Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu. Jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven. A když šli večer spát, ti 2 mu nedopřáli ani postel. Musel si vlézt do kurníku a tam se uložit na slámu. Druhého dne, když se probudil, byly ty 3 dny pryč a přijel kočár, tažený 6 překrásnými koňmi. A jeden sloužící vedl 7. a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík 7 let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek. Tu mlynář řekl, nepustil jsem toho trhana do mlýna, leží v kurníku. Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout. A když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti 2 druzí.
1: No, jeden byl slepý, druhý chromý.
0: Tu poručila sloužícímu přivést toho 7. koně a když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. A ten je pro Honzu, řekla.
2: Tak to je mlýn jeho,
0: pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí. Stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra. A pak měli svatbu a on byl bohatý. Tak bohatý, že měl po celý život dostatek. Proto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti 2 mlynářští pomocníci.
3: Návštěva u sluníčka. Jakmile přestalo pršet, čmeláčci dědovi za všechno poděkovali a pokračovali ve své pouti za sluníčkem. Byli už hodně daleko od domova, ale k sluníčku to neměli o nic blíž než na začátku. Jdem asi špatně, prohlásil Bzuk. Musíme se zeptat na cestu. A hned se rozběhl k té nejvyšší čekance, co na louce rostla. Čekanko, řekni nám, kde bydlí sluníčko, prosili ji čmeláčci. Mysleli si, že vidí hodně daleko a proto všechno ví. Jenže čekanka měla hlavu příliš vysoko a tak je neslyšela. Už chtěli odejít s nepořízenou, v tom se ale s nimi začala zvedat zem. Stáli čím dál výš, a všechno kolem bylo čím dál níž. Jde na mě závrat, vzdychl Ťuk a zavřel oči. A co, když narazím hlavou do nebe a udělám si na ní bouli, hrozil jsem Zuk a skrčil se. Když pak konečně zůstali stát na jednom místě a nic je už víš nezvedalo, k svému velkému překvapení zjistili, že pod nohama nemají ani černou zem, ani zelenou trávu, ale červený klobouk patřil muchomůrce, která jim vyrostla přímo pod chodidly. Za čas se nohoře přestali bát. Líbilo se jim, že mají hlavy stejně vysoko jako čekanka, mohli teď mluvit docela potichu a přesto je slyšela. Říkáte, že hledáte sluníčko, povídá, tamhle zavře sem má chaloupku. Hurá, to tam budeme za chviličku, nenechali domluvit Ťuk. Než se čekanka stačila nadechnout, se skákali po listech dolů a byli pryč. Pak se ale ukázalo, že se radovali předčasně. Nemohli najít ani vřes, ani chaloupku. Bloudili a bloudili, až před sebou uviděli podlouhlý domek z březové kůry. Byl na něm nápis Lékárna. Když Majka lékárnice uslyšela venku kroky, hned se objevila v okénku. Co vás bolí, co vás trápí, zeptala se starostlivě. Ztratili jsme se, jdeme za sluníčkem a nevíme kudy, řekl smutně Bzuk. Majka naštěstí věděla, kde sluníčko bydlí. To jste hodní, povídá, že ho jdete navštívit. A hned se rozhodla, že sluníčku pošle výbornou medicínku proti kašli, proti hrýmě, proti chrapotu. Zatímco tu medicínku připravovala, čmeláčci se rozhlíželi po lékárně. Tolik šuplíčků, lahviček, špachtliček, vatiček a kelímku ještě v životě neviděli. Ťukovi se nejvíc líbila červená miska, vrchovatě naplněná žlutoučkým práškem. Ten určitě bude vonět po kytičkách, řekl si a strčil do něj nosík. Prášek ho v něm začal lechtat. Ťuk kýchl. Foukl přitom do misky, z té vyletěl žlutý obláček a namířil si to rovnou k Bzukovi pod nos. Kýchali teď oba dva a nakonec se rozkýchala i Majka lékárnice. Žlutý prášek za chvíli pokryl všechno kolem. Majce dalo moc práce, než celou lékárnu zase uklidila. To je tak, když někdo strká nos tam, kam nemá, hubovala. Nakonec se ale přece jen rozloučila se čmeláčky jako s přáteli. Dala jim na cestu pytlík vitaminových bonbónů a pro sluníčko lahvičku zázračné medicínky. Nerozbíte to, nevylejte to a nezapomeňte jednu kapku ráno a dvě večer, volala za nimi. Šli teď najisto. To sluníčko bydlí ale v hezkém kraji, povídá Ťuk. A Bzuk hned začal vykládat, jak to tady bude ještě hezčí, až sem bude sluníčko pořád svítit a nikdy už odtud nikam neuteče. Všichni nás budou oslavovat, že jsme to tak dobře zařídili, těšili se čmeláčci. Cesta jim při tom povídání rychle ubíhala. Než se nadáli, stáli před zářivě bílou chaloupkou, kolem měla kytičky, v oknech záclonky a na dveřích vizitku sluníčko. Jak asi sluníčko vypadá zblízka, byl zvědavý Ťuk. Určitě ještě líp než z dálky, ujišťoval ho moudrý Bzuk. V tom se již otevřely dveře a v nich se objevilo sluníčko. Sluníčko sedmitečné. Helejme se, povídá ta beruška zvesela, to je mi návštěva. Čmeláčci s bručou nová. A hned je zvala dál. Ale, Koktalťuk, my přece nejdeme za tebou, ale za jiným sluníčkem. Bzuk ho ale nenechal domluvit. Mlč a pojď, to pravé sluníčko asi sedí vevnitř, řekl. Nesedělo. Jen občas nakouklo okénkem a šibalsky se na čmeláčky usmálo. Sluníčko v červených puntíkovaných šatech přineslo na stůl spoustu sladkostí, ale čmeláčci se pořád tvářili kysele. Když se beruška konečně dověděla, proč spráskla ruce, co vás to napadlo? Zlaté sluníčko přece nemůže bydlet v žádné chaloupce, ale musí pořád pobíhat po obloze, abyste si ve dne mohli za světla hrát a v noci ve tmě spát. Čmeláčci poslouchali, pak chvilku přemýšleli a nakonec se rozhodli, že když je to tak, sluníčko na oblohu přibíjet nebudou. Jenže, když nepůjdeme za sluníčkem, tak kam tedy vlastně půjdeme, povídá Ťuk. Do okna strčila hlavu Pampeliška a řekla, kam byste chodili, zůstaňte tu s námi. V zápěti se v okénku vedle ní objevila modrá chrpa. Vám se mezi námi nelíbí, zesmutněla. Pojďte, budeme si spolu hrát, přispěchal k okénku červený mák. K němu se pak přidali i další kytičky. Okno sluníčka sedmitečného teď vypadalo jako rozkvetlá zahrádka. Čmeláčci si nakonec dali říct a mezi kytičkami zůstali. Možná, že si tam hrají dodnes. A zlaté sluníčko, to si dál běhá po obloze a to je dobře, moc dobře.

0: Na zahradě bylo rušno. Děvčata česla švestky a hrušky, malí kluci hrabali a velcí, většinou s daleko menším zaujetím pro práci, přerývali záhony. Pan Ježek dohlížel především na kluky. Zvlášť mu šel na nervy lenivý Jandák. Zahradník se neudržel a vzal mu rýč. Ukáž, držíš tu jako motiku. I ta děvčica by to spravila líp. A to si nechá říkat šedý grizzly. Grizzly si všiml, že se mu ze stromu šklíbí Simona a neochotně, ale přeci jen přidal na záběru. V okně kuchyně se objevila hezká kulatá paní kuchařka a zavolala. Pane Ježek, ať mi sem někdo skočí s petrželkou, potřebuju do nádivky. Zahradník se zatvářil mnohem přívětivěji. Horlivě zakýval rukou i hlavou, že to hned bude, a v zápětí už ho děti se zvýšeným zájmem sledovali, jak natahuje nohy k budově s kyticí petržele. Fanda zarazil hrábě a pelášel k Přemkovi. Teď ho překvapí. Ale dříve než on, dorazila k Přemkovi Simonina kamarádka Anka, která čekala jen na čistý vzduch. Zetadují pohledem plným očekávání provázela Simona, seděla na stromě a pojídala švestky. Náčelníku, řekla neohroženě Anka. Ohledla se na Simonu a zahýňala se pod jejím povzbudivým pohledem. Simona ti vzkazuje, že chce být bílá holubica. Přemek, grizzly, cikán Láďa černý šíp, Pišta, velká noha i Fanda, který dorazil k ním, nevěřili svému sluchu. Cože chce být? Přeptal se Přemek. Bílá holubica. Přemek ji popad za ramínka a postrčil zpět směrem, kterým přišla. Plav! Dál se nemínil bavit. Ale když se Anka loudala uraženým krokem zpět, zvolal ještě. Holky neberem! Tu se za plotem ozval Vincův hlas. Vy skunkové! Tady vám cosi vzkazuje černý mstitel! Do zahrady vletěl velký kámen obalený papírem, po stranách patřičně očouzeným, s textem psaným tuší. Polovina kluků se zhlukla kolem Přemka, který třímal papír. Ostatní se zavěsili na plot, hodili po poslech doručený kámen a bohatě řvali nadsti utráčné vzkazy. Poslové se pochopitelně nezdržovali, aby je zapsali nebo aspoň vyslechli a mazali, co jim nohy stačily. Náčelník slavnostně rozbalil papír. Počkal ještě, až poslední bojovníci slezou z plotu a četl. Jelikož pleníte naší obec, dobytek i role, zbijeme vás. Boj se koná v neděli ve 14:00 v pískovně. Černý mstitel, v závorce Alois Šíma a jeho věrní. Jaký dobytek jim pleníme? Nerozuměl velká noha. Neměl nic proti plenění dobytka, jen mu byla nejasná formulace. On myslí asi toho jejich kokrháča. Co teď lítá bez chvostu, řekl Přemek a laskavě se dotkl zahnutých vrcholků Fandových per. Malý to přijal s povděkem. Tak budu holubica nebo ne? Petřila se Simona. Houbelec budeš, tvrdě opáčil Láďa a Přemku výraz to potvrdil. V Simoně na okamžik převládl pocit, že po klucích plivne. Ale touha být bílou holubicí byla silnější, takže se ovládla. Hodila hlavou a vzdálila se na svůj strom. Kluci ovšem netušili, jak trpce Simonu urazili. Brzy pikali. Pískovna byla dosti daleko za Hroznovem, takže se jim do boje nebudou motat dospělí. A větrováci ji znali jako své boty. Prožili v ní řadu utěšených chvil, kdy se odávali půtkám, rozpravám a indiánskému snění. V pískovni byl také miniaturní kaňon, v němž si hrávali na přepadení dostavníku. Hroznovštím do pískovny moc nelezli, považovali ji za součást větrovských tržav. Hned poté, co vyprovodili Lojska ze vrat, Kančí Zub svolal starší kmene. Smluvili si na příští den tajný sraz v pískovně, aby promysleli, jak nejlépe vystřihnou Šímáky. Fanda se vnutil taky. Tvrdil, že bude držet hlídku. Do pískovny se pro jistotu trousili jednotlivě a oklikami. Místo pro poradní oheň vybrali podle všech pravidel o utajení. Bylo skryto zrakům nahodile se potloukajících osob a terén je zabezpečoval proti přepadení. Nevidím náčelníka, pravil Pišta. Kde si se fláká? Odvětila nehybně sedící osobnost Velká noha. Jestli se na ní nepověsili šímáci, Velká noho, mínil starostlivě Šedý Grizzly. Musel by je setřepat, aby nás nevyčuchali. Opodál ostatních, na vyvýšeném břehu pískovny, ležel v křoví Fanda. Občas se mezi větvičkami mihla jeho vzácná čelenka, jak pozoroval okolí. Najednou brka zpozorněla. Loukou se blížil náčelník. Zajiskřili mu oči. Rychle zaštěkal jako liška. Pozvedl se a přidušeně zavolal na kluky. Už jde! Pro jistotu ještě přidal přes dlaň indiánské. Mě něco trefí. To je trotl. Slyšíš ho? Znechuceně řekl Šedý Grizzly. Štěka to neumí a ještě huláka, že je to slyšet až do dědiny. Neměli jsme ho brát. Sotva se usadili na skřížených nohou, náčelník si nasadil svou nedostižnou čelenku a rozhalil košili, pod níž se na řemínku houpal kančí zub. Pokynul Láďovi, aby zapálil oheň. Muži mlčeli, než se rozhořeli první plameny. Kančí zub vyndal poradní dýmku, což bylo svébytné dílo vyrobené z bezového prutu a špalíčku, ozdobené všelijakými znamenitými zářezy. Nacpali suchým bukovým listím a s poměrně dobře skrývanou ošklivostí párkrát zapukal. Jak všetci víte, Černý mstitel a jeho banda nám vyhlásili boj. Ale od teďka za týden jim tady namelem. Kromě toho si to zde šikovně omrknem a vůbec se pořádně připravíme na boj. Už mám plán. Láďa čaroval hustou větví nad ohněm a vyráběl přerušovaný kouř. Přemek byl výsostně spokojen. Tož jakmile uvidíte od lesa kouřový signál, začnete zdrhat kanionem. Ukázal na průrvu, v níž přepadali dostavníky. Bacha, a žádný nezůstane pozadu. Jakmile je budeme mít v pasti, vylítnou zálohy. Přemek ukázal přímo v ladařsky do křoví nad pískovnou. Po obou stranách kanionu se okamžitě majestátně vztyčili bojovníci. A budeme do nich mydlit, až budou pištět, že se vzdají. Radostně zamával tomávkem divočák. Mlsné hubě se to zdálo složité. Byl to dosti pomalý indián, původem z Hané, jen si sednout a jíst. Můžeš dát po velkou stupu rovno, namítl. Ale Přemek nesouhlasil. Čuli by lest. Musí si myslet, že nás do kanionu zatlačili sami od sebe. Dým bude za nimi, ani o něm nebudou vědět. A když? Ohníček si může dělat každý. Spokojenost bojovníků byla teď všeobecná. Řečeno i vymyšleno bylo vše. A došly suché haluze. Muži kmene usedli kolem skomírajícího poradního ohníčku. Jejich nálada byla výsostná. Náčelník podal dýmku kolem. Kdo zapukal, vstal a za obezřetných pohledů, zda někde není nepřátelský zvěd, se ztratil. Zbyli Přemek, Fanda a Šedý Grizzly, když se nad kanionem objevil pohraničník se psem. Dané, zvolal náčelník. Rázem se změnil v rozradostnělého kluka. Vyskočil, ale psovod s Danem k ním už obratně sestoupili. Krištof nenápadně klidnil psa, který nedůvěřivě větřil cizí pachy. A já myslel, že už ho utratili, vyhrkl Přemek. Náhodou jsem šel kolem posádky a v psinci jsem ho neviděl. Utrousil, když se Krištof otázal, jak na to přišel. My jsme ve službě, vysvětlil desátník. Pozdrav, Dane. Pes poslušně zaštěkal. Fanda okamžitě postřehl, že Přemek má psa rád. Teď se konečně přeptal na to, co mu nešlo do hlavy. On má být utracený. Desátník nerad přikývl a vyložil mu, že psi, kteří už pro stáří nestačí ve službě, se vyřazují. Ale je to čiperný pes, zdá se mi. Zvážil Danovu kondici Fanda a hned ho napadlo. Nemohl byste nám ho dát? Nám by nevadilo, že je starší.
1: Chlapče drahý, to nemůžu.
0: Psovod se na rozloučenou dotkl prsty štítku brigadírky, vyhoupl se s Danem na okraj pískovny a zmizeli. Kluci se za nimi dívali. Náčelníku, ty bys toho psa chtěl? Přerušil ticho Fanouš. Přemek vážně přikývl. Slov netřeba. Zvláštné proto, že to bylo neuskutečnitelné.
1: To bychom šímáku natrhli triko. Zasněl se Fanda.
0: Hroznovským klukům sice unikla tajná porada v pískovně, ale jinak sledovali Indiány jako ostříži. Od konce vyučování do setmění se Lojskovi pozorovatelé střídali v rozložité koruně dubu, z něhož bylo do Větrovské zahrady vidět jako do rendlíku. To se ví, nezjistili nic. Jenže Indiáni jsou čím dál větší krasavci. Jejich zbroj hrála všemi barvami a peří měli, že by jim sedrané vystačilo na duchnu. Nejhůř to nesl marnivý Vinca. Jsou naparáděni jako krocani, pronesl z nelibostí k Matoušovi. Hlídku drželi vždycky spolu. Matouš si pohodil hlavou. To už se taky vyfešákujeme. V zápětí byla dědina vzhůru nohama. Šímáci rejdili a sbírali pírka, kde se dalo. Matouš udělal paseku v holubníku a Vincek dobrovolně vyčistil kurník. Tlustý Venda se nezdržoval lozením po podobných závratných výškách a rozebral mamince novou mašlovačku. Kromě toho občas střelil po jejich krmné huse. Sem tam z ní vypadlo brko. Robert Vitáň zhrdl brky a došel k názoru, že nejsprávnější Indián se odívá kožešinami. Vyklepal seno z králičích kožek, které otec střádal pro sběrnu, a spíchl si z nich něco jako přehoz přes ramena. V boji se to pletlo, ale na to přišel pozdě. V předvečer boje se sešli uši mu v kůlně, aby černého mstitele překvapili svou výstrojí. Robert si hrdě přehodil králičí plét. Pouhý pohled na nás je porazí. Jestli je něco porazí, to, že se neudrží smíchy, jdem do vážného boje. Za čest naší dědiny. Nějaký ty třapce a brkáci nosí tí... A Lojzek si jednoznačně poťukal na čelo. Šaškové z Větrova. Kluci se nenápadně zbavovali své parády. Lojzek se zatvářel významně a otevřel krabici od bod plnou lopuchových bodláků. Generál Sujá, pronesl slavnostně a nasázel si bodlinaté kuličky na ramena. Pak rychle ještě knoflíky. Kluci v úctě zírali. Pane, to je velitel. Metáli, pravil Lojzek a osadil si prsa. Odmlčeli se. Zvenčí se ozvalo ťukání. Do ticha poněkud stísněného se optal černý mstitel. Kdo je? To jsou já. Něco vám chcou. Vincek se podíval po Lojskovi a jako jeho zástupce se otázal. A co? Vím tajemství. Mlčky očekávali, co černý mstitel. Posléze přikývl, že vědět tajemství, třeba z holčičí, nemusí být na škodu. Hlavní zbraní, kterou vytáhli do boje šímáci, byly koule, před bitvou čerstvě uplácané z jílu. Přivezli si jich vozíček. Do každé byla zastrčena husí letka, takže koule letěly jako hejno útočných ptáků. Kromě dosti přesné trefy, působili v indiánských řadách značný údiv.
1: Boj provázel huronský řev obou stran. Piráti, banditi, vřeštěli šimáci. Skvrnité hyeny, zbabělé bílé tváře, opláceli indiáni. Zdrhejte, dokud je čas. Kdo měl právě ruku volnou, pleskal se přes ústa a po indiánsku vil. Toufalé, prašivý kojoté, přepištěl všechny Fanda. Natáhl gumu praku, div nepraskla. Vyšil mu jednu rovnou do zadnice. Toufar povyskočil jako střelený zajíc, oběma rukama se chytil za postižené místo a dal se do řvaní. Běží jako jelen, do řití je střelen, veršoval nadšeně fanouš. Ukryté indiánské zálohy v horní části kaňonu si vzrušením okusovali nehty. Pišta povystrčil hlavu, ale černý šíbo z prudka zaryl nosem do trávy. Ještě nenastal pravý čas. Jste houbeles indiáni, vy počmáraní šaškové, hulákla hlásná trouba šímáku novozámský Jan. A vy, bratrstvo lopuchového pcháča, výsměšně řval Přemek. Strašidla maškarní, překunával se novozámský. Uá, uá, uá, ty smradlavý tchořu. Za zády šímáku se vyplazil k nebi hádek dýmu. Hbitý svišť a veverčák zapalují oheň. Spokojeně prohodil náčelník k rozparáděnému grizlimu. Jak krutě se mýlil. Schylovalo se k boji muže proti muži. Z chumlu se pozvedla Přemkova paže a zamávala jakoby v bojovém zápalu tomahavkem. Mlsná huba, ukrytý ve větvích akátu za zády šímáku, vystrčil svůj tomahavk a stvrdil, že zprávu přejal. Chvatně přelezl na druhou stranu kmene a stejně vystrčil zbraň směrem k ohníčku. Teprve teď strnul. Hbitý svišť a veverčák se zmítali svázaní na ruku a nohou v brambořišti. Pusy měli zavázané šátkem. Mesná huba nejprve otevřel ústa na prázdno a pak s vytřeštěnýma očima zařval. Zrada! Zrada! V ryku boje ho neslyšelo jediné ucho, přátelské ani nepřátelské. Přemek nepokojně vzhlížel k obzoru. Pramínek dýmu stoupal k nebi jakoby nic. Indiáni začínali couvat. Šímáci je bezohledně zatlačovali. Nebylo div? Hlavní indiánské síly ležely nad pískovnou. Z akátu už otevřeně vyhlédl mlsná huba. Podivně otvíral ústa, ale náčelník neslyšel zbla. Něco nebylo v pořádku. Zdrhejte! Zvolal tedy mocně a kluci s úlevou mazali do kaňonu. Teď by měli dolů se skákat zálohy a napadnout čímáky, kteří byli útočnému voji v patách. Zálohy čučeli k obzoru, dým proklatě mírně stoupal k nebi a než se rozhoupali, bylo pozdě. Šímáci se prali s indiánskými bojovníky hlava nehlava a hnali je průrvou z pískovny ven. Indiáni vylezli nahoru, oškubaní a zničení. Co bylo pro Fandu nejhorší, Šíma mu osobně strhli jeho krásnou čelenku. Ještě jí vítězoslavně mával nad hlavou. Větrovští bojovníci se stáhli do lesíka. Oni nás přepadli, doškobrtali se udýchaní signalisti.
2: Zrada!
1: Vyrazil posledním dechem dobíhající mlsná huba a svalil se jako špalek. Indiáni po sobě vrhli chmurné pohledy. Kdo z nich zradil? Fanda hlasitě brečel. Nervy, uklidňoval ho znaveně Přemek. Muži nebrečí.
3: No jo, lkal Fanda, ale on mi ukradl čelenku.
4: Ten den, co začalo chumelit, bylo zrovna Mikuláše. A na celý kraj se položila bílá peřina hezky do vysoka.
5: No, jak tak koukám na tohle sněhové nadělení, povídal Rákosníček, je nejvyšší čas, abych začal nadělovat taky. Jinak ptáčkové, zpěváčkové, co mi tady u rybníka Brčálníka v létě tak krásně koncertují, nebudou mít co do zobáku a na lačno se jenom těžko prospěvuje.
4: Otočil se jako na obrdlíku a za chvíli bylo na hrázi nasypáno ptačího zobu, jeřabin a zrníček, co na podzim pozbíral. Pak už se Rákosníček jenom spokojeně díval, jak si ta ptačí drobotina z celého okolí dává do zobáku.
5: Moc si pochvalovali a hlavně děkovali, že si na ně skřítek vzpomněl, když toho bylo nejvíc zapotřebí.
4: Jenomže v tom se nad bílým sněhem objevil Chumel Hýlů a od té chvíle si nikdo jiný ani nezobnul. Tihle ptačí chamtivci ostatním všechno snědli a ještě se jim pošklebovali.
5: No, tedy tohle, to je teda moc pěkné vychování,
4: zlobil se Rákosníček.
5: Že se nestydíte, hamouni jedni hamounští.
4: Jenomže uzlobení ale jenom nezůstal. Hned začal vymýšlet, jak na ty nedojedy a sobce vyzrát. Nejdřív postavil takové rachotítko, troubítko i zvonítko, ale tohle super plašidlo na Hýly moc neplatilo. Ať ho skřítek seřizoval, jak seřizoval, s tou cháskou nic nehnulo. Zkrátka, chtělo to vymyslet něco úplně jinačího.
5: No jo, něco, aby mě zkrátka sedli na lep,
4: rozumoval Rákosníček a čím víc o tom přemýšlel, tím víc se mu to líbilo. Svařil bobulky jmelí, přidal trochu jedlové pryskyřice, zamíchal, nechal vychladnout a pak už jenom zkoušel, jak tohle lepidlo lepí.
5: Lepilo až moc
4: a Rákosníček si najednou připadal jako moucha na mucholapce. Horko těžko odtrhnul prsty od kotlíku a když se mu to nakonec povedlo, nechtěl už o žádném lepidle ani slyšet.
5: Ne, na to se musí jinak,
4: bručel celý nazlobený a najednou si vzpomněl, jak se jednou v zimě děti u rybníka smály, že jim na zmrzlé nosy sednul hejl. Proto prý ho mají tak červený.
5: Ja, to je ono,
4: radoval se skřítek.
5: Tohle se musí vyzkoušet a třeba to bude i fungovat.
4: Honem sehnal pár starých hrnců, uválel několik sněhových koulí, připravil hromádku rampouchů a z toho všeho postavil na hrázi celou řadu sněhuláků. A pak už jenom čekal, jestli na ně ti Hýlové posedají. A věřte, nevěřte, ono to opravdu vyšlo. Do jednoho na ty zmrzlé rampouchové nosy posedali. Teď je měl Rákosníček pěkně pohromadě a řekl jim hezky od plic, co si myslí o chamtivcích, kteří musí mít všechno jenom sami pro sebe. Hýlové se samou hanbou někam propadli a tak skřítek mohl tu svoji mikulášskou nadílku ptačího zobu a jeřabin zopakovat. Když se ptačí chasa dokrmila, Kos, který měl jako jediný černý fráček, vzal na sebe dirigování a secvičil s ostatními pro Rákosníčka malou ptačí noční hudbu. Koncertovali dlouho přes půlnoc až do skřítkova usínání. Byla to muzika náramná a v zimě vzácná, proto se Rákosníčkovi při ní moc dobře spalo a dokonce se mu zdálo, že to vlastně všechno dopadlo tak, jak mělo. Zkrátka dobře. Tak dobrou noc.

0: pohádka.
1: Víte co? My si tu pohádku o dvorečku se zvířátky zahrajeme. Jste pro?
2: Ano!
3: Ano!
2: Ano! Ano!
1: Dobře. Tak si představte, že jsme všichni zavrátky na dvorečku. Tady mají kurník slepičky. Na druhé straně bydlí kolébavé kačenky. A tamhle, docela vzadu, je dřevěný chlívek a v něm bydlí malý zvědavý kozlík. Bylo jaro. Sotva se rozednělo, z domu vyšla hospodyně a budila zvířátka.

To se ví, že první vykoukli z kurníku zvědavé slepice. A hned se začali starat, co je kde nového.

Nakonec se probudil i malý kozlík. Vystrčil svou rohatou hlavu z kozího domečku a volal: "Mé, pojďte si hrát." Ostatní se nedali dvakrát pobízet.

Jednou takhle z jara se kozlík probudil, rozhlíží se a nikde nikdo. Kde jsou všichni? Vrtalo mu rohatou hlavou. Kopítkem zaťukal na slepičí domeček.

Ale slepičí domeček zůstal zavřený. Slípky uvnitř kvokaly, ať je kozlík nechá být, protože prý mají jiné starosti. Jaké starosti? Kroutil kozlík hlavou. A slepice mu to hned vysvětlili.

Sedět není žádná práce, zlobil se kozlík. Ale slepice kvokaly jedna přes druhou, že nesedí jen pro nic za nic, když sedí na vajíčkách, a budou na nich sedět tak dlouho, dokud z vajíček nevysedí kuřátka. Až budou kuřátka vyseděná, musí se učit hopkat a zobat, poučovali kozlíka. Na nějaké hraní nemají čas.

Nevídáno, pohodil kozlík hlavou. Najdu si kamarády jinde. A kopítkem zaťukal na kachní domeček.

pomyšlení. Těšili se, až budou jejich káčata vyseděná, jak je budou učit houpat se v bocích, plavat na rybníku a potápět se do hloubky.

Kozlík byl smutný, že nemá nikoho, kdo by si s ním hrál. Sedl si do trávy pod rozkvetlou jabloň a vzdychal.

0: Co to bylo? Divil se kozlík. Kouká sem i tam a najednou to uviděl. V trávě leželo vajíčko. Jenže neobyčejné, jako mají slípky nebo kačeny. Tohle vajíčko vám bylo celé kropenaté. Třáslo se zimou a bědovalo. Jestli pak víte proč?
1: Nevíme.
0: Protože bylo zvědavé. To bylo

Přestaň drkotat, domlouval vajíčku kozlík, ať se nerozbiješ. Ale vajíčko se tetelilo dál. Potřebovalo bych trochu teplíčka, potřebovalo bych být vyseděné. Vyseděné, zaradoval se kozlík, tak to máš vyhráno. Opatrně vzal kropenaté vajíčko a uháněl s ním ke kurníku. Dobrý den, slepičky, povídá. Měl bych tu ještě jedno vajíčko, je krásně kropenaté a je mu zima. Přidejte ho k těm svým. Slepice se načepířily a začaly kvokat jedna přes druhou, že pro žádná cizí vejce nemají místo, že sotva stačí vysedět ta vlastní a vůbec ať prý jim hloupý kozlík dá s kropenatým vejcem pokoj.

0: Slepice se natřásaly, kvokaly a kozlíka už si nevšímali. Kropenaté vajíčko se tetelilo čím dál víc. Kozlík pohodil rohatou hlavou. Nechte si svůj kurník, však já mám ještě jiné kamarády. Popadl vajíčko a hopkal s ním ke kachnímu domečku. Dobrý den, kačenky, sedíte, sedíte?
1: Sedíme, neruš, odbyly ho kachny.
0: Kozlík žadonil. Měl bych tu ještě jedno vajíčko. Maličké, ale krásné, kropenaté.
1: Je mu zima. Pěkně prosím, přidejte ho k těm svým.
0: Kačeny se zlobily a kvákaly, že prý jim do cizího vejce nic není, ať je třeba ze zlata.

Kachny se otočily ke kozlíkovi zády. Kropenaté vajíčko se třáslo čím dál víc a bědovalo. Nikdo mě nechce, nikdo si mě nevysečí.

Kozlík zlostně zadupal kopítkem. Nic si z toho, vajíčko, nedělej, že nás všichni odbili. Když tě nechtějí vysedět slepice ani kachny, vysedím si tě sám. Vajíčko přestalo údivem drkotat a brečet. Ty, kozlíku, divilo se. Já tě zimou umřít nenechám, prohlásil kozlík. Opatrně sebral kropenaté vajíčko a uháněl s ním do svého domečku. V domečku vzal vajíčko do náručí a dýchal na ně, aby se zahřálo. Jak je ti, vajíčko? Ptal se. Teploučko, libovalo si vajíčko. Tak to je dobře, řekl kozlík. Nic se neboj. Budeš u mě tak dlouho, dokud nebudeš vyseděné. Hlavně, že už ti není zima. Vajíčko moje kropenaté. A tak kozlík místo honění a dovádění trpělivě zahříval kropenaté vajíčko chlupatým kožíškem, dýchal na ně a pečoval o ně jako opravdová kvočna. Každé ráno vajíčko budil a večer je ukládal ke spánku. I ukolébavku pro vajíčko vymyslel.

Uplynuly dny a slepice vyseděly kuřata. Vyvedli je z kurníku a učili je hopkat a zobat. Pak si vzpomněli na kozlíka a zaťukali na jeho domeček.

0: Ale kozlík se z domečku ani nehnul.
1: Nemám čas, odbil slepice.
0: Slepice posměšně kdákali. Pán nemá čas a co máš tak důležitého na práci?
1: Sedím na vajíčku, vysvětloval kozlík.
0: Kdybych vyskočil, vajíčko by mi nastydlo.
2: Kdo to kdy slyšel, aby kozlík seděl na vejci?
1: Ušklíbali se slepice. Běhali po dvorečku a kde mohli, kozlíka pomlouvali.

slyšeli to kachny. Právě se kolébali se svými káčaty k rybníku, aby je naučili plavat. Když zaslechli, že kozlík sedí na vejci, smáli se, až se jim hlavy třásly a hned s tou novinou uháněli dál.

Za chvíli všichni věděli, proč kozlík neběhá po dolině, ani se nepase na lučině. A všichni se mu posmívali. Ale kozlík si z toho nic nedělal. Jen ať se smějí, pohodil rohatou hlavou. A ty koukej, ať si co nejdřív vyseděné, domlouval kropenatému vajíčku. Až se z tebe vyklube kuře, budeme si spolu hrát? Nahrabal si pod bříško vonavé seno a trpělivě dýchal na vajíčko, aby je neofouklo čerstvé jarní povětří. Jednou takhle po ránu se probudil a zdálo se mu, jako by ho na bříšku něco zalechtalo. Zavrtěl se a ze sena se ozvalo tenoučké zapípání. Co to tu pípá? Divil se kozlík. To jsem já, kozlíku, tíklo něco vysokým hláskem.

kozlík kouká. Ze sena se kulí ptáče, ale neobyčejné, celé barevně kropenaté, zrovinka jako to vajíčko, ze kterého se vyklubalo. Kozlík mohl na ptáčátku oči nechat. Ty jsi ale krásné kuře, zrovinka jako z pohádky. Kropenatý ptáček rozepjal křídla, vznesl se vysoko k nebi a spustil. Ale nemyslete si, nebylo to žádné kvokání ani kejhání. Byla to opravdická ptačí písnička.

0: Všechny slípky i kachny na dvorku otočily hlavy do nebe a na zázračném zpěvavém kuřeti mohli oči nechat. Pojď do našeho hejna, volali na strakatého ptáčka. Nauč naše děti taky tak krásně lítat a zpívat. Kozlík je odbil. Teď by vám byl můj strakatý vyseděný ptáček dobrý, ale když byl ještě jen vajíčko a drkotal se zimou, vyháněli jste ho. Tak teď si bude hrát jen s tím, kdo ho vyseděl, a to jsem já. Slípky, kachny, kuřata i kachňata všichni zesmutněli. Maličký strakatý ptáček to viděl. To myslíš vážně, kozlíku? Ptal se s výčitkou.
1: Myslím, řekl spupně kozlík. Jen ať si nám závidí, budeme si hrát na babu a na honíčku a na pikolu celý den, jen ty a já.

0: Chvíli se takhle honili a bylo jim spolu dobře. Jenže pak to strakatého ptáčka přestalo bavit. Sedl si na větvičku jabloně a začal kozlíkovi domlouvat, že by bylo přeci jenom lepší, kdyby si hráli všichni dohromady. A vůbec, zvířátka i lidi si mají odpouštět. Kozlík se zamyslel. Nakonec uznal, že strakatý ptáček má pravdu. Dobře, kývl, odpustíme jim, když se tak přimlouváš, ty moje kouzelné ptáčátko.
1: Nejsem kouzelné, řeklo strakaté ptáče.
0: A jaké?
1: Pomláskové přece, smál se ptáček. Vyseděl jsi s mě, kozlíku, z rovínka na velikonoční pomlásku.
0: Na pomlásku? Ale to se přece chodí na koledu.
1: Tak si na ní všichni společně zahrajeme, zaradoval se kozlík. Pomláskový ptáček vyletěl nad jabloň a volal. Slípky, kachny, pojďte sem. Hádejte, na co si zahrajeme.
2: Na co?
3: Na co?
1: Na koledu. A budeme si hrát a koledovat všichni dohromady. Vždyť jsme přece kamarádi.

0: jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned, a pod to do závorky: nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou, a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl.
1: Co, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe.
0: Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku.
1: A ejhle,
0: na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den,
0: řekl úctivě do pološera. Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Kdo pak to tady asi bydlí, řekl si Žblabuňka.
0: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic, řekla.
0: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel.
1: Pardon. Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní Hraběnky, když pořádala na sový hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sový hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už se také vzpomínám, řekl
0: a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byly ještě časy, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem, řekl vodník. Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale postaru se strašit nedá. Jenom to přistávání mi ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: Ani jsem si nevšim,
0: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
1: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol, nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte, řekla čarodějnice. Kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, Ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
0: dodával si Žblabuňka Kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí,
0: bědoval.
1: Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla, že já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním Žblabuňka kroutil jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc látel potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jako by to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertovský smeták nechtěl poslechnout. A tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
3: ale vždyť je to náš vodník.
4: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
0: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
0: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
1: To máš za to, že jsi neposlouchal.
0: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
1: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
1: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
1: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne lít.

Jak se makový mužiček poznal se zednicí makovou? Jednou zasadil makový mužiček jedno jediné makové zrníčko. Ne na poli, na paloučku. Co to jako udělá? Pak ho trošku pustil z hlavy, ale za pár dní si na ně vzpomněl a rozběhl se k paloučku, jestli náhodou nevyklíčilo. A podivil se. Nejenom, že vyklíčilo, ale i vzrostlo a vykvetlo. Z paloučku svítil do dálky makový kvítek, že se mohlo srdce rozkočit. Jenomže, když přišel až k němu, co to? Vždyť ten kvítek nebyl celý. Vždyť mu někdo vystříhal několik okvětních plátků. Než se makový mužiček z toho vzpamatoval, plátky se rozhrnuly a z nich se vyškrabala včelka.

0: křup, křup, křup, křup, křup.
1: Je, je, tedy, tedy, proč mi stříháš kvítek? Vždyť je můj.
0: Křup, křup, křup. Jak to tvůj? Kdo pak jsi?
1: O, já jsem ten máček zasadil. Já jsem makový mužíček.
0: Jaký mužíček?
1: Makový.
0: Ty jsi mužíček makový? To musíme být nějak příbuzní. Já jsem zednice maková.
1: Nejsi žádná zednice, jsi včelka. O, včelky já znám. A kazíš mi kytičku.
0: Já nejsem obyčejná včelka. Jsem opravdu zednice maková. Žiju úplně sama v žádném roji. A myslím si, když jsi taky makový, že musíme být nějak příbuzní.
1: Ty jsi pěkná příbuzná, když mi kazíš kvítek. Já se tak těšil, že budu mít mák a ty mi stříháš plátky.
0: Tak se na mě nehněvej. Myslela jsem, že jsi ho zasadil pro mě, když já ho tuze potřebuju.
1: Ty? Ty a náč?
0: Pro miminko přece.
2: Makový mužíček nevěděl, co na to říci. Bylo mu líto makového kvítku, ale když jej potřebovalo miminko, bylo to něco jiného. Toho třeba opravdu potřebovalo víc než ona.
0: Víš co, mužičku makový? Já ti to své miminko ukážu. Jestli mu nic neuděláš.
1: No, a co pak bych mu dělal?
0: No, co já vím, když ty jsi takový hromotluk.
1: Já?
0: No jej, vždyť ti sahám sotva ke kolenu.
1: No, to ano, ale bát se mě nemusíš. Kdo neubližuje mě, tomu neubližuju ani já.
2: Zednice maková ho vedla po paloučku a pak odklopila dvířka do země. Makový mužíček si klekl nad jamkou a užasl. Komůrka pro miminko byla mrňavá, maličká, ale jak zařízená. Celá byla vytapetovaná červenými plátky makového kvítku a na podlaze od stěny ke stěně byl červený makový kobereček. A na koberci stála zlatá koulička z pilového prachu a ta koulička byla vlastně houpadlem kolébky slepené taky z červených makových plátků. A v kolébce leželo miminko přikryté peřinkou z makového okvětí. A ta peřinka byla zdobená kanýrem. No a to nemluvňátko zívalo a koukalo do stropu.

0: No, to je krása. Nepotřebuješ ještě nějaký plátek?
1: To víš, že bych potřebovala. Ale nemohu tě připravit o celý kvítek. Třeba ještě někde nějaký najdu.
0: Jen si vezmi ten můj. Však si vyseju jiný máček. A ten si můžeš taky nastříhat, až vyroste.
1: Opravdu?
0: Opravdu, Zeničko. Já budu mít takových kvítků, že je ani nespočítám.
1: Ty jsi hodný. A řekni, jak se ti líbí moje miminko?
0: Moc, moc se mi líbí. Ono je, Zedničko, celé ty.
1: Jenomže s ním jsou starosti.
0: Ne.
1: Nechce spát. Pořád kouká do stropu. Miminko, které nespí, tak neroste. Roste pomalu. A je pak slabé a samá nemoc.
0: To ovšem je pravda. Spínkej, malá Zedničko. Dělej hají, hají.
2: Ale miminko nespalo a nedělalo hají. Miminko mělo oči jako trnky. A tu makový mužíček dostal nápad. Sáhl si do kapsy a začal mu sypat na oči jemná maková zrníčka.

A hle, miminko si začalo mnout oči, pak zívlo a usnulo, jako když je do vody hodí.

0: No ne. Ty dovedeš uspávat děťátka. Jak já se ti odměním?
1: Jak by ses mi odměňovala? Nijak. Aspoň vidíš, že ze mne nemusíš mít strach, i když jsem hromotluk.
0: Však já už ho nemám.
1: Hezky se starej o miminko a až budeš potřebovat, nastříhej si z toho makového kvítku, kolik chceš. Je tvůj.
0: Ne.
1: A já ti ho dávám pro to tvoje děťátko. A ještě ti přidám písničku. Píseň.

Pak strčil makový mužíček ruce do kapes a šel domů. V kapsách mu nezbylo ani jediné makové zrníčko, ale srdce měl tak plné, že mu div nepřetékal.

0: jak chtěl Trautenberg sojčí peříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil horínky, aby se blízkaly jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval jako při manévrech.
1: Anče, kabát, Kubo, obouvat, Hajnej, klobouk.
0: Hajný skočil k věšáku pro parádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a... Poníženě, prosím, milost pane.
1: Kde je sojčí peříčko?
2: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
1: Jaký pak nějaký, ženská hloupá, sojčí, mlčet a hledat.
0: Ale to ono se někde najde.
3: Jaký pak se? My ho musíme najít, on by, milost pán, bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
2: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova, milost dědečka. Co kdyby peříčko zalítlo tam? Ale nikde nic.
3: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
0: Milost pane, tak to bude. Ráčej pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
2: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
1: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, Hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mi je bude závidět sám štěpanický baron.
2: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
3: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
1: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
2: A takhle páva by milost pane neráčil?
1: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
2: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje nahlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
0: Popadla vlňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
2: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
0: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9x9 kvítí a měsíčních jahod, jako by záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
4: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
2: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal Hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je ty sojky líto. Kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat. On by se Hajnej mohl třeba i trefit.
4: Tak Trautenberg má žálusk na sojčí peříčko. Děkuji pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. Děkuji pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš

0: dobroty srdce.
1: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemusel být. To já ráda. On je k nám, jemnost pán, taky moc hodný.

0: Hajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale po sojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajnej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom ji chytili? Byl spánci vyškubne peříčko a s pánem Bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Zlehínka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť by ji mohl ukrást i s bukem. Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Anče přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě? Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoš řekl, že ji ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.

0: Odondon, Rvetr, kde se couráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
1: Račte odpustit, milost pane, ale ona Krakonošova sojka nesedá na vaší hrušce.
2: Museli jsme přes půl Krakonošova poníženě, prosím, abychom ji chytili živou.
0: Krucajc element, na co živou?
1: Vyškubnete si peříčko a pustíte sojku zpátky.
2: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
0: To zrovna, aby žalovala Krakonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
3: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
1: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
0: Himmelaudondon, Rvetr, Krucajc element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
2: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku sojku. Hajný z kapsy křivák, ruka se mu třásla jako osikový list. Odpusť mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
1: Proč jsme ji nevyplašili? Proč jsem o ní hajnému říkal?
3: Tak ji drž, Kubo.
1: Zatracený život!
4: Co se tu děje?
1: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák sojka.
4: Jaká sojka? Vždyť je to náš kohout.
3: Co?
0: Kohout? Náš kohout?

0: Že vy jste tu sojku na schvál vyměnili.
1: Milost, pane, to bychom si nedovolili.
2: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
0: Tak tohle spískal ten krucejs element Krakonoš. Ale já...
3: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
4: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
2: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
4: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráčí si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
0: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krakonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
4: Hlavně, že si sojku ohlídal.
2: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
4: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla sojky dovolat, jak běžela za Krakonošem až do jeho zahrádky, jak mu všechno vyložila. Taky, že Kuba s Hajným za nic nemůže. Že on jí, jenom pán Krakonoš, slíbil, že sojku ohlídá. Jak říká ponikelská bába Kořenářka, na Krakonošově slovu stojí celý Krkonoše. A dal mi kytičku měsíčních jahod. Za tu starost až trapáci.
5: Podívali se na kytičku, podívali se, dívají.
2: Anče, to nejsou jahody, to jsou granáty.
4: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až ji Kubíček povede k oltáři. A že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat a koho

0: Kopyto s Mňoukem měli starosti.
1: Ne, že by snad neměli co dělat.
0: Proti nudě byli odjakživa dostatečně vyzbrojeni bujnou fantazií a schopností jakýkoliv nápad také i hned uskutečnit.
1: Trápilo je však, že v poslední době to ve třídě nějak neklapalo.
0: Dosud zcela jednolitý kolektiv se začal drobit v několika člené skupinky vzájemně se osočujících žáků a žákyň.
1: A z toho pochopitelně nemohli mít žáci Kopyto s Mňoukem žádnou radost.
2: Nejlepší bude, Kopyto, když si taky nebudeme nikoho všímat a pojedeme si na vlastní pěst.
1: Co pak o to? Ale mně se to přesto nelíbí.
0: Nepříjemná atmosféra ale netrápila jen Kopyta s Mňoukem.
1: I mnozí jiní žáci se marně pokoušeli získat třídu pro nějakou větší jednotnou akci.
0: Jindra Benecká například organizovala módní přehlídku, pro kterou namalovala plakáty a rozepsala návody pro udržení štíhlé linie. Se zájmem spolužaček se však nesetkala.
1: Bedřich Upolín to zkusil s lehkou atletikou. Ve volných chvílích začal běhat v teplácích do polí, měřil si čas na stopkách, které dostal pod stromeček a vyzýval druhé k následování.
0: Přihlásili se ale pouze Kopyto s Mňoukem
1: a Byčiště.
0: Všichni tři nechali zdatného atleta Upolína nejméně 50 metrů za sebou a ten už od té doby žádné závody neorganizoval.
1: Jiřina Ledvinková zase propagovala mezi děvčaty uměleckou gymnastiku.
0: Ta jediná by snad měla jakýsi úspěch, ale v rozhodujícím okamžiku se zapletla do stuhy, kterou mávala nad hlavou a vymkla si nohu. To pochopitelně další adeptky odradilo. A podobně se vedlo všem, kteří se o něco pokusili.
1: Tohle by se mělo vzít za úplně jiný konec, Mňouku. Tuhle třídu zachrání jedině něco, co nadchne všechny. Musíme vymyslet něco jednoduchého a současně přitažlivého.
2: Třeba cestu kolem světa, nebo alespoň návštěvu býčích zápasů v Mexiku.
1: To by nebylo špatné, ale je to příliš nákladné. Přemýšlej dále a snaž se, aby tě napadlo něco, co by nikoho nestálo ani korunu. Všichni do toho byli celý pryč a mohlo se to, pokud možno, odehrát přímo ve škole.
2: Ve škole? To přece nemyslíš vážně.
1: Proč ne? Naopak, to je naprosto nutné. Musíme mít záruku, že bude celá třída pohromadě. Jestli za něco stojíme, tak musíme něco vhodného vymyslet.
2: Má-li to zaujmout celou třídu, musí to mít úroveň. A když má mít něco úroveň, tak se to sotva dá provozovat ve třídě na stupínku.
1: Nikdo přece nemluví o stupínku. Ve škole jsou nejen učebny, ale i chodba, sklep, půda...
2: A velké venkovní hodiny! Co bys takhle říkal stojce na velké ručičce?
1: Že by to byla sice velmi efektní soutěž, ale příliš exkluzivní, neboť by se jí mohli zúčastnit jen obzvláště zdatní jedinci. Vypadalo by to tak, že jsme si to vymysleli jen kvůli sobě, abychom se mohli vytáhnout. Nebylo by jednodušší namalovat na tabuli terč a trefovat se do něho šipkami nebo bramborou?
2: To je celá pod úroveň. Se divím, jak ti vůbec něco takového mohlo napadnout.
1: No tak vymysli něco lepšího. Ale jestli navrhneš závody v běhu v pytlích na střeše školy, tak už ti dám na mou duši pohlavek.
2: Počkat. Kamaráde, mně se zdá, že jsem na to přišel.
1: No tak povídej.
0: Hele, doufám, že se mnou budeš souhlasit, že nejlepší ze všeho by byl závod v nějaké zbrusu nové disciplíně.
1: Samo sebou. Ale v jaké?
0: No, na chodbě naší školy je přece báječné zábradlí, které je jako stvořené k rychlostnímu klouzání. Vyhlásíme velkou soutěž, které by se mohla zúčastnit nejen naše třída, ale i celá škola.
1: No, rychlostní klouzání je sice hezká věc. Má však jednu nevýhodu. Dá se sjíždět vždy jen po jednom. A jak pak určíme, kdo byl první a kdo poslední?
2: Velmi snadno. A to na stopkách Bedřicha Upolína. Jak ho znám, jistě nám je ochotně půjčí a my budeme moci určit přesné nejlepší časy osobní, třídní i školní.
1: Na tom něco je? Nechci se ukvapovat, Mňouku, ale tohle by mohlo zabrat. Rozhodně jsem pro to zkusit.
0: A taky to zkusili. Získali na svou stranu několik nadšenců a vyhlásili soutěž.
1: Setkala se sice jen s průměrným zájmem, ale i to byl do počátku úspěch.
0: Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Chlapci a děvčata.
1: Startérem a současně časoměřičem byl jmenován Bedřich Upolín z toho prostého důvodu, že rezolutně odmítal půjčit své stopky někomu jinému.
0: Počínal si však ve své nové funkci velmi svědomitě a proti jeho práci nebylo nejmenších námitek.
1: Zábradlí vytvářelo jakési dvě etapy, neboť v mezipatře bylo nutno překonat několika rychlými skoky malou plošinku, aby se mohlo pokračovat ve skluzu.
0: Závody měly dosti dramatický průběh. První rekord soutěže ustavil Jaroslav Ondřejc pozoruhodným časem 17 vteřin 4 desetiny.
1: V zápětí však byl překonán Fastajem, který dosáhl času rovných 17 vteřin.
0: O jednu desetinu zpět zůstali žáci Kopito a Byčiště, těsně následováním Mňoukem a Ondřejcem.
1: Z děvčat byla nejrychlejší Slávka Štěbencová, jejíž čas 19 vteřin a 2 desetiny stačil na mnohé chlapce.
0: Soutěží však záležitost zdaleka neskončila. Obliba rychlostního klouzání stále vzrůstala, takže brzy se skluz stal školní zábavou číslo 1.
1: Poněvadž někteří žáci velmi pilně trénovali, nevydržel žádný rekord příliš dlouho.
0: Někteří zvláště zanícení jedinci absolvovali 20 i 30 jízd denně.
1: Kruté a nelítostné boje vyžadovaly časté přepisování výkonnostních tabulek, na nichž se skvěla jména všech rekordmanů.
0: Do čela kategorie chlapců se vyšvihl Byčiště časem 14 vteřin a 6 desetin.
1: Stejného času dosáhli sice i Kopito s Mňoukem, ale držitelem rekordu byl právem uznán Byčiště, který tohoto fantastického výkonu docílil jako první.
0: Slávka Štěbencová posunula dívčí rekord na 17 vteřin a byla prakticky bez konkurence.
1: Kopito s Mňoukem si lámali hlavy, jak Byčištěho rekord překonat.
0: Ale právě tehdy nastaly nepředvídané vážné komplikace.
1: Žák Milivoj Cupajda při jedné obzvláště riskantní jízdě porazil paní Školníkovou, která právě nesla dva kbelíky uhlí.
0: To se ovšem neobešlo bez následků.
1: Školnice jednak vrazila Cupajdovi pár pohlavků, spolehajíc na to, že na rozdíl od pedagogů jí neváže zákaz žáky tělesně trestat.
0: A navíc si šla ještě stěžovat řediteli školy.
1: Vylíčila barvitě tu strašnou spoušť, která ohrožuje kdekoho na zdraví, ba i na životě, a rezolutně prohlásila.
3: Bude-li rychlostní klouzání i nadále pokračovat, najdu si místo v pekárnách a mlýnech a na školničení se klidně vykašlu.
0: Ještě téhož odpoledne promluvil po této intervenci v ředitelně do duše žactva pan učitel Pěnička.
4: Žáci, již brzy přivezmete z rukou otců jejich úděl a budete sami pracovat na národa roli dědičné. Proto se vzděláváte a nabýváte potřebných znalostí. Chodíte do školy za vznešeným cílem a ne proto, abyste tu provozovali kde jako lumpárnu. Někteří z vás se totiž chovají jako skotáci a přímo si koledují o to, abych s nimi pořádně zatočil a snížil jim známku schování. Žáci, to klouzání po zábradlí musí okamžitě přestat. Tělesný pohyb je jistě prospěšný a zdravý, avšak k provozování sportu máme vhodná účelová zařízení, jakými jsou například tělocvičny a hřiště. Ve škole o přestávkách se máte rekreovat a připravovat se na příští hodiny, nebo vykonat svou potřebu, že? A popřípadně pojist svačinu. Jménem celého učitelského sboru vám co nejdůrazněji zakazují pokračovat v uličnictví, které odporuje požadavkům na všestranně vyspělé žactvo. Já doufám, že si má slova zapíšete řádně za uši a hlavně takové známé firmy, jako jsou Kopito, Mňouk, Byčiště a další výtečníci. Byl bych nerad, kdyby má dobře míněná slova padla opět na neúrodnou půdu jako tehdy, no, když se vám zakázal nosit do školy ten, jo, kýchací prášek, pamatujete? Tak jste již téměř dospělí, tak se podle toho také chovejte.
1: Pěničkův strhující projev se však nesetkal s žádoucím ohlasem. Několik bázlivých dívek se sice kouzat přestalo, ale jinak se v závodech a vytváření nových rekordů dále pokračovalo.
0: Kopito zvítězil na celé čáře a o jedné velké přestávce zlepšil Byčištěho rekord hned dvakrát.
1: Nový čas byl téměř neuvěřitelný. 14 vteřin a 2 desetiny.
0: Následoval ovšem nový, téměř půlhodinový proslov učitele pěničky a když ani to nepomohlo, dostavil se do třídy sám podmračený ředitel školy.
5: Jsem pro všestrannou sportovní zajímavou činnost, ale klouzání po zábradlí ve škole za takovou činnost rozhodně neuznávám.
0: Zahřímal s varovně vztyčeným prstem.
5: Slyšeli jste stát někdy o podobné sportovní disciplíně? Neslyšeli. Proto prohlašuji, že každý, kdo bude přistižen na zábradlí, musí počítat s tím nejpřísnějším trestem.
1: Teď už to bylo vážné.
0: Navíc ještě začal o přestávkách přecházet po chodbách vždy některý z pedagogů a bedlivě střežil nedotknutelnost školního zábradlí.
1: Většina žáků se podrobila, ale byčiště dokázal téměř nemožné. Ve chvíli, kdy se učitelka Lišáčková právě dívala z okna, sjel bleskurychle po zábradlí v novém rekordním čase 14 vteřin.
0: O tomto výkonu se vzrušeně diskutovalo nejméně 2 dny a všeobecně se soudilo, že tímto rekordem dosáhl byčiště absolutní hranice lidských možností.
6: Teď jsem rekordmanem na věčné časy a měl bych být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Haha. Na tento výkon můj jediný vážný soupeř kopy to nestačí a mimo to je to srab, který se po zákazu už jezdit neodváží.
1: Tohle si přece nemůžu nechat líbit, mňouku. Dnes o velké přestávce to byčiště mu ukážu. Musíš ale nějak zabavit učitele, který bude mít dozor.
0: Mňouk přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách. A měl štěstí, neboť dozor na chodbě měl učitel pěnička. Tomu stačil pouhý dotaz na rozdíl mezi pakobělkou a kudlankou nábožnou a nadšený přírodovědec okamžitě zapomněl na existenci nějakého zábradlí a pustil se hned do nadšené přednášky o sarančatech a jiné pochybné havěti.
1: Kopyto toho i hned využil a podnikl vážný útok na prvenství. Těžko říci, jak by pokus o rekord dopadl, kdyby nebyl zcela neregulérně přerušen samotným ředitelem školy.
0: Ten totiž přesně uprostřed tratě v mezipatře popadl sjíždějícího rekordmana za límec a zvolal.
5: Žáku neposlušný, tak si vzal k srdci má výstražná slova? Vidím, že si musím důkladně porozprávit s tvým otcem.
1: Pan Kopyto byl tedy oficiálně pozván do školy, kam se také krátce po odpoledním vyučování dostavil. Budova byla již prázdná a on pomalu stoupal po schodech do prvního patra, kde byla ředitelna. Nevěděl sice, co synáček provedl, ale bylo mu zcela jasné, že chválit ho ředitel nebude. A taky nechválil.
5: Pane Kopyto, váš syn je sice bystrý a nadaný, avšak rovněž až příliš živý, bá přímo nezbedný. Má prsty v každé rošťárně a daří se mu zdárně odolávat veškerému našemu pedagogickému úsilí, což obzvláště špatně působí na jeho spolužáky. Ačkoliv jsem výslovně zakázal klouzat se po zábradlí a vyhrožoval přísnými tresty, on toho nedbal. Sám jsem ho při porušení zákazu přistihl.
7: No budu mu muset pár pořádných vrazit. S tím uličníkem to po dobrém nejde.
5: Tělesné tresty jsou ve škole bohužel zakázány, ale nikde nemáme zakázáno zabraňovat jim na domácí půdě. No, bylo by škoda, kdyby se chování vašeho syna projevilo sníženou známkou zmravu a pokazilo mu jinak slušný celkový prospěch.
7: Buďte bez starosti, pane řediteli. Já už s ním zatočím. Copak my jsme za mladých let jezdili ve škole po zábradlí.
5: A to jsme zdaleka neměli ty možnosti sportovního vyžití, jako má dnešní mládež.
7: Snad je to právě tím, že se dnes dětem příliš dovoluje. Všechno mají snadnější.
5: Tak, někdy vůbec nechápu, co všechno tu dnešní mládež napadá. Jezdit po zábradlí. No, jsem rád, pane Kopyto, že jste se tu zastavil a projevil takový zájem o výchovu svého syna. Buďte zdrav a naschledanou.
7: Naschledanou. Vida. Člověk by tomu Klackovi dal první poslední a on si holomek ničeho neváží. Místo, aby se choval, jak se patří, nedbá zákazů a klouže se ve škole po zábradlí. Vida. Kruci, ono to a nemusí být tak špatné. Člověk by zřejmě dole byl na to tata. No, už jsem se takhle nesvezl dobrých 35 let, ale ještě bych si na to troufnul. Možná, že bych obstál i mezi těmi mladými. Nemají přece jen ten fortel a zkušenosti.
0: Ještě jednou pohlédl na zábradlí. Hlavou mu proběhla myšlenka a jeho oči se chtivě rozzářily.
7: Kruci, kruci. No, a proč bych to vlastně nemohl taky zkusit? Co? Řídia sedí v kanceláři a jinak zřejmě ve škole není živáčka. No, nikdo mě neuvidí a já se alespoň přesvědčím, zda na to ještě stačím, tak...
0: Chvíli rozpačitě váhal, ale pak se blesku rychle rozhodl. Naskočil na zábradlí a už to fičel k mezipatru. Tam blesku rychle přeběhl a naskočil na druhý díl zábradlí. Určitě nejel hůř než jeho syn nebo byčiště a řítil se k cíli rychlostí závodního auta. Dole ho však čekalo velké překvapení.
1: U paty schodiště stála paní Školníková se smetákem a s otevřenou pusou.
3: No pro pána krále, to jsou poměry. Tady se zřejmě bude za chvíli projíždět po zábradlí kde kdo.
7: To bylo koktal přistižený viník. Já jsem jaksi to asi to těžko pochopíte.
0: Školnice jen beznadějně mávla rukou, ale pak se spiklenecky k delikventovi naklonila a tajuplně šeptala.
3: Co pak vy? Vás tady vidím prvně, ale ti ostatní. Učitel Pěnička jel jen, co já vím, nejmín třikrát. A ředitel? Ten je ze všech nejhorší. Zůstává tu přes čas. Jen aby se svezl. Včera jsem ho přistihla už po sedmí.

0: To je nečasto ječína, to je povětří. To je slivák, to je slota, to je činěnice. To je mi příča s hrom do toho. Hrom. No proto.
1: Ty tam, slyšíš? Pojď sebou nahoru na jedlí. Nevidíš na cestě formanské světlo? Cože? Nic? Na mou pravdu špičku nosu člověk nevidí. Že se Vincek ještě nevrátil z Číhané. A kde jsou chlapi? Co?
2: Schovali se před prískanicí pod skálou.
1: Zalezli pacholci. Poručil jsem jim, aby zalehli podle cesty.
0: No já vám to, kluci loupežnický!

0: Jo, zrovna. A trupíček, a spodeček, a pileček, a esíčko. A jsme v troubičce, že ano.
1: Tak co, ještě jednou dokola?
2: Sakra, menské duše, ale menské místo číhání masit mariáš. A pěkně u ohníčku, aby vás bylo zdaleka vidět. Marš, pojď, zarupat, rozházet.
3: Šéfe.
2: Ani slovo. Jste karbaníci nebo loupežníci? No co, barabo, nějak ti najednou vyskla míza.
4: Já jenom pro zařátinu, doď jsme na kost.
2: Ty tvý kostičky tak stojí za řeč. Alou nebo...
0: Hele.
2: Co?
0: Vincek.
2: Co?
0: Se vrátil.
2: Tak co, Vincku, jak jsi pořídil?
5: Jo, jen co po...
2: Padnu dech, si chtěl říct.
5: Jo, číhal jsem, pan táto, u hospody pod šibeňákem, jak jste nakázal. Fej, mokrý jsem jak myš.
2: To ti do ženění oskne. A co, formaní, jedou?
5: No, stály tam 3 vozy. 2 jen tak, sedláci vezou trochu ovsa. Za to ten 3. Ten má panečku nafasováno. Jede se zbožím do Trutnova. Samá kvalita, brokát, samet, hedvábíčko, nějaký kožešiny, cukr, sůl, šafrán a všelijaké jinačí vzácné koření a bůh ví, co? Nejmíň za 1000, nebo taky za 5. A sám si kočíruje, lakomec, aby nemusel platit formanovi. Vidíte, pan táto? To světílko tamhle v zátočině. 4 koně zapřáh, 2 by s tou fůrou nehnuli.
2: Však my mu ulehčíme, aby do kopce nestrhal kobily. Za mnou, kaso! Arnoštek, barba, píšvejc!
3: Ano.
2: Vy se mu postavíte přes cestu. A ke koním, aby se nesplašili. Ostatní se schovají do příkopu, dokud nezavolám. Vincek, jde se mnou.
6: Hije, mrchy. Hije, lenoši. No tak hije. Bojíte se světýlek nebo kýho víra? No, neplač se. Hije. Je to tam.
2: Stůj!
6: Panenko skákavá.
2: Peníze nebo život!
6: Jezusku, Lotrando.
2: Ty mě znáš?
6: Ano, to totiž ne, jenom z doslechu.
2: A co pak jsi slyšel?
6: Jen to nejlepší, pane Lotrando, jen to nejlepší.
2: Tak co se třeseš? Jak pak se jmenuje?
6: Zelinka s prominutím. Zelinka, pláteníček, obchodníček, to totiž ani ne, takový hotový žebráček. Co říkám, žebra?
2: Nelži, Zelinko, kdo lže, ten krade. Vy přáhněte, chlapci, koně, s tímhle suknem opatrně, ať to nevyválíte v blátě.
5: Kam to dát, pan táto, to ani neunesem.
2: No tak to budeme mít s fůrou, vy přáhněte Zelinkovi toho šimla, pojede si domů na křepečkovi a koryti.
6: Ty mizero, ty ničema, ty lumpe.
2: Pane Zelinko, nač ty křiky. Vy jste jedinej a nás je 21, když nepočítám sebe, tak bych moc nenadal.
6: Ty lupiči, ty zloději, ty loupežníku!
2: Pane Zelinko, já jsem taky jenom člověk, abych vám nedal stáhnout boty z kalhotama.
6: Ty mordíři, ty...
2: Pane Zelinko, vy se mně se zdá, chcete vrátit pěšou.
6: Ty...
7: Tatínko...
2: Pro pána, Lojzík, kde se tu vzal?
6: Ty!
2: Vincku, zakrý panu Zelinkovi drobátko hubu.
6: Ty! Jste
7: tady!
2: No jo, Lojzíku, kde bysme taky byli, že ano? Co tě to napadlo? Říkal jsem ti, aby ses nehnul z domu. Co je to za pořádek tohle neposlouchat tátu? Místo, abys nám navařil kotel guláše?
7: Táto, guláš se nevaří, guláš se dusí. Už je stejně hotový, jenomže mě došla sůl a pepř mám taky jenom špetku, tak jsem si myslel, kdybyste náhodou potkali nějakýho kupce, abyste mi koupil pytlík soli a trochu koření a bobkový list a... Kdo je to? ten pán?
2: Ale jeden s námi, pan Zelínka. Trochu jsme se zapovídali. A tu sůl jsem zrovna před chvíli koupil, taky šafrán a majoránku.
7: A bobkový líp.
2: No všecko, Lojziku, všecko, ty naše kuchařinko. Všecko jsem to, tohle se slevou.
6: Za pět prstů.
2: Je humoristo. Pan Zelínka je veliký šprýmař, Lojziku. Arnoštku, Barabo, doprovoďte ho kousek tamhle k zátočině a ukažte mu nejkratší cestu domů.
6: Taškáři, ty
2: zdraví dojeli, pane Zelínko.
7: A proč měl zavázanou pusu? A proč ti nadával?
2: Před chvilkou si přede mnou div neklek, abych mu pomohl tebe, Teše.
1: Už je takový divný patron.
2: Neznáš kupce, Lojziku, šizuňk jeden. Vždyť jsem na tom škodný. Koupil jsem tu fůru hlavně kvůli tobě, aby ti v kuchyni nic nechybělo. Ale abys viděl, že máš tátu kavalíra, já mu přidám. Lojziku, ať prodělám. V Minsku tady je 20, zanesu panu Zelínkovi. A ten bič mu vem taky, to, že mu posílám nádavkem. A tuhle ztratil čepici, doskoč tím za ním.
7: Ten bude rád.
2: No to víš, Lojziku, on bude rád, já jsem taky rád. A ty si vem tuhle sůl a ty šafránovi a Bobkovi cerepetičky a seš taky rád, že jo? A máš dodělat guláš.
7: Ale přijďte brzy, ať to nevystydne.
2: Budem tam cupidup, co by dup.
7: Tak
2: pá, ten mi dal Vinsku, ten mi nahnal, ten můj kluk. Víc se to všechno málem před ním propíchlo, celá moje živnost.
5: No, to víte, pan táto, to je hold ta poberta.
2: Co?
5: No, poberta, klukově je 13, toho nepřivážete. Dokud byl batole, to byla jiná.
2: Co mám dělat?
5: No, to je těžká věc, pan táto. A co kdybyste mu všecko řekl a vyučil ho loupežníkem?
2: Ne, to ne, Vinsku, to ne, to ne. Lojzík na to nemá povahu. Točit se s měchačkou kolem plotny, to jo, zbíhrat bylinky, ale loupit a mordovat, kdepak. Na to on není dost mužský. Vyť on se, Vinsku, představ si to, sám od sebe naučil číst. No víš, jak jsme loni přepadli toho zrzavého vévoru, nebo co to bylo? Měl všelijaké obrázkové kalendáře. No a já jsem to dal Lojzíkovi na zatápění. A co myslíš? Ležel v těch knížkách od rána do večera, až se naučil slabíkovat. Dopak, z toho nebude solidní hrdlořec jako já.
5: A co kdybyste ho teda poslal do škol?
2: Do škol?
5: Když se nehodí do živnosti, tak ho dejte študovat.
2: Na mou pravdu, Vinsku, ty jsi hlava. Študovat, to je ono. A kdyby se jednou chtěl dát na raubírnu, taky mu budou školy dobré. Já myslím, že takový loupežník s doktorátem, pánečku, to není jako my, krást pořád po staru, jako za mýho pradětka. Děkuju ti, Vinsku, za radu. Hned zítra Lojzíka seberu a hajdy Dobroumova do kláštera k páterům benediktínům.

0: Brrr. A jsme tady, Lojzíku.
1: Ano.
0: Roztřáslo ti to kosti.
1: Ano.
0: Pěkné stavení, koukení. A ty vrata, no na takový bych si netrouf, jakože jsem loup... Tento myslím, jakože je tu nějak moc ticho. Páni páteři šli nejspíš obědvat.
1: Hele, tati, zvonek, na vrátka.
0: No tak s ním, drubátko, zacloumej. Hej, páni páteři.
2: Laudetur.
0: Cože?
2: Až na věky, co si račte tento?
0: Kdo je tady nejvyšší?
2: Bůh otec, Bůh syn.
0: A já myslím, kdo je tu vůdce kápu neboli pohlavár.
2: Tak to je veledůstojný páter Převor.
0: Mohl bych s ním promluvit?
2: No nejde, je v kapli na modlení.
0: No, že bych to vyřídil s váma. Vedu vám Lojzíka do školy.
2: To já nemůžu. Jsem obyčejný mnich, otec Spiridion.
0: Těší mě, já jsem Lotrando.
2: Cože? Lotrando? Pán Bůh s námi a zlý pryč.
1: Čeho se polekal, táto?
0: Co já vím, nějaká lekavá natura. Takový se lekne třeba obyčejnýho motýlka. Důstojný otče, já stejně vím, že tisknete ucho tuhle ke skulině. Koukněte, já vám pod brankou šoupnu dukát. A vy mě za to přivedete pana Převora. Nebojte se, jsem tu ročista sám, jenom s Lojzíkem. Čestné loup... Teda, čestné slovo.
2: Ale ten dukátek, to je jen mezi náma.
0: No jak by ne?
2: A já vám hned přivedu starýho.
0: A je to, Lojzíku. Tady vidíš, jak ti poctivě nabitý peníze... otevřou každou branku.

0: tedy, že ano, ta věc, pane Lotrando, má jeden háček. V našem klášteře jsou na vychování synové z nejpřednějších šlechtických rodin. Já sám nejsem, prosím, nějak zaujat proti nižším stavům, ale přece jenom se mně zdá, že váš stav, vaše, tedy zaměstnání...
1: Moment! Veledůstojný pane Převor... Eloisíku, běž se mrknout tamhle na ty hezký svatý obrázky. Šupito, šupito.
0: Jdi, milý hochu, buď poslušen otce.
1: On totiž, Lojzík, pane Převore, nemá o mém zaměstnání ani páru. Držel jsem ho stranou.
0: To vám chválím, pane Lotrando, neboť je psáno. Nepohoršíte těchto mých maličky.
1: No tak maličky zas Lojzík není, je docela slušný ouřezek. A jestli vám, pane Převore, vadí, že je to syn od táty loupežníka, tak já vám to zas na druhé straně můžu stonásobně vynahradit.
0: Ale co o něm povím ostatním?
1: No můžete říct, že to nějaký chudobný urozený siroteček.
0: A jak jste to myslel s tím stonásobně?
1: Aha, já si na řeči nepotrpím. Koukněte, pane Pampáter, tady je pytlík, pravá jelenice, račte potěžkat. Máte tam 150 dukátů, pár luizů, florinu, 12 piastrů, 27 rupí, nějaký dublony, rubly, 60 dolarů, hrzgínejí, taky nějakou holandskou zlatku a 33¼ hřivny stříbra.
0: Pámbu požehne, já zaplať vám to tisíckrát.
1: No já se přičiním a pámbu požehná. A vás bych v důstojnosti prosil, abyste za ten pytel peněz naučil mýho Lojzíka jíst vidličkou a nožem, smrka do kapesníku a taky ho naučte tancovat, čili jako tu modernu, jako šotyš, kvadrilu a třasák a hrát karty a na piano, namlouvací holky a...
0: Totiž na to posledním, jak si nejsme zavedeni.
1: Nevadí, to kluk dohoní po škole. A taky jak se naučí drobet německy, nějaké to pičen, agor, samadínr a trochu francouzsky, všelijaký ty pitominky, jako troje šarmy a živuzim a tak, no, ať je zkrátka pořádně připravený pro život.
0: Tak, pane Lotrando, tak, dílem pro život časný, dílem pro věčný, to vám chválím, to vás šlechtí.
1: A jsme domluveni, že jo? Lojzíku, pojď sem.
0: My mu ovšem budeme říkat trochu jinak, uznáte sám, že Lojzík, že ano. Co byste říkal jménu Luis?
1: No s pánem Bohem třeba Luis. Lojzíku, ať na tebe neslyším stížnosti. Poslouchej tady Pampátera. Převorá vůbec. I kluku.
2: Naschledanou. Tatínku.
1: No jo, Lojzíku. Tak se měj.

0: Nebuď smutný, Luizi, máme tu moc takových hezkých hochů, smutno ti nebude. Jen buď vždycky skromný, pilný a pracovitý. Otče Spiridione, to je váš nový žák Louis. Naučíte ho německy, francouzsky, paduánsky a burgundsky. Potom jej zasvětíte do věd matematických, tematických a biblických. Po vás se ho ujme páter Amadeus, který jej vyškolí v muzicírování a v tarokách, v tanci a zpěvu sólovém i masovém, v chování za stolem i pod stolem, ve společnosti pánské, dámské i obojetné a dodám společenského lesku. Je vám to jasné?
1: Jo. Nemám vám veledůstojný otče pomoc s tím vakem?
0: Ne, ne, není třeba, nerozptilujte se. Těžké břemeno mi naložil ten starý partika.
1: Tak pojď, Lojzíku, dáme se do toho. Šňupeček, nechceš?
2: Co je to?
1: Tabáček, šňupavý. Pamatuj si, že vzdělaný člověk ani nekouří, ani tabák nežvíká, nýbrž šňupá. Ale aby to neviděl otec Převor, mají líbr.
2: Co je to? Mají líbr.
1: To je po německy. Něco jako milý pane nebo tak, fršten?
2: Co je to fršten?
1: Ty jsi mi, kloučku, náramně zvědavý. To bys byl brzy vyštudovaný. Musíš si vědu šetřit, jo?
2: Jo, jo. A co je to, to fršten, otče Spiridione?
1: No, to je jako když se řekne basta anebo amen.
2: Aha.
3: Tento hudební nástroj nazýváme my, vzdělanci, fortepiano. Sleduješ mne?
2: Sleduji, otče Amadeusi.
3: Mezi námi děvčaty nechtěl bych otce Spiridiona pomlouvat, ale jeho znalosti matematiky a gramatiky jsou chatrné, až velmi chatrné. Prosím vás, můj milý, vždy to byl docela obyčejný žebravý mnich. Prostáček, žebráček, že ano, to přece víte, ne? Ostatně můj milý hošíčku, nači vám flámština, burgundština, na co máme esperanto? Jsem v hloubi svého srdce přesvědčen, že Hinochovi s vaším šarmem je potřebnější zběhlost ve vědách společenských, jako je hudba, veršování a konverzace, že ano, můj milý.
2: Ano.
3: Procvičíme si několik speciálních figur mazurky. Prosím, hraj.
2: Tři.
3: Výborně.
2: Dva, tři.
3: Tak.
2: Dva, tři.
3: A
2: dva, tři.
3: Raz. Ano, dva, tři. Bravo.
2: Dva, tři.
3: Ještě jeden krok. A teď si procvičíme zdvořilý úsměv a několik elegantních poklon.
2: Ano,
3: prosím,
2: ano.
3: Úsměv. Můj milý Luizi, koutky úst výš. Ještě o chloupek výš. Ne, to je příliš kyselé. A šáteček? Šáteček, můj drahý.
2: Ano, šáteček.
3: Podržte zlehka ukazováčkem a prostředníčkem.
2: Prostředníčkem.
3: Malíček pak prosím lehce ohnout. Ohno. Ještě víc. Ještě drobátko, víc. Mé milé popátko. Jako to činí dámy z lepších rodin.
2: Ano.
3: Ano. A teď prosím, smrkání.
2: Ano, ano.
3: Ten šáteček prosím.
2: Ano.
3: Ano, takhle chce posmrknout. Aby to znělo jako šalmaj, jako nejdelikátnější flétna. Och ne, můj drahý, to není šalmaj, to je pozoun, to je heligoun, to je fuga, to je prosím furioso, to je presto, rubato, a nikoliv subtilní andante cantabile, můj milý.
2: Ano, ano.
3: Tak prosím znovu, pro začátek jenom jednou dírkou.
2: Ano. Oče Amadeusi, už bude přestávka.
3: On je unavený, on je vysílený, můj malý studiozus. Dobrá, dáme si pohov, ať si hlavinka odpočine a já mu zahraji k odechu po práci.

0: Veledůstojní otcové, milí žáci, je psáno, hoden je dělník mzdy své. Je také psáno, že konec korunuje dílo. A vy, naši milí svěřenci, žáci naší slavné klášterní školy, stojíte přede mnou, abyste vydali počet ze své píle, abyste podstoupili zkoušku a tak osvědčili, že jsme vás dobře připravili pro život v tomto slzavém údolí. Amen, amen, pravím vám. No tak, uličníci, kdo se to tam strká? Postavte se do řady a jeden po druhém budete odpovídat na mé otázky. Luisi, pověz mi, kolik andělů se vejde na špičku jehly.
1: Přijde na to, veledůstojnosti. Podle toho, jestli je to jehla hedvábnická, nebo ševcovská, či dokonce košíkářská. Dále přijde na to, jestli jmenovaní andělé na té špičce stojí, nebo tancují, či zda se jí toliko dotýkají andělskou perlu.
0: Bravo, Luisi, bravissimo. Co to má znamenat? Který pacholek nevycválaný cválá na toto posvěcené místo a notabene s čepicí na palici. Proč jste ho vpouštěl, oče Spiridione?
2: Velednosti, div, že mě ten chlap neporazil.
3: Páni pampáteři, kde pak je náš Luisi?
0: Ven! Tady není žádný Luisík! Tady je klášter svatého Benedikta!
4: Vícku, kde se tu bereš?
3: A že prý tu není! Luisíku, posílá mě tvůj táta, chudák stará, spadl z koně a je na umření. Abys prý se hned sebral a jel se mnou domů, chce ti předat živnost.
0: Nic, nikam nepojede! Tady jsou závěrečné zkoušky. Tady nikdo nebude vyrušovat a narušovat.
3: Pane milované, říká se cti otce svýho i matku svou, jestli to náhodou nevíte. A jestli Luisíka nepustíte, tak ho rafnu takhle za límec a posadím před sebe.
0: Protestuji.
3: Prysej čepici, Luisíku, jedem.
0: Já, Himlaudon, abys věděl, pacholku zatracený, a věřit to Lotrandovi, že Luis nesložil závěrečné zkoušky a tudíž nedostane vysvědčení a bez certifikátu nedostane ani penzi, ani místo ve státní službě a dobře mu tak. Ani loupežníkem nemůže být bez vysvědčení, heč.
5: Duše sakramenské, elementské, nedělejte mi tu rámus. Běžte si někam ven do lesa, v tom vašem tartasu člověk ani duši vypustit nemůže. Kde je ten Vince Klouda Loudava?
6: Už je tu?
5: Seberte se. Kasma Maršmen. Ach, támhle si vyvalte soudek s kořalkou, aby vám nebyla dlouhá chvíle. Ech. A nedělejte kravál, já tady musím v klidu se svým synkem udělat poslední uch pořízení.

0: To je dost, Lojzíku. Už jsem se bál, že se tě nedočkám.
1: Drahý otče, kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti blížních a nevýslovné píše potomstva.
0: Pomalu, pomalu, pomalu. Spat jsem z Valacha a mám na mále. Chystám se do pekla a nemám moc času na tvé cukrování. Myslel jsem, že ti nechám pořádné mění, abys byl živ bez starosti. Ale byly teď pro naše řemeslo mizerný léta.
1: Ach, otče, neměl jsem tušení, že strádáte.
0: No, strádání to zrovna nebylo, ale marná sláva. Teď ke všemu sedla na mě pakosnice. Tak jsem nestál za nic. Daleko do kraje jsem si netroufal. A téhle silnici se v poslední době kupci nějak vyhýbají. Nejvyšší čas, aby se toho po mně ujal někdo mladší.
1: Drahý otče, přísahám, že převezmu vaši práci a budu ji vykonávat i pilně, počestně a se vší vlídností.
0: Milý Lojzíku, nechci ti nic rozvolovat, ale nevím, jak to půjde s tou vlídností. No, jsi študovaný, vyznáš se v tom snad líp než já. Připravil ses na školách. Teďkon to budeš mít, jako bys to našel. Všecko jde kupředu. Dneska už se nedá pořád ani krást, když jeden není vyštudovaný. Jestli to chceš zprubnout z vlídnosti, tak z vlídnosti s pánem Bohem. Já to dělal tak, že jsem nejdřív zařval. Peníze nebo život. Kdo dal, toho jsem nechal běžet. Kdo nedal, toho jsem pích. Ale poklony jsem, Lojzíku, nedělal nikomu. Já bych řekl, že se to při mé živnosti nějak nehodí.
1: Drahý otče, já vám asi špatně rozumím. Pro všechno na světě povězte mi, jaká je vaše živnost.
0: Loupežnická, Lojzíku.
1: Ach.
0: Loupežnická.
1: Ach.
0: Já ti tu živnost teďkon odkazuju.
1: Otče milovaný, ne, to nejde, to není možné, já to nedokážu. Tatínku.
2: No jo, Lojzíku, toho nevzbudíš. Už je napravdě boží. Pochováme ho tamhle pod tu jedli. No a zítra bychom měli vyrazit za prací. V Trutnově je jarmark, cesta bude plná vozů.
1: Když já to Vincku nedovedu.
2: Přiučíš se. No jo, už ti vlastně musím říkat vy, jako pan tátovi. Já vám pro první čas poradím, ale pracovat se musí. Tady nám žádnej páter nepřinese nadívaný holoubě. A co byste se bál, chasa je sehraná. No, on váš tatík byl dobrý pan táta. Měli jsme ho jako oko v hlavě. A vás budeme mít taky tak.
3: Roubířská pejnka, ta se nebo stejnka, ta se ani mordu dvakrát neštítí. Padnou k nalotranka, není žádná. To je páni poživobytí!
4: Pánové, prosím pěkně, kdybyste se laskavě poněkud utěšili.
5: Jak vidíte, tady pan kolega Vincek právě přibyl z výzkumné jízdy a jak slyšíte, není tady slyšet jedinkého slova. Prosím pěkně.
2: Holo to hrmská, ticho!
4: Děkuji vám, příteli.
2: No, vypadá to tak, že tamhle od kostelce jede nějaký kupčík, nejspíš pláteník. Fůru má plnou zboží, to by se nám náramně hodilo. Počíháme si na něj na kraji lesa. Arnoštek a Baraba půjdou napřed, aby se mu dostali dozad. A my ostatní vyrazíme...
5: Pardon, Odpusťte, že vás přerušuji, ale měl bych skromný protinávrh. Jak vidíte, je mlhavo, deštivo až sichravo s občasnými přeháňkami a já bych nerad vystavoval vaše zdraví této nepohodě. Račte tu prosím maličko posečkat pod střechou a já celou akci provedu sám.
2: Netroufáte si nějak moc, mladý pane?
5: Mám jistý plán. Důmyslný. Velmi. Zaskočím onoho plátínkáře s překvapující lstivostí. Vás pak zavolám až k rozdílení mnou vyzískané kořisti. Prosím, nepřemlouvejte mne. Jsem pevně rozhodnut. Frštén, jen se za mne pomodlete, otčenášek.
2: Nevím, nevím. Ale když jinak nedáte...
5: Díky, vážení pánové. Za důvěru jakost. Budete překvapeni. Má víc než to. Auf Wiedersehen, au revoir, naschledanou, arrivederci.

0: Je! No přidejte do kroku, Vranky, ať jsme do tmy pod střechou.
1: Pochválen pán Ježíš!
2: Až na věky, mladý pane!
1: No máme ošklivé počasíčko, že ano? Zastavil byste laskavě na okamžíček.
0: Brrr! Tak co pak, mladej? Chcete se svést?
1: Doufám, že vás příliš nezdržuji.
0: Ale času dost, jen si vylezte nahoru. Ve dvou nám bude veselejc.
1: Totiž patrně sotva, prosím pěkně, nelekejte se.
0: Čeho?
1: Já jsem totiž loupežník. Lotrando mladší, pardon, ruce vzhůru.
0: A hele.
1: Oh, nepolekal jsem vás příliš?
0: Ale vůbec ne, naopak. Já jsem totiž taky loupežník. Nějaký krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
1: Promiňte, neměl jsem dosud tu čest. Jsem tu vlastně nespoprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
0: Aha, starého Lotranda, že jo? No to je stará, renomovaná loupežnická firma. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Děkuji.
0: Já jsem byl tůze veliký kamarád vašeho nebožtíka Pantáty. Ještě než umřel, jsme se potkali a víte, co mě řek? Povídá, víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to pod krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrým. Tahle si...

0: nohu.
1: Ale váš pan táta ještě řekl. A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí páchne nohou, můžeš mu vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že tohle je tvá silnice. Jo, tak to řekl váš ctihodný pan otec a dal mi na to ruku, víme?
0: Je-li tomu tak, pane kolego, pak vás musím co nejúctivěji poprositi, abyste přijal tuto perletí vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím perem a tenhle kabátec anglického sametu na důkaz mé nejhlubší úcty a lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
1: Ale no tak, dejte to sem, mládenče, a já vám odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koničky. Bambičkem, pane Lotrando.
0: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský příteli.
2: Rautýřská pejka, ta se nepostejka, ta se ani hordu dvakrát neštítí. Padnout na Lotranda není žádná, to je paní o život.
3: Správně, správně, tady jde o holej život.
4: A já se na to?
3: Jo.
4: Já do toho?
3: Jo.
4: Já nemám rád?
3: Jo.
4: Šaškárny.
3: A já toho mám taky dost.
4: Ty jsme světu prosmí.
5: Tady to slyšíte, mladý pane Chasamavstek.
0: Ale proč? Prosím pěkně, já nechápu, proč?
3: Proč?
0: Prosím pěkně, klid.
5: Chlapi, ticho.
0: Račte mne vyslechnout.
6: No to jsem žádostivej.
0: Drazí bratři, pardon, chápu tedy, dámy a pánové, já zcela nechápu důvody vašeho hněvu. Proč se hněváte? Proč? Co jsem vám učinil?
4: Proč? Proč? Co jsem vám učinil? Tak já vám to, šéfe, vytmavím za všechny. Jsme namíchnutý, páč to takhle dál nepůjde, jasný?
0: Prosím, spisovně, přitom snad není třeba komolit mateřský jazyk, že ano?
4: Fix rauda.
0: Prosím, bez klení a prosím, bez rozčilování.
4: No, páni, jak nemáme být rozčilení, když jste celou živnost přivedl co grunt, když nemáme co jíst? A vy místo, abyste přines, ještě rozdáváte. Pláteník Čepelka si z vás dělá legraci po celým okolí.
5: Jo, tam ten forman z police, co jste mu ještě půjčil svýho koně, na nás přived sedláky s vidlema. Div nás nepomordovali.
7: A tomu řezníkovi, co ved na jatky krávu, jste vůbec tu krávu neukrad.
4: A ještě jste mu dal 12 dukátů, protože vám nalhal, že má 12 hladových dětí, a zatím je to starý mládenec.
5: A tak to jde pořád do kolečka. S váma bychom buď umřeli hlady, nebo bychom se šli sami dát zavřít do kriminálu. Není to tak, kamarádi?
7: Je, s tím Čepelkou, s tím formanem, i s tím řezníkem, i s tou krávou.
0: A co tedy chcete dělat?
5: Ať řekne Vincek.
0: Mám dojem, že jsem si počínal docela solidně.
7: Nic ve zlém, mladý pane, ale vy se na loupežnictví nehodíte. Živnost jde od 10 k 5. Radši si v dobrém dejme s Bohem. Tady Arnuštek s Barabou by mohli na službu do pivovaru?
5: Jo.
7: Já se dám nejspíš za mládka do Hronovského mlejna?
5: Jo.
7: Každý si najde něco podle svých chuti.
0: Prosím, prosím. Já vám, přátelé, pochopitelně nemohu bránit v uskutečnění vašich životních snů. O, nikoli věk. Každý je sám svého štěstí strujcem. Rozloučíme se. Ale já při své práci zůstanu. Splním přísahu danou mému zvěčnělému otci. Jděte si s pánem Bohem, druhové moji milí. Já jdu loupit. Jdu krást, jak mi velí přísaha a čest mého rodu. Amen.

0: Co křičíš? Nejsem hluchý.
1: Co to vezeš?
0: Cože?
1: Ptám se, co vezeš?
0: Co bych vezl? Srdcata, perníkový srdcata. Do náchoda na pouť. Chceš si koupit?
1: Já nejsem kupec. Jo, jsem loupežník.
0: Cože?
1: Že jsem loupežník. Vzej se.
0: Aha, loupežník. To musím říct svý paní mámě, aby se podívala. Stará, zvedni plachtu a polez ven. Je tu nějaký pan loupežník.
2: A co to plácáš, dětku, co mě budíš? A podívejme, doopravdy.
1: Ruce z hůru.
2: I s pistolkou. I ty jeden. Antikriste, ty arcilotře, ty babinský, ty bandito, ty čerchmante, ty darebo, ty hrdožeze.
3: Ach, pardon, madame.
2: Já u tebe nejsem žádná madame, ty zprostáku. Já jsem paní Havlíková, perníkářka z Lhotky, ty jidáši, ty kajné, ty kriminálníku.
3: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
2: To se ví, že dáma. A jaká dáma? Ty jeden háca čerte, ty lucipere, ty mezuláne, ty mordíži.
3: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak vyděsil, milostivá paní Trecharmé, Silvu Plé, že vůzem, fršten.
2: Pakuj se, nebo ti povím, že jsi netvor a nezdoba. Partikář, pirát, pobudá, rabiát a raubíš.
3: Ujiští vás svou nejpokornější lítost.
2: Slota a prostopášník šelma.
3: Smilování.
2: Zločinec.
0: Co jsi mu to povídala?
2: Jeď dál.
0: No jo. Já, že z toho byl hnedle červený a hned zase jako křída. Tak hej!

0: Uklidni se, Luizi. Upokoj se.
1: Já se na to veledůstojnosti nehodím. Vychovali jste mě nikoli věk pro loupežnictví. Já nemůžu nikoho obrat, ani zapíchnout, když mě o to sám nepožádá. Už jsem z toho spitomělý. O, promiňte, velebnosti, jsem z toho vedle, jak ta jedle. O, pardon, jsem z toho pav. Pro pána, já už to ani nedovedu spisovně formulírovat. Co si mám počít?
0: Milý hochu, je to těžké, já to chápu. Chválím tě, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš. Jednak proto, že to je hřích, ale hlavně proto, že to neumíš. To je jasné, jak ta boží facka.
1: Jenomže já jsem neboštíkovi tátovi přísahal.
0: Já vím, já vím. Podívej, Luizi. Ono je možno okrádat lidi všelijak a ne zrovna s bambitkou v ruce. Tvůj tatík to dělal postarodávnu. Ty svou přísahu splnit musíš, ale bude třeba najít proto nějakou modernější formu, víš? Musíš přepadat a obírat lidi v úplné počestnosti. Ty si najdeš mýto.
1: Mýto?
0: No, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, zastavíš ho a nepustíš dál, dokud ti nedá dva krejcary mýta.
1: A to se může?
0: Samozřejmě, dokonce musí, když na to máš povolení. A to povolení i s razítkem ti dá pan okresní hejtman v Trutnově. Tady mu to píšu, aby se tě ujal a pronajal ti nějaké pěkné mýto. No, tak vidíš, můžeš lidi obírat a být přitom zdvořilý a vlídný, co hrdlo ráčí.
1: To vám veledůstojný otče do smrti nezapomenu.
0: Rádo se stalo, milý synu. A až někdy pojedu kolem, doufám, že mi zvedneš závoru za darmíčko. Gratis!
2: Matko boží, to je vedro.
0: Trpělivost, oče Spiridione.
2: To je vedro.
0: Za hodinku jsme doma.
2: To je vedro.
0: Pobídněte hnědku.
2: Jo, kde pak? Sotva pleten nohama. Nemohli bychom odbočit cestou k nějaké faře na hlt vína. Vždyť tom pán Bůh mě netrestej, pekelném žáru leknem jako mřenky.
0: Pravda. Mám tu kdesi známého faráře, tady nedaleko Úpice. To musíme zahnout doprava, oče Spiridione, k zálesí. Podívejte, tam ta závora. Tam prý vybírá mýto náš někdejší žák. To už je roku Luis. Jestli pak mě pozná. Je to on. Dal si narůst fousy, ale jinak se ani moc nezměnil. Pozdrav, pámbu.
3: Zastavte, landáci. Mejto, dva krejcary.
0: Jen co najdu, kde pak mám drobné?
3: Čerstvějc, bude to. Jak pak dlouho má jeden čekat?
0: Nemám drobné. Prosím vás, človíčku, proměňte mi za 6.
3: Orom do vás, když nemáte krejcary, co vás sem čerti nosej. Vyklopte dva krejcary nebo táhněte na zpátek.
0: Luizi, kulotrando, nepoznáváš mě?
3: Dejte pokoj, co je mi do vás.
0: Ale já jsem...
3: Aha, otec Převor. Tady přejede lidi, kdybych si měl kde koho pamatovat.
0: Kde pak je tvá vlídnost a zdvořilost?
3: To šlo, když jsem byl loupežník. Jenomže teď jsem úředník. A už jste někdy viděl mejtného, mostného nebo exekutora a tak dále, aby byl ochotnej a zdvořilej a vlídnej? Zaplaťte nebo...
0: Peníze nebo život. Přece ses to naučil. Tady máš dva krejcary.

0: Bylo jednou jedno veliké nádraží. Mělo hodně kolejí a na těch kolejích stálo i jezdilo, pískalo, hučelo a syčelo hodně vlaků. A když tam bylo tolik vlaků, nastupovalo a vystupovalo také moc lidí. Někteří lidé nesli kufříky, jiní aktovky, jiní balíky a byl tu také jeden pán a držel pytel. V pytli něco kničelo a kvičelo až hrůza. Co v pytli asi bylo? No, to se rozumí, že prasátko. A podívejme se, tamhle ta paní nese v tašce husu. Husa vystrkuje z tašky hlavu a rozhlíží se. Ta se asi diví. Co pak už někdy viděla takové nádraží? A tam zrovna vedle dveří na nástupišti je okénko. To je pokladna. Kdo chce někam jet, koupí si u pokladny lístek. Šťastnou cestu. U pokladny stojí nějaká paní v šátku a říká: jeden do Neratovic. Dostane lístek, zaplatí a jde na nástupiště. Pak přijde na řadu dědeček. Dědeček drží za ruku Martínka.
1: Jeden do Turnova, prosím.
0: A dědeček dostane lístek, zaplatí a jde za paní v šátku, ale u vchodu na nástupiště zastaví vrátného.
1: Prosím vás, na které koleji stojí vlak do Turnova?
0: Na druhé koleji, řekne vrátný. Dědeček poděkuje a jde s Martínkem k vlaku. Po nástupišti jezdí vozíčky s balíky, kufry a bednami. A co je tu lidí? Martínek pospíchá a táhne dědečka za ruku. Jenom jestli ten vlak najdeme, dědečku.
1: I najdeme, Martínku. Vlak stojí na druhé koleji. Tam jej najdeme.
0: Jedna kolej? Druhá kolej? Počítá Martínek koleje. Má strach, aby se nespletli a nesedli do jiného vlaku. Mohl by je odvést jinam, třeba do Brna nebo kdo ví kam. A Martínek chce jet s dědečkem k babičce.
1: Pozor, ať se nespleteš.
0: Umím už počítat do 10, povídá Martínek.
1: I to já znám takovou pohádku, jak se kluci nedovedli spočítat a chodili už do školy.
0: Je, podivil se Martínek. Školáci a neuměli se spočítat.
1: Počkej, hned ti to povím, jen co budeme ve vlaku.
0: A už stáli u svého vlaku. Ten měl lokomotivu černou jako uhlí a jen se leskla. Syčela si docela potichu. Dědečku, a budu sedět u okýnka, zeptal se Martínek.
1: To víš, že ano, budeš sedět u okýnka, abys všechno venku pěkně viděl.
0: A opravdu, našli ve voze místo u okýnka, jako by na ně čekalo. Sotva se posadili, hned chtěl Martínek vědět, jak to bylo s těmi kluky, co nedovedli počítat. A dědeček začal.
2: V těch teplých krajích si fík zpočátku velice liboval. Bylo tam teploučko, jako doma za pecí, a nebe bylo pořád jasné a modré. Maxi pes si důstojně vykračoval savanou a moc se mu líbilo, jak před ním všechna zvířátka uctivě ustupují nebo se dokonce dávají na útěk. Pavijáni na stromech troubili už z dálky před fíkem na poplach, jenom ptáci klubáci se brzy slétli a bezostyšně se usadili fíkovi na záda. Ale na tom vlastně není nic divného. Ptáci klubáci se klidně vozí i na slonech a na hroších. Když si ale sedl na fíka i strakatý a děsně uřvaný papoušek, bylo to už napováženou. Maxi pes však zachoval naprostý klid a vůbec, ale ani maloučko se nerozčílil. Možná taky proto, že mu dva klubáci v tu chvíli seděli zrovna v uších. Potom se snesl odněkad z hůry docela obyčejný čáp a povídá: nazdar, fíku, svezeš mě taky kousek? A heleme se, vždyť je to čáp z našeho rybníka, který je tady na zimní dovolené. Teda ten čáp samozřejmě. Rybník zůstal doma, nejspíš zamrznul a Ája se po něm prohání na bruslích.
3: Jak pak je dnes u nás doma? Zeptal se Fík.
4: Letos ani moc nemrzne, řekl čáp. Ale co naplat, já zkrátka musím lítat na zimu do teplých krajin, poněvadž se to tak píše v učebnicích. Tak teda jsem tady, krajane.
2: Zvířátka pomalu přestávala mít z Fíka obavy. Když malé opičky viděly, že ten velikánský pes se slušně a přátelsky baví s ptákem a vůbec není na nikoho zlý, osmělili se a jedna po druhé nasedali na Fíkův hřbet. Brzy byl Maxi pes tak obalený opicemi, že ho nebylo ani vidět. Vypadal jak pochodující klubko opic a ptáků.
3: Rome, co pak jsem v opičí autobus?
2: Zavrčel Fík, ale jinak nic, jenom trošku přidal do kroku a upaloval k nejbližší vesnici, aby se toho nákladu co nejdřív zbavil. Dávalo mu to v tom horku přece jenom trošičku zabrat. Udýchaně vyplázl jazyk a hned se mu na něj posadil další pasažér. Naštěstí to nebyla opice. Konečně přiběhl Fík do vesnice, prudce zabrzdil na návsi, domorodci vybíhali z chatrčí a radostně volali: "O, naše vesnice být autobusofikována, o, my se mít, oho!" Kouzelník hned odkud si vyčaroval plechovou tabuli s nápisem autobusová zastávka a zapíchl ji uprostřed návsi. Teprve když všichni cestující sestoupili a bylo vidět, že to není malý autobus, nýbrž velký pes, zatvářili se domorodci, napřed trochu zklamaně, a když si ještě Fík ulehčeně odfrkl, zmocnil se jich dokonce zděšení a rozprchli se do chatrčí. Fík se chvilku rozhlížel po lidu prázdné návsi a potom netrpělivě zavolal:
3: "Haló, kde bych tu dostal trochu mlíka?"
2: Sám náčelník se v předklonu vysoukal z chatrče a uctivě řekl Fíkovi:
4: "No, hned to bude, vašností."
2: Jako střela vyjel do kokosové palmy a zatřásl. Kokosy padaly dolů jako kroupy a jeden přímo Fíkovi na hlavu. Fík se jen ohnal, jako by ho ďobla moucha.
4: "Prosím, vážnosti, tady máte kokosové mlíčko."
2: Sladce pravil náčelník a rozpůlil pár ořechů. Fík se s chutí napil toho mlíka a zabrumlal si:
3: "Inu, jiná země, jiný mrav. Tady holtým rostou krávy na stromech."
2: Netrvalo však dlouho a strach z Maxipsa přešel úplně všechny. Úplně všechny, když viděli, jak je ten pejsek míru milovný. Fík vozil černé kloučky po návsi, hrál si s holčičkami na písku a pomáhal lidem klátit kokosy. Druhého dne však přišla na vesnici pohroma. Kouzelník přiběhl k Fíkovi a celý sa třesa nešťastně sděloval: "O, má sa Fík, naši vesnici ohrožovat zlý lev. No jo, zlý lev, sežrat nám už dvě koza a jeden vůl. No, to byl náš jediný vůl a já muset jít hned čárovat."
3: "Ale houby," povídá Fík, "nechte to na mě, pane kouzelník."
2: A opravdu, stačilo pár pořádných psích skoků a už držel Fík drzého lva kozožrouta za hřívu. Odpáral mu ji jedním trhnutím a dal si kolem krku jako trofej a přísně řekl lvovi:
3: "Hele, koukej, ať už mě tu nevidím. Teďka si přišel zatím jenom o skalp. Pamatuj si to, příště už by to bylo horší." Hov, hov, hov, hov, hov.
2: Spokojeně a hrdě se vrátil Fík do vesnice a vesničané nadšeně volali:
4: O, má safík mít lví skalp, ať je má safík, má safík, má safík.
2: No ale maléry ovšem neskončily. Stalo se zase, že jeden černý kluk šlápl na dikobraza a byl z toho celý špatný. Kouzelník se svým čarováním samozřejmě nic nepořídil. Už se báli, že kluk snad dočista umře, ale fík moudře řekl.
3: Dejte pokoj s tím zaříkáváním, pane kouzelník, to chce pořádnýho doktora.
2: Naložili mu tedy kluka na hřbet a fík s ním odsválal do nejbližší nemocnice. A ta byla hezky daleko. Černý doktor tam píchl černému kloučkovi parádní bílou injekci a když přijeli zpátky do vesnice, kluk panečku zase vesele běhal a skákal. Všichni se zase chovali k fíkovi náramně uctivě a přezdvořile, jenže už to dávno nebyl strach, nýbrž opravdovská úcta. Fík si opět natáhl na krk tu lví hřívu a svědomitě hlídal vesnici, aby nepřišel žádný další kozožrout. No, docela se mu líbilo dělat hlídacího lva, ale potom přišel za ním sám náčelník, sundal mu opatrně tu lví hřívu, pověsil mu na krk jakési posvátné parády a povídá:
4: má safík, o, má safík, ty nám dělat náčelníka? Jo, prosím, kolena ohýbám.
3: Ale jo, s raností, řekl fík. Já být velice potěšen.
2: A když potom na jaře letěl zase náš Čáp domů k rybníku, dal mu fík do zobáčku telegram pro Áju.
3: Mám se dobře,
2: stálo v něm.
3: Jsem zaměstnan jako lev a nacelník. Vzpomíná vás fík.
4: Jú, přišel telegram od fíka.
2: Jásala Ája a hned běžela ukazovat psaní tatínkovi a mamince a potom i všem na návsi.
4: Má se dobré a vzpomíná na nás.
2: Čáp zakýval hlavou, jakože má skutečně Ája pravdu.

0: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek, dej mi jednu, to by byl ještě sladší. Kde pak, řeklo Vánočkové těsto, to nejde. V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku. Zloděj, křičelo za ním vánočkové těsto.
1: To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu.
0: Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace.
2: Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek.
0: Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku.
2: Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila.
1: Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba.
0: Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si, prosím, nemohu vzít na zodpovědnost.
2: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
1: Pane pojišťovno, řekla vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost?
0: Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat?
1: Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila vařečka a zaujala postavení.
2: Když vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl, prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
3: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
2: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.
4: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
5: Ty někam jdeš?
4: Podivil se Havran.
5: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
4: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
5: Dobrý den. Vedete prosím košťata?
4: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
6: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
5: Ne, děkuji, já chci koště.
6: S násadou, anebo bez?
5: S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
6: Jak pak by se prosím hodila tahle? Úslužně nabízel pan Peprníček.
5: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
6: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
5: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
6: No prosím, prosím, jak si přejete?
4: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
2: Byl krásný podzimní den. V takový sluníčko nepálí, ale hřeje jen, jako by hladilo a usmívá se, jako by slibovalo, že se na jaře zase vrátí. Rodina sislů vyšla ven ze zimní nory, aby se ještě ohřála, než se sluníčko rozloučí a aby se najedla, než půjdou všichni sislíci přespat zimu. Paste se, děti, paste, ať vám v zimě nekručí v bříšku hlady, nabádala paní Sislová svých 11 sislíků a ukazovala semínka, zrnka i červíky, jak co bylo na mezi pod hájem k snědku. Sislíci hledali, vykulovali očka, baštili a taky skákali a dováděli, aby se jim pak dobře spalo.
7: Mámo, táto, babi, dědo, teto, brácho, je, mine, volal nejmenší sislík. Támhle něco padá, co je to?
2: I ty hloupí, řekla sislovic maminka, vždyť to padá jen se stromu list.
7: A proč padá?
2: To je pošta. Od sluníčka, vysvětlila máma. Lidé si píší psaní. Sluníčko neumí člověčí písmenka psát a my zvířátka je neumíme číst, proto nám sluníčko namalovalo zlatým paprskovým perem a červeným červánkovým inkoustem vzkázání na stromový list. Vidíš, jak je zlatý a červený ten list, co spadl se stromu dolů? Když list spadne na zem, my si to vzkázání přečteme.
7: A co je tam napsáno?
2: Ptali se Sisily děti. Matka Sislová sebrala list a četla. Milí Sislíci, stěhuju se a nebudu v zimě hřát. Jděte spát, bude zima. Dobrou noc vám přeje sluníčko.
7: A zase něco padá,
2: volali Sislíci. Že by to už sněhová vločka, divila se Sislovic maminka. Táto, podívej se taky, co to je? A tak se všichni Sislíci dívali. Díval se táta, máma, bába, děda, strejda a všichni bráškové. Co to jen spadlo? Je to jako list a není to list, řekl táta.
8: Je to živé, ale není to brouček, řekla máma.
7: Jí se to?
2: Ptali se Sislíci.
7: Nebo to kouše?
2: Nevíme, řekl Sislovic táta a poručil, když nevíme, co to je, všichni Sislíci honem se schovejte do trávy. Schovala se máma, bába, schoval se děda, strejda, schovali se i všichni bráškové. Zatím ta divná věc přistála na mezi a volala, hej, Sislové, neschovávejte se.
7: Ale Sislíci ani muk, kdo ví, co to k ním přiletělo. A bylo v trávě pod hájem ticho, jako by tam žádní Sislíci nikdy nebyli. Však já vím, že jste tady schovaní, volala ta divná věc, která se snesla k zemi, jako když padne list. Ale nebyl to list. Byl to létací pláštík a z pláštíku se vymotal drobouninký skřítek. Na krku měl zavěšený dálkohled i blízkohled a ten dálkohled přiložil hned k očím a díval se pomezi i po louce.
2: Nikde nic. Nakonec si rozložil mapu. Tady to přece musí být. 5 zaječích skoků od buku směrem k vysokému bodláku jsou přece Sislovice. Hej, Sislíci, já vás zdravím. Halí belí, zavolal hajadlovský pozdrav, ale nic se neozvalo. Jen vřesové zvonečky zazvonily, jak se nejmenší bráška natahoval do výšky, aby líp uviděl tu věc, kterou si skřítek přiložil k očím.
7: Mami, tati, ono to nekulí očka jako my. Když chce líp uvidět, ono si to nastaví oči trubkou.
2: To je dálkohled, zašpital starší bráška, který takovou věc už viděl, když tudy prošli výletníci.
3: Pst, buďte tiše, napomenul je otec Sisel
2: a maminka Sislová dala oběma bráškům pohlavek, až vřesové zvonečky znovu zazvonily.
8: Aha, tamhle jste, u vřesu, volal skřítek. A jste pěkní nevychovanci, protože neumíte odpovědět na slušné pozdravení.
2: Taková pohana matku Sislovou rozlobila. Vytáhla se nad trávu i nad vřesy a zavolala, já mám náhodou slušně vychované děti a poslušné, protože vědí, že se s neznámými cizinci nemají bavit.
9: Vytáhl se i otec Sisel, aby podpořil svoji paničku.
2: Vy taky nejste moc dobře vychovaný, cizinče. Přistál jste v Sislím městě neohlášený, nepozvaný a nepředstavil jste se. Koho neznáme, toho nezdravíme, protože nevíme, jestli nepřináší našim Sislíkům nebezpečí.
9: Skřítek to honem napravil. Smekl čepičku a představil se. Jsem Hajadlo, skřítek, který nosí sny zimním spáčům. Písmenko S na mé čepičce i na mém plášti znamená, že úřaduju právě pro Sislí sny. Uklonil se. Jsem pověřenec skladiště snů pro Sislí město. Dovolte mi, páni Sislové, abych vás znovu pozdravil. Halí belí.
2: Táta Sisel dal povel a v trávě i ve vřesu, v mechu i v bodláčí pod hájem, ve spadaném listí pod bukem i v jehličkách pod modřínem se ukázaly sislí hlavičky a sislí očička.
9: Je, to bylo sislu. A všichni panáčkovali na pozdrav. Panáčkoval táta sisel, máma sislová, syslovic babička, děda strejda a všichni bráškové. Buďte vítáno v syslím městě, vážené hajadlo, řekl táta sisel za celý rod i přátelstvo. Rádi vás provedeme chodbičkami i tunely syslího města, ale pohoštění si račte nazobat samo, semínka dozerála a červíčci také ještě nezalezli pod zem. Vy neračte dělat na zimu zásoby? Divilo se hajadlo. Ne, vážený hoste, řekl táta sisel za svůj rod i přátelstvo. My jsme podzemní stavitelé. Než vyhrabeme podzemí celé syslovice a vynosíme všecku nahrabanou hlínu v torbičkách a kapsičkách, které máme v puse, nezbývá nám už sil, abychom zase v těch torbičkách a kapsičkách nanosili jídlo pro všechny děti. Svou zimní spíš má každý sisel ve vlastním bříšku. Račte si jako host sebrat červíčka z klobouku houby holubinky, pak vám ukážeme naše podzemní metro. Hajadlo poděkovalo za přijetí i pohoštění a na pozvání nasedlo na hřbet syslovic strýčka a povozilo se mnoha tunely podzemního města. Kudy se vozilo, tudy za sebou táhlo vlákénko babího léta a měřilo jim délku těch chodeb a tunelů. Když konečně zastavili u výjezdu pod bukem, navíjelo hajadlo vlákno na klubíčko a přeměřovalo je na délkovou míru zaječího skoku. Kolik jsme naměřili zaječích skoků, tolik bude dlouhý i váš zimní sen. Řekněte si, pilní podzemní stavitelé, co byste si přáli ve svém zimním snu uvidět. Všichni syslíci dali hlavy dohromady, aby se poradili. Je, to byla kupa hlav. Nakonec se nade všemi hlavami vztyčil otec sisel a promluvil: vážené hajadlo, co hlav tady nakupě tolik syslíků, mám ke hlídání. Jako otec ručím za bezpečnost města Syslovic a jeho obyvatel. My syslíci jsme totiž malí a naše drápy jsou spíš k hrabání hlíny než k boji. Naší jedinou zbraní je ostražitost. Líp by se mi hlídalo, kdybych měl pro ty své nezbedy syslíky píšťalku. Jako má člověčí pan učitel, viděl jsem a slyšel jsem jeho píšťalku, když tudy prošel školní výlet, takže to kouzlo, jak svolat všechny dohromady, znám. Jenom je svými pacičkami neumím vyrobit. Přál bych si tedy takový sen, v jakém se vyrábějí píšťalky. Kdyby v tom snu šlo na mé syslíky nebezpečí, zapískal bych a už by se honem všichni schovali v trávě. Poznamenám si vaše přání, řekl skřítek, který sloužil pro sisly jako hajadlo. Naškrábal něco na lístek poslední sedmikrásky, schoval si zápis v plášti a než se syslíci stačili připravit na hromadné zapanáčkování na rozloučenou, vznesl se jejich host nahoru. Měl s přípravou snu pro syslí rodinu naspěch, vždyť už všechny vřesové zvonky vyzváněly zimním spáčům na dobrou noc. Zalezli tedy do svých zimních tunelů všichni syslové, zalezl táta, zalezla máma, zalezli bába, děda i strejda a všichni bráškové. A než zavřel očka ten nejmenší neposeda, už tady byl sen. Začínal ten sen tak, aby z něj měli všichni zimní spáči potěšení. Vracelo se už jakoby sluníčko. Louka pod hájem nebyla rezavá loňskou travou, ale byla krásně zelená. I kytičky se vytahovaly už ze svých zimních cibulek a stromy ožívaly, vždyť u jejich kořínků pilně pracovali stromoví skřítkové pumpaři a pumpovali do stromového těla stromovou krev jarní mízu. Vrbový skřítek pumpoval u vrby, až měl uši námahou červené a vrba se zelenala.
10: Tati, mami, co pak to sedí na vrbě?
9: šeptal zes na nejmenší syslík, kterému se v syslím snu zdálo o jaru právě tak, jako jeho tátovi, mámě, bábě, dědovi, strejdovi i všem bráškům.
7: To není skřítek, protože je veliký, šeptal bráška bráškům. Buďte tiše, já sám se podívám, poručil v tom snu otec sisel a díval se, co to ten velký na vrbě dělá. Ten velký měl gatě jako kluk, boty jako kluk a kudlu jako kluk. Byl to kluk a tou kudlou uřízl vrbový proutek. Pak kudlou proutek naklepával a odříkával říkanku. Otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukat, ti budu na tě žalovat, ti císaři pánu, ten ti dá ránu, až poletíš ke zlatýmu čbánu. Co pak to dělá? Ptali se syslíci. Co je to císař pán? Co je to čbán?
9: To nejsou důležitá slova, řekl otec sisel. Jsou to člověčí záležitosti, ale píšťalka je důležité slovo. A to by mohlo syslí rod zajímat. Uklonil se klukovi a řekl, vážený kluku, zač je ta píšťalička, koupil bych ji do syslího pokladu.
7: Vždyť není zlatá, ani stříbrná, ale je jenom vrbová, řekl kluk.
9: Poklad je to, co pomáhá k životu, řekl otec sisel. Potřeboval bych tu píšťaličku na ochranu syslího rodu. Co za ní?
7: Ale já ji nemůžu prodat. Neměl bych si s čím hrát.
9: Byl to kluk pasáček a byl na louce sám.
7: Když jsem sám, tak si na píšťalku pískám.
10: Je, mine, on si nemá s kým hrát, vyskočili syslíci. Dej našemu tátovi píšťaličku a my si s tebou budeme hrát. Na honičku, na jukanou, na schovávanou.
9: A tak si syslíci s tím pasáčkem hráli a hráli, jak byl ten sen dlouhý. Myslím, že to bylo 7x7 zaječích skoků a pak už bylo jaro. A něco z toho syslího snu zůstalo syslíkům i dětem. Děti se naučili od syslíků hrát si na schovávanou a syslové se naučili pískat. Když kráčí od buku, od modřínu nebo od bodláku loukou nebezpečí, zapíská otec sisel jako na vrbovou píšťaličku a syslíci v tu ránu zmizí, jako kdyby tam nikdy nebyli.

0: Milé děti, budu vám teď vypravovat něco, co mi asi vůbec nebudete chtít věřit. Ale přece je to pravda pravdoucí. Totiž tady u nás v Hrusicích, v chalupě Uševců, mají kocourka Mikeše a ten, představte si, umí mluvit lidskou řečí. Jo, Pepík Ševců ho tomu naučil a něco se s ním natrápil, než se mu to konečně podařilo. On totiž, abyste rozuměli, Mikeš nejdřív nechtěl. Prskal a šišlal a za každé r musel dostat talíř husté smetany. Ale potom se mu to najednou nějak zalíbilo a dneska už mluví, no jako pořádní hrusičtí kluci. A byl to on, kdo naučil mluvit i čuníka Pašíka, kozla Bobeše i jiná domácí zvířátka.
1: Dobrý den, dědečku. Dobrý den.
0: Co?
1: Dobrý den, dědečku. Dobrý den.
0: Co? Říkal tady někdo něco?
1: Ano, říkal jsem. Dobrý den, dědečku.
0: Dobrý den. Dobrý den. Ale prach dudy, to se podívejme. Takovej kocour a umí pozdravit líp než některý kluk nebo holka. A pěkně nahlas a uctivě, jako sám pan starosta. No, tak kam pak jdeš, Mikeši, co?
1: Ale jen tak. Odpoledne jsem si vylezl na tvec, že si drobátko po obědě zdřímnu, ale nějak to nešlo. A taky mi byla dlouhá chvíle.
0: Neříkej, Mikeši, tobě, že byla dlouhá chvíle? No to bych se věru divil.
1: No opravdu. A byla dlouhá nejmíň 10 metrů.
0: To tedy byla opravdu dlouhá.
1: Teď vám to říkám, dědečku. A jestli pak se už Pašík po obědě probudil?
0: Jo, to já nevím, Mikeši. To se budeš muset jít podívat. Ale počkej, to ti povídám. Ne, abyste mi zase tropili nějakou neplechu, jako posledně. Prach dudy, to by bylo zlé.
1: Kde pak? Dědečku, co vás nemá? Vždyť my si budeme s Pašíkem jenom drobátko povídat.
0: No dobrá, dobrá. Však uvidíme.
1: Ty, Pašíku. Pašíku. Pašíku, ještě spíš?
2: Kdeže? Počkej, já ti otevřu. Tak jsem si chtěl po obědě drobátko zdřímnout. Ale nešlo to. Už jsem si dvakrát přeříkal celou pohádku o tom, jak ovce hnala pasáky po lávce přes potok. I do pěti jsem počítal, ale nepomohlo to. Pro krýle pána Mikeši, podívej se, kam jdou všichni ti lidé, tak svátečně vystrojení.
1: Což pak ty nevíš, že je dneska v Mnichovicích veliká pouť? A slavná pouť?
2: Jemináčku, opravdu? A já na ní dočista zapomněl. Ale tam bychom se měli jít podívat. Vždyť přece, jaká pak by to byla pouť, kdybychom tam my dva chyběli, ne? Jenomže když nemáme korunky.
1: Jak to, že nemáme? Vždyť já přece dnes celé dopoledne seděl na plotě a všechny pražáky, co chodili okolo na výlet, jsem pěkně a ucíve zdravil.
2: Zdravil. No a co nám to, tvoje zdravení nejčkon pomůže? Za to si na poutě nic nekoupíme.
1: Ježkovi v oči Pašíku, co pak to nechápeš? Oni se tu zedivili a házeli mi za to pěkné a ucíve zdravení korunky. Už jich mám na půdě za trámem plný starý hrnek.
2: Opravdu? Milion hrnců, tak sláva, nazdar, a přece jen se na pouť půjde, hurá.
1: Jo, tobě se to pěkně řekne, půjde se na pouť, ale mne od toho dlouhého sedění, nejčkon hrozitánský, bolí všechny 4 nohy, a tak si myslím, že bych tam třeba ani nedošel.
2: Frupana, Mikeši, to je přece to nejmenší, s tím si lehce poradíme.
1: Nevím jak.
2: Podívej se. Jsem tvůj kamarád, nebo ne?
1: Minu seš kamarád.
2: No, tak vidíš. A proto tě jako věrný kamarád dovezu do Mnichovic třeba na trakaři. A basta! Ty přece na takové slavné pouti nesmíš chybět, co by tomu řekli lidé. Posadíš se na trakaři pěkně až nahoru na žebříček, abys dobře viděl, a pojedeš jako nějaký pan hrabě.
1: Nahoru na žebříček říkáš? To by se mi tu zelíbilo.
2: No, tak domluveno. A doběhni na půdu pro hrnek s korunkami a já zatím vyvezu trakař z kolny.
1: Dobrá, hned jsem zpátky. Jen se ještě podívám do stodoly, jestli nám tam myši zase nedělají nějakou škodu.
0: Netrvalo dlouho a po silnici k Mnichovicům uháněl pašík s Mikešem na trakaři, jen kolečko vpředu poskakovalo. A Mikeš, obutý do nových bot, teď jen dával pozor, aby snad pro pána Jána v té rychlosti náhodou někoho nepřejeli.
1: Zastavit! Stát! Pašíku, tady u hospody si trakař necháme. Podívej se, kolik tady stojí automobilů a povozů i motocyklů. A nám by trakař mezi houpačkami jenom překážel.
3: Hej, pane Čuníku, račte si něco do kouky. Mám právě čerstvě kyslé okurčičky.
4: Teplé párečky pro pana Kocourka. Račte ochutnat, mladý pán.
3: Amerikánská houpačka senzace. Je pro vás, tato pro vás. Pro vás houpačky opatrně, jako starou hradu z Krokoče. Račte nás teda, prosím.
0: A teď byste je měli vidět. Ve chvíli se v jedné houpačce usadil pašík a druhou, s párkem mezi pacičkami, rychle obsadil Mikeš. Pašík, ten se panečku houpal pěkně, rozvážně a pomaloučku, jak se na čůníka sluší a patří, ale za to Mikeš, ten na houpačce dělal takové divy a komédie, že se za chvíli seběhli lidé z celého náměstí a smáli se, až se za břicho popadali.
1: Pozorně dívat, vážené publiku. Šefců Mikeš, to jsem já. Vám předvede na houpačce prvotřídní kocouzí veletouč. A nyní sojka na nejhořejším trámu. Kdo se bojí, ať se nedívá.
2: Na Jána, Mikeši, nech toho, vždyť spadneš a koho potom povezu domů.
1: Neboj se, Pašiku, tohle pro kocourka, jako jsem měla dočista, nic není. A přece běhám i po střeše stodoly a ta je, panečku, nijak vysoká.
2: Ne, radši už to nech, konec legrace. Stejně už je večer a musíme domů, aby se na nás paní máma nehněvala, že nejsme v času večeře.
1: No dobrá. Já si ale ještě musím na památku koupit nějakou harmoniku.
4: Jen račte, mladý páni, můj obchodní dům má harmoniky ve velikém a nevídaném výběru. Račte se přesvědčit. Mám harmoniky foukací, tácí, malé i veliké, a dokonce i koncertní. Samé prima a kvalitní zboží, prosím.
1: Já bych potřeboval, pane velkou obchodníku, takovou foukací harmoniku, jako má náš Pepík.
4: Šefců, už vím, taková malá, skoro nová.
1: A právě taková malá a zahraje se na ní písnička Jak skákal pes
4: no,
1: přes oves.
4: Pravda, vážnosti, vždyť Pepík kupoval ten prvotřídní hudební nástroj loni o pouti právě tady v mém obchodním domě, protože máte, jak vidím, takové pěkné doporučení. Můžete si vyzkoušet třeba tenhle nástroj, prosím, okamžíček. No prosím, vidíte, když se vám bude líbit, dám vám ho ze slevou.
1: Pro krýle pána, vždyť já jsem si právě takovou harmoniku psal. Milion hrnců. Takhle ale neskáče pes přes oves. Takhle vrzají vrata naší stodoly.
4: Když dovolíte vážnosti, foukat se musí semhle do těchhle dírek. Vydržíte nástroj dočista obráceně. Já vám harmoniku předvedu sám okamžíček, prosím.
1: Jednášku, Pašiku, slyšíš? To je krása. Takhle nehraje ani rádio našeho pana starosty.
2: Já bych Mikeši chtěl taky něco spoutit. Třeba jen takovou maličkou frkačku, kdybych měl.
4: Je mi nesnadná pomoc, mladý pane Čuníku. Můj obchodní dům splní každé vaše přání. Frkaček máme plnou škatuli, račte si vybrat. Jedna lepší než druhá, prosím.
2: Radši tuhle. Tahle papírová, to se mi náramně líbí.
4: Je vidět, že máte...
2: Tuhle! Prosím. Tahle papírová, to se mi náramně líbí.
4: Je vidět, že máte vybraný vkus, pane Čuníku.

0: ještě jeden párek. A pak se s poutí rozloučil a za maličkou chviličku už oba stáli před hospodou, kde zanechali trakař.
1: Brunti, pánu pašíku, náš trakař je pryč. Do čista fuč.
2: Aj, to je nadělení. Místo našeho nového trakaře nám se někdo postavil docela obyčejný motocykl.
1: Takový krásný trakař jsme měli a nějaký pobuda nám ho ukradne, aby do něho pečená husa kopla.
2: No, teď aby jsme šli domů pěšky.
1: Cože? Já, kocourek Mikeš, a mám jít z poutě domů pěšky? To bych se na to pašíku pěkně podíval. Sem jsme přijeli, odtud také pojedeme. A třeba na tom motocyklu, jakože se Mikeš jmenuji.
2: Prokrýle, pána, neříkej Mikeši, že ty umíš jezdit i na motocyklu.
1: A proč ne? Na tom přece dočista nic není, to dneska umí kdyjaký kluk. Podívej se, tuhle na tu páku se musí takhle pěkně.
2: Milion krutibáru! Mikeši, což to vyveď? Honem, něco udělej!
1: Rychle, ta čertovská mašina už chce jet, honem si nasedni!
2: Jo, pro pána, já na to zas bude ospudy!
1: Držíš se?
2: Jak by ne, všemi čtyřmi!
1: Tak jedeme!
2: Jedeme, co to?
1: Pozor! Jedeme!
0: A teď bych vám, děti, přál vidět tu melu. Mikeš s pašíkem frčeli po silnici jako o závod, jen se za nimi prášilo a jelo se jim ku podivu docela dobře, protože Mikeš uměl jako každý kocourek držet rovnováhu, ale pašík byl trdlo trdlovaté. Držel se Mikeše jako klíště a jen strachy kvičel.
2: Ne, pána, Mikeši, jeď pomalu! Nebo ta naše jízda špatně skončí? Jeminačku, pozor, tam nejde nějaká paní mama.
1: Nic, jen se neboj, já zahoukám a ona se na...

0: Ty, Pašíku, kamaráde můj, nestalo se ti něco? Jsi celý?
1: Já nevím. Mám jenom drobátko ohnuté ouško a tuhle maličko zamotaný a pokroucený ocásek.
0: Ty jsi pěkný motocyklista, Pašíku, jen co je pravda. Vždyť ty jsi mohl jezdit nejvíš tak na ševcovské třínožce a ne na pořádném motocyklu.
2: No, ještě se hádejte, holenkové. Buďte rádi, že se vám nic nestalo. Já myslela, že se vyhýbám nějakému pánovi a on je to kocour s čuníkem. Tak šup. Pozbírejte si, co jste postráceli a už ať vás tady nevidím. Koukejte si pa domů, bez toho už vás jistě hospodyně hledá.
0: Prosím, ano, paní mámo.
2: Tak, alo. To je dneska svět. U nás v Habrové nemá motocykl ani pan starosta. Tady si jezdí na motocyklu kocouři a čuníci. A co takhle pozdravit, holenkové? To neumíte?
0: Naschledanou. Pa, pa.
3: Víte, já nechci ty dva krasojezdce pomlouvat, ale musím vám říci, že se ještě dvakrát překotili, než se dostali do vsi a že měli náramně veliké štěstí, že se jim přitom nic nestalo. Doma už je samozřejmě dávno babička scháněla a když je potom spatřila, jak se sypou s náramným rámusem na tom motocyklu po návsi dolů, polekala se vám tak, že si honem musela sednout na klády, jak se jí rozčílením roztřásly nohy.
2: Tak konečně jsou tady uličníci jedni. Kde pak jste se lajdali, co? A jak to, že lezete na tuhle čertovskou mašinu? Je vám líto, že jste zdraví? A vůbec? Kde pak jste ten velucipér sebrali? Snad jste ho někde pro pána Jana nakonec neukradli?
0: Kdeže, babičko, kdeže? My jsme byli jen v Mnichovicích na pouti.

0: a někdo nám tam vyměnil trakař za tenhle motocykl.
1: Ježkovi v oči? No tak to je pěkné nadělení. Náš trakař vám někdo vzal a strčil vám za něj tuhle rachotinu? A co s tím budeme dělat? Jo, vemu koště a našupu vám vy sakramenti jední, co se do vás vejde, to budete vidět.
2: Babičko, nezlobte se, ale vždyť tenhle motocykl má nejmín 100x větší cenu, než váš trakář.
1: No, a co z toho? Můžu já s ním snad jezdit na trávu nebo do lesa na dříví? To chceš, abych se na stará kolena ještě učila jezdit na tom... O tom čertovském velucipéru?
3: Ne.
0: Babičko, na takovým velucipéru je, podívejte se, je mináčku po návsi uhání nějaký člověk a veze váš trakář.
2: A jede s ním zdrovinka k nám.
4: Je to tady. Hej, mládenci, vy máte můj motocykl.
0: A vy zase náš trakář.
4: No pravda. Víte, to bylo tak. Já snědl v Mnichovicích na pouti drobet víc tureckýho medu. No, no a trošku jsem taky popil. A nějak se mi z toho popletla hlava. Takže jsem ani nevěděl, co dělám.
1: No.
4: Přijel jsem do Mnichovic na motocyklu a když jsem se vracel, koukám teprve za menšicemi, že nejedu na motocyklu, ale že jedu s trakařem. Tak ho nemá jdi zpátky a hostinská mi řekla, že jste s mým motocyklem odjeli vy. Uháděl jsem tedy za vámi tak, že se za mnou i silnice drobátko připálila.
1: Ale co? Hlavně, že už mám zase svůj trakař doma. Dík, já už jsem si dočista myslela, že budu muset na stará kolena jezdit na trávu na tom velucipéru snuší na zádech.
4: To ne. Ale teď už je všecko v pořádku. Tady máte trakař a já si beru motocykl. A mějte se tady v baráčku všichni dobře. Všechno dobře dopadlo, nezlobte se. Už se nejděli. A s Bohem.
5: No, a co nakonec? Babička byla ráda, že má zase svůj trakař a na Pašíka ani na Mikeše se už nezlobila. Pašík si zase rád vlezl do svého chlívečku, rychle snědl večeři a za chvíli pěkně a hlasitě chrupal. A Mikeš? Ten se ve světnici honem zul, slupl hrneček smetany, vyskočil na pec a za pár minut chrupal také.

V jiných letech v ten čas medvědice Barbora vždycky už tvrdě spala. Tentokrát však neměla na zimní spánek ani pomyšlení. Seděla sklesle nad doupětem pod zasněženou borovicí. Chvíle mi zhluboka vzdychla a z oka se jí vyhrnula slza. Ach, kde jenom vězí Míša? Je to nerozumný kluk. Někdy s ním čerti šijou, ale je to přece jen její Míša. Aby se mu tak něco zlého přihodilo. Do smrti nejdelší by si to neodpustila. Ale co to? To vypadá jako... No ano, ano, to zpívá Míša. Z dálky sem znělo

Vlastně se to sotva dalo nazvat zpěvem. Spíš to byla rozpustilá halekačka. A do toho se ozývalo veselé oslí zahýkání. Z lesního úvozu vyšel oslík a táhl Vasilův vozík vrchovatě naložený bedničkami a pytly. Vedle vozíku čapal doširoka Vasil. Míša seděl na oslíkovi hrdě jako generál na přehlídce a zpíval, až se rozléhalo.

0: Barbora se nemohla radostným překvapením ani pohnout. Míša zapomněl, že by se vlastně měl bát jí přijít na oči, a hned se jí hnal do náručí. Míšovi lesní přátelé ho přiběhli uvítat. Strneček, jezevec, kaneček, králíčkové a veverky. Liška s Lasičkou přišli jen ze zvědavosti a drželi se opodál. Ostatní se zvědavě hrnuli k vozíku, ale Míša je odehnal.
1: Počkat, počkat, však se dočkáte, zavolám vás potom.
0: Mamince ovšem musel potom všechno povědět, odkud ten náklad přivezli, že mu to všechno snesli lidé v městě za to, že uhasil požár. Potom se Míša celý den neukázal. Veverky ho spatřili, jak co si hledá ve vrcholcích nejvyšších dubů, a slyšeli, jak si co si tiše drmolí. Něco o mámě a o stromečku. Ale kloudného smyslu z toho nevyrozuměli. Napadl nový sníh a Míša poprosil Srnečka, aby svolal přátele na palouk nedaleko strýčkovy chalupy. Sám tam přivedl strýčka, maminku a oslíka. Všichni zůstali jako uvidění. Uprostřed palouku stála osamělá, hezoučká jedlička, pocukrovaná sněhem, učiněný vánoční stromek. Míša ji potají vystrojil cukrovým, ořechy, jablky a jmelím. Teď veverky viděli, co to sháněl na dubech. Kolem byly hromady dárků, oříšky a ořechy, pomeranče, fíky, datle, jablka a cukroví. Míša z hromad každé zvířátko podělil. Dokonce i Lišce a Lasičce nabídl po hrsti křížal a suchých švestek. Když s posměchem odmítli, řekl jen:
1: nechcete, dobrá, neubude.
0: Strýček si pod stromeček přinesl svou nadílku sám. Novou sekeru, pilu, kladivo a pytel hřebíků. Oslíkovi Míša se zvířátky nanosil plné dva pytle žaludů, bukvic, bobulí a bodláků. Jen maminka Barbora tu stála pořád s prázdnou. A tu Míša před ní předstoupil, uklonil se a trochu s trémou spustil:
1: ty má dobrá mámo, zlaté srdce máš, že se pro mé darebáctví na mě nehněváš. Už to neudělám, budu poslouchat, vždyť já tě mám. Ty má mámo opravdicky rád.
0: Teď veverky porozuměli, co si to šeptal v korunách dubů. Míša odskočil za blízký pařez, vytáhl odtamtud slušně velké vyjedérko a podal je mamince.
1: Tu máš pod stromeček dárek maličký od tvého synka Míši Kuličky.
0: Vyjedérko bylo plné medu.
2: Barbora nemohla pohnutím promluvit.
0: Jenom Míšu něžně objala. Med si však živou mocí nechtěla vzít,
2: jen ať prý si ho sní sám.
1: Ale Míša, že ne, že je to dárek pro mámu.
0: To se ví, když se potom všichni přátelé Míšovou zásluhou mohli pustit do vánočního hodování, Barbora a Míša se dali do medu společně. Pá! panečku, ten byl

Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla jí o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zásl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou. Rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem, a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku a pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce, v tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička.
nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo za mrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

0: Kája vaří a stýská se mu. Kája zůstal sám doma. Tatínek musel do lesa a maminka běžela k tetě. Než tatínek odešel, prohodil: mohl bys zkusit uvařit polévku, Kájo, když se tak do všeho ženeš.
1: Polévka, to je toho. Tu uvařím jako nic. Terina se ve škole chlubila, že umí bramboračku. Když to dovede ona, proč bych to nedokázal já? Ale stejně, je tu smutno. To je veliký smutno, když tu není maminka.
0: Pes Péťa chodil za ním.
1: To by zkoukal, jak je malému člověku smutno bez maminky. Zdeňa asi dnes nepřijde. Nejspíš už ví, že musím zůstat doma a nepůjde ven.
0: Kája hledal očima v polici hrnec.
1: Který pak má asi maminka na polévku? Maminka bude ušlá, dá si nejmín dvakrát. A tatínek sní vždycky dva talíře. Já jeden, Péťa taky jeden. Tak dám radši trochu víc vody, kdyby se to nepovedlo, aby měla kráva lízat do pití. Vezmu tenhle veliký.
0: Dolil hrnec a chystal se zatápět. Maminka před ním vždycky schovávala sirky, ale od té doby, co chodí do školy, už ne. Řekla mu, co by mohl způsobit, kdyby odhodil nedohořelou zápalku. A Kája jí poslechl. Jednou Zdeňa šahla po škatulce se sirkami. Udělej ohníček, Kájo, ale Kája jí pleskl přes ruku a přísně řekl. Ani na to nesahni. Za chvíli by to hořelo kolem dokola a z nás by byly jen škvarky. Ale dnes bude muset sám roztopit. Prohrábl pohrabáčem zbytky popela, položil na rošt chvoj, na to malou hrstku louček, zarovnal polínky dřeva a opatrně, opatrně škrtl sirkou. Hořící sirku přiložil ke klestí, to zasvítilo, zapraskalo, od ní chytla loučka a bylo zatopeno. Kája si oddychl. Nemá moc rád v ruce sirky. Na dvorku umyl brambory a začal loupat. Je to dá práce. Ale z první brambory po oloupání nezbylo skoro nic. A ještě to mělo černé dňubky. Maminka je vždycky vydloubla. No, zkusím to. Au! Špička kudly mu zajela do palečku. Malinko to štíplo, ale nic to nebylo. No, musím si to vymejt a zavázat. Utrhl kus hadříku, utáhl zubama a loupal dál. Nějak málo toho přibývá. Třeba, kdybych ty brambory pořádně vypral, taky by to bylo dobře. Tuhle povídal tatínek. Ty naše brambory jsou tak dobré, že by se mohly jíst i se šlupkou. Tak proč bych mu neudělal radost? Kája vydrbal brambory kartáčem na podlahu, až byly skoro bílé, a šel je dávat do hrnce na plotně. Naložil do kamen a čekal. Když začala voda bublat, odechl si spokojeně a řekl: teď je hezky, nechám vařit. A jestli se mi ta polévka povede, budu sám rád. Pozoroval páru, kterou vyfukoval hrnec, a za chvilku mu bylo dobře. Ale potom si vzpomněl, že musí ještě zavřít husy a krávě líze dát krmení. Na to bych byl pro samé vaření zapomněl. Vyběhl před hájovnu a začal drobotinu svolávat. Na, poťa. Tak, jak to slýchával u maminky. Vydá, jeden houf za druhým se zbíhal a rovnou ke kurníku. Ale má je ta naše maminka naučené. Líze naložil koš čerstvé trávy a bylo hotovo. Skočím ještě pod smrčky pro nějakou houbu. Chvilku musel pod rostem podlézat, ale nakonec pár hříbků, doubravníků objevil. Natáhl se v měkonké trávě a lebedil si, když v tom ho do nosu uhodila čpavá vůně. Brambory.
1: úplně na ně zapomněl. Rozběhl se zpátky do hájovny. V sednici se rozvaluje dým, v hrnci už to nebublá, jen se škvíří. Jejda, rychle popadl utěrku a nese kouřící hrnec na dvůr. Píchne kudlou do první brambory. Jejda, jako brok, všechno spálené. Na Káju padl smutek, sluníčko je už skoro za kopci, šero lehá od lesa na hájovnu a maminka s tatínkem pořád nikde. Pes Péťa zalezl pod pícku a Kája se posadil v kuchyni na stoličku pod okna. Měl už trochu hlad a stmívalo se valem. V lampičce u okna bylo dost petroleje. Ale tatínek nařídil, ani se toho nedotkni. Seděl tedy po tmě. Nerozeznával už předměty v kuchyni. Jej, aby se tak mamince něco stalo. Aby jí třeba přepadl pan loupežník. Copak tatínek, ten má flintu. Ale maminečka, pane bože, já už nikdy nebudu zlobit, jen ať už se maminka vrátí. Halo, vy už spíte? Maminečka, maminka. Kája vyskočil ze stoličky, porazil židli a uhání ke dveřím. Má zlatá maminko, já jsem tu sám, tatínek se ještě nevrátila, já jsem plakal, jestli vás nepřepadl pan loupežník, mám hlad, ale to nevadí, hlavně, že už jste tady. Můj drobečku malý, já myslela, že tatínek už je dávno doma. Nesu ti jablíčka a veliký kus koláče. Maminčina ruka nahmátla zavázaný paleček. Copak je to? To nic není. Dloubal jsem dňubky z brambor. Já jsem vařil houbovou polévku a ona se připálila a já jsem se kapku říznul, ale to nevadí, hlavně, že jste doma. Ty můj zlatý malý chlapečku. Večer, když se i tatínek vrátil a bylo po večeři, posadil si Káju na klín, pohladil ho svojí velkou rukou a povídá: chlapík si, Kájo, chlapík. A Káju ta slova hřála tak, že usnul schoulený v tatínkově náruči.

0: Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku?
1: Právě chtěl jíst, ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být,
0: odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak?
1: Inu, táta povídal, že byste nám mnoho snědl. A máma to musela se stolu všecko uschovat.
0: A kam pak to schovala, Jozífku?
1: Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchty na mysník a dva džbány piva pod lavici.
0: Kmotr Matěj se neptal dále. Usmál se a v okamžení vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi.
2: Pozdrav tě, Bůh, vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohl si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím by jsme tě uctili.
0: Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného.
2: A co, povídej?
0: Zabil jsem ti hada. A ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce. Bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku. Dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. Krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tamto pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit a oba teprv hosta častovali.

0: Kateřina si hrála u lesa na písku. Písek byl horký od slunce a holčička se do něho pěkně bořila bosýma nohama. Stavěla hrad. Z písku se nejlépe staví hrad. A pod hradem obdivuhodnou květinovou zahradu a mnoho cest a tunelů. Pracovala horlivě. Dávala pozor, aby nenabrala na lopatku ještěrčí vejce. Ještěrka totiž měla v tom horkém písku svá vejce. Bílá, pružná, větší než fazole. A v každém vejci byla malinká ještěřička s malinkými černými prstíčky na malinkých černých nožkách. Ještěrka myslela, že o tom nikdo neví. Strčila zkrátka ta vejce do písku a šla si. Ta ještěrka byla vůbec k smíchu. Kateřina dostala najednou chuť si s ní porozprávět. Pokud ještěrka nespala, byla s ní vždycky výborná řeč. Holčička položila lopatku.
1: Halo, ještěrko. Ještěrko, halo.
0: Šust, šust a už tady byla. Usmívala se jako vždycky. Všecky ještěrky se vždycky usmívají. Ta vlídnost je u nich v rodě. A pravila.
2: To máme dnes krásný den.
1: Posaď se tady u hradu.
0: Pozvala ji holčička.
2: Nemám moc času. Ještě jsem neobědvala.
0: Postěžovala si ještěrka s úsměvem. Kateřina si otřepla ruce od písku a hledala chvíli po kapsách. Sláva. Chroust. Dala ho ještěrce k obědu. Ještěrka poděkovala a jedla ho. Pomalu a vesele, ačkoliv byl větší než její hlava. Dala si s ním práci. Chvíli měla chrousta v tlamičce. Kateřina nikdy neviděla úsměv tak široký. A pak chvíli měla chrousta v jícnu. Bylo ho dobře vidět, ačkoliv už byl spolknutý. A potom měla chrousta v žaludku a to bylo také velice dobře vidět. Pak požádala o trochu vody na zapití a Kateřina jí se zbytečným spěchem podala malou mističku, kterou si předtím vyrobila z hlíny. Ještěrka se s úsměvem napila a popolezla až na obdivuhodnou květinovou zahradu pod hradem, kam nejvíc pálilo slunce, a tam seděla a broukala si.

0: Neříká se ousta, ale ústa.
1: Podotkla Kateřina. Ještěrka jen přimhouřila oči a zase.
0: Kdo?

0: to? Neříká se chrůst.
1: Broukla Kateřina.
2: Ty říkáš jenom, co se neříká,
1: vrněla Ještěrka.
2: Radši kdybys řekla, co se říká.
0: Říká se toho moc.
2: Co například?
0: No tak třeba. Kdo chce?

Ať to zní dobře, zašeptala ještě ještěrka a v příštím okamžiku usnula. Kateřina ji nechala spát a hrála si sama dál. Vlastně ta spící ještěrka nevypadala vedle jejího hradu špatně. Vypadala, jako by tam byla schválně. Vypadala tam jako malý drak.

0: Přišla koza. V poledne šel dědeček pro oběd do kuchyně a Honzíka vzal sebou. Dědeček nesl tašku s dvěma hrnci na jídlo a Honzík cupal vedle něho. U okénka kuchyně museli chvíli čekat. Lidé si nosili talíře polévky do vedlejší jídelny a tam jedli. Konečně došla řada na dědečka. Dnes 3 obědy, řekl dědeček do okénka. Kdo vám přibyl? Ptal se v kuchyni ženský hlas. Ale tuhle vnouček, náš Honzík, odpověděl dědeček a usmál se na chlapce. Honzík se podíval nahoru a přitiskl se k dědečkovi. V okénku se objevil rozpálený ženský obličej. Sníš velký oběd? S ním? Přikývl Honzík. Jídla se nikdy nebál. Snědl vždycky tolik jako maminka. I ty jeden, ozvalo se z okénka. A taky nám pomůžeš? Já půjdu do práce s dědečkem, řekl rozhodným hlasem Honzík a znovu se podíval na svého dědu. Ten ho dobrotivě hladil po zježených vlasech. To ti musím opravdu přidat, ozval se znovu ženský hlas a Honzík zdvihl bradu. Je pravda, že ještě není moc velký, ale oběd už dostává jako dospělý člověk. Když se vraceli domů, Honzík utíkal napřed k vrátkům dědečkova domku. Chtěl být u babičky dřív. Otevřel prudce vrátka a vběhl na dvorek. Ale tam se zarazil. Na dvoře stála velká bílá koza. Na hlavě měla zahnuté rohy a ocásek se jí třepetal jako osikový lístek. Podívala se na Honzíka, zakývala hlavou nahoru a dolů a šla k němu. Honzík se lekl, koza jde k němu a na hlavě má rohy. Dědo, vykřikl Honzík, ale zůstal stát. Díval se na kozu, která se pomalu blížila. Dala hlavu o něco níž. Vypadalo to, jako když chce Honzíka nabrat. Honzík viděl, že má rohy velmi ostré. Dědo, vykřikl znovu Honzík, ale ani teď neutekl. Bál se, že by koza běžela za ním a že by mu vrazila dozad. Stůj, Honzíku, koza ti nic neudělá, zavolal odvrátek dědeček. Slyšel z dálky Honzíka volat a rychle k němu pospíchal. Když děda přišel, Honzík se přestal bát. Koza došla až k němu. Čichla mu k ramenu, potom mu očichala nohavici, sklopila uši a poodešla stranou. Ocas jí rejdil jako papírový větrník. To není moc hodná koza, řekl dědeček. Ale když na tobě viděla, že se nebojíš, dala pokoj. Dědečku, začervenal se Honzík. Já jsem... Co jsi? Já jsem se přece jenom trochu bál. Ale nebylo to na tobě vidět, odpověděl dědeček. A taky si neutíkal. A dědečku, copak, jak je ta koza zlá? No, do všeho trká a je umíněná. Někam se postaví a nechce se hnout. Ale já vím, jak na ní, usmíval se děda. Dědo, jak? Řekni mi, jak? Žadonil Honzík. Ulomím akátovou větvičku a koza za ní jde kam chci. Akátové listí má nejraději. Koza zatím přecházela dvůr. Tu utrhla řídkou travičku, tam se žvíkala stéblo sena, tady zaslízala zeď, pak trkala chvíli do stromu a nakonec začala u plotu okusovat nízké akátové křoví. Protože se jí zdálo, že má hlavu moc nízko, postavila se na zadní nohy a před níma se opřela o plot. Silnými pisky přitahovala akátové lístky a rychle je žvíkala. Listy voněly, mezi zuby se drtily skoro sami a na jazyku se rozplývaly v několika chutích. Koza byla spokojena. Ocas jí vlál jako praporek. Vidíš ji? Smál se děda. Jen když má akátové listí. čí je to koza? Ptal se Honzík. Máme ji ve vepříně, jejím mlékem přikrmují malá prasátka. A co chce u nás? Zapomněl jsem ji podojit, tak jde za mnou, řekl dědeček a zamlaskal. Koza se rychle spustila na přední a drobným krokem běžela kolem Honzíka do babičiny síně. Tam vyskočila na starý stůl, natáhla hlavu daleko dopředu a čekala. Dědeček vešel do kuchyně, dal babičce tašku s obědem a přinesl dížku na mléko. Hned začal kozu v stoje dojit. Koza stála jako přibitá, citlivým nosem očichala stůl a pak dlouho slídila po modrobílé zdi. Honzík se na to úžasle díval. Konečně ze sebe vypravil, dědo, proč koza stojí na stole? Ale Honzíku, bolí mě v zádech a tak jsem naučil kozu na stůl, abych se nemusel schýbat, říkal dědeček a dojel dál. Mléko stříkalo do dížky a bylo ho čím dál víc. Najednou koza zčista jasna seskočila ze stolu a hnala se ven. Dědeček měl sotva čas utrhnout dížku, aby do ní nekopla. To mi dělá vždycky, koza jedna, zlobil se dědeček. Honzík se chtěl ještě zeptat, jestli za ní dědeček poběží, ale než otevřel ústa, volala babička k obědu. Honzík se už raději neptal a utíkal do kuchyně. Div nezakopl o prach, takový měl hlad. Dědeček se loudal za ním. Oči se mu taky točily po jídle. A opravdu, na stole stály plné talíře. Smetanová omáčka s vařeným vejcem. To si Honzík pochutná.
1: Když Karda poznala, jaké nebezpečí na ní všude venku číhá, zůstávala raději doma a hlídala své město uvnitř hradeb. Kocourkovský život by byl pod její ochranou plynul docela klidně, kdyby jej nebyla porušila příhoda u Vomastilů. U Vomastilů měli nahluchlého dědečka a ten všechno rád nějak spravoval. Vždycky si na to vymyslil něco zvláštního a skoro vždycky to nějak pokazil. Tentokrát jim zase nechtělo pořádně chytnout v kamnech. Dědeček si řekl, že bude nejlépe vylézt na střechu a foukat do komína. Vyškrabal se na střechu a začal ze všech sil foukat do komína. Ale oheň se už zatím jakoby naschvál, sám od sebe rozhořel a z komína se začal valit kouř. Dědeček myslel, že je to jeho zásluhou a zavolal pyšně dolů na syna. Tak co to dělá? Mladý Vomastil spokojeně z okna zavolal. Hoří! Nahluchlý dědeček myslel, že ho pobízí, aby foukal víc a proto foukal, že byla za chvíli světnice plná kouře. A co to dělá teď? Ptal se znovu. Mladý Vomastil si přiložil ruce k ústům a zavolal už rozlobeně. Ale pro Krista pána dědo, hoří! Zakřičel to tak, až se tabulky v oknech třásly. Pro pána krále, hoří! Polekali se kocourkovští a vybíhali z chalup. Ti nejhorlivější občané dokonce přiběhli z háky a bydlí a s plnými čbery vody. Mladému Vomastilovi hned chrstli plnou putínku vody do obličeje. Vomastilové roztrhali sukni a dědečka stáhli bydly a háky dolů. To si pak všichni oddychli, když poznali, že se nic nestalo, že u Vomastilů hořelo jen v kamnech. Ale starostu to dojalo a hned svolal pány radní k poradě. Sousedé, tak to nemůže zůstat. Co kdyby opravdu někde začalo hořet? A kdyby se oheň přenesl i na naši krásnou radnici? Co bychom si počali? Nejlépe bude, když si koupíme stříkačku. To byla správná řeč pro kocourkovské. Hned vyvolili několik občanů, aby se vypravili do okresního města koupit stříkačku. Pod vedením radního Semtele směle vykročili a šli. Jaké však bylo jejich překvapení, když brzy na své cestě potkali spřežení černých koní, za ním takový podivný vůz s dvěma dlouhými držadly a u vozu poselstvo od knížete pána. Že kníže pán pěkně pozdravuje, ať se kocourkovští nezlobí, že k ním nepřijel, že jim za to posílá stříkačku. Ale to je báječné, zajásali kocourkovští. Sláva našemu knížeti pánu, vždyť my právě pro stříkačku jedeme. A dali si hned na silnici vysvětlit, jak se se stříkačkou zachází. V Kocourkově byla ze stříkačky radost veliká. Každý na náměstí obdivoval a všichni se těšili, až ji budou v neděli zkoušet. Panečku, teď už bude mít Kocourkov opravdu všechno. V neděli nastoupila na náměstí garda v největším lesku a když bylo náměstí plné diváků, zahrála hudba a na ověnčené místo přitáhli stříkačku, kterou kníže pán poslal plnou vody. Radní semtele všechno řídil, postavil k oběma držadlům občany, ať začnou hned pumpovat, jakmile jim dá znamení. Pak vzal hadici a šel ukázat starostovi, odkud poteče voda. Jak radní ukazoval nakonec hadice, občané mysleli, že už jim dává znamení, opřeli se do držadel a pan starosta dostal do tváře takový vodotrýsk, až mu odešla čepice. Pro Krista pána, lekl se radní semtele, honem uhnul hadicí a postříkal celou městskou radu. Co to dělám? Zarazil se, obrátil hadici zpět a postříkal sebe, až z něho teklo jako z hastrbada. Dost, křičel a mával, aby se přestalo pumpovat. Ale jak hadicí mával, postříkal také všechny diváky. Štěstí, že se voda brzy vyčerpala, jinak by byla na náměstí nastala potopa světa. Postříkaní kocourkovští zmateně přešlapovali a našinec by se jistě bál, že radní semtele dostane ode všech na pamětnou, ale starosta to všechno tak spravil, že nikdo ani nepíp. Pochválil radního semtele, že každému pořadě skvěle ukázal, jak stříkačka dobře stříká, pronesl dojemnou řeč, že se všichni na vlastní kůži přesvědčili, jak je nyní o bezpečnost postaráno a poručil uschovat stříkačku do radnice. Od té doby se už v Kocourkově vůbec nikdo ohně nebál a jako z udělání hodně dlouho nikde nehořelo. Když se konečně za dlouhou dobu ozval poplašný hasičský signál, uvítali jej všichni s radostí. Pan starosta s radními vytáhli stříkačku z radnice, sami se do ní zapřáhli a úprkem se hnali k vomastilům, kde tentokrát skutečně hořelo. Stál tam v plamení kozí chlívek, chytil od dýmky hluchého dědečka. Stříkačka přirazila k požářišti, pan starosta sám podržel hadici, aby nikoho nepostříkal a páni radní se dali nedočkavě do pumpování. Šlo to těžko, ale páni radní se do toho opřeli a najednou bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum z hadice začali na kozí chlívek padat brambory. Pro pána krále, to jsou moje brambory, zaječel obecní strážník Zimbaba. Neměl doma sklep a uložil si brambory do obecní stříkačky. V tom chvatu na ně jako na smrt zapomněl. No nepřejte si vědět, jak se starosta rozlobil. Nejprve chtěl strážníka hodit do nejdivočejších plamenů, ale ty zatím uhasli, protože chlívek dohořel. Proto ho aspoň zbavil strážnické hodnosti a nařídil mu, že nyní bude za trest pást dobytek. Místo Zimbaby se stal strážníkem dosavadní obecní pasák Kozichlup. Tomu přísně nařídili, že musí stříkačku vždycky 3 dny před každým ohněm důkladně prohlédnout.

0: U zárybnického mostku v hospodě se hrálo v kostku. Veselo tam bylo, tančilo se, bylo všude plno hostů. Jo, bejvávalo. Bejvávalo.
1: Přidej, kokrháči. Přidej na hlase. Hostinskýho v zárybníčí si ještě nevzbudil. Veze jsou na závoru místo do kořán. Hej, Mikuláši, je tady ještě hospoda?
2: Dobrý troll, strejčku a strmané. Co se zas durdíte? Snad nehoří.
1: A hoří! Když se ho zasi žízeň a hostinský má zamčeno. V poledne. A ty si řekneš, dobrej tro.
2: Poledne ještě nezvonili. Tak co to bude? Zelená puškvorcová rosolka nebo letní nová limonáda?
1: Limonádu nech bludičkám. Já mám vody dost.
0: Dám si rosoličku. To je vynález, co zahřeje hastrmanský kosti.
2: Na zdraví, strejčku.
0: Ať slouží.
1: A ještě jednu. Aby hostinský v zárybníči nezarost puškvorcem, víme.
2: Pijete rosolku, jako když děláte dobrý skutek.
1: No, ty se už klíbej. Víš, jak to tady chodívalo dřív? Každou neděli muzika, slyšet i bylo na míle. V kole se točili páni i kmáni, v šenku se zase karbanilo o 106 a v nejlepším sem blít čert, lapl si karbanickou dušičku.
2: Děkuju, nechci. Neste jim o pověst pekelné hospody.
1: Jenže by vybilo i na Hastrmana.
0: Když si takovej flamendr jde ochladit hlavu k rybníku, mám ho. Ani neví, jak brekek. Jo, bývaly to zlatý časy. Zrovinka, jak v ty písničce o Bošilci, víme? Na tom bošileckým mostku hráli tam dvě panny v kostku.
2: Jenže já mám radši prázdný lokál, ale čisté svědomí.
1: No, však čerti měřili spravedlivě. Jsi jenom hloupej pulec.
2: Za mě. Tak co, ještě jednu na staré časy?
1: A na tu lítost, že jsou fuč. A taky na tebe, abys už natrefil na ženskou, co ti napraví hlavu a vezme to tu do ruky.
0: Podívej, jen ze sousedský lásky. Co moje pentlička?
2: Co je s ní?
0: Holka jak malovaná, šikovná.
2: No jo, ale...
0: Vidíš, krapec zelená.
2: Vidíš, jako brčál, strejčku.
1: Ovšem do kšeftu poklad.
0: Když přijde na trh prohrnky, všichni hned dejte počinek, panenko Hastrmanko, nosíte štěstí. A to by přinesla i sem.
2: Jak jste se rozlítostnil, strejčku.
1: Co?
2: No a z toho vám vždycky víc kape ze šosu. Ukažte, vytřu to.
1: Vidíš, je tohle práce pro chlapa? Mordí je tak, namluv si pentličku.
0: Svatbu vystrojím do týdenka.
3: Pán táto!
1: Tak co? Mám jí říct, že jako jo?
2: Co jo?
1: Holka se vyšňoří růžovejma mašlema, ani ji nepoznáš. A k tomu...
3: Tatínku!
2: Já vím. Žabí muzika, dešť a slota.
1: Ale to přece prší hastrmanský štěstí.
0: Škodnej nebudeš, má tamhle ve vrbě věno. Hrnec zlaťáků.
4: Dobrý den, Mikuláši.
2: Nazdar, pentličko.
4: Pan tatínku, co zás do ní hučíte? Pojďte radši domů.
1: Zrovna v nejlepším. Už mohla být ruka v rukávě. Kam pak kvaltuješ?
4: Kvaltuju. Po rybný osazuje rybník letiníny a plašina ryby.
1: To tomu půdí vítrovi vlezlo do hlavy, že by chtěl udělat radost rucelkám.
4: Prý sem přijede naše kněžna s průvodem, tak to se vykrášli.
1: Kněžna? Přijede naše kněžna?
4: Kvá, a doprovod.
2: Cože si vzpomněla na zárybničí? To mi byl čert lužen.
1: Neber to jméno nadarmo, Mikuláši. V kostech se mi najednou rozlívá takový mravenčení, jako tušení, víme, že v tomhle může být čertovo kopítko. Že oni si konečně vzpomněli, že tu mají pořád pekelnou stanici.
2: Vám se v kostech rozlejvá leda puškvorcová, strejčku.
1: Milánku, naše kněžna je divoká, jak rejtarský oficír, co prohrál poslední groš. To by se v bluzích. To je pro čerta trefa, jak, no, jak pentlička pro tebe.
4: Děkuju, tatínku. Pojďte už.
1: Na každej patka pro tebe.
4: Pěkně děkuju, tatínku. Pojďte už.
1: Na každej pád s tou návštěvou se v

0: Hej, zastav, Pierre. Jsme tady.
1: Kde tady? Tady je nikde nic.
0: Stará zájezdní hospoda. Ty nic.
2: Je tu moc hezky, Pierre.
1: Ma šer, Madeleine. Ty to mohná a nepoznat, že to tu dírá.
2: Podívej na ten rybník, jak se třpití.
0: Ano, Madeleine, nádherně se třpití. Tak zlaté penízky třpití se ve vodě. Možná, že najdu je ve zdejšího spodě.
1: Já snad Pierre hlupák? Komorná načená, kněžna zpívá, jen Pierre kuchař neví, co se děje.
0: Tak nemudruj a sundej kufry z kočáru. Madeleine, ty sežeň hospodského.
1: Mondie. A co my hledali tady v díře, až sundat kufra?
0: Co? Zlaté penízky. Ty, co tu můj papa kdysi vyhrál a jak si musel nechat.
1: Olala, to jiná, to já přetrhala, jak sundavala kufra a dala do nich poklad a pak rychle žít slasy.
0: To asi nepůjde. Nejdřív je musíme najít.
1: O, to smutno. Váš papa umřela, než předala odkaz?
0: Tak nějak, totiž odnesl ho čert. Papa uměl hrát jenom falešně na ty dukáty, si dělá na rok peklo.
1: Peklo? Čert? Olala, jak se bala.
0: S každým se dá dohodnout. To už nech na mě, ty hrdino, s vařečkou.
1: Bon, vy stachala o zlatáčka, já o jídlo. Pošla sem. No, pošla, ty kikirikatko. No, pošla, pošla. Bude z tebe delikatis, kochoutek na fině. No, pošla.
3: To věče, co tu lítáte za kohoutem? Nechte ho.
1: Pardonnez-vous, já chytám dejeuner pour madame la comtesse.
3: Teda já vám nerozumím ani slovo.
2: Pane Hostinský, my jsme přijeli
3: spolu. Ještě slečinka. Ta snad začne prohánět slepice, ne?
2: Ne, přijeli jsme s paní kněžnou.
3: Aha, doprovod vzácné návštěvy. Co se dá dělat, no? Pojďte dál, klaním se.
0: Netváříte se zrovna vlídně, pane Hostinský?
3: Bojím se, že tu nenajdete, co hledáte.
0: Já doufám v opak.
1: Oui. A ona musela to najít fofr, jinak mi přijít bum, bum, bum na buben.
0: Ty hledej kuchyň, Pierre. Milý pane Hostinský, já toužím jen po klidném koutku světa. Tichém útulku uprostřed líbezné přírody, kde se dá odpočívat.
3: To mi je ale háček. Pohodlí u nás nenajdete.
0: Ale jinak vše, co těší srdce. Vždyť je tu ráj.
1: A ona v ráji chtěla najít peklo? Mondie, Pierre opravdu raději máš jí chovat do kuchyně.
0: Jen ten rybník, jak se kouzelně třpětí. Hladina je jak samý zlatý penízek.
3: Jo, to oni už se rybníky takhle třpětěj. Ale i jinde, nejenom v zárybníčí.
0: Jak jste skromný. Hospoda přece má i zajímavou pověst. Prý tu řádili čerti a vedla odtud cestička přímo do pekla.
3: No, na tom tedy není už vůbec nic hezkého.
0: Nebuďte bláhový, pane. Pane?
3: Mikuláš.
0: Mikuláši. Na takovou zvláštnost můžete lákat hosty.
3: Ale mě tyhle řeči o čertech jenom trápí.
0: Tak víte co, blázínku. Rozhlédnu se tu. A když se přesvědčím, že na tom není ani špetička pravdy, sama očistím pověst vaší hospody.
3: Vážně? To by... Opravdu? No to je plaskavé. Děkuji vám.
0: Tohle půvabné místečko si to zaslouží. A vy taky. Máte takovou čistou duši.
3: Jste opravdu laskavá. A milá a krásná. A úplně jiná, než jsem si myslel.
0: Jistě, že jsem jiná. Tak už mě doprovodíte do domu? Můj nový rytíři?
3: Ano, jistě.
0: Toužím tu poznat všechno. Všecičko. A hlavně, kdo jsou ty

0: ťukáty, peňsky, zvlákáčky moje.
1: Ah, bonjour, Madeleine. Já na vojnu se dal pro krásnou plavoflásku.
2: Dobrý den, Pierre. Tak už se ti tu líbí.
1: Oui, oui. Famózní místo v tráva šampion, v rybníkách ryby a kuňky šáby. A vše to zadarmo. Pierre může vašít delikatis pro plezír. A pro tebe, Madeleine.
2: Snad pro kněžnu, ne?
1: Ne, ne, ne, ne. Olala, ta teď cházela očka na Mikuláše a já na tebe. Vždyť pravá láska, l'amour přicházet nahle, Madeleine. Ty sladká jako jahutka v travě.
2: Pro pána Pierre, co to do tebe vělo? Nech mě na pokoji.
1: Pourquoi? Ty krutá.
2: No tak, nech mě.
1: Ty mě schodila do voda? Kočkovaní jara. A tak já teď šapkám blíž. Olala, to tyž roztomilý.
2: Tak šťastný lov. Jen pozor, abys nenasty.
1: Oui, žabí sachínko je k pokoukání i k pochutnání.
3: Ruku líbám, vašnosti.
1: A kdo pak zas vy, mušiček?
3: Místní hastrman. A jestli líbo žáby, daruju vám jich třeba celý koš nebo ryby. Mám ty havěti víc než jinej slípek na dvoře.
1: Voilà. Tak vy pán rybníkového panství? Zvláštní tulit zelený magnifik.
3: Vám zelená nevadí?
1: Já, Pierre Courage, viděl už lidi čachny, žluté rudé, jak cestoval po světu a fažil. I lidoš rutům. Tak dáte žábičky?
3: Dám. A rád. Pentličko, děvenko, pojď mi pomoct.
1: Slečná cechuška?
4: Mak.
1: Ruku líbám.
4: Mak, mak, mak, mak.
1: Ona též sladká a chostomilá jako žábka ve vodě.
4: To vy říkáte každé. Však jsme slyšeli.
1: Ale nikdy já nemyslel tak vážně. Vždyť žádná nebýt jako vy, manmazil.
4: Opravdu?
1: No, no, no. Žádná nebýt zelená. Pěch cítí teď teprve přicházela ta pravá l'amour.
4: Ach, pane Pierre, jsem v rozpacích. Co myslíte, pan táto?
3: Však mě to hned ťuklo. A když se líbí i tobě, tak jaké pak fraky? Bude svatba.

0: Anna se schání po dežené.
1: Teda po večeři. A pořád plete hlavu tomu Jelimánkovi hostinskému. Prý, milý pane Mikuláši, vy čistá duše.
0: No tak, Pierre, kde jsi?
2: Neračte se zlobit, slečinko, ale holka si ho utopila.
1: Cože?
2: Tady je košík ryb na odškodněnou. A přijďte si zas.
1: Počkejte, co to znamená?
2: Že teď budete muset kněžně vyvařovat vy.
1: Já.
3: Protože Pierre se už nevrátí, konečně našel svůj ráj. Těch rybek a hrnků, co tady mají, už chystá magnifik svatba s Mabel Pentlička.
2: Slyšíte sama, slečinko? A teď hajdy pod střechu. Začne lejt. To bude prostě štěstí na vodnický svatbě.
1: Někdo najde štěstí rychle. Ale co já?
2: Potom za rybnickým mostem přijeli k nám vzácní hosté. Jen, co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, je to pravda pro hostě. Jen, co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, to je pravda pro hostě.
4: Máte dobrou náladu, strejčku Hastrmane.
2: Mám, ale ty taky záříš, Mikuláši.
4: Asi vás vezmu za slovo, s tím ženěním.
2: Pozdě, chlapče, pozdě. Pentlička je už pod čepcem.
4: Já vím, však lilo jako z konve, že přeju štěstí. Ale co se týče toho ženění.
2: Aha, ta hezká komorna. Gratuluju.
4: Hezká je, ale ta to není.
2: A která pak je tu ještě? Sakna ryby. Přece si nemyslíš na kněžnu, ty půlče. Už jsem ti řekl, co je zač.
4: No, pěkně jste mě vystrašil, strejčku. Jenže ona je úplně jiná. Laskavá. Roztomilá. Vlídná.
0: Mikuláši?
4: Slyšíte? Jen na minutku sejdu z očí, už se po mně schání.
2: A myslíš, že to dělá z lásky?
4: No.
2: To teda až naprší a uschne.
0: Mikuláši?
4: Hned tu byla jako doma. Všechno jí zajímá, všechno si prohlíží.
2: Slídí a šmejdí.
4: No.
2: Ona by tak byla trefou pro peklo.
4: Pro pána strejčku, že vy si už tím peklem nedáte pokoj.
2: Slyšel jsi?
4: Ne. Co bych měl slyšet?
5: Matičko?
6: Co pak, synáčku?
5: Uchystej, káně smůly.
6: Uchystám, synáčku. Uchystám. A kolik té smůly?
5: No šetři, matičko, vrchovatě.
2: Zas nic?
4: Ne.
2: Asi mám lepší uši.
4: Slyšíte leda trávu růst?
2: Ne, slyším muziku té pekelné roty, ty půlče hloupá. A to něco znamená.

0: Máš teď hodně práce, viď, Madlen? I vodu od rybníka, abys nosila. Ale všechno děláš s písničkou.
1: Však nejsem žádná rozmazlená slečinka. Jen madla tamhle ze vsi. Teprv, když naši umřeli, vzala mě kněžna do služby.
0: Je hodná, viď? Ukaž, pomůžu ti s vědry.
1: Děkuju. To ty jsi hodný a...
2: Nikuláši?
0: Ano, ano, paní kněžno.
1: Slepý jako krtek.
2: No, Mikuláši, co to je? Přece nenosíš vodu.
0: Proč ne? Je na vaší koupel.
2: Jenže to se nehodí.
0: Aha.
2: A ty, Madlen, tady nezevluj. Už máš vařeno?
1: Dovařím v minutce.
2: A co jsi ukuchtila?
1: Knedlíky.
2: To jsou mi lahutky.
1: Pierre slíbil, že mě naučí sumčí nákyp.
2: Aspoň to. Knedlíky hoď rybám, ať se vykrmí. A uč se od Pierra. My se zatím projdeme. Kde pak jsme ještě nebyli, můj milý Mikuláši?
1: Kam pak jsem ještě nestrčila nos, můj milý Mikuláši? Kdybych věděla, po čem slídí. No ale ty to určitě nejsi, Mikuláši. Slepejši slepá. Kdy poznáš, kdo tě má opravdu rád?
3: Až kněžna najde, co hledá, práskne do bod. Pak Mikuláš prohlédl.
1: Cože? Kdo to mluví?
3: Chceš opravdu vědět, co kněžna hledá? Chce.
1: O, ano. Šla bych se zeptat třeba ke všem čertům.
3: Jo, ke všem čertům?
1: Ježiš, ne, ne. To za hříšné myšlenky.
3: No zvaž, za co ti stojí ten slepejš. Zatím otevři dvířka pece.
1: Pámu s námi a zlý pryč, jak to tam ve tmě hůčí. A ono to dál rumpluje. Co jsem to jenom... Ježišku na křížku! Už je to tady zas, za dveřma!
4: Otevřte!
1: Ne! Zůstaň venku! Odstup, satane!
4: Nebála se, Madlen, to být já, Pierre?
1: Oh, díky bohu!
4: Proč ty tak křičela? A co to tu vařila? Fuj, fuj, fuj, já cítím síra!
1: Ach, Pierre, čenichal tady čert! A já hloupá si s ním povídala!
4: Pokua, proč ty dělat taková hruza?
1: Šeptal mi... Šeptal, že kněžna odjede, až najde, co hledá. A Mikuláš pak prokoukne.
4: To možná Lamour ti všeptla, ale neplakala. Pierre pomůže, proto být tady. Co kněžna najít chci, mám doma ve vrbě.
1: Ach, Pierre, to těžko.
4: Olala, mám. Papa Hastrman to koupila od čertů na věno pentličci. Poklad v hrnci.
1: Ne.
4: Oui.
1: Ale... přece mi nemůžeš dát poklad jen tak. Že ty chceš duši jako čert. Jenže do hastrmanského hrnečku.
4: Madlen, já teď celá dobrá člověk. Já chci jen splatit dluh, jak ty mě schodila do voda a tam já poznal Lamour.
1: Jenže co na to tvoje pentlička? Věno je věno. O to holka nerada přijde.
4: O, když jde o lásku, pentlička ráda pomůže.

0: Pierre a Madeleine dva hlupáci a Astrmanka třetí, když rozdává
1: žitá buňka zelená.
0: Protože
2: ty zlatá.

0: ráno.
1: A zbohem, líbezný koutku světa, moc páchneš rybinou.
2: Chystáte se na procházku, kněžno? A sama? Proč?
0: Protože k čemu dlouhé řeči, Mikuláši? Uhni mi laskavě cesty.
2: Přece vás nenechám jít samotnou, když je venku tak hezky. Měsíček svítí jako rybí oko, jak říká strejček Hasterman.
0: A dost.
2: Kněžno, co je to dneska s vámi?
0: Dneska? Už dávno je mi na nic. Bože, jak se tu kolem pořád hemží všelijaká věď. Hasterman dělá louže, bludičky piští jako komáři.
2: Tak přece se vám tady nelíbí. Ale já klidně odejdu s vámi. Kam jen budete chtít.
0: S tebou bych to teda chytla. Takový nekňuba. Adie. Odcházím.
3: Však paní sama nezůstane.
0: Zase nějaký tvor, netvor. No ne. Dokonce sám čert. Co chceš?
3: Dělat vám společnost na cestě, paní. Na černé pěšince komínem, kterou jste tak dlouho a pilně hledala.
0: Jenže už nehledám. Slyšíš?
1: Mám, co jsem chtěla.
0: A ty si jdi po svých, pekelná nádhero. Zmiz! Myslím to vážně, špendíro?
3: Já taky. Podejte mi ručku milostivá.
0: Saj, na mě povídám. S tebou nikam nejdu, Mikuláši. Co stojíš jako sloup, zažeň ho?
2: Říkala jste, že jsem...
0: Ale vždyť já jenom žertovala, můj milý.
2: No ale řekla jste, že jsem nekňuba.
0: No tak pomoz mi.
3: Pusťte se ho, paní.
0: Ne, Mikuláši, zachraň mě.
3: No tak půjdete oba.
0: Pomoc.
3: Ne.
0: Pane,
3: nepůjdete.
0: Ne.
3: Pusťte se mě.

0: Za 100 dušiček jsem koupil pentličce věno. Za celých poctivých 100 dušiček. A holka ho daruje.
1: Ale já to tý panice nenechám. Kdeže?
2: Hej, hospodo! Je tu někdo?
1: Nikde nic.
2: Jen čmout a sirný půh. Jo tak, čerti se vrátili a fiu. Kdo pak je najednou fuč? Paní kněžna? Inu, co vždycky tvrdil zárybnický hastrman. Jo, peklový, co se sluší, neublíží dobrý duši. Jenom naší kněžně tu si schudí vezme. Aha, moje zlaťáčky, rozkutáleny,
1: popelu upeceno. Je to tak, tak, tak, tak.
2: Peklový, co je po právu?

0: Javnety.
1: Ale co to zpíváme?
0: Mají se já v pekle, nejsou jako ryby lekle. Juka, ha, ha, jo, ho, ho, zpívají si u toho. Pekelná temperatura, lépe než lázeňská kůra, dělá čertu dobře po těle. Černé duše maří vesele. Juka, ha, ha, jo, ho, ho, vždy, co tady u toho.
2: Co na mě pořád vejráš, ty pekelná nádhero?
3: Slyšíš ji, matičko? To je ženská.
2: Slyšte mě všichni. Jsem tady nevinně.
4: Jak krásně a pekelně umí lhát.
5: To teda umí.
2: Ty mlč! Kdo pořád škemral? Prý najdeme cestu k čertům, ti mají v pekle poklady, ty chamtivče jeden.
5: No kněžno. No,
3: ani se nezadýchá, nezakoktá, sám bych jí uvěřil.
2: A teď mě stáhnul do pekla sebou, ten mamla z hospody.
3: Já? Úplně jsem se do ní sfamfrněl. Kněžno, žádám vás o vaši něžnou prolhanou ručku.
2: Zbláznil ses, ty čerte špinavá.
3: Pardon, jsem Lucifer, kníže pekel. Rodem jsme si rovni.
6: Oho, ale jestli mě nechcete, taky dobře. Místo svatby si dáte koupel.
2: Ta by se v téhle špinavé díře hodila.
6: Koupel, co chystá má matička v kádi. Smůla už bublá. Bubli, bubli, bubli.
2: Cože? To má být jako buď a nebo?
6: Právě tak. Buď sňatek a vroucí láska, anebo vroucí smůla.
2: Dobře. Vezmu si tě, Lucifere.
6: Jsem poctěn.
2: Ale nejdřív chci oslavit zásnuby.
6: No proč ne? To se pro vzdržené osoby hodí.
2: A při zásnubách chci mít na stole francouzská jídla, špinavče.
6: Taky zbožňuji francouzskou kuchyni i moji pekelní podaní. Vidíte? Hej, matičko, nech vaření smůly a rychle chystej zásnubní hodokvas podle přání mé líbezné nevěsty. Co je? Tobě se nelíbí?
7: Ty se mi nelíbíš, synku. Kromě nevěsty si sem přinesl bílou, nevinnou duši.
3: Odpust.
7: Odpust, odpust. Když něco zkazím, tak to koukám napravit. Jenže ty děláš jakoby nic a myslíš na čertví jaké francouzské pochoutky. Fuj, kde to jsme, synáčku?
6: V pekle, matičko.
7: No právě. A čerti mají svou čest. Tak co bude s Mikulášem?
3: Nejdřív chystej hodokvas. Pak se uvidí.

0: Nebreč, Madlenko.
1: A pan táto Hastrmane.
0: Já mám taky starosti. Naspořím na věno, děti to rozdají a bác. Vezme to divnej spát. Čerti tu sice zlaťáky nechaj, ale čert ví proč? Seberou Mikuláše.
1: Já musím něco udělat.
0: Tak hlavně nebreč. V pekle to dicinky vedly po právu. A mně se v kostech rozlejvá tušení, že se to celý nějak zvrtne k dobrýmu.
1: Mikuláš by spíš řekl, že se vám v kostech rozlejvá Puškvorcová.
0: Nemluv za něj, holka prostořeka. Ani jsem si nelíz. Kdo by mi taky nalil, když je hostinský fuč? Ty fix.
2: Kmotře Hastrmane, přeju dobrý podvečír.
0: A, to jsou k nám hosti. Čertová matička na světě. Jsem vás pěkně dlouho neviděl.
2: Co tak nevrole? Zlobíte se?
0: No, zrovna jsem se vás zastal. Ale pravda je, že teď máte doma divný pořádky.
2: Však jsem z toho taky celá špatná. Synovi, jako by se to mátlo v kotrbě. Vůbec Luciferkovi nerozumím.
0: Jo, děti občas dokážou zamutat hlavu.
2: A pořádně.
0: Teda, já si vlastně nestěžuju. Holka si utopila pěknýho ženicha. A jeden bez druhýho už nemůžou dejchat.
2: To víte, láska, kmotře, láska.
0: Bába, ale helejte, matičko, co vlastně chcete? Chcete, že jsem nepřišla jen tak tlachat?
2: Jdu s prosíkem kvůli Luciferkovi. On ví, že něco zvoral, ale přiznat se to zas ne, to se mu nechce.
0: Mám mu domluvit, či co?
2: Ale kdeže? Však on to napraví sám. Teda, když mu vyjdu vstříc, nebo spíš jeho nevěstě.
0: A co já jako s tím?
2: Ona chce na zásnubní traktaci Nobel francouzský jídla. A kde bych já, ubohá čertová matička, vzala recepisy? Vařím až hamba pekelné nechutnosti. Za to váš Pierre. Mohl by mi s vařením vypomoct.
0: Jo tak, ale s tím na mě nechoďte. Ať se Pierre sám rozhodne. Já mladým do života nikdy nemluvím.
3: Ne, ne, ne. Já Pierra nepustím. Ani nápad. To radši půjdu do pekla sama, pak.
0: Jen se přetrhni, pentličko. To by byla další hloupost. Voda a oheň nejdou dohromady. Hastrman může zůstat z domu, jen dokud mu kape ze šoflu a Hastrman se zesukne.
4: Pierre všechno slyšel? On tam půjde, i když se bál. Brr. Ale sví, co krátko pentličku tam nepustila.
5: Ne.
2: No jo, ta láska.
1: Můžu jít já. Pierre mě naučil vařit.
4: Jej, a ty se nebála, Madeleine?
5: Ty se nebála?
1: Když uvidím Mikuláše, já se do pekla těším. Ale jak mu pomůžu odtamtud, matičko?
2: Pomůžeš, panenko. A kdyby se snad Luciferek chtěl nějak šprajcovat, tobě se nic nestane. Vrátíš se na svět, to ti slibuju. Jsi pod mou ochranou.
1: Zůstanu klidně v pekle. Jen když budu blízko Mikuláše.
6: O, to je lamůr.
4: Správně, kvak, jako s mou pentličkou.
2: Jo, láska, ta obrací i peklo na ruby.
7: Satoria, v pekle se nám špatně žije.

0: Kde trajdáš, matičko? Čerti nevědí, co dělat. Snoubenka je netrpělivá. Mně třeští hlava.
1: Dobře ti tak. Ta ženská ječí, že je jí slyšet až nahoře na světě.
2: Tak bude to.
0: Ty jsi tam byla?
1: No ba, nakupovat. Francouzská jídla neuvařím z pekelných hambatostí.
2: Jak dlouho budu čekat?
1: A kruce si vedu šikovnou kuchtičku.
3: Ruku líbám, pane Lucifer.
4: No. Madeleine! O, zlatíčko! Ty jsi mi přišla na pomoc. Koukni, kolem sama špína a puch a to nejhorší mě teprve čeká. Mám se vdát za Lucifera.
0: Paní, co je to za vrtoch? Vám přeje štěstí tam, kde se jiný rovnou smaží.
4: Slyší ho? To je ženich. Takhle on vyznává lásku.
0: Ještě slovo a smůla jenom zazičí. Jdeme se radši chystat.
3: Prosím, prosím, Madlenko, dám ti, co budeš jen chtít.
4: Jen mě dostaň pryč.
3: Kde je Mikuláš?
4: Toho se mne pleť. Někde tu vzdychá, mám lás. Aha. Ty jsi přišla kvůli němu. Vy dva. No jistě. Scházeli jste se za mými zády. Podváděli jste mě.
3: Kde pak? On málem nevěděl, že jsem na světě.
4: Hařko!
3: Říkám pravdu.
4: To mám za svou dobrotu. Raději budu vládnout peklu, když jsou lidi tak proradní. Marš do kuchyně, holka! A vař a smaž! Nebo si mě nepřej.
3: Matičko, kde je Mikuláš?
5: Je radši trošku z očí, děvenko. Ale už jsem mu pověděla, co a jak. Plakal jako děcko.
6: Madlenko.
3: Mikuláši.
6: Madlenko, jsi opravdu tady? Nevím, co říct.
3: Tak mlč. Jen se mi dívej do očí. Teď vím, že už neplatí. Můj milý je daleko, i když kolem chodí.
6: Madlenko.
3: Jenom, že mě nevidí a s jinou se vodí.
6: Madlenko, já si tě vůbec nezasloužím.
3: Říkám ti, mlč.
6: Přijít do pekla kvůli hlupákovi jako já. Matičko, neměla jste jí sem vodit.
5: Musela jsem, chlapče. Když Luciferek řekne něco za něco, tak není zbytí. Já vyhovím jemu, on na oplátku pustí tebe.
6: A co když zas obrátí? Něco mu přelítne přes nos a nechá si nás tu oba. Madlenko, ty jsi tak hodná.
5: Ach, cukrouškové. Tedy povím vám, láska je někdy peklo.
0: No, dobře si vystrojila hodokvas, kuchtičko.
3: Děkuju za pochvalu, milost, pane Lucifer.
0: Ale pochvala je asi málo, viď? Zasloužíš si lepší odměnu. A je.
3: Muž je plná zlata.
7: No, Lucifer.
3: Milost, pane.
0: Je ti to pořád málo? Podle mě je to pěkné věno, nebo ne?
3: To jo, jenže mi k němu chybí ženich.
0: Ženich je... No ano, no počkej, ano, teď si vzpomínám. Máme v pekle jednoho, co by se k tobě šiknul. Mikuláši.
5: No proto, Luciferku.
0: No co jsi myslela, matičko, že tě chci podfouknout? Co peklo pokazilo, musí napravit.
6: Madlenko.
3: Děkujeme, pane Lucifer.
6: Děkujeme.
5: Tak je to správný.
0: Ale pozor, vy dva. Pamatujte si, dokud nedonesete nůši domů, nesmíte se zastavit, jinak se zlato promění v kamení.
8: To by byla škoda.
0: Peníze v dobrých rukou dokážou přivolat do domu štěstí.
5: Luciferinku, děláš mi radost.
4: Radost? Jsi hlupák, čerte. Taková štědrost pro nic za nic.
6: Tak vám ještě jednou děkujeme a mějte se tu všichni s pánem.
9: Tak
6: Tak se mějte se tu dobře.
0: Mikuláši, stůj!
1: Co je zas, Lucifere?
0: Co pořád máš, matičko? Chci mu jen říct, že kdyby potřeboval pomoc, ať si mě zavolá. Jsem u něj v cukuletu, moc mu dlužím.
1: Dostal nevěstu a nůži zlaťáku.
0: Ale to bylo za ten omyl, že se ocitl v pekle. Ale mám u něj dloužek i za vás, paní mého srdce, za mou rozkošnou snoubenku.
1: Oni si jen tak přijdou k nůši peněz a ještě je to málo. A já mám navěky trčet v pekle?
0: No tak mám, milá, přejte jim to.
6: A si představte, jak si těch cinkátek užijou.
1: Právě, že si to představuju.
0: Zkuste tedy hezky říct šťastnou cestu.
1: Já? No, dobře. Ale až ráno, Lucifere.
0: Až ráno.
1: Až madla poklidí peklo a umyje nádobí.
0: Je-li to vaše přání?
1: Je.
0: Vroucí jak vaše láska?
1: Vroucí jak kotel plný smůl.
0: Jak ďábelsky to umíte říct, paní? Líp jsem si vybrat nemohl. A teď pekelná muziko, hraj! Jdeme do kola!

muzika. Červenčí se to netýká. Výruchá.

0: Peklo jsem vycídila, že je skoro jako nebe. Ach, Mikulášku, všechno je za námi.
1: Všechno ne, Madlenko. Něco ještě před námi. Třeba tahle cesta.
0: Je ta nůž moc těžká, Mikulášku.
1: Je, ale však ji unesu.
0: Nechápu, proč nás Lucifer poslal tudy, když do hospody vede šikovná zkratka komínem.
1: Madlenko, tiše. Doufám, že tu zkratku už Lucifer zboural.
0: Tomu nevěřím. Řekl, že může přiletět v cukuletu, ale nás přesto poslal přes hory a doly s nůží těžkou jako cent.
1: Madlenko, co pořád máš?
0: Jen přemýšlím. Třeba zkouší náš důvtip, jestli vážně půjdeme jako soumaři, nebo...
1: Nebo co?
0: Nebo nás napadne schovat nůži v lese a zajít domů pro trakař.
1: Co pak jsi zapomněla? Nesmíme se zastavit.
0: My ne, ale ta nůše.
1: Co to je? Co to je, slyšíš?
0: Nůže zpívá, Mikulášku. To je písnička naší kněžny. Podíváme se dovnitř.
1: Ne, nesmíme se zastavit, jinak bude z peněz jenom kamení.
0: A ty tomu věříš? Co když ta nůše ukrývá jiné tajemství?
1: Madlenko, už ji vidím.
0: Co?
1: Do naší zárybnickou hospodu. Jsme doma, doma.
0: A jsme doma, Mikulášku.
1: Zaplať pánu, Madlenko.
2: Ano, co to? Jsme doma, Mikulášku.
3: Kněžno, co vy tady?
2: Schovala jsem se v nůši. Jsme zase spolu, Mikuláši. A jsme bohatí. Všecko vyšlo, jak jsem chtěla.
3: Ale já...
0: Mikuláši!
2: Co pak si nepochopil, jak chytře jsem to navlíkla? Utekla jsem Luciferovi a ty jsi mě donesl domů mezi zlaťáky.
3: Ne.
2: Ale ano.
3: Ale já vás nechci. Jděte pryč.
2: Ale pojď se.
3: Lucifere, kde jsi? Pomoz mi.
4: Jsem tu v cukuletu. Já věděl, paní, že mě nesklamete.
5: Ale co pak, že by vám najednou došla řeč? Asi jste mě nečekala, co?
2: Naopak. Jsem přešťastná. Vždyť všechno byl jen žert, můj drahý. Zkouška, jak moc mě máš rád. Jestli mě budeš hledat, přísahám na mou duši.
5: Ani pekelný kníže, nesneseme na sebe takovou proradnost.
2: Slituj se. Budu tě nosit na rukou.
5: Mlč! V kádu už budá smůla horká, jako tvá horoucí láska.
2: Ne.
5: Slyšíš?
2: Ne.
5: A do pekla.
2: Ne.
5: A teprve teď se navždy vzdávám hospody v zálivníčku a bourám komínovou cestu do pekla.
0: Bourejte, milost pane Lucifere, ale mírně, aby nám to neslítlo na hlavu.

0: Co pak to vaříš, Madlenko? Voní to čertovsky.
1: Však jsem to pochytila v pekle, strýčku.
2: Můžu ochutnat?
1: Proč ne, Pierre?
2: O, magnifik, má to říz. Já vezmu recept a pomůžu se svatební trachtací. Zas bude veselo v hospodě, uvidíte.
3: A bylo. Bylo veseleji než u nás v pekle.
2: Olala, oui. Za rybnická hospoda je vyhlášená lachutka. Když já tu vypomůžu, i pentlička. S'il vous plaît, poškvachsová panu Tchanovi.
4: A žabí stehínka pro čertovou matičku.
3: Dělám je teď taky, paní pentličko, na másle. Můžeme v pekle jíst sem tam trochu nobl.
1: A my na světě si zas občas dáme něco ostřejšího jako u vás. Viď, Mikuláš?
5: No, radši nepřipomínej, Madlenku.
1: I tak se nečertí.
5: Madlenko.
3: A ty děti jsou jak čtyř lístek hrdliček.
6: To já Luciferinka takhle dobře neožením.
7: Ale co, abyste ho už nechala? Ať se o sebe stará sám kolonát. Navíc, vy jste sama. Já vdovec, brinky,
3: ale děte.
4: Pan táto, domluváte další svatbu?
7: A co,
4: kdo pak mi říkal, voda a oheň nejdou dohromady?
7: A kdo ví, holka, kdo ví? Třeba jdou.
3: Jo.
7: Když v zálibníčí se už staly mnohem divnější věci.

Už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej, vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku?

0: Čuchuj.
1: A co pak bude pod stromečkem, no, nevíš?
0: Ne.
1: Tak já ti to teda prozradím, dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
0: Dárečky?
1: No ano, od tebe.
0: No, ode mě.
1: Heď, a já ještě něco vím.
0: A co pak?
1: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
0: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
1: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
0: to,
1: nic.
0: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
1: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
0: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
1: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
0: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
0: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
3: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: Oh, to je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mě napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Co?
1: Nebo vás poškrábu a pejska taky.
2: Pane Čapku!
1: No, počkej, já na bančo.
2: Pane Čapku!
0: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
0: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
0: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba. To řekl váš šéf.
0: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím. Ale, pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme. A dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
0: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane Čapku, kočka svůj ocas.
0: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
1: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to. Jedeš, stará se, nebo bych červ?
3: A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
1: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
0: No, dám vám kus vánočky.
4: A?
0: Kus salámu.
4: A?
0: 3 syrečky.
4: A?
0: Pár kostek cukru.
4: A?
0: A? A naschledanou.

0: Tak vidím, že nám ten pan Čapek pěkně nasliboval. Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
1: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
0: Ale já už jsem tlustá.
1: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
0: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
1: Já vím, budou dárečky.
0: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
1: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
0: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i myjí.
1: Dobrá, ale jak to uděláme?
0: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
1: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
0: Co? I pro pána, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví, no, tak jsem to sněd. Ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý. Vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No, to právě nevím.
0: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na zem.
1: Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
2: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, pane Čapku, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
1: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
0: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě,
1: aha,
0: potom slezu a pověsím zase já tebe.
1: To je nápad.
0: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Je, já už visím.
1: Já taky.
0: A já už suším.
1: A já taky.
0: Sluníčko mě hřeje.
1: Je.
0: Co pak?
1: Kočička, podívej nahoru.
0: Tam ono prší.
1: Prší.
0: Honem do domečku, než ano, nám zmokne prádlo.
1: Ano.
0: Rychle.
1: Je.
0: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
1: Už neprší.
0: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
1: Ano.
0: Nejdřív pověsíme kočičku.
1: Tak.
0: Tak. A teď pejsáčka.
1: Už vlaju.
0: A já už zase suším.
1: A já už jsem suchý.
0: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. Yeah. To se mě ty chloupky krásně ochřály. A já už jsem taky suchá.
1: Tak.
0: Slezeme.
1: Ano.
0: Sundáme prádlo.
1: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
0: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syreček.
1: Ale teď syreček přece voní.
0: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co, čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
1: No, dobře, tak počkej.
0: Ale no, co to děláš, pejsku, ty čicháš a zároveň kropíš.
1: No, tak.
0: No, tak co to je?
1: Nevím, co je to?
0: No, tak dáš se podat?
1: Ano.
0: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o
1: dmě. No.
0: A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
1: Já taky.
0: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
1: Ty?
0: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
1: Málem bych zapomněla.
0: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
1: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
0: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
1: Ano.
0: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
1: Mám.
0: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.

0: Zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
1: Tak trošku soli a teď tam dáme zavařeninu.
0: Zavařeninu ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
1: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
0: Oříšky, abychom nezapomněli.
1: Oříšky jsou dobré. A měla by tam také přijít okurka.
0: A kosti. Musíme tam přece dát nějaké kosti.
1: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
0: Tak.
1: Jo,
0: počkat. No. Teď několik burtů, hodně pepřovatých. To je něco pro mě.
1: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme. Ale počkej, písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
0: Co
1: svátku svatého Bobíka. Zavři oči.
0: Ano.
1: Otevři oči.
0: Co to je?
1: No to je přece husí hlava.
0: A kde má nohy?
1: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
0: Aha.
1: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A
0: budeme se těšit na ten

0: voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
2: Ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká heka ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: Krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů. A ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
2: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima a potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
1: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak.
2: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
1: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
2: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. to ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát zdrobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
2: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
2: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf. Kdo pak? Taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
2: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
2: Vynatrefujeme.
1: Vynatrefujeme.
2: Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme je. Ano?
2: V úctě kočička a pejsek.
1: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jakože se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
2: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
2: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No, já... Píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
2: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
3: Pane Čapku.
4: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
4: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa ní a o, znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
4: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Jde se na poštu.
1: Je, a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: To je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já ti ho vyndám. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: Vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskovi.
0: Nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj broučku zlatý. Pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřez.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřez se ti z toho neudělá. Vřez to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřez. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřez se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřez.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídala?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: A chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný, pane Čopku, já mu chci zahrát divadlo, pojďte se mnou hrát, pane Čopku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čopku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak. A teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: Je, to je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, ani nic. S tebou já si ty ošklivá košile rád nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilka?
2: Potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, je, už to bude zazizený. Vstávej, Capku, koukej, co máš na sobě.
2: Je, já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pisku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám.
3: Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Je. Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Už jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

0: Bob a Bobek, hvězdy reklamy. A bylo ráno, a obloha byla modrá, nikde ani mráček, jen černý klobouk se pohupoval a plul po nebi.
1: Bobe, letíme?
0: Letíme, Bobku, letíme a přímo si medíme, odpověděl Bob spokojeně. Rozhlížel se z klobouku po nebi jako námořník po nekonečném oceánu. Jenže klobouk se najednou začal točit a propadat. Bob ustrašeně vykoukl.
1: Ty, Bobe, myslíš, že pořád letíme?
0: Ne, já už ne, kamaráde, padáme! A opravdu, klobouk se zvolna snášel a když byl asi tak metr nad zemí, vyklopil králíky do trávy a hned zase nabral výšku a zmizel v oblacích.
1: Bobku, náš klobouček je pryč a my nevíme, kde jsme.
2: Já když nevím, tak se kouknu, řekl Bobek.
0: Dobrá rada, Bobku. Koukneme se oba dva.
1: A tak se koukali oba dva a viděli krásnou modrou vodní hladinu a slyšeli šplouchání vln.
0: Tak krásné to bylo, že z toho Bob začal básnit. Bobku, my jsme u moře, tamhle vidím úhoře a rád bych ho ulovil. Pane, je to krokodýl.
1: Bob sice básnil, ale nelhal. Z té modré hlubiny se opravdu vynořil krokodýl a byl zvláštní. Předstíral, že je nafukovací.
0: Králíci vzali nohy na ramena a prásk málem se přerazili o lehátko, na kterém spočívala dlouhatánská slečna v plavkách.
3: Huberte! Huberte!
1: Ječela a hnala se k bazénu, protože to moře nebylo moře, nýbrž obrovský bazén.
3: Paní, počkejte, nechoďte tam, paní, tam je krokodýl!
1: Varoval jí Bob, ale slečna nedbala.
0: V jednom kuse volala nějakého Huberta a snad by i do vody skočila, kdyby jí Bob a Bobek každý z jedné strany nestáhli zpátky.
1: Stalo se to na poslední chvíli, protože...
3: Pozor! Bobe, hroch! Hroch leze!
0: Křičel Bobek.
3: No dovolte, jaký hroch? To je přece Hubert!
4: Hubert. No, jsem Hubert. Hubert jméno mé.
1: Řeklo hroším hlasem něco, co se vynořilo z bazénu a bylo to zvláštní. Mělo to tělo, na těle plavky a v puse doutník.
4: Hoši, vy jste mi spadli rovnou z nebe.
0: Z klobouku, opravil ho Bob.
1: A z nebe taky, připustil Bobek.
4: Já vás beru, hoši. Hubert skákal radostí tak mocně, až se voda v bazénu vzdula.
3: Vy jste zvláštní. Teda vás pozoruju, vypadáte skoro jako králíci.
0: A to já právě potřebuju.
3: Chcete si zahrát mládenci v reklamě? V televizi?
1: To se ví, jásal Bobek. Ale moudřejší Bob se raději zeptal.
3: A v jaký reklamě, pane Huberte?
4: No, hned vám to předvedu, řekl Hubert.
3: Soničko, Soni, no, prosím tě, kost.
1: Slečna Sonička podala panu Hubertovi velkou umělou kost.
4: Hubert ji třímal nad hlavou jako vítězný pohár.
3: Tak, tohle je náš výrobek. Pochoutka pro psy plná vitamínů. My jsme jí dali jméno Hafantrisk. Dobrý, co? A teď dávejte, hoši, pozor, protože tohle, co vám teď předvedu, budete v té reklamě říkat a hrát vy dva. Jasný? Tak pozor, začínám.
1: Pan Hubert se nafoukl, nafoukl jako, no, vy víte asi jako co, jako neuvěřitelná mičuda a spustil. Máte psa, co nehopsá. S naší pochoutkou Hafantrist váš pes i králíka prožene.
2: Tak to teda ne, protestoval Bobek.
1: Ano, ano, ne, že ne, římal Hubert. Ale Bob se rozkročil, změřil si pana Huberta po šířce i po dílce a řekl,
2: to nepůjde. V reklamě pro psy my hrát nemůžeme. My přece svojí čest králičí zradit nemůžeme.
1: Tak vy máte králičí čest, zamračil se Hubert. Slyšíš to, Nero?
2: A na to slovo Nero se před Bobem a Bobkem zjevil pes. Ovšem vzláštní. Vypadal jako chrt, afgánský chrt, ale cenil zuby jako pes baskervilský.
5: Pane, pane, my v té reklamě pro psy, prosím, hrát budeme. Jsme si to rozmysleli, řekl Bob zkroušeně.
2: A rádi,
1: dodal Bobek ještě zkroušeněji.
2: No a pak už to šlo všecko ráz na ráz.
1: Slečna Sonička klapala klapkou, kameraman se vozil na kolejničkách za kamerou a chudáci králíci se do té kamery museli culit a panáčkovat a volat máte psa, co nehopsá, tak dále a tak dále, dokud pan Hubert nezavrčel.
4: Dost, stačí, díky Joši. A tu kostičku si můžete nechat.
2: Děkujeme, pane Huberte, ale my kosti neradi. Takhle mrkvička, kdyby byla.
5: Nebo zmrzlina,
1: olízl se Bobek.
4: Slyšíš to, Nero? Tak on králíčkům náš Hafantrisk není po chuti. Ale na závod našeho šampiona se snad podíváte rádi. Nebo ne?
1: Co si budem povídat? Kdyby se na vás od ucha k uchu potměšile zubilo něco, co vypadá jako hroch, a cenilo na vás tesáky něco, co vypadá jako pes baskervilský, taky byste přikývli.
2: No a tak za chvíli seděli naši králíci vedle Huberta a slečny Soničky na tribůně kousek od závodní dráhy, kde se právě měl zahájit závod o mistra světa v chrtích dostizích.
1: Na startovní čáře se už třásla smečka chrtů a mezi nimi samozřejmě Nero. Rozhodčí vystřelil z pistole a smečka vyrazila.
5: Bobe, za čím se ti hloupí chrti tak ženou?
1: Chechtal se Bobek. Ale Bob se nesmál.
2: No, vypadá to jako kůže, zašeptal. Bobku, vypadá to jako kůže, ovšem z králíka.
4: A co když je to opravdický králík?
2: No, tak toho musíme zachránit,
1: křikl Bobek a rovnou skočil na závodní dráhu. A byl poprask. A bylo po závodě. Psi se zastavili. Kůže, kterou před nimi táhl na ocelovém lanku motocyklista, je přestala zajímat. Chvíli se jen tak hloupě rozhlíželi, čučeli, ale pak se všichni jako jeden chrt pustili za Bobkem. Je takové české přísloví, které říká mnoho psů zajícava smrt. Možná nelže, ale na chrty a na králíky to rozhodně nesedí. Protože chrti sice divoce za králíkem vyrazili, ale vráželi do sebe, jeden druhému se pletl do cesty a králík z toho chumlu lehonce snadno vykličkoval. Bobek oběhl stadion a prvním východem ven rovnou na ulici. No jo, ale co Bob? Bob využil zmatku a popadl tu kůži, za kterou se měli cvičení chrti honit. A pak druhým východem pilášel za Bobkem. Na hlavní třídě za stadionem se setkali.
5: Bobku, Bobku, podívej. Není to kůže. A není z králíka. Ukazoval Bob svůj úlovek. Je to docela obyčejná chlupatá čepice. Co tomu říkáš? Honit se za čepicí může jenom pes. Jo, kdyby to byl klobouk. Nedokončil svou úvahu o psech Bobek, protože ho přerušil divoký štěkot. A co bylo, bylo, ale teď je zlé. Kam se schovat? Naštěstí támhle na rohu má svůj stánek zmrzlinář.
6: Pane, pane, zachraňte nás,
5: volá Bobek. A pan zmrzlinář, který se rád dívá na reklamy, hned králíky poznává. A jo, zas něco natáčíte, že jo? Nějakou novou reklamu, co? To by nějaká psina zase, ne?
6: Depák, pane, tohle je doopravdy,
5: křikne Bob a skočí po hlavě do nádoby s vanilkovou. Zmrzlinář ho přikryje poklopem. A Bobek udělá totéž, ale vybere si malinovou, protože jí má radši. No, tohle bylo teda obsí chlup. Směje se zmrzlinář, když se chrti přeženou kolem. A ještě si povzdechne. Teda, mají to ale těžký život ty televizní hvězdy. Oni fanoušci by je samou láskou sežrali. A když jsou psi pryč, nadzvedne poklopy a řekne, mládenci, tak račte ven, už je čistý vzduch. Těšilo mě. A tady máte gratis kopec malinový a kopec vanilkový zmrzlinky. A králíci si pochutnávají a lebedí, protože taková malinová a vanilková je po honičce ta nejlepší dobrota. Jenže kolem teď běží vlastně dupe a heká pan Hubert a řve Nero! Nero! A před očima má Rudo, vůbec si nevšimne, že mu Bobek přišpendl na záda bleskovým pohybem tu chlupatou čepici. Ani nevím, proč to Bobek udělal. No, buď jen tak z legrace, anebo proto, že má pod čepicí. I když osobně dává přednost klobouku.
6: Jo,
5: a co klobouk? Představte si, že je najednou tady, na správném místě a ve správný čas. Snese se na chodník, přistane jako létající talíř, stačí do něho jenom nastoupit.
6: Hodnej klobouček,
5: raduje se Bobek jako děcko. Tak nasedej, zavelí Bob, protože je starší. A klobouk z králíky na palubě se roztočí a stoupá k nebi, které už není modré, ale spíše tak trochu do šeda. Ale tma ještě není, to ne. Například je docela dobře vidět, jak pan Hubert obíhá stadion a za ním smečka chrtů s Nerem na vedoucí pozici. Jenom z té výšky se dá těžko odhadnout, jestli se psi štvou za Hubertem nebo za tou chlupatou kůží, co mu visí vzadu na tričku.
6: Docela bych rád věděl, kdo vyhraje,
5: povídá Bob.
6: Ale asi to nedokoukám. Bobku, mně se ti chce najednou tak spát. Třeba to bude zítra v televizi.
5: Zívne Bobek a usne.
6: A jo, škoda, že ji v klobouku nemáme, viď? Řekne Bob a už spí taky.

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi. Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec, už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc, než na náš denní chléb.
2: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl.
0: Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil,
2: chci jít s vámi a pomoci vám.
0: Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu.
2: Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru.
0: Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec, odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe. Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl,
2: odpočiňte si, otče, já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
3: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně.
0: Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama. Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslil si, na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem.
4: Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal,
5: kde pak jsi?
0: A hlas odpověděl.
4: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
4: Pust mě ven, pust mě ven!
0: Volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve.
6: A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
7: A víš ty co?
6: Řvalo obřisko přímo strašlivě. Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
2: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
7: To ti hned řeknu, řval duch, zlámu ti vas.
2: To tak to si měl říct dřív, odvětil Donát.
0: Nechal bych tě tam trčet dál?
5: Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
7: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
5: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.
2: A duch pravil pyšně.
7: To je to nejmenší.
5: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
4: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
5: Kde pak, odvětil Donát, podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
4: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
5: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
4: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
5: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul, a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
7: Tady máš svoji odměnu,
5: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
7: Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví. Když tím druhým koncem otřeš železo nebo ocel, změní se rázem ve stříbro.
5: Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida, za malou chvíli se zásek ve stromě vyhojil.
7: Nu, pravost kouzla je ověřena, řekl Donát duchovi.
5: Můžeme se rozejít. Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci.
7: Kde pak jsi pobíhal? Zeptal se otec. Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu.
5: Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním.
7: Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko.
5: Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
7: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
5: Tu se otec polekal a křiknul.
7: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
5: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
7: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.
5: Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer.
7: Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
5: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů, pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl. Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit.
2: Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl: stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil: dejte mi tolik, kolik máte, a zbytek budu mít u vás.
5: Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a 100 mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil: otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.
8: To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů.
9: Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet.
5: A dal otci 100 zlatých a pokračoval: nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
1: Můj bože, povzdechl otec, jak si k tomu bohatství přišel?
2: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

Já ra. A hop. Hezké, co? Moc hezká písnička. Taky se vám tak líbí? Mně moc. Ale odpusťte, málem bych zapomněl se představit. Jmenuji se Hop. Ruční koník. Hop. Chcete znát? No, však se ještě uvidíme. Ale o kom to ten Karel vlastně zpívá? Včela Mája. Včelka Mája. Tak tu ještě neznám. Hop. To bude asi jedna z těch nových, které se právě narodily tamhle v úlu. Hop, v Lipové aleji v Zámeckém parku. To bude mít teta Kassandra zase práce, jen aby se jí všecky včelky vešly do třídy. A hop, no však ty starší stejně už brzy vyletí z úlu do světa. Ale vsadím se, že Vilík, ten zase určitě bude třídu opakovat. No, to je ale bambula, že jo? No, však ho taky poznáte. Ale teď hop a skok. A hop a skok a hop a skok. Honem se podíváme, co je v úlu nového.

0: tak, no tak. Takhle křiče. Co vás to napadá? Co pak to už takhle není dost rámosu?
1: Prosím, prosím, prosím. Já prosím, nekřičím, teto Kassandro.
0: Však to by ještě také scházelo. Ty, Vilipu, hlavně dávej pozor, aby se zase nepropadl a nemusel třídu opakovat. Tak dáte už pokoj. Takového křiku. A co ty tady?
2: Já prosím, taky nekřičím. Já se učím bzučet.
0: Sotva se narodí, už odmlouvá. Co pak to je? S tebou, jak se mi zdá, taky bude pěkná práce.
2: A teto, prosím, proč je to takové horko? A proč je to ta tlačenice, teto? A proč?
0: Teď nemám čas se s tebou vybavovat. Jsou tu také ostatní včelky, které se právě vylíhly. Nejsi na světě sama, Májo.
2: A proč se jmenuju Mája? A proč se včelky vylíhly? A proč?
3: Teto, Kassandro, tady nemůžete zůstat. Roj si už zvolil novou královnu a tady bude Mela. Rojí se to tu jako v úle. Královna už jim povolila odlet z našeho úlu. Každou chvilku to začne. Tak jděte raději stranou, prosím, jděte.
2: Co začne, teto, prosím, co začne a kam poletí z úlu?
0: Zavři pusu, Májo. A prosím tě, popoles, aby sis mohla narovnat křidílka. A počkej, pojď sem. Otřu ti ta tvoje velikánská černá kupoles, aby sis mohla narovnat křidílka. A počkej, pojď sem. Otřu ti ta tvoje velikánská černá kukadla.
2: Jo.

0: hezky po pořádku, jak se na mladou včelku sluší, Májo. Sedni si.
1: Ano, prosím, prosím, já už sedím.
0: Tak. A teď poslouchej. První pravidlo pro každou včelu zní takto. Včela musí dbát na prospěch všech a nemyslet jenom na sebe. To si zvlášť ty dobře zapamatuj. Zítra, až poprvé vyletíš z úlu...
1: Je, já zítra poprvé vyletím, já poletím, já poletím.
0: Poletí s tebou jedna hodná, ale moc přísná teta dělnice.
1: A proč?
0: Budeš muset ve všem bezpodmínečně poslouchat a buď k ní velice slušná. Nejdříve poletíš jen maličký kousek od úlu, tak žádné hlouposti, nebo pak netrefíš zpátky. A nejprve se budeš učit rozeznávat květiny. Hezky nazpaměť, abys věděla, na které najdeš nejlepší pyl, takový, z kterého je nejlepší med. To musí znát každá včelka.
1: Ty taky, teto Kassandro?
0: No samozřejmě, já taky. A pamatuj si, nejdůležitější rostliny jsou pro nás pohanka a lipový květ. Opakuj to.
1: Pohanka? To je hrozně těžké. Lipový květ?
0: Lipový.
1: Lipový. Je toho moc? A proč to mám opakovat, teto?
0: Neptej se pořád, jinak to s tebou nedopadne dobře.
1: A to budu, teto, celý život sbírat med? Co když mě to nebude bavit?
0: Neboj se. Až poznáš sluneční světlo, vítr v korunách stromů a krásnou barevnou louku nebo rozkvetlou zahradu, až se proletíš nad rybníkem a uvidíš v něm nebe jako šmolku.
1: Co je to šmolka, teto?
0: To se tak říká. To znamená, že nebe je celé krásně modré. No. A jednou, Májo, když budeš mít štěstí, možná poznáš i člověka.
1: Já chci mít štěstí, teto.
0: Tak buď ke všem v naší říši vlídná, zdvořilá a milá. Krom sršňů a voz. Na ty si dej pozor. Sršni jsou nejhorší. Jsou to lupiči a ničemové. Umějí jen krást a vraždit.
1: A co mám tedy dělat, když je potkám?
0: Máš žihadlo, Májo. A smíš ho použít, ale jen, aby se zbránila útoku. Rozumíš? A nezapomeň, když bodneš zvíře, které má teplou krev, nebo dokonce člověka, zemřeš.
1: Ale to já nechci. Proč bych zemřela?
0: Protože tvé žihadlo uvízne v jeho kůži a zlomí se. Proto bodni jen v případě nejvyšší nouze. Ale když už to musí být, udělej to rázně, bez nářku a slziček. A neboj se. Pamatuj, že my včely jsme pověstné svou odvahou a moudrostí. Tak ty to přece nepokazíš.
1: Ano, teto. Ano, prosím, já to nepokazím.
0: To jsem opravdu ráda, Májo. Tak hodně štěstí, maličká. A teď tady počkej. Podívám se, jestli už vyšlo sluníčko.

0: to bude asi těžké tolik se toho naučit a všechno si pamatovat, jak já to jen svedu.
1: Neboj se, Májo, já ti třeba pomůžu.
0: Ty, vždyť tobě přece teta Kassandra říkala, že jsi propadl.
1: No, to je pravda, ale to je tím, že jsem nedával při vyučování pozor. Víš, mě to při vyučování moc nebavilo. A taky neumím pořádně odstartovat kletu. Hob říká, že je to tím, že jsem tlustý a mám těžký zadeček. A taky je pravda, že mi nejde zatáčka doprava. Skoro vždycky si natluču. Víš, mě to při vyučování vůbec nebaví.
2: Já bych nejraději do světa a něco pořádného dělat. Tam já už bych si věděl rady. Spíš než tady, ve školní lavici.
0: Ale nejdříve se přece musíme všechno naučit.
2: No to je právě to. A to znamená pořád sedět v lavici a pořád dávat pozor. Ale já už bych chtěl něco pro někoho udělat. Rozumíš? Někomu pomoci. Třeba tobě, Májo.
0: Je, to jsi moc hodný, Vilíku. Uvidíš, že se ti to jednou určitě vyplní.
3: Májo, připrav se,
4: slunce vychází.

0: přísná, ale hodná.
1: A ty jsi zase ta nezbedná malá Mája, viď?
0: Smím s tebou létat.
1: Však už tě hledám. Trubčíku, jaké je dnes heslo?
2: Heslo je dnes kokonvalinky a lípy.
0: To je legrace.
1: Ale Májo, nepošklebuj se. A heslo si dobře pamatuj, nebo tě večer stráž nepustí do úlu. A teď se připrav a poletíme. Pozor, teď.
2: Jurza, holka jedna,

0: se k tomu letě.
1: Ovšem, že ano, Májo, jen se neboj. Poleď za mnou.
0: Já letím, teto, já doopravdy letím. A teto samo, teto, že mi to jde samo. A rychle podívejte.
1: Až moc, Májo, brzdi. A rozhlédni se trochu. Vidíš to pod námi? To jsou stromy. Lípy, víš?
2: To zelené a žluté?
1: To zelené jsou listy a to žluté lipové květy. To jsou naše zámecké lípy. Podle nich si taky musíš zapamatovat polohu našeho úlu. A nespěchej, kam zase letíš? Vždyť

krásné. To už asi nikdy nebude takhle krásné. A co kdybych to zkusila ještě výš, blíž k slunci? A nebudu dělat žádný med. Já chci jen létat. Já nejsem jako ostatní včelky. Teta Kassandra to přece říkala, že jsem moc vědavá a mám žihadlo. Slunce, sluníčko, to je krása.

0: A jak je hezká. Tak, tady si hezky sednu, tady se usadím, tak. Co to bylo?
1: Kdo to tu co tropí?
0: Promiňte, prosím, ta věcička, co se rozbila, ta patřila vám.
1: Věcička?
0: No, ta kulička křišťálová.
1: A tak, vy máte patrně na mysli kapku rosy, že ano? Ano, viděl jsem, spadla na zem, zatímco vy jste zde půvabně usedala.
0: Ano, právě, to mě moc mrzí.
1: Neražte se trápit, moje paní trpí na ledviny, stejně rosu nesmí. No a já jsem svou ranní dávku už vypil. Ostatně máme tady rosy dost, jen se podívejte.
0: Opravdu máte? A to je všechno vaše?
1: No koho jiného? Celý tento svět, totiž chci říci, celý tento květ, na kterém račte sedět, včetně stonku, prosím pěkně, včetně stonku, to vše je naše.
0: To je ale úžasné. Prosím, byl byste tak laskav a řekl mi, jak se jmenuje?
1: Kdo?
0: No, ten květ, ta kytička.
1: Ale to tedy letíte zdaleka. Když neračte jaksi, tak to je růže, vážená. Růže, abyste věděla. Já chápu, jste ještě moc mladá, abyste mohla všechno tento, že ano, to já omlouvám.
0: Tak růže.
1: Jsou tomu už, prosím, celé 4 dny, co tu žijeme. Letí to, letí. A pokud se týká té růže, račte se sama přesvědčit, jak jí to jde k duhu. Ovšem díky mé soustavné péči, že ano, jen podívejte, jen kvete. No konečně, prosím, pojďte dál, pojďte.
0: Tak to děkuji, to moc ráda, pane, to jste hodný. To je opravdu velmi útulné. To načervenalé přítmí, to byl skvělý nápad. Gratuluji, to je dokonalé.
1: Inu, jaký pán, takový krám, jak se říká, že ano. Poslyšte, milá slečno, nemáte hlad?
0: Děkuji, hrozný.
1: V tom případě musíte laskavě ochutnat můj domácí, jedinečný, originální med. Sama ho jistě oceníte vy jako odbornice, že ano? Ale já tu klábosím a vy hlady zíváte, že? Prosím, za prominutí odskočím jen vedle a za vteřinku jsem zpátky.
0: To je milý pán a jak je slušný. Ale já taky. Teta Kassandra by ze mě měla radost. Ačkoliv možná, že mě hledá. Ale na to teď nebudu myslet.
2: Ty chuligáne, děten, okamžitě vypadni. Ven, já ti dám ty holoto mravenčí. Tohle je moje růže, moje, rozumíš? A já nedopustím, aby si tady lezl, kde já trzí, natroubí mraven.
3: Tak už nekřičte,
4: pane, upozorňuji vás, že ustupuji hrozně na
2: žijí. Jedeš, uličníku!
4: Jste hrubec, pane, pamatujte si to. Já ovšem ustupuji, jste hrubec.
1: Tak se podívejte, darmo šlap jeden mravenčí, co on by si dovoloval. Tak, tady to nesu. A teď prosím, hezky ochutnejte. No, jen se neupejpejte.
0: To já se upejpat nebudu, ne. Děkuju vám. No. Ten je dobrý, smím ještě?
1: Ale jen si berte, to mi jenom uděláte radost. Ale promiňte, vždyť já jsem se vám ještě nepředstavil, ale hned to napravím. Tak tedy prosím, já jsem Honzík z rodu Zlatohlavů.
0: Aha, těší mě, Honzíku, já jsem Mája, včelka medonosná.
1: Těší mě?
0: Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, pane Honzíku, máte ohromně pěkná tykadla.
1: O, taky si na nich zakládám, já a celý můj rod, a myslím, že právem. Chtěla byste je vidět také z druhé strany, já vám je takhle rozložím.
0: No, jestli
1: tak
0: vás to neobtěžuje.
1: Ale kde pak, jen se račte vynadívat, nádherné, že?
0: Opravdu nádherné. To je škoda, že já nemám taky takové. Jsou jako vějíř.
1: Ale slečno Májo, vy zase máte okouzlující očička.
0: Ano.
1: A to zlato po celém těličku, to my zlatohlavové tohle dokážeme ocenit?
0: Opravdu se vám líbí?
1: To jistě.
0: A můžu si vzít ještě trošku medu?
1: Ale jen si poslušte, ale pozor, ať si neskazíte žaludek, ten náš je dost ostrý. A tady prosím, je ještě kapička rosy, kdybyste dostala žízeň, prosím.
0: Děkuji, už nebudu. Víte, najednou mám strašnou chuť se proletět.
1: O, to vy už máte v krvi. A vy si můžete vzlétnout, odkud vás napadne, že? To my zlatohlavové to máme komplikovanější. Tahle naše spodní křídla, vidíte? Poněkud vadí při rozpínání, chápete?
0: Opravdu?
1: No, já taky raději žiju v klidu a ve svém bytečku, tedy ve své růži. Tak se mějte hezky, slečínko.
0: Taky, taky.
1: A moc děkuji za návštěvu.
0: Nashledanou, Honzíku. Šmolka. Jak to říkala Kassandra, nebe jako šmolka. Ano, svět je do

0: ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let a zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu! A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu! Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny. skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládaly pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce. Přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily, a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl, a po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: to ji máš tedy. Abys věděl, jaká ta kabela, když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej, až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sic vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbily, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá. Učiněná dobrota. Co ty, má drahá? Ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho. Takový je ošklivý. Ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se nakvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova, zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase naspátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se rynuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šestispřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem níž svatební průvod se bral, dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do peka.
1: Vyprávění 19. O tom, jak Vojta s Pepíčkem potkají na cestě jiné káně a jak se tomu diví. Letadelko káně uhánělo s Vojtou i s Pepíčkem nad krajinou. Vojta pospíchal na letiště. Ničeho si nevšímal, jen pobízel letadelko, aby letělo rychleji. Za to Pepíčkovi nic neušlo. Dnes se mu špatně neudělalo. A tak viděl úplně všechno. Fůru pšenice taženou traktorem, jak se děti koupali v řece, cizí babičku na kraji lesa, která sbírala chrastí. "Je to ještě lepší než na kole," volal Vojtovi do ucha. "Tak vidíš, taky budu pilotem," řekl najednou Pepíček. "Vojta si bude létat v oblacích a Pepíček by měl chodit po zemi, to ne." Pepíčka často bolely nohy a v letadle ho bolet nebudou. A všechno dole pěkně uvidí. Taky si někdy sedne s letadelkem na zem, ale jen málo kdy. "Když chceš," odpověděl Vojta. Dnes mu bylo jedno, že chce být Pepíček taky pilotem. Jen aby už byl s kánětem na letišti, než si někdo všimne, že s ním uletěli. "Vojto, podívej se," vykřikl najednou Pepíček a ukazoval na letadélko, které letělo v blízkosti Čapího topolu. Jako kdyby káněti z oka vypadlo. Bylo úplně stejné. Vojta se hrozně lekl. "Kde se tu vzalo druhé káně, když je na světě jenom jedno?" Letadélko se brzy přiblížilo a Pepíček s Vojtou rozpoznali, že v něm sedí pilot Hejduk. Hned jim začal hrozit. "Zlobí se na nás," vyděsil se Vojta. "Musíme rychle na letiště." Začal divoký let. Káně svištělo vzduchem. Údolí pod ním ubíhalo stále rychleji. Vojta se potil strachem. Myslel si, že dosedne na letiště, vyskočí z káněte a pak budou s Pepičkem uhánět rovnou na pekla. Vždyť nemusí s pilotem Hejdukem ani mluvit. Jenomže druhé letadelko za nimi letělo jako vosa za čmelákem. Ne a ne se jich pustit. To bude průšvih, začal natahovat Pepíček. Nafňukej, zlobil se Vojta. Přece jen neměl Pepíčka do letadélka brát. Teď ho ještě zdržuje. Za chvíli přistál Vojtovo káně na okraji letiště hodně daleko od domku, kde hlídal děda Kozelka. K tomu, co se bude dít, ani Vojta, ani Pepíček slámu dědečka nepotřebují. Druhé letadélko si sedlo hned vedle prvního a z kabiny vyskočil pilot Hejduk. Mračil se jako sova a namířil si to rovnou chlapcům. Kdo vám dovolil letět s kánětem? Zeptal se přísně. Ani nevypadal jako normální pilot Hejduk. Šla z něho hrůza. My jsme si ho jenom půjčili, sklopil hlavu Vojta. Letěli jsme k babičce do Koniklece, vysvětloval Pepíček. A to vás nenapadlo, že byste mohli káně rozbít? Pilot Hejduk se nepřestával mračit. Já bych s ním nic neprovedl, hájil se Vojta. A Pepíček se jenom díval. Vojta lítá skoro jako pilot, řekl vážně Pepíček. Vojta si přitom pomyslel, že Pepíček je vlastně hodný kluk a že by se třeba opravdu taky mohl stát pilotem. Místo jednoho by byli na peklech piloti dva. A kde se tu vzalo to druhé káně, neudržel se Vojta. Pořád si myslel, že je na světě jenom jedno a zčista jasna sedí na letišti dvě. Právě dnes ho přivezli z továrny a do půl roku jich tady budeme zkoušet nejmíň 10. Teď bude na letišti káňat, řekl pilot Hejduk mírnějším hlasem. Bylo na něm vidět, že se na nová letadélka těší. Jenže pak si vzpomněl, co mu kluci provedli a znovu se zamračil. Létali jste v káněti, ale raději o tom nikde nemluvte, pohrozil oběma chlapcům. A ať už vás tady nevidím, dědeček Kozelka vás sem nesmí pustit. Na létání máte dost času. Vojta i Pepíček se podívali smutně na obě malá letadélka, sklopili hlavy a šli. Kde kdo jim říká, že mají na všechno dost času? Ale to oni neuznávají. Chtějí létat na letadélku káněti hned.

Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, bradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: jak Cipísek s Volšovečkem vytrestali kněžnu. Jednou v noci jičínský knížepán mlaskl ze spaní, až kněžně zalehlo. Protřásla si ucho malíčkem a povídá po francouzsku.
1: Tu te fraye, jaký pak vám to, mon cher, přišel sen?
0: Knížepán se chvíli rozhlížel z polštářů a vzdychl si.
1: Olala, je viděl štiku a ta štika byla pečená na rozmarínu a já ji jedl o to času?
0: Dál knížepán nemohl, protože se mu jazyk zalil slinami. Až teprve kránu řekl, že jestli tu štiku na rozmarínu nenajde na míse, bude z toho mít nemoc. Kněžna zaklinkala na stříbrný zvonek, přiběhl lokaj Fricek a kněžna mu naporoučela.
1: Ať se porybný v tu chvíli vypraví na štiku. Ja? No ale ta štika musí obnášet od konce do konce mísy.
0: Když to Fricek vyřídil porybnému Šklípkovi, škrtl Šklíbek nechtem o nehet.
1: No jo, ale kde takovou kapitálskou štiku vzít? V knížecím rybníku není a do rybníčka v lese Žáholci se pro ní neodvážím, protože tam i každá plotička má hned dvojí, tedy tuplovanou ochranu od vodníka Volšovečka a navíc odrumcaj se.
0: Na ta slova si Fricek proti Šklípkovi vyjel jako na horké šíně.
1: No, jestli máš takovéhle strachy, tak to se ti tedy u kníže pána postarám, abys už nebyl panským porybným.
0: Šklíbek si vzdychl, až zaválo rákosím, no a že se tedy pro štiku vypraví. Hodil si přes rameno sedmiloketní čeřen a bez sedmé chuti se loudal k lesu Žáholci. Jenže tou dobou seděl Cipísek na vršku krajního dubu a osahával žaludy, jestli už dobře uzráli pro nabití pistole. Jak uviděl Šklípka, sjel z dubu dolů do houštiny a přidal se porybnému na paty. Šklíbek vystoupil na hrázku a začal se rozhlížet, kde uhodí kapitálská štika, aby jí podložil čeřen. Ale to už se dal do díla taky Cipísek. Oběhl a na druhém konci uhodil do rybníčka dubovou větví, až se zvedly vlny. Šklíbek s čeřenem rovnou tam, jenže sotva tam doběhl, uhodilo to zas na opačném konci. Porybný sem a zase tam a sem a tam, až už ho nohy nenesly. Potom se mu Cipísek ukázal a povídá.
1: Jestli se kníže pánovi chce dubové štiky, takže mu ji posílám.
0: A hodil porybnému ke špičkám ten dubový skolek. Porybný se vrátil bez ryby, lokaj Fricek se vstekal, div nevyletěl z kalohod a kníže pán pořád víc stonal po štice na rozmarínu. Kněžna dala druhý rozkaz, ať se na to jde jinak. V kanceláři hned zbuntovali všechny hajné, aby obstoupili lesní rybníček. Mezi těmi hajnými vartovali šarfoví psi, aby Cipísek nikudy neproklouzl. Jenže on tiše seděl ve vršku prostředního dubu a díval se, protože už měli s Volšovečkem smluveno jinak. Když se totiž blížilo to okamžení, kdy měl porybný Šklíbek podruhé sáhnout čeřenem po kapitálské štice, zahrál vodník Volšoveček dvěma prsty tajné znamení. V tu chvíli kolem něho začalo vodou sekat jako šavlí. Volšoveček rychle ještě jedno znamení pospátku, Sekání se zastavilo a bylo slyšet kaprálské meldování. A Cubefel, bitevní stika, Harnádle se melduje v plném mustroňku. Rud, povídá mírně Volšoveček, aby si Harnádle pohovila. A hned zase habacht, aby dávala moc dobře pozor, co bude dál. Když takhle Volšoveček bitevní štiku Harnádli zmistroval, sahl do kapsičky pro prchací rybičku. To je rybička, co jí nic nedohoní. Tu rybičku Volšoveček vypustil Harnádli rovnou u zobce. Hurá! Křikla Harnádle a rovnou po prchací rybičce. Jenže ta klik a smyk a schovala se do kapsičky. A ještě jednou. A Harnádle hurará! A ještě do třetice a Harnádle hurarará! Jenže prchací rybička jí vždycky znova uklouzla do kapsičky. Bitevní štika Harnádle z toho byla tak navstekaná, až se jí vlažily ploutve. A v tom padl do rybníčka žalud. Cipísek ho hodil zhora z dubu na znamení, že porybný šklíbek podloží čeřen. Jenže čeřen se ještě ani neusadil a Harnádle rovnou po něm. Probrala ho oko po oku, zobcem načínala a ocasem dorážela, až byl ten čeřen na špagátky. Porybný šklíbek se vrátil bez ryby podruhé, lokaj Fricek to musel meldovat kníže pánovi a kníže pán už zrovna zmetal po kapitálské štice na rozmarinu. A v tom si kněžna dupla, až jí uletěl zlatý kramflíček. Na, když to nešlo tak, ani jinak, já pořídím to sama. Dala na jičínský zámek zavolat 7 předlen hedvábí a ty museli upříst 7 pramenou šňůrku. Na konci té šňůrky musel brusič Frýzek vybrousit hák ostrý jako jedovatice. Na hák kněžna pověsila zlatého kapříka od klenotníka a hodináře Semeráda. No, a když to měla všechno pořádně spasované, oblíkla si kněžna loveckou krinolínku a dala se dovézt k lesnímu rybníčku. Tam zas hajní, šarfoví psi a tak všecko, aby Cipísek kněžně nepokazil lov. Ale Cipísek se na to jen tiše díval z dubu a vodník Volšoveček z dola ode dna. Kněžna si stoupla na pařízek nad hlubinu a pyšně povídá. Ne, to bych se na to já podívala. Roztočila si zlatého kapříka na udici jedovatici kolem uší a křikla alá a letělo to do vody. Zlatý kapřík se tak blízkal, že štika Harnádle rovnou po něm. Volšoveček povídá. Teď je na každém konci ta pravá. Jak Harnádle uvázla na jedovatici na konci 7 hedvábných pramínků, křikla na kněžnu. Pust! Kněžna na to. Paplapá! Harnádle znova. Pust! Kněžna zas. Paplapá! A koutkem úst vzkazovala pohajných do zámku, aby kníže pán dal uchystat misu. Od konce do konce, no a rozmarín. Jenže v tom bitevní štika Harnádle povídám. No, tak si nepouštěj. A opřela se ocasem o vodu jako o trámy. Kněžnu to porazilo z pařízku a vozilo jí to po rybníce jako kačenu. Strachy volala volárum a honem vzkazovala po hajných kníže pánovi, jestli se mu chce ryby, aby si poslal na ring pro štokfiš. Potom Harnádle vyplivla udici jedovatici, kněžnu naložili do kočáru a vezli ji do Jičína. Z kočáru ze všech stran kapal. Cipísek slezl z dubu, Volšoveček se pokojně potopil až k čepu, Štika Harnádle se ještě chvíli šavlovala po rybníce. Kněžna byla omoklá od krinolínky až po kudrnky a kníže pán dostal po štokfiši cloumání.
2: Africké báje.

slané slzy. V kraji, kde žije kmen domorodců Bajombé, v zemi Sankuru, leží uprostřed pustiny ohromné bažiny. Nejsou to však ony obyčejné zelené bažiny, jejichž hladina bývá pokryta vodními rostlinami a jejichž vody se hemží krokodýly a dravými rybami. Hladina těchto podivných bažin má stříbrně matný lesk a není na ní jediná lodyha. Pod hladinou pak nežije jediný živý tvor. Příslušníci národa Bajombé jmenují tyto bažiny Topé Topé, což značí ve srozumitelné řeči slané slzy. Bažiny jsou plné soli a domorodá pověst říká o jejich vzniku toto. Před Kalakala dobou, což znamená dávno, ležel v místech nynějších bažin bohatý kraj, obývaný mocným národem Ayayunga. Ti byli mocní, protože byli bohatí. V jejich kraji se dařilo rýži a všem druhům obilí, zatímco na širých planinách se pásl ten nejkrásnější dobytek. Největší bohatství však leželo v zemi, kam bylo uschováno mocným Ndoguginem. Tímto bohatstvím nebyl kámen, jaký se nosil na ozdobu, ani to nebyl kov, ze kterého se dělaly zbraně. Ne, nic takového. Byl to kámen, který pomáhal zlepšovat jídla. V zemi ležela sůl. Sůl bylo to nejcennější, co bylo možné mít. Každý bojovník potřeboval, když si chtěl postavit chatu, rozšířit stáda svých koz, koupit manželku nebo si opatřit zbraně, sůl. Za pytle soli byly k dostání ty nejkrásnější ženy, pole a tučné kozy. K bohatému národu Ayayonga putovali obchodníci z dalekých krajů, aby vyměňovali drahé látky, zbraně a různé zboží za stříbrný kámen, za sůl. Příslušníci národa Ayayonga se stávali z pokolení na pokolení bohatšími a začínali proto zapomínat na své povinnosti, které jim nařizovali od mládí jejich otcové, kteří zase tyto povinnosti zdědili od svých otců. Ayayongové přestávali pracovat. Začali zanedbávat svá krásná pole a o svá stáda se starali jedině tehdy, když potřebovali zabít dobytek ke slavnosti. A potřebovali mnoho kusů dobytka, protože slavnosti se konaly skoro každý den. Už podle počtu slavností bylo znát, že Ayayongové spějí k zániku. Stalo se však jednou, že při jedné slavnosti, která byla větší než obvykle, vystoupil starý muž jménem Bokomba. Jeho otec byl před dávnou dobou velikým kouzelníkem a Bokomba promluvil k radujícímu se národu. Slyšte mne, o mužové, slyšte, co vám povím já, Bokomba, který je vaší krve a jehož otec byl velikým kouzelníkem. Po těchto slovech nastalo ticho, jen tu a tam se ozval šepot, slyšte, slyšte. Národ Ayayonga poslouchal se zatajeným dechem řeč, kterou už dávno neslyšel a která ho udivila. Mužové, říkal Bokomba, mužové, jsem už tak starý, abych mluvil tak, jak mi veliký bůh Ndogugin nařizuje. Neděláte už po Kalakala dobu nic jiného, než že se radujete a schromažďujete bohatství. A to neděláte dobře. Zapomínáte ve své hojnosti a ve své píše na práci, kterou nám odkázali už otcové našich otců. Zapomínáte na všechna dobrá džu-džu, která náš národ ochránila v dobách zlých. Ba stalo se, že národ, který byl vyhlášen na kolik dní cesty kolem tím, že měl nejmoudřejší kouzelníky, nemá dnes kouzelníka ani jednoho. Zapomněli jste na odkaz svých otců a to neděláte dobře. Vraťte se k práci. Vyvolte si rozumného muže za kouzelníka. Udělejte to, o mužové, nebo mocný Ndogugin nás potrestá. Byla to řeč, které příslušníci národa Ayayonga nerozuměli. Hlučný smích byl Bokombovi odpovědí. Pak se ale ozval hlas, který byl počátkem Bokombova konce. O mužové,
naříkal hlas vycházející z hrdla jakéhosi bojovníka. O mužové, slyšeli jste řeč muže, který si říká Bokomba. Nechceme prý pracovat. A pro svou záchranu si máme vyvolit kouzelníka. Já se vás však ptám. Co dělá sám tento muž, říkající si Bokomba? Nic. Raduje se s námi a najednou přichází a chce, abychom vyslechli jeho řeč. Hovoří, že mluví se samotným Ndoguginem. Tak k nám hovoří, o mužové, protože doufá, že se stane naším kouzelníkem. Chce být živ z naší práce a závidí nám naše bohatství. Závidí nám stříbrný kámen, závidí nám sůl. Dopřejme mu jí proto hojnost, o mužové. Byla to zlá řeč pro Bokombu. Ještě ten den, než zapadlo slunce, byl Bokomba přivázán ke kůlu a utlučen velikými kusy stříbrně se lesknoucí soli. Dostalo se mu slané smrti. Dříve ještě, než se Bokomba odebral na dalekou cestu, odkud není návratu, naposledy promluvil. Ndogugin hledí na vás, o pyšní mužové, a jeho truchlící oko zničí vaše bohatství. A právě v okamžiku, kdy Bokomba vydechl naposled, zatáhla se obloha černými mraky a déšť začal dopadat na zemi, kde byla uschována sůl. Proudy vody se lily z černých mraků po mnoho a mnoho dní a národ Ayayonga si vzpomněl na slova mrtvého Bokomby. Truchlící oko Ndogugina zničí vaše bohatství. A oko mocného boha nepřestalo truchlit po 100x100 dní. A když se konečně zase objevilo slunce na obloze, nebylo po úrodném kraji a po národě bohatých Ayayonga ani památky. Místo nich tam ale bylo obrovské jezero slaných slz mocného Ndogugina. Národ Bayombe, který byl sousedem mocných Ayayonga, přišel na břeh jezera a marně hledal bohatý kraj. Mocný kouzelník Zia z národa Bayombe nazval stříbrnou hladinu Topé Topé, což znamená slané slzy. Po hladinu Topé Topé, což znamená slané slzy. Od těch dob,

0: pohádku o slonovi, který netroubil, napsal Filip Krejčí. Proč sloni troubí, dneska tuší málo kdo. Zeptejte se, koho chcete, a dozvíte se určitě, že troubí jen tak nazdař Bůh nebo pro srandu králíkům. Omyl. Za prvé, králíci nemají zrovna velký smysl pro humor, a za druhé se o muziku zajímají asi jako osmažený vepřový řízek. Pravdou je, že už v době ledové pořádali pradědečkové a prababičky slonů koncerty na sněhových pódiích celého světa. Po nich zdědila většina dnešních slonů hudební nadání a dík obrovským uším také skvělý hudební sluch. Výjimkou nebyl ani Matěj, i když, no, ale hezky po pořádku. Matěj se narodil koncem dubna v zoo mladému párku slonů afrických. Jen ho babička uviděla, zaradovala se. Chobot celý, dědeček, ten bude troubit jako náklaďák. No jo, no, zabručel táta slon zabraný do dubnového čísla hudebních rozhledů. Počkej, mami, ještě ho musím párkrát přebalit, než z něj bude virtuos. Odstrčela máma slonice babičku s plenkou jako prostěradlo a obrovským spínacím špendlíkem. Říkejte si, co chcete, jako náklaďák, mávla chobotem babička a šla si pustit vzpomínky na Afriku. Po 5 měsících začal Matěj skutečně chodit s ostatními slůňaty na hodiny troubení. Od velkého pavilonu se linuly nesmrtelné melodie dechovky, oslavné fanfáry a romantické serenády. Koncertovali všichni, až na Matěje. Mladý trumpetista cvičil poctivě každý den, jenže jeho zoufalé pokusy zatroubit něco, co by se alespoň vzdáleně blížilo melodii, byly marné. Místo potlesku sklízel od ostatních slonů jenom posměch, urážky a větší slůňata nad ním dokonce začala ohrnovat choboty. Hudlal, přitroublík, trumbera, ozývalo se často ze všech stran. Nejvíc ho ovšem trápily uštěpačné poznámky a rady mladších spolužáků. Udělej si úzel na chobotu. Nebo Matěj, rychle špunty do uší. Dělali si z něj legraci tak dlouho, až ztratil veškerou chuť a přestal troubit na dobro. Babička si toho všimla první. Jak to, že Matěj necvičí? Zeptala se tatínka. Necvičí? Podivoval se tatínek nad novými rozhledy. Matildo, jak to, že Matěj necvičí? Zeptal se maminky, aniž by zvedl oči od čtení. Necvičí? Nevím. Není nemocný? Strachovala se maminka a běžela za Matějem. Proč necvičíš? Zeptala se starostlivě. Matěj seděl smutně v rohu výběhu a přežvikoval stéblo sena.
1: No, netroubí mi to, vysoukal ze sebe.
0: Netroubí? Vyděsila se maminka.
1: Matěj zakroutil hlavou.
0: Matilda sáhla chobotem na jeho čelo. Teplotu nemáš, pohladila strápeného Matěje. Ale radši zavolám pana doktora, dodala ustaraně. Doktor Bouřka se přihnal jako vítr a hned se scháněl po Marodovi.
2: Tak, kde pak máme pacienta, maminko?
0: Matěj se pomalu přišoural.
2: Co pak mu schází? Pohladil Matěj po chobotu.
0: Netroubí, pane doktore, vyhrkla maminka zoufale.
1: Netroubí, pokyvoval chápavě hlavou pan doktor. No, tak to se na to podíváme,
0: zvedl Matějový chobot jako dalekohled.
1: Jej, pyramidy, zavtipkoval. Matějovi nebylo do smíchu.

0: Pan doktor opatrně pustil chobot a sraštil čelo. No, tedy. Ano, z medicínského hlediska se mi chobot vašeho chlapce jeví naprosto v pořádku. Co budeme dělat, pane doktore? Zeptala se maminka rozpačitě.
1: No, vyčištěním určitě nic neskazíme,
0: prohlásil pan doktor a vytáhl z brašny balíček vaty. Namotal ho celý nakonec násady koštěte, které stálo opřené u výběhu.
1: Teď to bude trochu šimrat,
0: oznámil Matějovi důležitě a zastrčil bakuli do chobotu.
2: Čí! Doktor Bouska proletěl kolem Matildy jako raketa a přistál v kupě sena u stěny výběhu. Polekaná maminka se k němu rozběhla a pomohla mu na nohy. Jste v pořádku, pane doktore? Ptala si vyjeveně a vybírala mu chobotem seno z vlasů.
1: To nic, to se stává, smál se pan doktor a oprášil si nohavice.
0: No, víc pro pacienta udělat nemůžu, pokrčil rameny. Tak to zkus, pobídla maminka Matěje. Ale Matěj nic.
1: Pan doktor se poškrábal na hlavě. No, je divné. Budu se muset poradit s kolegy. Zatím, chlapce, do něčeho nenuďte. Co nejdřív přijdu na kontrolu.
0: Pokýval hlavou pan doktor a stiskl mamince chobot na rozloučenou. Pár dní po návštěvě doktora Bouřky se konal pod starou lípou u velkého pavilonu koncert na počest nejstaršího slona ze zoo. Všichni vesele troubili na celé kolo, jenom Matěj seděl v koutě výběhu a koukal smutně do prázdna. Koncert byl asi v polovině, když se u plotu objevila malá kudrnatá holka s velkýma hnědýma očima. Zaslechla veselé vytrubování a tak se vyhoupla na plot zahrady. Posadila se, klimbala nohama do taktu a poslouchala se smíchem sloní kapelu. Po každé skladbě zatleskala a volala hlasitě bravo! Hudebníci se mohutně klaněli, až jim obrovské uši padaly přes oči. Vypadali trochu jako ptačí hejno a hnědoočce se zdálo, že se co nevidět vznesou a odletí do teplých krajin. Koncert končil a uchechtané kudrlince padl do oka posmutnělý slon v rohu jednoho z výběhů. Postavila se a jako artista s rozpřaženýma rukama došla k němu. Ahoj, já jsem Veronika, pozdravila. Matěj zvedl vyjeveně hlavu.
3: Matěj, vypadáš spíš jako červená karkulka.
0: Vykulil na Veroniku oči, protože měla na sobě červené tričko, kalhoty a dokonce i boty. Usmála se. Ty nehraješ? Kývla zvědavě hlavou směrem k ostatním muzikantům.
3: Oni mě tam nechtějí, mávl Matěj chobotem. Proč? Vyzvídala. Netroubí mi to, vysvětlil Matěj.
2: Jak netroubí? Divila se Veronika.
3: Tak prostě netroubí, mávl slon chobotem.
2: Ani trošku? Podívala se zkoumavě hnědýma očima na Matěje.
3: Ani trošku, ujišťoval Matěj.
0: Veronika zakroutila hlavou a pak se usmála. A co tohle? Vytáhla z kapsy flétnu a zahrála krátkou melodii. Matěj se na ní nedůvěřivě podíval.
3: Budeš se mi smát jako oni, řekl.
2: Nebudu, jen to zkus, povzbuzovala slona.
0: Matěj se postavil, zvedl chobot a zatroubil.
2: Nebylo to nic moc. No vidíš, zkus to ještě jednou. Na trumpetu to zní mnohem líp, usmála se hnědoočka.
0: Matěj se soustředil ze všech sil. Veronika pokývala hlavou.
2: No, a jak dlouho hraješ?
0: Zeptala se po chvíli.
3: Asi rok, ale teď jsem s tím praštil, pokrčil Matěj chobotem.
2: Chtělo by to odborníka, přemýšlela Veronika nahlas.
3: Se mnou už nechce nikdo nic mít, upozornil ji Matěj.
0: Veronika se nedala odbít.
2: Myslíš, že by tě odsud pustili?
3: Těžko, pochyboval slon.
2: Něco už vymyslíme. Víš co?
0: Až půjdu zítra na hodinu, tak se pro tebe zastavím, oznámila rozhodně Matějovi. Máme u nás ve škole jednoho prima profesora. Ten už s tebou něco provede. Tak, zatím, zamávala navíjeveného Matěje a seskočila dolů z plotu.
3: Ahoj,
0: zavolal za ní rozpačitě slon. Veronika se objevila před zoo časně z rána. Koupila si lístek a vyrazila rovnou k Matějovu výběhu. Ahoj, mávla na něj nenápadně. Matěj přešel výběh k Veronice a natáhl k ní chobot. Veronika se opatrně rozhlédla. Nikdo nebyl v dohledu a tak rychle vytáhla Matěje nahoru a strčila si ho do kapsy. Trochu mu sice vyčuhoval chobot, ale Veronika se nedala odradit a vyrazila k východu. To určitě praskne, šeptal Matěj.
4: Kde pak? Ty kalhoty mi ušila maminka, uklidňovala ho Veronika.
3: Ale ne, já myslím jako, že mě najdou,
0: vysvětloval Matěj. Klid, už jsme skoro u brány, zašeptala Veronika.
3: Tak kam pak, slečinko,
0: zastavil Veroniku vousatý hlídač. Ale jak jsem se tu zakoukala a přitom už mám být dávno na hodině, zašermovala Veronika hlídači před nosem flétnou.
3: A co pak to máte tady?
0: Nedal se odbít hlídač a ukazoval na chobot, který Veronice čouhal z kapsy.
4: Ale to je kamarádův fagot. Tatínek opravuje hudební nástroje, víte?
0: Usmála se Veronika na vousáče jako sluníčko.
3: Jo, tak fagot. No to jo. Věříte, že mě to připadalo úplně jako chobot? Zasmál se hlídač.
4: Chobot? Vy jste ale vtipálek, pane hlídači?
0: Šťouchla Veronika hlídače do ramene.
3: Tak utíkejte, slečno, ať nepřijdete pozdě, zasalutoval hlídač
0: a Veronika vyšla před zoo.
3: To bylo
4: ofous,
0: oddechl si Matěj. Veronika měla nejvyšší čas a proběhla vrátnici školy tak rychle, že neměl nikdo možnost se jí na cokoliv vyptávat. Zastavila u dveří s tabulkou prof. Sten. Zaklepala.
3: Dále,
0: ozvalo se za dveřmi. Veronika vyndala Matěje z kapsy.
3: Nebude se mě bát,
0: strachoval se Matěj.
4: Neboj, dost špatně vidí a je moc hodný, uklidnila ho.
0: Vešli. Dobrý den, pane profesore, vedu vám toho nového žáka, pozdravila Veronika.
3: Matěj,
0: představil se slon a stiskl chobotem napřaženou ruku.
3: Sten,
0: představil se pan profesor a narovnal si na nose velmi silné brýle.
4: Já ho tu po hodině vyzvednu, uklonila se Veronika a zmizela ve dveřích.
3: Posaďte se, hochu,
0: vybídl profesor Sten slona.
3: A povídejte, jak dlouho hrajete? Kdo vás učil? No, nestyďte se, já vás neukousnu,
0: řekl povzbudivě.
3: Cvičím asi rok, ale všichni se mi smějí. I pan učitel Jumbo,
0: pokrčil chobotem Matěj.
3: Jumbo? No, ale toho neznám, přemýšlel profesor nahlas. No, nevadí, teď si něco poslechneme a pak si vás trochu vyzkouším.
0: Pokýval profesor Sten hlavou a natočil starý gramofon. Deska zapraskala a ozvala se trubka Louise Armstronga. Profesor se blaženě usmíval a pokyvoval hlavou do rytmu.
3: Nádhera, co říkáte, Matěj?
0: Otočil se profesor na slona.
3: Ano, přikývl Matěj rozpačitě. Co je to za hudbu, pane profesore?
5: To je jazz, kamaráde.
0: Zapomněl se na chvíli pan profesor a pustil druhou stranu desky. Když dohrála, usmál se profesor znovu na Matěje a povídá,
3: a teď si poslechneme vás. Tak zkuste něco. Třeba nějakou etidu.
0: Pobídl slona. Matěj nevzpomínal dlouho a zatroubil jednu z etid, kterou se učil v zoo. Dohrál. Chvíli bylo ticho. Pan profesor přemýšlel.
3: No. Technicky nic moc, ale bylo v tom srdce. Něco nespoutaného a divokého,
4: uvažoval profesor Sten nahlas.
6: Tu vervu musíme využít, ano, tedy rozhodně,
4: dodal a zazvonilo.
1: Jestli chcete, můžeme se scházet jednou týdně v tomto čase, uzavíral profesor.
4: Ano, vyhrkl bez rozmýšlení Matěj a ozvalo se klepání.
1: Dále, otočil se profesor ke dveřím. A slečna Veronika, usmál se.
4: Jaká byla hodina? Zeptala se Veronika slona.
1: Matěj se na ní vděčně usmál. Tedy za týden, posunul si profesor brýle na nose a stiskl Matějovi chobot.
4: Za dveřmi strčela Veronika Matěje do kapsy a nenápadně prošli vrátnicí.
1: Matěj pořídil Veronice celoroční vstupenku do zoo, aby za ním mohla každý den.
4: Díky povzbuzování profesora Stena se Matěj od hodiny k hodině zlepšoval.
1: Troubení ho zase začalo bavit
4: a tak často s Veronikou vesele vyhrával cestou do školy i ze školy. Ostatní sloni ve velkém pavilonu omílali do nekonečna staré stokrát přehrané skladby a neměli o ničem nejmenší tušení.
1: Spokojený Matěj o profesoru Stenovi a Veronice nikomu nic neřekl.
4: A najednou byl konec školního roku.
1: Matěj dostal z troubení obrovskou jedničku a profesor Sten mu gratuloval. Veronika přinesla na oslavu velký košík červených jablíček a dala mu štípanou pusu na chobot.
4: Matěj měl ze všeho obrovskou radost, ale Veronika poznala, že ho něco trápí. Co je ti? Zeptala se jako vždycky přímo.
1: Ale no, víš, lezlo to z Matěje jako z chlupaté deky.
4: Povídej, něco určitě vymyslím, usmála se Veronika.
1: Víš, zítra bude pod Lipou výroční koncert a já mám strach, že mě nenechají zahrát, vysoukal ze sebe Matěj.
4: Zítra? Zeptala se Veronika. Jen se neboj, řekla tajemně a pohladila Matěje po chobotu.
1: Druhý den, časně ráno, začaly v zoo velké přípravy na večerní koncert. Lípa byla ozdobená barevnými fábory a pod ní stálo velké pódium. Koncert začal přesně v 7 večer. Kapela zahrála oslavnou fanfáru. V průvodu přicházeli k lípě sloni, v čele se starým profesorem Bimbem a až úplně na konci šel s chlíplem Matěj. Fanfáry dozněly a profesor Bimbo pronesl slavnostní řeč.
7: Hezký poslech, ať se vám koncert líbí,
1: dokončoval, když jeho pohled padl na smutného Matěje.
7: Dnes musí mít všichni dobrou náladu. Trápí tě něco, příteli? Zeptal se udiveně.
1: Nemůžu hrát s ostatními, pane profesore, povzdychl si Matěj.
7: Nemůžeš? Podivoval se starý profesor,
1: ale to už k němu přistoupil jeden mladší slon a řekl,
8: ale pane profesore, to je přece Matěj.
1: Starý profesor Bimbo se zamyslel.
7: Matěj, ach tak, ale snad něco jednoduchého by se v našem repertoáru přece našlo. Třeba nějaká ta lidová, co?
1: To určitě, pokrčil chobotem mladý slon a pokynul Matějovi, aby ho následoval na pódium. Strémovanému Matějovi se pěkně třásla kolena. Orchestr zahrál předehru. Všichni stichli. Matěj se nejistě přidal k melodii, ale moc mu to nešlo. Všichni začali pohrdavě kroutit hlavou. Matěj měl sto chutí utéct někam hodně daleko. Publikum začalo nespokojeně pískat a bučet. Od někud přiletěla slupka od banánu a srazila profesoru Bimbovi sváteční slamák. Starý slon se rozhořčeně otočil směrem k publiku a Matěj svěsil hlavu a přestal troubit.
4: V tom vzduch pročísl pronikavý zvuk flétny. Matěj zvedl překvapeně hlavu. Na plotě seděla Veronika s flétnou u usměvavé pusy. Pohrávala si s jednoduchou melodií písničky a Matěj se pomalu přidal. rozvášnění posluchači překvapeně stichli. Jednoduchá písnička se v nástrojích obou muzikantů začala všelijak měnit a proměňovat. Když všichni sloni začali provolávat bravo, ozvalo se za Matějovými zády povědomé troubení. Matěj překvapeně vykulil oči. Po cestičce přicházel k lípě profesor Sten s nablískanou trumpetou. Její lesk na chvíli všechny oslnil a její andělský zvuk strhl naprosto všechny v burácině potlesk. Šťastný Matěj troubil pak vesele s milým profesorem a usměvavou Veronikou až do rána a na jejich koncert vzpomíná celá zoo dodnes.

I když velikou mašinku odtáhli do kůlničky, nebylo stejně všem starostem konec. Nejvyšší pan železničář byl velice nešťastný. Což o to natlučený nos se mu už zahojil a už nešišlal a nehuhňal. Avšak velice se trápil, protože už věděl, že od něho bylo nerozumné chtít stůj co stůj černokněžnickou mašinku. Nebyla k ničemu. Byla tak dlouhá, že nemohla vjet ani do té nejmenší zatáčky. A zatáčky jsou na trati přece všude. Železničáři ze Smíchovského nádraží si říkali, že se s jejich nejvyšším panem železničářem stala veliká změna a začínali ho mít docela rádi. A tak jim bylo líto, že se nejvyšší pan železničář tak trápí a chodí po nádraží jako stín. Starý pan Blahoš z Výtopny to také viděl a říkal si, tak se mi zdá, že nejvyšší pan železničář byl docela potrestán. Měli bychom udělat něco, aby se přestal trápit. A přemýšlel, jak by nejvyššího pana železničáře potěšil. Přemýšlel 3 dny a 3 noci, až ho konečně napadlo, co udělá. A pak pokuřoval ze své dýmky ještě 2 noci a 3 dny. A když konečně uviděl, že měsíc je krásně kulatý, počkal, až všichni šli spát, a pak před půlnocí vzal starou šlapací drezínu a jel na 17. kolej. Sotva na nádražních hodinách odbyla půlnoc, přistoupil ke kouzelné výhybce, přitlačil na páku a řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Výhybka se přehodila a pan Blahoš si sedl na drezínu a jel a jel a už byl velice unavený, protože šlapat na takové staré drezíně je těžká práce. Mocný černokněžník Zababa byl právě ve veliké dílně u veliké bedny a co si tam kutil. Pan Blahoš pěkně nahlas pozdravil a čekal. Pan Zababa se nedal vyrušit, až po chvíli řekl: Proč jste ke mně přišel, pane Blahoši? Chcete snad také takovou mašinku, jakou si koupil nejvyšší pan železničář? Blahoš se ani nezatřásl, ačkoliv černokněžník promluvil velice hrozivým hlasem a jen odpověděl: Nikoli, mocný černokněžníku, pane Zababo, přišel jsem vás poprosit, abyste si svou velikou mašinku vzal zpět. Černokněžník se zamračil a řekl ještě hrozivějším hlasem: To je nemožné, co si kdo koupil, to má. U nás se zboží nevyměňuje a peníze nevracejí. Pan Blahoš jen zakroutil hlavou a řekl: Kdo pak mluví o penězích? Chci jen, abyste si tu svou hroznou mašinku zase odvezl. Bude-li u nás na nádraží, tak se snad nejvyšší pan železničář žalem utrápí. Černokněžník pan Zababa se zlobil o trochu méně, když slyšel, že pan Blahoš nechce peníze zpět, a řekl jen: Co je mi potom, že se váš nejvyšší železničář trápí? Měl být rozumný od začátku a nemusel se trápit. Pan Blahoš si v duchu pomyslel, že vlastně s černokněžníkem docela souhlasím, ale přece jen řekl: Pane černokněžníku Zababo, alespoň mi řekněte, není-li přece jen nějaká pomoc? Čaroděj řekl: Protože se mi líbíte, řeknu vám něco, co vás potěší. Té veliké mašinky vás zbaví někdo, kdo přijde na vaše nádraží a o kom byste to vůbec nevěřili. Dbejte dobře, abyste toho člověka poznal. Když ho vyženete, pak už nikdy nepřijde. A vám i panu železničáři nebude navěky pomoci. Pan Blahoš se usmál
a řekl: ze srdce děkuju. A řeknu vám, že nejste tak zlý černokněžník, jak se o vás mezi lidmi povídá. To panu Zababovi ještě nikdo neřekl. A černokněžník byl z toho všecek v rozpacích a tak jen zabručel: no tak už jen jděte, ať nepřijdete pozdě. Pan Blahož nasedl na drezínu a začal šlapat, aby byl brzy zpátky. A jen velice bedlivě dával pozor, kdy už přijde ten dobrý člověk, který je má vysvobodit od veliké mašinky. Avšak nikdo nepřicházel, ale pan Blahož byl trpělivý a věděl, že kdo je trpělivý, ten se musí dočkat. A tak nezbývá, než abychom byli trpěliví

0: Člověk a pes. Jeden z běžných názorů je, že kočka má celkem povahu ženskou, kdežto pes je od přírody spíš mužského natyrelu. Mám za to, že tento názor se opírá o zvláštní přírodní fakt. Ve skutečnosti skoro všechny domácí kočky jsou ženského pohlaví, kdežto zdrcující většina psů, se kterými máme co činit, je pohlaví mužského. Kocour, tvor téměř vzácný, je nadán rysy tak mužnými, jako málo který z mužů, co jich znám. Je-li kočka, jak se říká, falešná jako žena, je kocour falešný jako 100% chlapík. Jenže tentokrát chci mluvit o psech. Muž oceňuje na psech především rasu, nebo se aspoň tváří, jako by ji rozuměl. Ten má dobře stavěné běhy, řekne, ale myslím, že nemá správné uši. Co vás napadá, namítá druhý, ten má nejlepší slechy, jaké jsem kdy viděl, koukejte, jak mu stojí levé ucho. Zkrátka muž má k psům poměr spíše kinologický, snad z atavismu někdejšího pralovce, kdežto žena si cení hlavně panožské náklonosti svého psa. On nemá tak rád, praví dojatě. I kazí svého psa, jak jen je možno, činit z něho citlivou, vrtošivou a neposlušnou bytost, jako jsou všichni příliš milovaní tvorové. Ať mi nikdo neříká, že ženy dovedou všecko. Nedovedou vytvářet filozofické systémy a nedovedou vychovávat psy. Ale nejvíce chválíme na psech jejich inteligenci. Jen mluvit, říkáme o nich, zapomínajíce, že skutečně mluví, jenomže poněkud jiným jazykem. Velmi často jsem slyšel psa mručet docela zřetelně: zatracené blechy. Jindy volá zřejmě: odprejskni, nebo pomoc, a jindy nadává dosti hrubě. Mám za to, že kdyby pes mluvil, jak mu často přejeme, vyjadřoval by se poněkud sprostě, užívaje s oblibou neslušných a vulgárních výrazů. Kdyby pes mluvil, byl by docela nemožný. Jeho povaha je lidová a otevřená. Je to dobrosrdečné chlapisko, ale není to pán. Když na ně mluvíme, dívají se nám do očí, zdá se chvílemi, jako by nám poněkud rozuměli. Dokonce otevřou hubu samou pozorností. Loni jsem zabloudil někde na Šumavě, hledaje houby. Konečně jsem našel cestičku a ta vedla z lesa ven přes močály k nějaké samotě. Tak tou cestičkou jsem šel k té samotě a tam se proti mě vyřítil ohromný bernardín, větší než já, a děsně řval. Já měl v jedné ruce veliký hřib a v druhé ruce dva. Byl jsem naprosto bezbraný. I oslovil jsem psa a řekl mu všechno. Kdo jsem a proč tudy jdu a nemohu jinudy, ale pes nadával jako blázen. Snad nerozumí česky, napadlo mne. I zkusil jsem mu domlouvat po německu. Přiznávám se, že ještě nikdy jsem nemluvil tak zdvořile jako s tím bernardínem. Navrhoval jsem mu mír, oplýval jsem dobrými úmysly a dovolával jsem se rozumu v našich stycích. Když jsem tak chvíli mluvil, viděl jsem, že za plotem mne vážně poslouchá celé obyvatelstvo samoty a že i pes umlkl, otvíraje podivem hubu. Byl to největší řečnický úspěch mého života. Jsou lidé, kteří se cítí uraženi, když na ně pes štěká. Ohánějí se divoce holí nebo dělají, jako by chtěli hodit kamenem. Málo kdo zachová důstojnost, je-li napaden sebemenším psiskem. Po mém soudu nejlepší je začít s dotyčným psem vyjednávat. Magická je moc řeči a rozumu. I nejježatější psisko se po chvíli dovtípí, že člověka nepřeštěká. Kdyby psi dovedli mluvit, možná, že bychom se s nimi dohadovali tak těžce, jako s lidmi.
1: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
2: Co kdybychom šli do zoo?
1: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
3: Být řidičem, to je něco. Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo.
1: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém válníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
4: Pojď papat, Zuzanko, volal něžně.
1: Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
5: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka,
1: nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
5: To by u nás v Africe nikdo nežral.
4: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
5: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe.
1: Mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
3: To je ale velký pes a jak smrdí.
2: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
1: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
2: Usmívej se, Škubánku,
1: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
2: Dáš to sem, prevíte?
1: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
5: Tuhle, pojď si pro něj, pojď.
1: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
5: Támhle jsou dvířka na petličku, radila Zuzanka.
1: Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
2: Škubánku, pomoc, pomoc,
1: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
5: Ruce vzhůru nebo střelím, vřeštěla Zuzanka.
1: Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
5: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
1: rozkazovala Zuzanka. Bytě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
5: Jde se!
1: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
3: Nasedat a jedem! Neblázni, já nemám řidičák!
1: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
3: Drž volant, jedeme z kopce!
1: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
5: Jedete v protisměru, pane řidiči.
1: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
3: Pes a řídí?
1: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
3: Jedu s opicí!
5: To snad ne, zalapal po dechu strážník.
1: Zuzanka se vyklonila z okna.
5: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
3: Přes Vinohrady a na Hostivař.
1: Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
3: Já mám snad úžeh, nebo co?
1: S vyplazeným jazykem, oči na kapotě, dokodrcal Škubánek na nábřeží.
5: Dál pojedeme lodí,
1: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
3: Parník už vůbec řídit neumím,
1: protestoval Škubánek.
5: To se naučíš, rozhodla Zuzanka. Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
1: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
5: Každá správná opice a musí

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou.
1: Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem.
0: Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko.
2: Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce.
0: Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka. Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf.
2: Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
3: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici.
2: Snad nebudou daleko,
0: doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
2: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
2: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
2: Zoo 300 metrů, stálo tam. To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
3: Pst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
2: A to sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
1: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
2: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
2: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
3: Ach jo, to byl zase výlet,
0: povzdychla Káťa.
2: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
2: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

0: o tom, jak Mach a Šebestová pomohli vypátrat zloděje. Jednou si Mach ve škole o přestávce všiml, že Horáček a Pažouci o něčem pořád šuškají a řekl Šebestové. Koukni se na ty dva, zas už chystají nějakou lumpárnu. A sotva to řekl, Pažout zatleskal a volal na celou třídu. Buďte chvilku stichá, Horáček vám chce něco říct. A když bylo ticho, Horáček řekl. Hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? Vy bychom ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl. Ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová. A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi. Člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí, od kdy já mám nějakou prýmovou krabici a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit. Já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného, a my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán, a ten jim nakonec pěkně prožené faldy. A Šebestová se zastavila a řekla, teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum, to ti toho psa není ani trochu líto? Co když Horáček tu krabici někde ztratí? Nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl, Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká, kdo riskuje, vyhraje. Uvidíš, že to dobře dopadne. Odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice, a Jonatán byl najednou ten tam. Na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, v ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl, děkám. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce, a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal, ale choďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl, Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou. Já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl, to je přece jednoduchý. Čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána, a potom se půjdeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla, aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla, tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu. Chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si, máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. A zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá a Horáček řekl: Čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: Hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každý, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl: To je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl: Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka: Prosím vás, my bychom si přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil, a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý, a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo, a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli a Šebestová si vzdychla: Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela: S takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař, ten strčil zvíře pod rentgen a řekl: Milá paní, ten vás Jonatán sežral dvě želvy? A ty želvy dosud žijí, pojďte se podívat. Želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou, a paní Kadrnošková také kroutila hlavou. To jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl: Víte, pro mě záhadou něco jiného. Sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla: Tak si pro toho píska pojďte. Dopadlo to dobře. a Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam, a zvěrolékař řekl: všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě. To víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukrad. Ten pes to nemá ze své hlavy, to má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s pažoutem do ředitelny, stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali, bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: a máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. Odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku na čum.

dlouhý, široký a bystrozraký. Byl jeden král a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu: můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ní slunce svítit nebude. Ale prve než mě pochováš, přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se, synu můj. A králevic řekl: rád bych, otče, po vůli ti byl, ale nemám nevěsty, neznám žádné. I sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi. Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro, podívej se tam kolem a pak mi pověz, kterou bys rád. Králevic nemeškal a šel. Jak živ tam nahoře ještě nebyl a také nikdy neslyšel, co by tam bylo. Když přišel nahoru až k poslednímu patru, viděl ve stropě malé železné dveře jako poklop. Byly zamčeny. Ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil na dně nahoru. Tu byla velká okrouhlá síň, strop, modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy třpitily se na něm, podlaha, zelený hedvábný koberec a kolem ve zdi 12 vysokých oken ve zlatých rámcích a v každém okně na skle křišťálovém byla panna duhovými barvami vyobrazená s královskou korunou na hlavě. V každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna krásnější než druhá, div, že králevic na nich oči nenechal. A když tak na ně s podivením hleděl, nevěda, kterou si vyvolit, počaly se ty pany pohybovat jako živé, ohlížely se po něm, usmívali se a jen promluvit. Tu spozoroval králevic, že jedno z těch 12 oken bylo zastřeno bílou oponou. I odhrnul tu oponu, aby viděl, co je pod ní. A tu panna v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná, s perlovou korunou na hlavě. Byla ze všech nejkrásnější, ale s mutlunou na hlavě. Byla ze všech nejkrásnější, ale smutná a bledá,

sklopila ta pana hlavu, začervenala se jako růže a v tom okamžení všechny obrazy zmizely. Když potom zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou panu si vyvolil, zasmušil se starý král, zamyslil se a řekl: zle jsi učinil, synu můj, že jsi odkryl, co bylo zastřeno, a v nebezpečenství veliké proto jsi se vydal. Tato panna je v moci zlého černokněžníka v železném zámku zajata. Kdokoli se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdo se ještě nevrátil. Ale co se stalo, odestát se nemůže. Dané slovo je zákon. Jdi, pokus se o štěstí své a zdráv se mi domů zase vrať. Králevic rozloučil se s otcem, vsedl na koně a jel si pro tu nevěstu. I přišlo mu jet velikým lesem a tím lesem jel pořád, až se mu pak už cesta ztratila. A když tak v houští a mezi skalím a bažinami s koněm bloudil, nevěda kudy kam, slyšel za sebou někoho volat: hej, počkejte! Králevic se ohlédl a viděl vysokého člověka, jak za ním pospíchá. Počkejte a vemte mne s sebou. A vezmete-li mne do služby, nebudete litovat. Kdo pak jsi? Řekl Králevic. A co umíš dělat? Jmenuji se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li tamhle na té vysoké jedli ptačí hnízdo? Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani nahoru vylézt. I začal se Dlouhý natahovat, tělo jeho kvapem rostlo a až byl tak vysoký jako ta jedle, pak sáhl pro to hnízdo a v okamžení smrštil se zas a Králevici je podává. Dobře svůj kousek umíš, ale co mi jsou ptačí hnízda platna, jestliže mne z toho lesa nemůžeš vyvést? To je lehká věc, řekl Dlouhý a začal se zas natahovat, až byl třikrát tak vysoký jako nejvyšší borovice v tom lese. Ohlédl se kolem a povídá: tamhle tou stranou máme nejblíž z lesa ven. Pak se smrštil, vzal koně za uzdu a šel napřed. A prve, nežli se Králevic nadál, byli za lesem. Před nimi byla daleká, široká rovina a za tou rovinou vysoké, šedivé skály jako zdi velikého města a hory porostlé lesem. Tamhle, pane, jde můj kamarád, řekl Dlouhý a ukázal stranou na rovinu. Toho byste taky měl do služby vzít, věru, že by vám dobře posloužil. Křikni na něj a zavolej ho, abych viděl, co je zač. Je to, pane, trochu daleko, řekl Dlouhý. Sotva by mě uslyšel a dlouho by trvalo, než by přišel, protože má mnoho co nosit. Radši pro něj doskočím. Tu se zas Dlouhý natáhl tak vysoko, že se mu až hlava pohřížila v oblacích, udělal 2-3 kroky, vzal kamaráda za ramena a postavil ho před Králevicem. Byl to chlapík zavalitý, měl břicho

0: jako čtyřvěderní soudek. Kdo pak jsi ty? Zeptal se králevic. A co umíš dělat?
1: Já, pane, jmenuji se Široký a umím se rozšiřovat.
0: Tedy se mi ukaž.
1: Pane, ujíždějte honem, honem zpátky do lesa,
0: volal Široký a počal se nadýmat. Králevic nerozuměl, proč ujíždět, ale vida, že Dlouhý kvapem uhání k lesu, povodl koně a jel cvalem za ním. A měl svrchovaný čas ujíždět. Sic by ho byl i s koněm Široký zamačkal, jak mu břicho kvapně na všecky strany rostlo. Vyloď ho najednou všude plno, jako by se byla hora přivalila. Tu potom Široký přestal se nadýmat, odfoukl si, až se lesy ohýbaly, a udělal se zas takovým, jako byl prvé. Ty jsi mě prohnal, řekl mu králevic, ale takového chlapíka každý den nenajdu. Pojď se mnou. A tak potom ubírali se dál. Když přišli blízko k těm skálám, potkali jednoho a měl oči zavázané šátkem. Kdo pak jsi? Zeptal se ho králevic. A proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš cesty?
2: Hoj, pane, naopak. Právě proto, že až příliš vidím, musím si oči zavazovat. Já zavázanýma očima vidím tak, jako jiný nezavázanýma. A když je rozvážu, skrz naskrz všecko prohlídnu. A když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem. A co nemůže hořet, rozkočí se v kusy. Proto se jmenuju Bystrozraký.
0: Pak obrátil se ku protější skále, odvázal šátek a upřel na ní své žhavé oči. A skála začala praštět a kusy lítaly z ní na všecky strany a za maličkou chvíli z ní nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku se něco třpitilo jako oheň. Bystrozraký proto došel a králevici přinesl. Bylo to ryzí zlato.
3: Hoho, ty schlapík, penězi nezaplacený, řekl králevic. Blázen, kdo by tvé služby nechtěl užít. Ale když máš tak dobrý zrak, podívej se přec a pověs mi, dalekoli mám ještě do železného zámku. A co se tam nyní děje?
2: Kdybyste jel, pane, sám, odpověděl Bystrozraký, snad byste ani za rok tam nedojel. Ale s námi tam přijedete ještě dnes. Právě nám tam nyní chystají večeři.
0: A co tam dělá moje nevěsta? Za železnou mřeží na vysoké věži černokněžník ji střeží. A králevic řekl, kdos dobrý, pomoz mi ji vysvobodit. A oni všichni mu slíbili, že mu budou pomáhat. A tak ho vedli mezi ty šedivé skály, tím průlomem, co Bystrozraký očima v nich udělal, a těmi skálami, vysokými horami i hlubokými lesy dál a dál. A kde byla v cestě jaká překážka, tu hned ti tři tovaryši odklidili. A když se slunce schylovalo k západu, počaly se hory nížit, lesy řidnout a skály schovávaly se mezi vřes. A když už bylo nad západem, viděl králevic nedaleko před sebou železný zámek. A když už zapadalo, jel po železném mostě do brány. A jakmile zapadlo, zdvihl se železný most od sebe sám, brány se zavřely jedním rázem a králevic i tovaryši jeho
3: byli v Železném hradě zajati. Když se tu v nádvoří ohlédli, dal králevic koně svého do konírny a bylo mu tu všecko už přichystáno. A potom šli do zámku. V nádvoří, v konírně, v zámecké síni i v pokojích viděli v soumraku mnoho lidí bohatě přistrojených, pánů i služebníků, ale nikdo z nich se ani nepohnul, byli všichni skamenělí. Prošli několik pokojů a přišli do večeřadla. To bylo jasně osvíceno, v prostředku stůl, na něm dobrých jídel a nápojů dost a prostřeno bylo čtyřem osobám. Čekali, čekali, myslili, že někdo přijde, ale když nikdo dlouho nepřicházel, sedli a jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Když se najedli, počali se ohlížet, kde budou spát. V tom nenadále rozlítly se dveře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník, schrbený starec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou panu, bíle oblečenou. Měla na těle stříbrný pás a perlovou korunu na hlavě. Ale byla bledá a smutná, jako by byla vstala z hrobu. Králevic hned ji poznal, skočil a hned jí šel naproti. Ale prve než mohl slovo promluvit, ozval se k němu černokněžník.
4: Vím, proč jsi přišel. Tuto královnu chceš odtud odvést. Hereš. Budiš tak, vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. Ujde-li ti, skameníš i se svými služebníky, jako všichni, co přišli dříve než ty.
3: Potom ukázal královně sedadlo, aby si sedla, a odešel. Králevic nemohl z té pany ani očí spustit, jak byla krásná. I začal k ní mluvit, ptal se jí na všelicos, ale ona neodpovídala, neusmála se a na nikoho ani nepohlédla, jako by byla z mramoru. I sedl si podle ní a umínil si celou noc nespat, aby mu neušla. A pro větší jistotu natáhl se dlouhý jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje podle stěn. Široký posadil se do dveří, nadmul se a zacpal je tak, že by ani myška nebyla proklouzla. A bystrozraký postavil se k sloupu prostřed pokoje na hlídku. Ale za chvilku všichni začali dřímat, usnuli a spali celou noc, jako by je do vody hodil. Ráno, když se počalo rozednívat, králevic první se probudil, ale jako by mu byl někdo nůž do srdce vrazil, královna pryč, i hned vzbudil služebníky a ptá se, co dělat.
2: Nestarejte se, pane, nic, řekl bystrozraký a bystře pohleděl oknem ven.
4: Však už ji vidím, 100 mil odtud je les. Uprostřed lesa starý dub a na tom dubě na vršku žalud. A ten žalud je ona. Ať mě dlouhý vezme na ramena a dostaneme ji.
3: A dlouhý si ho hned naložil, natáhl se a šel co krok to 10 mil a bystrozraký ukazoval cestu. I neminulo ani, co by jednou okolo chalupy oběhl a byli už zase tu. A dlouhý králevicovi ten žalud podal.
0: Pane, pusťte jej na zem.
3: Králevic jej pustil a v tom okamžení stála královna vedle něho. Ale když se slunce za horami začalo ukazovat, rozlítly se hrmotně dveře a černokněžník vešel do pokoje i potutelně se usmíval. Ale když tu královnu spatřil, zamračil se, zabručel a třesk, jedna železná obruč na něm praskla a odskočila. Pak vzal panu za ruku a odvedl jí pryč. Ten celý den potom neměl Králevic co dělat, než chodil po zámku i kolem zámku a díval se, co kde bylo divného. Všude, jako by byl v jediném okamžení, život vyhynul. V jedné síni viděl nějakého Králevice, an držel oběma rukama napřažený tesák, jako by chtěl někoho v půli přetít, ale rána nedopadla, skameněl. V jednom pokoji byl skamenělý rytíř, jako by ve strachu před někým utíkal a brknu v oprách vzal pochop, ale nedopadl. Pod komínem seděl nějaký sloužící, držel v jedné ruce kus pečeně od večeře a druhou nesl sousto do huby, ale nedonesl. Když mu bylo před samou hubou, tak skameněl. A mnoho jiných ještě tu viděl skamenělých, každého tak a v tom postavení, co byl, když černokněžník řekl: skameňte! A taky mnoho krásných koní tu viděl skamenělých. A v zámku i okolo zámku všecko pusto i mrtvo. Stromy byly, ale bez listí, luka byla, ale bez trávy, řeka byla, ale netekla. Nikdež ani ptáčka zpěváčka, ani kvítka zemědítka a ve vodě ani rybičky běličky. Ráno, v poledne i večer našel Králevic se svými tovaryši v zámku dobrou a hojnou hostinu. Jídla sama se nosila, víno samo se nalívalo, a když bylo po večeři, otevřeli se zase dveře a černokněžník přivedl královnu, aby ji Králevic hlídal. I ačkoliv si všichni umínili, že všemožně se budou bránit, aby neusnuli, však neprospělo nic, usnuli zas. A když se ráno za svítání Králevic probudil a viděl, že královna zmizela, skočil a zatáhl bystrozrakého za rameno. Hej, vstávej ty bystrozraký, víš-li, kde je královna? Ten protřel si oči, hledí a povídá: už ji vidím, 200 mil odtud je hora. A v té hoře skála, a v té skále drahý kámen, a ten kámen je ona. Když mě tam Dlouhý donese, dostaneme ji. Dlouhý hned ho vzal na ramena, natáhl se a šel, co krok to 20 mil. Bystrozraký pak upřel nahoru své žhavé oči a hora se rozsypala, a skála v ní rozkočila se na 1000 kusů a mezi nimi se třpitil drahý kámen. Ten vzali a Králevici přinesli. A jak jej na zem pustil, stála tu královna zas. A když potom černokněžník přišel a ji tu viděl, zlostí zajiskřily se mu oči a třesk, zas jedna železná obruč praskla na něm a odletěla. Zabručel a královnu z pokoje odvedl. Ten den zas bylo všecko jako včera. Po večeři černokněžník zase královnu přivedl, podíval se Králevici ostře do očí a posměšně prohodil:
4: Uvidí se, kdo z koho. Zdali ty zvítězíš, anebo já.
3: A s tím odešel. I dali si dnes všichni tím pilnější práci, aby se ubránili před usnutím. Nechtěli si ani sednout, chtěli tu celou noc prochodit. Ale všecko nadarmo, bylo ti jim uděláno. Jeden po druhém usnul chodě a královna jim ušla přec. Ráno se probudil zase královic nejdřív, a když tu královnu neviděl, vzbudil bystrozrakého. Hej, vstávej, bystrozraký, podívej se, kde je královna. Bystrozraký dlouho hleděl ven.
4: O, pane, povídá, daleko je, daleko, 300 mil odtud je Černé moře. A v prostřed toho moře na dně leží skořepina. A v té skořepině zlatý prsten. A ten prsten je ona. Však nestarejte se, přece ji dostanem. Ale dnes musí dlouhý také širokého s sebou vzít. Budem ho potřebovat.
3: Dlouhý vzal na jedno rameno bystrozrakého, na druhé širokého, natáhl se a šel co krok to 30 mil. A když přišli k Černému moři, ukazoval mu bystrozraký, kam má pro tu skořepinu do vody sáhnout. Dlouhý natahoval ruku, co mohl nejvíc, ale ke dnu přece nemohl dostačit.
4: Počkejte, kamarádi, jen maličko počkejte, však já vám pomohu, řekl Široký a nadmul se, co mu břicho stačilo, pak se položil na břeh a pil.
3: Za maličkou chvilku opadla voda tak, že dlouhý lehoučko dna dosáhl a skořepinu ven z moře vynesl. I vyndal z ní prsten, vzal kamarády na ramena a pospíchal zpátky. Ale na cestě bylo mu přece trochu těžko se Širokým běžet, protože měl půl moře vody v sobě. I setřásl ho v jednom širokém údolí z ramena na zem. Bouchlo to, jako když měch z věže pustí, a v okamžení bylo celé údolí pod vodou, jako veliké jezero. Široký sám ledva z něho vylezl. Zatím bylo v zámku královici už velice těžko. Sluneční záře začala se za horami ukazovat. A služebníci ještě se nevraceli. A čím plamenitější paprsky vzhůru vystupovaly, tím větší byla jeho úzkost. Smrtelný pot se mu vyrážel na čele. Brzy pak ukázalo se slunce na východě jako žhavý proužek a v tom rozevřely se dveře silnou ranou a na prahu stál černokněžník. I ohlížel se kolem po pokoji a vida, že královna tu není, šeredně se zachechtal a vkročil do pokoje. Ale v tom crnk rozskočilo se okno v kusy a zlatý prsten padl na zem a v tom okamžení tu stála královna zas. Bystrozraký, vida, co se v zámku děje a v jakém nebezpečenství pán jeho jest, pověděl to dlouhému. Dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do pokoje. Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl. A to prask! Ta třetí železná obruč pukla na něm a odskočila. Z černokněžníka udělal se havran a vyletěl tím roztlučeným oknem ven. A tu hned ta krásná pana promluvila i děkovala královici, že ji vysvobodil, a zčervenala jako růže. A v zámku i okolo zámku najednou všecko oživělo. Ten, co držel v síni napřažený tesák, švihl jim do povětří jen zafičelo. A pak jej zastrčil do pošvy. Ten, co brkl o práh, dopadl na zem, ale hned zase vstal a popadl se za nos, mal ještě celý. Ten, co seděl pod komínem, vstrčil to sousto pečeně do huby a jedl dál. A tak každý dodělal, co počal a kde přestal. V konírně vesele dupali a řechtali koně. Stromy okolo zámku zelenaly se jako brčál. Na lukách bylo plno strekatého kvítí. Vysoko v povětří švitořil skřivánek. A v bystré řece projížděla se hejna drobných rybiček. Všude živo, všude veselo. Zatím sešlo se mnoho pánů do pokoje, kde byl králevic, a všichni mu za vysvobození děkovali. Ale on řekl, mně nemáte co děkovat. Kdyby nebylo mých věrných služebníků, dlouhého, širokého a bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy. A hned potom vydal se na cestu domů k otci, starému králi, se svou nevěstou a se svými služebníky, dlouhým a bystrozrakým, a ti všichni páni ho doprovázeli. Na cestě potkali Širokého a vzali ho také sebou. Starý král plakal radostí, že se synovi tak poštěstilo. Myslil, že už se nevrátí. Brzy potom byla hlučná svatba. Trvala 3 neděle. Všichni páni, co králevic vysvobodil, byli pozváni. Když bylo po svatbě, ohlásili se dlouhý, široký a bystrozraký mladému králi, že půjdou zas do světa hledat práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali. Všecko vám dám, co budete do smrti potřebovat. Nic nemusíte dělat. Ale jim se takové líné živobytí nelíbilo. Vzali od něho odpuštění a šli přec. A po tu dobu se někde ve světě

0: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tamtudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se, milí hoši, uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jaké pak dlouhé schánky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty s nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit švec. No, vaří a zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
1: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
0: I prej, budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten honem leze a když se ocejtil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl A Švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezývl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín. No, chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím. Včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý. Nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný. Až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagát do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít Švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic naplat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě tamhle nad mořem je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co, vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni, jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá, teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklinkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven, beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc, ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval, už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš a sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, Krejčí se Ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.

O kočičím bále. Když se ještě u muzik dudalo a o tvrdohlavcích šla řeč, že by dokázali být povolní leda za zlaté dudy, tedy za oněch časů, proti nímž jsou ty dnešní nebe a dudy, býval v Předslavicích dudák, náramně proslavený muzikant. Znali ho všude jak falešnou pětku a každý mu říkal jen dudák Jíra. Kdo by se staral, jak se vlastně jmenuje? Šlo přece o to, jak umí s dudami, a ne o to, co má zapsáno na faře. Přiženil se do Předslavic, ale hospodaření moc nedal, pokud nehospodařil v hospodě. Vydělával si raději dudami. A popravdě pověděno, neslo mu to víc než těch pár strychů žita a brambor. O chalupu a pole dbala jeho žena. A Jíra jí byl kruce na nejvýš, když potřebovala pohlídat, jestli se už nevaří voda v hrnci. Nenaříkali si však. Stačilo, aby Jíra po muzice vyklopil kapsy na stůl a hned bylo na pečínku i na parádu. Jednou se ten dudák vracel od někud od Kojetína. A tu se mu do cesty namanulo černé kotě. Žalostivě mňoukalo, ometalo se mu kolem nohou a táhlo se za ním jak špatné svědomí. Komu asi patříš, ty vandráku, oslovil dudák kotě. A že měl povahu, která by byla kuřeti neublížila, pohladil to černé kotě po hřbetě a zakrojil kus uzeného, co mu kdesi přidali za vyhrávání. Kotě udělalo se soustem krátký proces, zamňoukalo a šlo za dudákem, jak věrný pes. Tak spolu došli až do Předslavic. A když už byl dudák jednou doma, nechtělo se mu vodit kotě zpátky a hledat po vsích, komu vlastně mourek patří. Však bude také k užitku, řekla dudákova žena. Strčila kotěti misku mléka a pak ho měla k chytání myší. Kotě se však vybarvilo dočista jinak, než mínila. Raději se povalovalo za kamny, chtělo si hrát a když na ně neměl dudák čas, anebo když odešel někam k muzice, sebralo se a hajdy za ním. Dudák se smával, že by měl kotěti opatřit také dudy, když ho tak věrně provází, ale kotě nebylo k ničemu dobré. Doprovodilo dudáka kousek za ves a pak zmizelo v polích. Je to tulák, zlobila se dudákova žena. Měli bychom ho dát pryč, než ho odstřelí v polích jako škodnou. Ale jen ho nech, přimlouval se Jíra. Já se také musím tlouci s dudami po všech peklech. Každý máme svoje. Tak to šlo nějaký čas. Když zmizel z domu dudák, zmizelo i kotě. Když se vrátil, vrátilo se i kotě z vandru. Jednou šel dudák Jíra z posvícení v Bavorově, hlavu měl těžší než kapsu, jež tomu tam platili spíš pivem a kořálkou než penězi, a v duchu přemítal, co odpoví, až začne žena láteřit, že přinesl málo a že jí nezbyde na živůtek rybými šupinami pošívaný, aby každému oči přecházely. Nedaleko Helfenburka došel nějakého pocestného. Takový obyčejný chodec to byl. Měl černý plášť, svítil si na cestu lucernou a nabídl dudákovi, aby šel s ním, aspoň prý někde nespadne do taluty. Zašklebil se přitom, ale dudák na to neřekl nic. Ani si nevšiml, že lucerna svítí podivným, jakoby rudým světlem. Obíral se dál svými myšlenkami a když se ho pocestný zeptal, cože je takový splihlý, začal žehrat, že málo vydělal. Mohl bys vydělat víc, řekl mu pocestný. Žena by měla na živůtek i na sukni. To bych rád věděl, uchechtl se Jíra, kde bych si v téhle tmě mohl něco vydělat. Na Helfenburku, opáčil pocestný. Je tam dnes slavnost a já tam také jdu. Chceš-li, pojď se mnou. Budou rádi, když přivedu dudáka. Jestli mi dobře zaplatí, budu jim hrát třeba do rána, řekl dudák Jíra a už se měl k tomu, že půjde. Počkej, zarazil ho ten cizí pán, je tady podmínka. Budeš hrát tam, kde tě postavím a žádné rozhlížení po hostech, jinak ti nikdo nezaplatí.
Takovou podmínku mohu snadno splnit, usmál se Dudák a hned ho napadlo. Aha, loupežníci se chtějí poveselit na pustém místě. Co by ne? Chtějí-li platit, zahraju. Bez tak se na penězích nepozná, odkud pocházejí, zda z ruky poctivé nebo lotrovské. Když došli na nádvoří zříceniny hradu Helfenburka, pověsil ten černý pán rudou lucernu na pustou zeď a řekl: tady se postav a hraj. Šlo by to i bez lucerny, uchechtl se Jíra. Hraju z paměti a nepotřebuju si vidět na prsty. Nadmul měch, spustil a už slyšel za sebou šramot a ruch. Hodnou chvíli mu na téhle muzice nepřipadalo nic zvláštního. Hrál zády k tanečníkům a čas od času kývl hlavou, jakože děkuje, když mu do čepice u nohou nebo vedle ní přiletěl zlaťák. Ruchu i zlaťáků za chvíli přibylo. Jíra už nestačil počítat. A také se mu zdálo, že za jeho zády netančí loupežníci. Odkdy pak se hrabou loupežníci na bál v Bačkorách? Měli lehký krok, jako by tančili bosy. Domlouvali se mručením, kňouráním, nikoli však lidskými hlasy. A když si Jíra podupával nohou, aby nevypadl ze skočné do rejdováka, nebylo tanečníky slyšet vůbec. Zlaťáky však házeli vytrvale dál. Jíra tedy trošku pootočil hlavu, aby aspoň koutkem oka zahlédl, komu to hude. A v té chvíli málem zapomněl hrát. Za jeho zády se konal kočičí bál. Kocouři zrovna tančili na nádvoří kalamajku, nakrucovali se na zadních, ukláněli se na všechny strany a hopsali, jako by chtěli napodobit tanec lidí. Dokola vcházel už i černý kocour, který stál zřejmě opodál, anebo se snad opozdil, v drápech držel zlaťák a nesl se jako velký pán. Pro pána, že tohle je náš kocour, vyhrkl Dudák spíše pro sebe. Bylo mu najednou hamba, že hraje k tanci kocourům, neboť se měl za muzikanta, který dovede kápnout do noty každému, ale z lidského rodu a ne z kočičího. V té chvíli si tanečníci všimli, že po nich Dudák pokukuje a jeden z nich zamňoukal, až Dudákovi přeběhl mráz po zádech. Rudé světlo na nádvoří rázem zhaslo, kocouři prchali do všech stran a Dudák se honem schýbl, aby si pozbíral zlaťáky rozházené kolem čepice. Kdo si mu ale dal takovou ťavku, až se Jíra skácel na zem. Když se vzpamatoval a zašmátral po čepici, málem ji nezdvihl. Byla plná kamení. Vysypal tedy čepici, narazil si ji na uši a už byl pod Helfenburkem. Cestou hromoval, že má za to vyhrávání 4 kapsy prázdné a 5. vysypanou a strojil se na kocoura. Počkej, ty neřáde, až se vrátíš domů. Dostaneš takový výprask, že tě navždycky přejde chuť dělat si blázny z poctivého člověka. Já ti dám kocoura, ty čerte pekelný. Doma honem pověděl, že něco ho potkalo, a než se nadál, kocour už škrábal na dveře. Dudák tedy popadl jednou rukou pytel, druhou kocoura za hřbet, hodil pekelníka do pytle a honem pospíchal k pohodnému, aby kocoura utratil. Kocour v pytli skákal a vyváděl jako vtělený ďábel. Raz ani nechtěl věřit, že mu Dudák nese kocoura. A tak se stalo, že otevřel pytel s malou obezřelostí. Kocour toho využil, vyrazil z pytle, jako by ho někdo z ručnice vystřelil a už byl v tahu. Pohodný i Dudák koukali, kde je mu konec. Zahlédli však jen, jak kocour pádí k Helfenburku a jak už má svou pravou ďábelskou podobu, aby se mu lépe utíkalo. Od těch dob se Dudák Jíra vyhýbal kocourům i Helfenburku. Ne proto, aby ho tam zase nepozvali na kocouří bál.
ale aby se mu čerti nesvezli po kůži za to, že chtěl dát kůži jednoho z nich pohodnému.

0: Byl jeden gazda. Mozol se mu říkalo. A skutečně měl ten svůj život mozolnatý, moc dobrého v něm neužil. Ale nakonec se přece zmohl na stádečko ovcí a tu si musel pořídit pasáka. Vzal do služby Ogara jedné chudobné robky. Baroš se jmenoval. Ogar byl rád, že má u mozolů sjednanou službu, za kterou dostával ročně na penězích 6 rýnšťáků a dále 3 metry domácího plátna na košule a 3 metry tlustého sukna na gatě. A mimo to mu gazda na konci roku přidal 60 krejcarů, aby měl od ušití krpců. Co mohl ovčák víc požadovat? Byl spokojený a ovce pásl svědomitě. Jednou pásl Baroš na stráně a že bylo chladno, založil si pod bukem oheň. Nad plameny zavěsil hrnec a vařil žinčicu, v buku měl zapasovaný klínek a na ten pověsil míšek se sýrem. Pes, co žádostivě vzhlížel k hrnci nad ohněm, se najednou začal ježit a kňučet. Baroš se rozhlíží, ale nikde nic. A tu najednou stojí u ohně pán, černě oděný a pravý. Pasáku, dáš-li mi napít žinčice? Jsem ušlý a žízeň mě trápí. Baroš se dosti podivil, ale přesto pravil: dám vám žinčice, pane, co bych nedal, ale je horká, teprve se vaří. Černý pán na to, že mu to nevadí, jestli je horká nebo ne, a hned si též nabral a té vařící žinčice se napil. Když si spokojeně odfoukl, zaril okovanou botou v zemi, ohnul se a schrnul trochu listí i s půdou a podržel to na dlani. Kdybys věděl, pasáku, po čem tvoje ovce chodí a co roznesou na kopitách, věru bys ovce nepásl. To listí se zemí hodil na oheň, po chvíli rozkutal špičkou boty popel a z ohniště se vykutálela hrudečka zlata. Baroš hleděl na ty divy celý vyjevený. To je tím, pravil mu ještě černý pán, že v podzemí je tady zlato. Jenom najít vchod do jeskyně. Ten vchod je tam. Ukázal černokněžník na důru, co od pradávna bývala pod nedalekou skalou. Tak pravil a zmizel, jako by ho nikdy ani nebylo. Na Baroše přišel hrozný strach, nechal sýr i žinčicu pod bukem a hnal se, co noha nohu chytne, pasínkem dolů. Když ovce viděli, že se pasák splašil, utíkali za ním, a ovšem, že ani pes nezůstal pozadu. Tak to všecko dorazilo k chalupě. Když ovčák jedním dechem vypověděl, co se stalo na pasínku, optal se ho gazda: kde máš tu hrudečku zlata? Ale pasák nic neměl. Všecko v tom spěchu nechal u ohně. Och, ten šel dvakrát, když rozdávali hloupost, pomyslel si o něm gazda, a ještě, že takový nešika upadne i přes stéblo trávy, a nahlas řekl jen: když ses tak prohnal, tak si teď odpočiň. Já se zajdu na pasínek podívat a ty zatím nadělej sečky, poklid a potom strouhej světidla. Baroš si pomyslel: k čertu, takto si může gazda odpočívat sám, ale přece jen byl rád, že zůstane v chalupě. Gazda mozol navlékl kabátec a vydal se na pasínek, aby našel zlato bez pasáka. Hrnec žinčice a sýr snadno nalezl. Ale kdeže byla hrudečka zlata? Jenom zem a poschrabané listí, po zlatu ani památky. Prošel celý pasínek, ale mohl si paty utlouct a nohy ubrousit, nic nenašel. Posléze si řekl, že takto vrabec vydělá a hus projí, a než celý den roznositi na patách, to už je lepší se vrátit. Barošovi vyčinil, že ho vodí za nos, ale ovčák přísahal, že mluvil pravdu. A tu teprv doložil, co říkal černokněžník o pokladech pod zemí a o vchodu do jeskyně. Ty víš, kde je ta díra? Ptal se gazda netrpělivě.
1: Pravda, že vím, je u studánky s dobrou vodou, přisvědčil Baroš. Však jednou jsem už do ní vlezl, když jsem hledal ztracenou ovečku, ale jenom z kraje, potom jsem se vrátil.
0: Gazda mozol na pasáka naléhal, že ho musí k té džůře zavést. Baroš se bál, ale uposlechnout musel. Vzali křesadlo a svazek loučí a šli. Došli k jeskyni. Gazda zažehl louč a beze strachu vlezl do džůry. Baroš čekal venku. Gazda ušel pár kroků a buch, čelem do skály.
2: Musíš mi, Barošu, pomoct,
0: volal.
2: Jsi menší, polezeš první.
0: Pasák tedy převzal gazdovu louč a šel napřed. Ale za chvilku byla chodba tak těsná, že museli lézt po čtyřech. Barošovi začalo být úzko.
1: Gazdo, nevrátíme se,
0: navrhoval.
2: Jenom les,
0: poroučil mozol, kterého popoháněla vidina bohatství.
2: Stejně už se ani nedokážu obrátit, musím lézt dopředu.
0: Byla to pravda. Velký gazda byl tak v té nízké sloji zapasovaný, že nebylo ani pomyšlení, aby se otočil. A Baroš měl cestu nazpátek taky uzavřenou. Nezbývalo než lézt hlouběji a hlouběji do země. Už se sotva plazili po břichu, sami nevěděli, jak dlouho. Prsty měli do krve odřené. Šaty na nich visely v cárech. Také na gazdu dolehl strach, obzvláště když poslední louč, co měli, dohořela. Hladem a únavou na chvíli usnuli. A potom se zase plazili dál, i když měli těla celá odraná. Tu se Barošovi zdálo, že hlína pod nimi začíná být jakási navlhlá a z dálky, jak by doléhal hukot veliké vody.
1: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela,
0: šeptal zadrhnu.
1: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela,
0: šeptal zadrhnutým hlasem mozolovi.

0: Z druhého břehu šlo jakési světlo a v tom světle jak by se cosi lesklého odráželo. Barošu, vzkřikl gazda Mozol v údivu. Blíští se tam zlato, pojďme dál. To se řekne, pojďme dál. Ale jak, když voda byla hluboká a hučela jak o povodní? Tu zahlédli, že přes potok vede úzká kláda. Jenomže na té kládě stál černý kohout s ohnivýma očima velkýma jak talíře a bránil v příchodu ke zlatu. Gazda pohled upřen jenom na poklad už kladl nohu na kládu, ale kohout na něho hledí divoce a jak se Mozol přiblížil, kľav po něm. A ještě jednou, div, že gazda nespadl do vody. Musel se tedy vrátit.
1: Běž, zkus to ty,
0: nutil pasáka. Baroš šel opatrně po kládě, došel ke kohoutovi. Kohout? Nic. Překročil ho a došel na druhý břeh.
1: Aj, to by andělé dávali radu, jestli to nebyli čerti.
0: Radoval se gazda, svlékl poškubanou halenu a přehodil ji přes vodu.
1: Naber těch zlaťáků, Barošu, co jich pobereš?
0: Pasák udělal, co mu sedlák poručil. Rozestřel halenu na zemi a oběma rukama na ní nasypal z veliké hromady zlaťáky.
1: Ještě ty hrudečky zlata, Barošu, přidej, přidej, neostýchej se!
0: Povzbuzoval ho gazda z druhého břehu. Oči mu jenom svítili, jak se ho zmocnila chamtivost. Baroš tedy přidal ještě několik zlatých balvánků, potom svázal rukávy a horko těžko dovlékl nacpanou halenu ke kládě. Cestou mu jeden zlatý balvánek z haleny vypadl, tak se pro něho sehnul a zastrčil si ho za košulu. Ale co teď? Halena byla těžká, kláda úzká a hladká, uprostřed klády kohout.
1: Počkej, Barošu, jdu ti naproti. Přehodíš mi halenu jako nic, uvidíš.
0: A už také stoupil na lávku a kladl nohu za nohu, až došel k načepířenému kohoutovi. Z druhé strany právě tak postupoval Baroš, ale ten měl nesnadnější úkol, protože vlekl těžkou naditou halenu.
1: Tak, a teď mi halenu podej,
0: poroučil gazda, když oba stáli u kohouta. Silou mocí Baroš halenu plnou zlata pozvedl a nad kohoutem jí podal gazdovi. Sotva však se gazda haleny chopil, kohout zařval, skočil po gazdovi, až na hlavu mu vyletěl a chtěl mu vyklovat oči. Gazda uhýbal, bránil se, jak se dal. Kdyby pustil halenu, najisto by kohouta odehnal, ale on držel zlato pevně a nechtěl se ho vzdát. Najednou škup, šlápl vedle a spadl do té hluboké hučící vody. Zlato ho zatížilo a už se neukázal. Jak to Baroš viděl, měl napilno, aby přešel kládu a dostal se z hory ven. Ale právě, že tak spěchal, také jemu ujela noha a čách, už byl ve vodě. Ponořil se do ní, točilo to s ním na všecky strany a šleknutím omdlel. Jak dlouho byl bez sebe, nevěděl. Když konečně otevřel oči, ležel na břehu potoka, ale co hlavního, sluníčko na nebi svítilo a lístečky vrby se mu ligotaly zrovna nad hlavou. Ta prudká voda ho vyplavila z hlubin země a vyhodila ho na zelený břeh. Nedaleko pásl pastýř dobytek. Baroš šel k němu, že ho poprosí o kousek chleba a optá se, kde vlastně je. Ale když ho pastýř spatřil, ulekl se ho jako nějaké příšery a utekl. Baroš se na sebe podíval a viděl, že má šaty zedrané na cáli. Ohmatával se, nemá-li kosti dolámané a spoza košule vytáhl baloušek zlata. Pastýř přivedl lidi a Baroš jim vypověděl, co se mu přihodilo. Na dvakrát mu nevěřili, nejspíš ho měli za chudáka, který se ze své chudoby pomátl a najíst mu dali a také jakési oblečení se pro něho našlo. Od nich se teprve dověděl, že je v dalekých končinách

0: až kdesi na jižní Moravě. Byl pod zemí 4 dny a 3 noci. Gazdu Mozola už nikdy nikdo nespatřil. Zahynul, protože se zlakomil na zlato, a takové lidi ten kohout, věčný hlídač pokladů, trestá smrtí. Pasáka Baroše propustil, neboť spravedlivým, co nebaží po zlatu, on z lavičky uhne. Za ten balvánek zlata, který si vynesl z podzemí, si Baroš koupil grunt a do smrti na něm spokojeně hospodařil. Říkalo se o něm, že zázračně zbohatl. Mnohokrát od té doby ještě přešel kolem díry u studánky s dobrou vodou, ale dovnitř nikdy nevstoupil a také nikomu o vchodu k pokladům neřekl. Měl na paměti, o čem se na vlastní oči přesvědčil, totiž, že chamtivost lidi zaslepuje. A mohlo by se stát, že je tak zaslepí, že ani vody z potoka jeden druhému nedopřejí, a tehdy se ty podzemní toky z hory provalí a všecko.
1: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnků s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci? Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl. V nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem u uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu, řekl pyšně. Medvědi rádi marmeládu. A žil jsem v záchranném člunu. Ale co teď budete dělat? Vyzvídal pan Fousek. Nemůžete přece jen tak sedět tady na nádraží a čekat, až se něco stane. Ale já si nějak vystačím, předpokládám. Medvídek se předklonil, aby kufr znovu zamkl. Paní Fousková přitom zahlédla koutkem oka nápis na cedulce. Prosím, postarejte se o tohoto medvěda, děkuji. Prosebně se podívala na manžela. Co uděláme, Karle? Přece ho tu nemůžeme jen tak nechat. Ani si nechci představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás. Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně, podívala se na medvídka. Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že zhotu jen tak nechal. Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil, tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk. Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají. No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu. A usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi rádi. Každé ráno? Medvídek nevěřil svým uším. Doma jsem ji měl jen při zvláštních příležitostech. Pomerančová marmeláda je v nejtemnějším Peru velice drahá. No taky od zítřka budeš dostávat každé ráno, pokračovala paní Fousková, a o nedělích med. Medvídek se zatvářil ustaraně. Nebude to moc drahé, zeptal se. Víte, já nemám moc peněz. Samozřejmě, že ne. Ani by nás nenapadlo po tobě chtít, abys nám platil. Budeme tě brát jako člena rodiny, viď, Karle? Paní Fousková se otočila na manžela. Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek. Medvídek zdvořile pozvedl klobouk. Dvakrát. Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí. Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší. Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu. Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington.
2: Paddington.
1: Medvídek jméno několikrát zopakoval.
2: To je dost dlouhé jméno.
1: A také velice vytříbené, řekl pan Fousek. Je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington.
3: Paní Fousková se narovnala. Výborně, takže Paddingtone, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň, tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje?
1: Paddington si olízl rty.
2: Mám velikánskou žízeň, odpověděl. Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň.
1: Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu.
2: Po vás, pane Fousku.
1: Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek. Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.

0: V jednom útulném londýnském domě žili dva dalmatýni Pongo a Perdita. Bydleli tam se svou paní a pánem, Anitou a Rogerem Radcliffovými. O všechny se láskyplně starala chůva Nenny. Jednoho dne se Pongo dověděl radostnou novinu. Perdita bude mít štěňátka. Radosti nebylo konce. Konečně přišel dlouho očekávaný den.
1: Už je to tady, máme štěňátka,
0: radovala se Nenny. Kolik jich je? Zeptal se Roger.
1: 8,
0: odpověděla Nenny.
1: 11,
0: opravila je Anita z vedlejšího pokoje.
1: Ne 11, ale 13, pro pána 14 a 15,
0: divila se Nenny. 15 štěňátek. Jejich maminka Perdita byla moc a moc šťastná.
2: Pongo, ty jeden rošťáku,
0: pochválil novopečeného psího tatínka Roger. Štěňátka byla opravdu překrásná.
3: Ještě nemají puntíčky, ty se objeví až za nějakou dobu, vysvětlovala Nenny.
0: V tom se ozval strašlivý rámus a ve dveřích se objevila Anitina bývalá spolužačka Cruella de Mon. Dlouhý kožich jí splýval až k zemi. Přišla se podívat, jestli se už narodila štěňátka. Nadšeně vykřikla.
4: Beru je všechny!
0: Ale Roger ji rozhodně zarazil. Nejsou na prodej.
4: Toho ještě budete litovat!
0: Procedila Cruella skrz zuby a práskla za sebou dveřmi. Pongo a Perdita ji viděli odcházet a s úlevou si vydechli. Cruella se však nehodlala vzdát. Najala si dva zlodějíčky, Kašpara a Horáce, a dala jim za úkol, aby štěňátka ukradli.

0: Mezitím uběhlo trochu času, štěňátka povyrostla a jejich kožíšky zdobilo stále víc černých skvrnek. Malí pejsci se moc rádi dívali na televizi. Nejraději ze všeho měli příhody statečného psa Bleska. Nedej se, Blesku, volala Penny. Onoho dne bylo vše jako vždycky. Když skončila pohádka v televizi, Pongo poslal štěňátka na kutě. Ale nám se ještě nechce spinkat, odmlouvala Štístko, která byla ze všech štěňátek nejmladší. Za chvilku už všechna štěňátka spala, jako by je do vody hodil. A Anita s Rogerem mohli vzít Ponga a Perditu na procházku do parku. Jen co odešli, vkradli se k ním Kašpar a Horác. Kašpar zavřel ubohou Neny v horním pokoji a Horác mezi tím naházel štěňátka do velkého pytle. Když se Anita a Roger vrátili, vyděšená Neny jim vyprávěla, co se stalo. Hned zavolali policii, ale přestože detektivové prohledali každý koutek, po štěňátkách nebylo ani vidu, ani slechu. Pongo a Perdita byli zoufalí. A co psí telegraf? Vzpomněl si najednou Pongo. Jestli jsou naše dětičky ještě ve městě, londýnští psi je určitě najdou. Pak hlasitě zavil a použil přitom speciální psí šifrování. Hof, hof, hof! Ukradli 15 malých dalmatínů! Zpráva oběhla celé město, až dorazila ke Kubovi. Kuba bydlel za městem a byl to lovecký pes.
1: No podívejme se, zprávy z Londýna, povídá Kuba huse Lucy.
0: A pak honem běžel povědět tu novinu do stáje, kde bydlel kůň jménem Kapitán. Kapitán o tom řekl seržantu Tipsovi, to byl jejich kamarád kocour. A ten hned probudil starého knírače plukovníka. Plukovník nastražil uši, aby lépe slyšel. Ukradli 15 puntíkatých štěpánek! Štěňátek, pane plukovníku, opravil ho zdvořile seržant Tips. V tom si kapitán vzpomněl, že z pekelného zámku rodiny de Mon bylo slyšet nějaké štěkání.
2: To je nesmysl, už dlouhá léta tam nikdo nebydlí, zavrčel plukovník.
0: Ale podívejte se, plukovníku, kouří se tam z komína, trval na svém kapitán.
2: Tak to tedy musíme jít hned zkontrolovat, rozhodl plukovník.
0: A pak se pomaloučku a potichoučku připlížili až k domu. Seržant Tips opatrně proklouzl dovnitř a co tam neviděl? 99 malinkých dalmatínů a 15 z nich se dívalo na televizi. To budou určitě oni, pomyslel si Tips a spěchal o tom říct svým přátelům. Zprávu o nalezení štěňátek rozhlásil plukovník psím telegrafem, který fungoval bezvadně, takže se o tom brzy doslechli až ve městě. Ustaraní rodiče hned vyběhli ven.
3: To je doga Dany, má pro nás nějakou zprávu.
4: Štěňata nalezena, nacházejí se na sever od města,
0: hlásil jim Danny.
3: Jdeme, rychle!
0: Zvolala Perdita rozrušeně.

0: Když doběhli do vsi, seržant Tips a plukovník už na ně čekali.
1: Na vysvětlování není čas. Pospěšte si za mnou,
0: štěkl plukovník a zavedl je do starého domu.
2: Co chtěla Cruella dělat s tolika štěňaty?
0: Divila se Perdita.
2: Chtěla si z nás nechat ušít kožich,
0: odpověděla jí štístko.
1: Ta hnusná čarodějnice,
0: zhrozila se Perdita.
2: Co budeme dělat?
0: Obrátila se na Ponga.

0: Štěňátka se motala všude kolem. Bylo jich tam plno.
1: Je nás 99, spočítala Štístko.
0: Musíme je odvést, všechny, rozhodl Pongo bez rozmyšlení. Kašpar a Horác byli tak zabráni do sledování televize, že si ani nevšimli, když jim seržant Tips odvedl štěňátka přímo pod nosem. Uprchlíci se schovali ve stáji, ale ještě nebyli v bezpečí. Kašpar s Horácem brzy zjistili, že jsou štěňátka pryč a vydali se je hledat. Stopy tolika tlapek byly na sněhu dobře vidět. Plukovníku, vidím nějaká světla, zavolal kapitán. Seržant Tips hned věděl, na čem jsou. To jsou ti zloduchové Kašpar a Horác.
1: Musíme rychle pryč, řekl Pongo plukovníkovi.
0: Dalmatýni vyběhli zadními dveřmi ven a rychle pryč. Na poskoky Krueli si počkal kapitán, který si s nimi už věděl rady. Vyprovodil je ze statku dobře mířeným kopnutím. Štěňátka zatím utíkala, co jim nohy stačily, za Pongem a Perditou. Najednou zaslechli hluk motoru. To se k ním blížilo auto jejich pronásledovatelů. Naštěstí se stihli schovat pod mostem a Kašpar s Horácem si jich nevšimli. To bylo o fousek. Pongo rozhodl, že dále poběží po zamrzlé řece. Na ledě nebudou jejich stopy vidět. Té noci mrzlo až praštělo a právě začínala vánice. Štěňátka už byla moc unavená a měla hlad.
2: Ocásek mám jako rampouch. Mrzne mi čenich a taky ouška a tlapičky, fňukala Štístko.
0: Naštěstí Pongo po chvíli zaslechl známý hlas. To na ně volala jejich kamarádka Kólie. Můžete se schovat u nás, na druhé straně řeky. Zavedla je do stáje. Hodné kravičky dali hladovým štěňátkům napít mlíčka a za chvilku už 99 malých dalmatínů s plnými bříšky tvrdě spalo. Pongo a Perdita poděkovali kravičkám a Kólii za pomoc a brzy se i jim zavírali oči únavou.

Druhého dne se uprchlíci museli opět vydat na cestu. V nedaleké vesničce už na ně čekal další z jejich přátel, černý labrador. Pongo dobře věděl, že se Cruella tak snadno nevzdá a bude pokračovat v pronásledování. Pro každý případ se rozhodl, že bude raději zametat stopy větvičkou. Ale Cruella je přesto vypátrala. Podívejte, stopy vedou do vesnice! Zavolala vítězoslavně a ukázala Kašparovi a Horácovi stopy ve sněhu. Když dalmatýni dorazili do vsi, jejich přítel labrador už na ně čekal a zavedl je do starého opuštěného skladiště. Vidíte ten stěhovací vůz? Je tam dost místa pro všechny. Zaveze vás do Londýna.

0: už jim ale byli v patách pronásledovatelé. Cruella byla vzteky bez sebe, zlobila se na Nešiky, Kašpara a Horáce a sama nahlížela do každého zákoutí. Jak se teď dostaneme k autu? Ptala se nešťastná Perdita. Právě v tu chvíli přiběhla Štístko a žalovala na bratříčka.
1: Tatínku, Flíček mě strčil dohromady sazí.
0: Chudinka Štístko byla od sazí celá černá.
2: To není pravda, bránil se Flíček, taky celý umolousaný. To ona mě strčila.
0: Pongo se na ně podíval a najednou dostal nápad. Za chvilku byl i on celý černý. Podívejte, stal se ze mě Labrador. Musíme se všichni pomazat sazemi a nikdo nás nepozná.
1: A teď ať si nás ta zlá čarodějnice hledá, radovala se štěňátka.
0: Mezitím bylo auto připraveno. Nesmíme ztrácet čas, popoháněl je Labrador. Všichni pejsci jeden po druhém nastupovali do auta. Už byli skoro připraveni k odjezdu, když ze střechy sklouzla dolů sněhová čepice a dopadla přímo na několik štěňátek. S nich jim očistil kožíšek a byli prozrazeni.
3: To jsou oni!
0: Zavřeštěla Cruella. Auto z Dalmatiny se naštěstí mezi tím rozjelo.
3: Chyťte je za nimi!
0: Křičela zlá Cruella, celá rudá vzteky. Cruella vyrazila po zledovatělé silnici jako o závod. To ale neměla dělat. Za pár okamžiků skončila v příkopě spolu s Kašparem a Horácem, do jejíž dodávky narazila. Pronásledovatelé stáli bezmocně po pás ve sněhu vedle silnice a pejsci se mohli bezpečně vrátit domů.

0: V Londýně se právě Anita a Nenny zabývali zdobením stromečku. Roger byl tak strápený, že jim ani nebyl schopen pomáhat. V noci se mi někdy zdá, jako bych je slyšela, povzdechla si Nenny. Ale pak se probudím a vidím, že to byl jen sen. V tu chvíli uslyšeli nějaký hluk. Nenny otevřela dveře, dovnitř vtrhl velký černý pes a hups, rovnou Rogerovi na klín. Radostně mu olizoval obličej a vůbec se nestaral o to, že ho přitom umaže ocazí. Je tady smečka labradorů, volá překvapený Roger. Ale ne, podívej se pořádně, jsou jenom ocazí. Vždyť je to štístko, vykřikla radostně Nenny a hned se pustila do koupání pejsků. U Redcliffových najednou nebylo k hnutí. 101 dalmatínů se k ním sotva vešlo. Ale co s nimi budeme dělat? Zeptala se Anita. Koupíme si velký dům na venkově, usmál se Roger, a založíme chovnou stanici. A co bylo dál? Ty nejkrásnější Vánoce.
1: Kdybych vám měl, děti, povědět, kde se to stalo, to, co vám chci vyprávět, tak bych nevěděl. Možná, že v Čechách, možná na Moravě nebo na Slovensku, nevím. Snad tomu ani nebudete věřit, ale prý se to všechno opravdu stalo a lidé si o tom dlouho povídali. Tak někde za horami a za lesy žili v chaloupce muž a žena. Živil je les. Muž kácel stromy, žena mu pomáhala a od rána do večera se lesem rozléhaly údery sekery a vonělo čerstvé dřevo a pryskyřice. A když se sluníčko už chystalo ke spánku, odcházeli oba z lesa utrmácení a unavení těžkou prací. Šli pomalu, nikdo na ně doma nečekal, jen pes jim zaštěkal na pozdrav a koza zamečela v chlévku. Děti neměli a bylo jim to oběma moc líto.
2: Kdybychom tak měli děťátko, to by bylo všechno hned veselější.
1: Povzdechla si žena a muž jen smutně mlčel. Když lidé viděli, jak je mrzí, že nemají dítě, říkali jim.
3: A kdybyste měli děťátko, co byste mu dávali jíst?
4: Vždyť někdy nemáte dost ani pro sebe.
3: To je nápad, děťátko.
2: Kde se najedí dva, zbylo by i pro třetího. Pracovali bychom ještě víc a starali bychom se, aby dítě všechno mělo.
1: No co na plat, děťátko nebylo. A tak život šel a dny plynuly. A stalo se, že muž při práci v lese, vykopával zrovna pařezy, odštípl sekerou takový pěkný kus dřeva, že se až podivil. Dívá se, bere dřevo do rukou a podívejme, vypadalo zrovna jako malé děťátko. Prohlíží je a říká si.
5: To vezmu ženě domů. Vždyť to má jako tělíčko. Tady je hlavička, tady ručičky a nožičky i prstíčky to má. Vida, vida, jen tady na zádičkách trochu otesat. Tak, no to bude překvapení.
1: A bylo. Žena měla velikou radost. Zavinula dřevěné děťátko do peřinky, chovala je a zpívala mu, až se muž smál.
5: Tak vidíš, už máš dítě. A říkej mu otesánek. Protože jsem ti ho vlastně otesal sekerou.
1: A šel zase do lesa. Žena chová miminko a zpívá mu.
2: Hajej, dádej, otesánku malej, hajej.
1: A najednou se otesánek v peřince zavrtěl jako živý a dal se do křiku. A že by jet. Žena měla takovou radost, že to ani neumím povědět. A prý, počkej, děťátko, hned ti něco dám. A položila otesánka v peřince na postel a šla vařit kaši. Otesánek ji hned všechnu snědl a nebylo jí málo. A zase křičel, že má hlad.
2: Co já bych ti drobečku jen dala?
1: Říká si žena, pospíchá do komory a už nese ucháč mléka a bochník chleba. A to miminko, otesánek, představte si, to všechno rázem snědl, ani drobeček nezbyl. A zase křik, že má hlad. Žena si myslí, že by mu snad uvařila bramborovou polívku a hned běží ke studni pro vodu. Jen ale odešla, otesánek vylezl z peřinky a stojí ve světnici. A už je jako soudek. A to přišel domů táta. Vidí otesánka a lekl se ho. A otesánek hned.
6: Táto, já bych jed.
1: Otvírá hubu a koulí očima.
5: Je zle, je to nějaký netvor.
1: Ale to už otesánek otevřel hubu a spolkl ho. A když se vrátila máma s vodou na polévku, otesánek už čekal s hubou jako vrata a sněd i mámu. Hlad ale měl pořád a tak se vyvalil ze světnice. Jen tak, že prošel dveřmi a šel do vsi. Jen se podívejte, jak se valí. Břicho před sebou, hubu otevřenou. A vidíte tu děvečku, jak veze na trakaři jetel? A otesánek už je u ní. Co si to asi povídají?
2: Co jsi to všechno snět, že máš tak velké břicho?
6: Jed jsem, snět jsem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu a teď s ním taky tebe.
1: A je po děvečce i po trakaři. Teď jede povoz s koňmi. Otesánek jde proti ním, sedlák na voze kroutí hlavou a myslí si, co to je asi za nestvůru. Už napřahuje bič, ale kdepak. Otesánek se nebojí ani trochu a povídá.
6: Jed sem, snět sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu, děvečku s trakařem, teď s ním i tebe.
1: A než se sedlák nadál, byl v břiše i s vozem a s koňmi. Ale to otesánkovi nestačilo. Spolikal ještě stádo ovcí i s ovčákem a se psem voříškem. To už se jen kolébal a veliký byl jako traktor. A jak se tak kolíbá z nohy na nohu, vidí, že je u pole se zelím. A hned začne vytrhávat zelné hlávky a poliká je jako jahody. Babička, která pole hlídala, na něj křičí, že dělá škodu. Ale otesánek jen bručí a dívá se lačně na babičku.
6: Jed sem, snět sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu, děvečku s jetelem, sedláka, ovčáka a teď s ním taky tebe.
1: Ale babička byla čiperná a otesánkovi tlamy se nelekla. Uskočila, ohnala se motičkou a uhodila otesánka rovnou do obrovského břicha. A to bych vám, děti, přál vidět. Břicho prasklo. A to byl průvod. Nejdřív vyskočil pes voříšek a zaštěkal, potom ovčák a za ním ovce, pak vyjeli koně s povozem a sedlák s bičem a děvečka s trakařem a nakonec muž se ženou. Ani si otesánka na zemi nevšimli. Utíkali domů a jen se divili, co je to vlastně s otesánkem potkalo. A to je konec pohádky. Ne, ještě ne. Ještě vám řeknu, že z otesánka zbyl zase jen kousek dřeva, ze kterého jej muž otesal.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškých, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našlo se v čase poutí, bálů a pomláskových veselic v tom chudém kraji i cukrářské řemeslo. A o něm vám teď budeme vyprávět sladkou pohádku.
1: Tak jednou, tenkrát, když trhlo na hory 7 hubených let, stavěla prababička na stůl mísu polívky a za dveřmi se ozvalo vyspěvování. Kupte u mne, paničky, tkaničky a pentličky, hřebínky a jehličky, zrcátka a špendlíčky a na myšky pastičky. Ve vsi potulného kramáře znali, říkali mu sklínkař. Na myši máme kocoura a na zrcátka a cingrlátka nejsou krejcary, broukla prababička. Viděla však na zápraží zmoklého a ušlého vandrovníka a pozvala ho na misku teplé polívky pro zahřátí. Sklínkař do sebe obrátil misku, vyblízal ji jazykem a ještě mu svítily oči hlady. Udělám navrch pár pliskánků, řekla prababička, když viděla, že by si i dědeček ještě něco smrsnul. Plotnu měla roztopenou a tak nastrouhala pár větších brambor do mísy, přilila do jánek kozího mléka, přisypala mouky, přisolila, třepla do těsta i vejciště, pošmírovala plotnu špekovou kůží a pleskla na ní lžící pár pliskánků. Jedlíci mohli nastavit dlaně. Sklínkař přehazoval teplý pliskánek z dlaně do dlaně a povídal, jak ho kde hostili a jak se kde poměl. Prý na horách pliskánek v kraji zbílí mouky řepánek. Řepánky prababička neznala. To jsou vdolky z bílý mouky, strouhanou řepou nadívaný a řepným syropem polejvaný, rozkládal vandrovník a chválil, jak ho pohostila mísou řepánků paní máma mlynářka při dolejším Labi. Pradědeček byl mlsná huba, prý až půjdete vandrovníčku zás tím řepným krajem při Labi, vzpomeňte si a přineste nějaký to řepný semínko i k nám. Pro dobré jméno svého krámu potulný kramář nezapomněl a tak měl pradědeček v papírovém kornoutku špetku naděje na sladkou řepu a v dolech řepánek, až se ta sladká řepa urodí. Navezl trakař hnoje, nakypřil hlínu a vpustil jedno semínko na zkoušku, jestli řepa vzejde. A vzešla. Máš všeho dost, říkal jí pradědeček, slunce i deště jako v kraji, mastnou brázdu jako v kraji, tak koukej, ať rosteš pěkná, sladká a dusatá. Tak promlouval k řepě, když ji okopával motičkou či zaléval, když bylo deště málo. A přece jednou slyšel tenonké naříkání. Máš se jako komtesa na zámku, tak co fňukáš, zahovořil k řepě. A řepa odpověděla, pláču, protože tu nejsem doma, já se sem nepasuju. To nehovořila řepa, ale řepná panenka, co seděla řepě v chrástu. Každá kytička, každé bejlí má v Krakonošově království svou panenku Víličku, svou opatrovnici. Víličku, panenku, lehkonohou a podívej, dětku, jak já vypadám. Pradědeček vykulil oči na řepnou panenku. Kde pak, panenka? V řepném chrástu seděla tetka, široká jako mlinářka, tvář jako vdolky, pod cukínkou bříško jako soudek. Mám se tuze dobře, to ty jsi mě takhle vykrmil, hospodáři, plakala a po kulatých tvářích se jí kutálily slzičky jako skleněné kuličky. Až vypláču slziček jeden plný škopíček, třeba zhubnu, vzlychla a poručila, hospodáři, nastav na mé slzy škopek. Škopek? Pradědeček se ohlížel, jaký kde sehnat škopek na slzy pro takové pramalé stvořeničko. Tu uviděl pod stromem skořápku holubího vejce. Nastavil skořápku řepné pidítetce pod tváře a chytal slzy. Skořápka byla brzo plná té slané žalosti, již lidé říkají slzy. Nepláču slané slzy, ale sladké, jsem cukrová řepná Vílička a pláču sladký cukr. I toť by se tím dalo sladit kafe, mínil pradědeček. A jak byl zvyklý šetrnosti, honem běžel schánět další skořápku pod holubí hnízdo. Než se s dalším pitiškopíčkem na sladké slzy vrátil, nastojte. V prvé skořápce slzičky stuhly a ze skořápky se vykutálelo vajíčko průhledné jako sklo, jenže sladké. Je tuze krásné, řekl pradědeček. Bodeť ne, vzlikla řepná piditetka. Je vyplakaný stoužení po kráse. I prababička uznala, že takového poslíčka touhy po kráse škoda rozpustit v kafišti. Schovali vyplakané sladké vajíčko, co na to řekne sklínkař, až zase přijde nabízet třpitivé zbytečnosti. Sklínkař vzal pak to vyplakané sladké vajíčko mezi své okrasné zboží a příštím rokem se už hlásil, prodal bych 100 takovejch. Dejte se do takový výroby, pan tatínku, aby to bylo sladký a krásný, na nic k potřebě, jen tak, pro potěchu. Řepné semínko měli, řepu zaseli. Aby nemuseli řepné panenky plakat do holubých skořápek své toužení po kráse, naučil se pradědeček vyrábět ze sladké řepy cukr a z cukerného roztoku vajíčka, krásná jako ze skla, a prababička je parádila, aby to poselství o kráse bylo v skutku krásné. A to byli první cukráři na horách a cukrové krasličky i srdíčka vyrábějí na Vysočtě podnes. Dobrou noc.
2: Nejstarší české pohádky, část 5. O věcech mezi nebem a zemí. Oklíčni si blaženě. V jednom klášteře žila velice krásná řeholní sestra jménem Blažena, která obzvláště uctívala panu Marii. Pro tu její krásu se do ní zamiloval jeden žák. Ale i ona k němu zahořela tak, že položila klíče od kláštera, jehož byla vrátnou, na oltář před obraz Panny Marie a řekla: tak se mi srdce roznítilo láskou, že nemohu zůstat v klášteře. A odešla pryč s tím žákem. Ale nehodný žák ji připravil o panenství a po nemnoha dnech ji opustil. V bídě zůstavená Blažena nevěděla, čím by se živila, a protože se styděla vrátit se do kláštera, stala se nevěstkou. A v tom hříchu žila po celých 15 let. Potom jí ale omrzel život, který vedla, i přišla v světských šatech k brance toho kláštera, v němž kdysi přebývala, a zeptala se fortnýřky: znalas sestru Blaženu, která tu bývala klíčnicí? Vrátná odpověděla: jak bych ji neznala? Vždyť tu žije svatě, poctivě a zachovale ve svém panenství. Těm slovům se Blažena velice podivila, ale nemohla pochopit, co mají znamenat, i chtěla odejít. Ale v tom si povšimla, že má vrátná její tvář. A hned potom se jí místo ní zjevila sama Matka Boží ve své vlastní podobě a řekla: to jsem já tu 15 let sloužila za tebe. Vrať se zase na své místo a čiň pokání za své hříchy, protože nikdo neví, co jsi učinila. I vešla sestra Blažena bez meškání do kláštera a děkovala Bohu a Panně Marii. A žila napotom dobře až do smrti v ustavičné službě Pánu. Tajné úradky Boží. Žil kdysi svatý poustevník a ten jednoho dne seděl ve své poustevně i uviděl, jak poblíž usnul pastýř u svého stáda. Zatímco pastýř spal, přikradl se zloděj a odvedl mu všechny ovce. Potom přišel pán, jemuž ty ovce patřily, aby se podíval, jak prospívají, ale když je nenašel, obvinil pastýře, že je ukradl, a na místě ho zabil. Když to poustevník uviděl, řekl si: co stojí psáno o Bohu? Že je soudce spravedlivý, mocný a schovývavý. Ale spravedlivý přece není ten, kdo dopustí, aby byl zabit nevinný, a viník, aby unikl trestu. Nač bych se tedy dále kál ve své poustce? A hned se rozhodl, že se vydá do nejbližšího města, aby v něm nadále přebýval. Myslel si totiž: svou duši přece mohu zachránit stejně jako obyvatelé toho města. Ale Bůh ho nechtěl zatratit i poslal k němu anděla v lidské podobě, aby ho doprovázel. Anděl ho pozdravil a řekl: jsem tvůj anděl, poslaný ti z nebe, abych tě provázel světem. Půjdeme spolu. Poustevník na to: dobrá, nemám nic proti tomu. A šli, až přišli na večer k jednomu rytíři, kterého poprosili pro lásku Boží o pohostinství. Rytíř je mile přijal a posadil vedle sebe do čela stolu. Měl pak ten rytíř jediného synka ve stáří 3 let a nadmíru ho miloval. Jeho největší radostí a potěšením bylo, když se na něj díval. Po skončené večeři byla ustlána lůžka, jedno pro anděla, druhé pro poustevníka. O půlnoci anděl vstal, pospíšil do ložnice, kde odpočíval ten chlapec, a zeškrtil ho. Když to poustevník uviděl, řekl si: to není anděl, spíš ďábel v lidské podobě, a ďábelský je čin, jehož se tu právě dopustil. Domácí pán nám dal pro lásku Boží všecko, co jsme potřebovali, a on mu za to zabil nevinného synka. Ale nic z toho se neodvážil říci nahlas. Příštího dne se anděl a poustevník vydali na další cestu a přišli k jinému rytíři. Také jeho požádali o pohostinství a on je uctivě přivítal a bohatě vyčastoval. Ten rytíř měl zlatý pohár, jehož si velice cenil, a píval z něho po každém jídle. Po večeři se příchozí uložili na připravená lůžka, ale o půlnoci anděl zase vstal, ukradl ten pohár a ukryl ho ve svém vaku. Když to poustevník uviděl, nad pomyšlení se podivil a pomyslel si: Bože, bože, mám to ale čistého společníka. Ten hodný člověk nám snesl, co mohl, a on mu za to ukradl jeho pohár. Ale zase se andělovi neodvážil nic říci. Ráno potom vstali a pokračovali v cestě, až přišli k mostu, který vedl přes hlubokou vodu. Na tom mostě se potkali s nějakým chuďasem. Anděl mu řekl: Buď tak dobrý a pověs nám, jak se dostaneme do toho a toho města. Chuďas se obrátil, aby jim ukázal, kudy mají jít, a stál přitom zády k andělovi. I popadl ho anděl v tu chvíli za ramena a smíkl jim do vody, kde se ten nebožák utopil. Když to poustevník uviděl, požehnal se znamením kříže a řekl si: Jistě je to ďábel. Ten chuďas nám ukázal cestu do města a on ho za to zabil. Ale ani tentokrát se neodvážil promluvit. Potom přešli most a na večer přišli k jednomu boháči. Poprosili ho pro lásku boží o pohostinství, ale on je zkrátka odbil. Anděl se však nedal. Hledáme jenom přístřeší před dravou zvěří. Na to boháč: Támhle pod tou střechou líhají moje prasata, tam si pro mě za mě můžete odpočinout. I uložili se v tom vepřinci a v noci strádali zimou a nepohodlím. Když potom ráno vstali, vyhledali boháče a anděl mu řekl: Příteli, prokázal s nám dobrodění. Vezmi za to tuhle drahocenou číši. A vyňal pohár, který potají uzmul rytíři, a dal mu ho. Když to poustevník uviděl, řekl si: Už je to tak, je to ďábel a já už s ním déle nechci být. Rytíř, kterému patřil ten pohár, nás ochotně pohostil a on mu ho za to ukradl. Ale ten tady nám sotva dovolil, abychom přespali s prasaty, a přece dostal číši. I neudržel se a řekl: Pánu Bohu poručeno, už se nevydržím dívat na to, co tropíš. Anděl odpověděl: Napřed mě vyslechni, všechno ti vysvětlím. Když si uviděl ze své poustevny, jak byl zabit pastýř, z pohoršení nad tím si ji opustil. Ten pastýř spáchal hřích, nekál se z něho, ale aspoň se nad ním rmoutil. Proto na něho seslal Bůh za pokání smrt a jeho duše kraluje v nebi. Potom jsme přišli do domu prvního rytíře, který nás vlídně pohostil. Já mu o půlnoci zabil synka. Věz, můj milý, že ten rytíř býval nadmíru dobročinný a kdykoliv se mu sešly nějaké peníze, vždycky je rozdal pro lásku boží. Ale když se mu narodil syn, tak si ho zamiloval, že přestal udílet almužny a konat dobré skutky a jenom schraboval, aby chlapci po své smrti zůstavil co největší bohatství. Uvážil jsem to, hocha zabil a jeho duši poslal do nebe. A ejhle, jeho otec je už zase tak štědrý, jak býval. Pak jsem srazil z mostu toho chuďasa, abys věděl. Měl právě tehdy duši bez jakékoliv poskvrny. Ale kdyby byl šel dál, byl by zabil člověka ve stavu smrtelného hříchu. Tím by byl přivodil jeho věčné zatracení a sám by se byl ocitl v nebezpečí života. I zabil jsem ho radši, jeho duši odevzdal Bohu a spolu zachránil život tomu hříšníku, aby se mohl kát. Pak jsem ukradl pohár druhému rytíři. Věz, že býval střízlivý a dobrý, než si ho dal zhotovit. Ale co ho měl, denodenně se opíjel. Když jsem to viděl, číši se mu vzal a on už je zase tak střízlivý, jako býval. Pohár jsem potom daroval boháči, že nám dovolil přenocovat u prasat. I to... Pohár jsem potom daroval boháči, že nám dovolil přenocovat u prasat. I to má svůj důvod.

Smilování se ti dostane, ale vrať se do své poustevny a napříště se nevměšuj do božích úradků. Na to poustevník vzdal Bohu díky a pospíšil do své poustevny, kde zbytek života prožil svatě a spravedlivě a nakonec odevzdal duši Bohu.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali z pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k

0: Jeskyňka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám! A v zápětí zmizel v oblacích.

0: škrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, krtku, naučím lítat.

0: Zakletí. V březnovém lese předaleko, za hlučným městem, svítil do výšky i dálky krásný zámek. Byl postaven z bílého lesklého kamene a jeho zdi zvenčí i stěny uvnitř vykládány byly zlatem a stříbrem. Žil v něm rytíř Raduš, rytířka Bledule a jejich dvě děti, Vítuš, pětiletý, a Kráčenka, čtyřletá, mimo ně dvě pážata a služebnictvo. Rytířka jmenovala se Bledule proto, že její tváře byly bledoučké a smutné. Však také Vítuš a Kráčenka trápili celý zámek a všechny lidi v něm. Když tatínek rytíř ze světa zboje přijel a maminka rytířka Bledule mu žalovala, jak děti zlobí, za trest Vítušovu hlavu vstrčil do těžké přilbice, připevnil ji a Vítuš tak musel prosedět celý den na židli. Kráčenku stáhl zase ocelovým pancířem. Než nic to platno nebylo. Sotva se jim dostalo svobody, běhali děti zámkem a okolím jako dvě lvíčata a byli postrachem nejen malých a větších zvířátek, ale i dětí a dospělých, protože měli zlá, bezcitná srdíčka. V sousední zemi pohádal se král se svými poddanými. Ještě v noci křičeli pod okny jeho hradu. Dej nám chléb, králi, hyneme! Mračna kobylek lehla na naše sotva zasetá pole. Lijáky odplavili živnou zem. Suchem vyprahly naše sady a luka. Nějaký neznámý brouk napadl královské lesy, ty potemněly a povadly. Živobytí v nich nenajdeme. Vichřice odnesly nám doškové střechy nad hlavami. Dej nám chléb, králi! Tehdy král poručil otevřít široké okno na nádvoří vedoucí a řekl. Až čtyři neděle otočí, vrátí se moji vyslanci ze sousedních zemí a za nimi přijedou dlouhé řady povozů plných živobytí pro vás. Čekejte. Poddaní provolali slávu a odešli. Král odhodil z ramen hermelínový plášť, sedl ke zlatému stolu, dal si přinést pergamenovou blánu a namáčeje pero se zlatým držátkem, psal v cizí řeči několik vět, aby obelstil lid. Nechtěl mu dát chléb, ale chtěl jim vzít jejich pole a luka a zahrady a nadělat z nich svých otroků. Proto rozeslal družinu na bílých koních do sousedních říší, aby mu rytíři přišli pomoci bojovat proti lidu. Nebylo tenkrát telegrafu, ani telefonu, ani rádia. Proto družinu na koních vyslal 14 dní tam, 14 dní zpět musela a proto řekla. Až se 4 neděle otočí. Rytíř Raduš kázal snést lesklé brnění a než sedl na kůň, podal mamince Bleduli malý černý proutek se slovy. Kdyby snad děti moc zlobily, dotkni se jejich čela tímto proutkem a řekni hlasitě. Duchu dobrý, pojď a naprav je. Dobrý duch už bude vědět si rady. A odjel. Vedle rytířky stál mladý panoš Kolčák a třikrát za sebou si opakoval slova Radušova. Dával pozor, kam rytířka proutek schovává. Ta s proutkem v ruce smutně odcházela do svých komnat. Kolčák řekl si tiše. Však já ten proutek najdu a dobrého ducha zavolám. Když jsem před časem k ránu dospával, Vítuš polil moje nohy vřelou vodou. Bolestí jsem plakal a týden nemohl vstát. Kráčenka, když puchýře na bulavých nohou se otevíraly, v jedné noci sůl mi na ně nasypala. Však já ten proutek najdu. Rytíř nemohl si sebou vzít psy, kterých měl smečku. A to bylo něco pro děti. dráždili a týrali psy, jak jen mohli. Maminka Bledule chodila čím dál smutněji komnatami. Vytí a skučení psů rozléhalo se zámkem. Když se psů nabažili, rozběhli se za kočkami. Měla paní rytířka 8 koček angorských s dlouhou hustou bílou srstí. A když je děti schytali a trýznili, zamkla se do svých komnat a plakala. Proutek nosila stále u sebe, ale přeci jen dětem ublížit nechtěla. Až toho dne, kdy děti mezi sebou se servaly, tváři si rozkrábaly, ruce pokousaly, zapomněla Proutek ve své ložnici, ve které byl strop modrý jako obloha a třpitilo se na něm z ryzího zlata hvězd k nespočítání. Na to čekal Kolčák. Vplížil se tam, chytl Proutek a rovnou za dětmi. Vítuš zase už za sebou táhl psa Vlčáka, kopal ho a tahal za uši. Kráčenka svazovala dvěma kočkám přepevně přední pacičky k sobě zlatým motouskem. Kolčák dotkl se čarovným proutkem čela Vítušova a řekl hlasitě. Duchu dobrý, pojď a naprav je! Učinil tak i kráčence a v tu chvíli otevřela se všechna zlatem tmelovaná okna v celém zámku. Bylo slyšet jemnou, tichou hudbu. Zavonilo růžemi ve všech komnatách a chodbách a dobrý duch na růžovém obláčku vplul dovnitř. Postavil se celý zářící před zlekaného Kolčáka a ptal se. Čeho si přeješ ty, který máš v ruce čarovný proutek? Dřímal jsem na obláčku, když jsem cítil, že mne voláš. Volal si, naprav je. Rozuměl jsem dobře? Kolčák němně přikývl. Za sedmerými horami, za sedmerými vrchy, za sedmerými hvozdy, za sedmerými řekami leží vesnička. Poznáš ji podle bílého kříže, který stojí nad ní. Zaklínám tě. Zaklínám tě, Vítuši, zkus, jak to bolí, když člověk zvířeti ubližuje. Ve vesničce je jeden řezník. Psa potřebuje, aby mu tahal vozík. Zaklínám tě, jdi, běž. Odtáhl dlaně a z Vítuše vteřinou byl pes, který se rozběhl otevřenýma dveřma ze zámku a za chvíli zmizel. Dobrý duch ještě za ním zavolal. Od té chvíle nejsi Vítuš, ale Alíkem tě budou volat. Potom dobrý duch obrátil se ke kráčence. Ta stála pořád ještě nehybně. I jí položil dlaně na oči a řekl. Zaklínám tě. Zaklínám tě. Za třemi stříbrnými potoky, za šesterými zlatými jezery, za devaterými háji leží vesnička. Poznáš ji podle božích muk, které jí vévodí. Mají červenou střížku, obrázek svatého Františka z Asisi na nich visí. Ten tolik miloval zvířátka. Hodné děti chodí k božím mukám a často se tam modlívají. Dole ve vesničce, na samém jejím konci, je pastouška. Bydlí v ní dva obecní žebráci. Pastouška je plná drobných myší. Zaklínám tě, kráčenko. Budeš tou šedivou kočičkou, jako oni jsou šedivými myškami. A ty je budeš chytat. Vteřinou byla z kráčenky malá šedivá kočička. Zježila hřbet a několika skoky byla na okně, z něhož hupla dolů. Dobrý duch za ní volal. Už nejsi kráčenka, minda tě budou volat. Kolčák strachem se chvěje, díval se za kočičkou. Dobrý duch vlídně se k němu obrátil. Neboj se, jsem z posledních služebníků božích. K Kristus Pán z hrudky hlíny skřivánka stvořil jistě proto, aby i to skromné šedé ptáče lidé milovali a nekamenovali. Bůh stvořil všechna zvířata. Na rozdíl od lidí duši jim nedal, ale cit mají jako lidé. Bůh zakazuje týrání zvířat. Výtuš a kráčenka nic jiného nezasloužili. A ty si pamatuj. Čarovný proutek ve tvé ruce jen tenkrát má moc, aby mne probudil, když voláš naprav je, a ne zatrať je. Růžový obláček podnesl se jako rohož pod dobrého ducha, vznesl se s ním k otevřeným oknům a zmizel ve výšce. Zavřela se okna, stichla hudba, vůně růží zanikla. Rytířka bledule vyběhla ze své komnaty. Kde pak je můj proutek? Ležel ve stříbrné komnatě na vysokém koberci. Psi rozběhli se širokým dvorem a radostně štěkali. Kočky posedaly klidně na okrajích vysokého krbu, spokojeně předouce. Jen Kolčák chránil se víc ze své jizby, protože paní rytířka běhala celým zámkem a hledala svoje děti. Hledala je ještě tenkrát, když se vracel rytíř Raduš z boje. Ale on nehořekoval ani neplakal, jen řekl: dobrý duch je napraví. Alík běžel směrem, který mu byl přikázán. Padaly těžké deštivé noci nad krajem. Přespával chladem se chvěje v houštinách nebo v dutinách stromů. Nožičky měl skrvavené. Nikdo mu neřekl: chcete prachovou peřinku nebo snad jen přikrývku? Sem tam, když kolem tichých měst pospíchal, našel ohryzanou kost. Do dvora vběhl, trochu brambor s otrubami zhltl a provázen ranami hospodáře zase vyběhl. Nikdo mu neřekl: chcete k snídani čokoládu anebo kakao? A Bílého kříže pořád ještě neviděl. Teprve když tlapky stvrdly a ostré kamení už neřezalo do krvava, uviděl v dálce Bílý kříž. Nebyl nic větší nežli palec. O, dlouho ještě trvalo, než doběhl a kříž vztyčil se nad ním jako maják. Nad potokem jasné vody stál a Alík hltavě pil. Řezník Dlabola zrovna přišel z porážky. Odkládal skrvavenou zástěru do koše, obrátil se k ženě a prohodil: musím si někde přece jen koupit psa. Nemohu už 4 dobyčata tahat na zádech. V tom Alík zaškrábal na dveře. Dlabola otevřel. Stál mezi dveřmi Alík, pes velký hafan s tklivýma očima. Jako na zavolanou, řekl řezník. Pohladil psa po hlavě a podal mu misku s pokrmem. Jak to Alík zhltl, dal mu napít, pytel přeložil, pod pícku položil a řekl: tak pojď, ale počkej, jak pak ti budeme říkat? Alíku, ovšem. Alíku, lehni. Alík s vděkem otáčel se na pytli, v klubko se stočil a usnul znaven skoro nepřetržitým během. Ve spánku však a ve snu zůstal Výtušem. Vábné obrazy minulého života vybavovaly se mu jeden po druhém. Sotva svítalo, zavolal řezník: Alíku! Ten právě dospával poslední kapitolu, ve které se mu zdálo, že budou k snídani sázená vejce na špeku. Zavrčel, zježil srst. Ale Dlabola sejmul se zdi bíkovec a šlehl jim po jeho hřbeti. Alík pochopil. Stal, protáhl přední i zadní packy, potřepal dlouhýma ušima a dal se zapřáhnout do vozíku. Zatím Minda utíkala. Tlapičky už jí pálily. O ostrou větev si natrhla kožíšek a pořád ještě kapličky s obrázkem neviděla. Když přeběhla patery háje, byla tak zemdlená a hladová, že se skrčila do brázdy v poli a lízala si natržený kožíšek. Nikdo jí neřekl: chcete, kráčenko, krémovou trubičku nebo paštičku? Zakňourala smutně. Mňau, už nejsem kráčenka, jsem ubohá maličká kočička. Stišila se, ale usnout nemohla pro hlad. Přes brázdu tiše vyběhla maličká polní myška. Mindě zasvítila očka. Přitiskla se ještě více k brázdě. Vyskočila, pazourkem zasekla se myšce do kožíšku a už byla její. Snědla ji do posledního kousíčku. Když si olízla tlapičku, olízla si ještě packu a kam dosáhla, tam se čistila. Potom se zatočila v klubíčko a usnula. Teprve druhého dne k večeru viděla kapličku, která z dálky byla maličká. Maličká jako hračka. Minda utíkala a kaplička byla čím dál větší, až ji viděla celou a slyšela odtud dětské hlasy. Lekla se hrozně, protože si vzpomněla, když byla kráčenkou a běhala s výtušem kolem, když jim vběhla do ruky kočička, psík, ještěrka, ať cokoliv, jak to všecko dovedli týrat a mučit. Bála se, aby tyhle děti neučinili tak s ní. Opatrně se plížila vysokou travou, ale protože zas už měla hlad a žízeň, myslela si, že blíže těch dětí vyslídí nějakou kůrčičku nebo větší drobty. Schovala se za nízký, ale hustý keř jalovce a prohlížela si děti. Byly ještě malé, ale nekřičeli, ani se neprali. Vyrostlý hoch seděl na kameni a povídal dětem o svatém Františku. Minda zaslechla slovo čáp a hned si vzpomněla. Mňau, čápa znám? Kolikrát si chtěl u komína našeho zámku stavět hnízdo. A já s výtušem jsem ho vždycky zahnala. Je bílý, velký, má červené nohy a červený zobák, kterým klape. Minda tiše poslouchá. Tak svatý František přišel do nebe a seděl tam na zlaté židli. Moc se mu tam líbilo, ale brzo mu tam bylo smutno. Stýskalo se mu po ptácích, zvířátkách, bylinkách a nejvíc po jeho milém čápu. Seděl, modlil se, zpíval, ale i vzdychal. Ptal se ho Pán Bůh, proč vzdychá. Svatý František sepěl ruce a přiznal se, jak se mu po čápu nejvíc stýská. Pán Bůh neřekl ničeho, jen svatou hlavou zakýval a odcházel. Za oponou ze zlatých třásní a třpitivých perlí stála Matka Boží. Jak Pán Bůh kolem prošel, zašeptala mu něco. To se přimlouvala za svatého Františka. Pán Bůh se usmál, drobní andělíčkové začali tiše zpívat. V tu chvíli zaklepalo cosi za svatým Františkem a když se obrátil, radostí se mu oči zarosily. Viděl čápa. Chytil ho oběma rukama kolem krku a měli oba velkou radost. Čáp se procházel rájem a líbilo se mu tam. Když už všechno prokoukl, začalo se mu stýskat po močálu za vesničkou a začal vzdychat. Panna Maria věděla proč. Prošla oponou ze zlatých třásní a perel a šla k trůnu Boha Otce. Zase mu něco pošeptala. Pán Bůh jen hlavou zakýval a Matka Boží šla zpět rovnou k svatému Františku. Milý svatý, tvému čápu stýská se po zemi a tobě za sponěm by se stýskalo. Něco ti povím. Tamhle na modrých a růžových obláčcích hrají si drobní andílkové se zlatými stébly a démantovými kapkami rosy. a tam dole často lidé ruce spínají a prosí. Pane Bože, pošli nám andělíčka. Tvůj čáp má dlouhý a široký zobák. Lehko některého z těch andělíčků do něj vezme a snese ho dolů na zem. Přitom si zajde do svého močálu a zase se k tobě vrátí. Usmíval se světec. Vesele zobákem klapal jeho čáp. Panna Maria řekla čápu několik slov. Čáp se rozběhl do klubka, v němž andělíčkové se zlatými stébly a démantovou rosou si hráli. Něžně vložil jednoho do svého zobanu, zamával křídly a lehce se snášel k zemi tam, kam mu poručila panna Maria letět. Jak andělíčka děťátko do kolébky vložil, zaletěl k svému močálu, spolikal tam blaženě několik žab, postál chvíli na jedné noze, zase zamával křídly a letěl vzhůru vysoko, vysoko a ulekané žáby vesele zakvákaly u rybníčka, protože čáp se jim zdál už býti bílým holubem a toho se už nemuseli bát. Od té doby byl svatý František i jeho čáp v ráji spokojeni. Každý den snesl se čáp s některým andělíčkem k zemi, poděsil žáby u rybníčka a zase pospíchal do nebe k svatému Františkovi. Hoch dopověděl. Děti si šťastně oddechly. Měli strach, aby čáp nezůstal u močálu. Bože milý, to by se za svatému Františku v ráji stýskalo. Jedno po druhém vyptávalo se velkého hocha na podrobnosti a tak odcházeli. Stichly jejich kroky v zátočině a Minda pořád ještě seděla za jelovcovým keříkem. Tolik se jí líbilo, co ten hoch vyprávěl, protože nikdy nic takového dřív poslouchat nechtěla. Když tolik svatý František miloval zvířátka, snad by vyslyšel i jí. Měla by se k němu pomodlit, aby z ní udělal kráčenku. Ale zvířátka se modlit neumějí. A nemohou, protože duše nemají. Slepička, když se napije, vzhůru hlavu k nebi obrátí, to je její modlitba. Skřivánek vzlétne do vysoka, hrdelkem chválu stvořiteli svému zpívá. Slavík roztouží se sladkou písní za měsíčních večerů a to je jeho modlitba. Kůň, ač vědom si své síly, trpělivě dá na sebe chomout vložit, člověku k živobytí pomáhá a to je zase jeho modlitba. Ryba v podvečer nad hladinou rybníka se vyhoupne, v měsíčním světle zasvítí a to díky Bohu vzdává. Ve dne roztomilý květ s prvním večerem se zavírá, své barevné okvětí před mocí stvořitele sklání. Ale co ona, kočička šedivá, bědná, s natrženým kožíškem, jak by mohla vyjádřit svou modlitbu. Jak tak myslela, jelovcový keř rychle vyrůstal před jejíma očima, bral na sebe divnou nadlidskou podobu a konečně zahovořil k ustrašené kočičce. Tvou modlitbou bude tvůj trest za viny. Pastoušce neříkal dnes ráno starý žebrák, že mu myšky z kývu chleba okusovaly. Běž tam, chytej je a trp. A z vysokého stromu rychle se nížil obyčejný jalovcový keřík. Minda se rozeběhla. V běhu našla u božích muk okoralou kůrku. Skoro v běhu ji rozkousala a nezastavila se až u pastoušky. Sedla na práh a poslouchala.
1: Ach, není nic platno, kočku si musíme opatřit, nebo nás myši snědí.
0: Myška zaškrábala na dveře. Šouravě štrachal se starý žebrák nácek otevřít.
1: Usmál se bezubými čelistmi do široka. A vydá, jako na zavolanou, na či či či či či či.
0: Lákal Mindu, která hned vešla.
1: A jak pak ti budeme říkat?
0: Z kouta slamou pokrytého ozval se chraptivý hlas druhého žebráka, Matěje.
1: Inu, jak pak bychom jí říkali, než Mindá? Stará Týnková, co tu před námi byla a tu zemřela, také měla kočku Mindu. Tak pojď, Mindo,
0: lákal Nácek kočku na lavici.
1: O, Minda měla hlad a žízeň, jak by to žebrák Matěj uhodl a řekl. Dej jí napít vody, jistě má žízeň. K snědku bude mít dost myší, až ulehneme.
0: Nácek se zas tak šouravě zdvihl, našel v koutě pod okénkem hrnek s uraženým uchem, nabral vody a podal Mindě. Ta čichla, prskla, hlavičku zavrtěla.
1: Kde pak kočka a voda, mlíčko, smetánku, sladěčkou kávu, ale vodu?
0: Čichla ještě jednou, ale protože žízeň byla nesmírná, pila vodu. Nácek zhasl a šouravě šel si lehnout na slámu vedle Matěje se slovy.
1: Jen si, Mindo, pochutnej, v noci budeš mít hody, za to vedne hlad. My stěží pár lžic polévky pro sebe vyžebráme, ty se musíš najíst myší.
0: Zkroušená Minda se zavinula na tvrdou lavici v klubičko. Na prachové peřinky a nejvzácnější lahutky v zámku vzpomínala. Růžovými broskvemi házeli s výtušem jako kamením. Vinné hrozny nohama šlapaly. Hustou smetanu v křišťálových sklenicích po kolčákovi házeli. O, kdyby jí jen kapka, dvě, jen lžíce byla. Hlad. Měla strašlivý hlad. Tam u božích můk jen tu malou kurčičku našla. Vstala, protáhla se, čekala. Poslouchala a slyšela. Ve štěrbinách chaty zahrašilo to tichounce. Napřímila uši. Myší pach vdýchla. Ve žlutých očkách černá zornička se šířila. V myší říši rozčíleně přebíhala myší královna. Na špičce ocásku měla zlatou šupinu. Zlatem jí ouška svítila. Černým démantem strach v malých očkách se ukázal.
2: Dejte pozor, zvláště vy maličké, pozor dejte. Čichám, čichám kočičinu.
1: Nácek s Matějem si povídali, že si musí kočku pořídit. Cítím ji, snad už je v jizbě. Stará Týnková také ji měla. A kočka znamená pro nás smrt. Pozor dejte, počkám tu jako jindy. Až se nasytíte, s kůrkou chleba, štipce mouky na mě nezapomeňte. Bylo ve vsi posvícení, Matěj koláče donesl, Nácek i husí stehínko. Najeste se, ale přineste i mě. Jen pozor dejte, čichám, čichám kočičinu.
0: Starší myšky kývaly starostlivě hlavičkami. Však dávají pozor a dají pozor. Život je nebezpečný, ale krásný. Malé myšky však lehkomyslně rozběhly se až do prostřed izby. Támhle pod stolem sousto masa leží. Pod lavicí drobty makových koláčů, sladkých, o, tak sladkých. Hladová Minda neslyšně přeložila tlapky. Natáhla krk a v plavném skoku chytla první myš. Měla hlad, ale nepustila se do masíčka. Skočila ještě sem a tam, a ještě támhle, doběhla i ty, které se uděšeně rozbíhaly k štěrbinám v izbě. Když myší nárůdek vyplašila, snesla si na hromádku 6 malých myšek. Té noci nedopočítala se myší královna počtu svých poddaných. Hladověla, protože ani jedna z její družiny neměla času ničeho jí donést. Složila zlatá ouška ke spánku se slovy.
2: Ach, věděla jsem to. Čichala jsem kočičinu.
0: Minda zatím spořádala jednu myšku za druhou. Řezník Dlabola neznal žertů. Když viděl, že se Alíkovi nechce zabrat a prázdný vozík táhnout, šlehnul ho párkrát bičíkem, až Alík zakňučel a hned se vozík hnul. Což na jatky s prázdnem toto ještě šlo, ale zpátky. Rozpůlené telátko Dlabola na vozík naložil a jen poručil. Alíku, hyje! Z vršku to šlo. Ale jak do městečka přijeli, třeba že řezník vzadu pomáhal, napínali se svaly Alíkovi k prasknutí do toho vršku. Když nemohl, švihl pán bičem a zas to šlo. Na samém vršku vykřikl Dlabola. Brrrr! Pod zadní kolo položil kámen a zašel do hospody. Hnedle vedle hospody, právě tam, kde Dlabola zastavil, byl kloboučník. Jeho výkladní skříň měla zrcadlové pozadí. A Alík se prvně viděl, jak vypadá. Jazyk měl vypláznutý, hrdlo vyprahlé, ale jak se tak do výkladní skříně díval, hned si pomyslil.
1: Brrr, zrovna tak vypadám jako Hektor řezníka Holečka v Podzámčí.
0: A hned si také vzpomněl, co Hektor od něj a od Kráčenky zkusil. Když takhle stál s vozíkem a jazykem vyplazeným, kolikrát mu papriky nebo pepře nasypali a měli radost, když on zoufale žízní začal vít. Alík, kdyby byl ještě jednou výtušem, jak těživ by zvířeti už neublížil. Teď to ví, co to znamená být v moci člověka. Pán tam v hostinci hrdlo zavlažuje, on tady na horkém chodníku ji v žízní nepojde. Konečně se dočkal. Vrávoravě vyšel Dlabola z hostince. Za ním šel hostinský v bílé zástěře a tmavé čepičce. Jak viděl Alíkův vyplazený jazyk, jen pár kroků se vrátil, plný hrnek čisté studené vody podal a Alík hltavě pil. Pan hostinský Šádek zdál se být Alíkovi tím nejhodnějším člověkem na světě. Teď už pán nepomohl. Klátil se vedle vozíku a jak Alík zvolnil krok, přešlehl ho bičem. Alík těšil se na jídlo. Kdyby tak bylo kus vařených mastných odpadků. Ale nebylo ničeho z toho. Jak pán maso do lednice uložil, lehl a hned spal. Paní sáhla po plechové bandasce na vozíku a nalila mu na misku trochu krve. Den ze dne bylo hůř. Čím dál tím více nakládal pán na vozík, čím dál tím míň potravy dostával. Kolikrát v noci dávno už Alík venku spával, serval se s vesnickými hafany o suchou kost a plesnivou kůrku. Hubl. Kosti divže mu z těla nevylezly a kopnutí bývalo odměnou za jeho práci. Co on už se natoužil, aby dobrý duch se ustrnul a do zámku v lidské podobě ho vrátil. Však by už nikdy psu, ani kočce, ani žádnému jinému zvířeti neublížil. Na své kůži zkusil, co to je švihání, výprasky, kopání. O, jak by byl hodný! Jak by teď už poslouchal. Totéž Minda v pastoušce dobrému duchu slibovala. Po třech měsících vyhubila myší nárůdek. Ani starší ostražité myšky jí neunikly. Tenkrát bývala syta. Ale přišly doby krutého postu. Myší královna jediná zůstala. A přece i jí přišla chvíle takového hladu, že vytáhla zlatá ouška ze štěrbiny, že zatřpitila se i zlatá šupinka na konci jejího ocásku a Minda zmocnila se posledního sousta v pastoušce. Hlad rošklebil na ní prázdné čelisti a hnali z pastoušky do vesničky. Sklepní okénko na statečku v úžlabině bylo pootevřeno. Protáhla se jako lasička a rovnou ke krajáči teplého mléka. Sotva třikrát jazyčkem olízla, hned tu byla hospodyně. Mokrým hadrem srazila ji od krajáče, holí šlehla do kožíšku, div kosti jí nepřerazila. Vedle kuřata vyváděli, Minda hladověla, po jednom skočila, ale svížný prud hospodyně přes oči jí šlehl, div oči neumřeli. Zlé, těžké doby. Tisíckrát vzývala dobrého ducha, ale pořád marně. Do rodného zámku vracel se po roce rytíř Raduš. Na stříbrné přilbici vlála bílá péra. Před padacím mostem zdvihl spuštěné hledí, jak zlý vítr po něm přejel před družinu. Jak bledou paní rytířku uviděl na nádvoří samotnou, hned se ptal. Kde pak je Vítuš a kde pak je Kráčenka a kde čarovný proutek tvůj? Podala mu mlčky nalomený proutek. Nebyl ebenově černý jako tenkrát, když ji jej podal, ale splesnivěl po obou koncích. Rytíř jej přece stisknul ve svých rukou. Ach, není Vítuš v zámku, ani Kráčenka, hlásila bledá paní rytířka. Ale ticho a mír nastěhoval se do našeho zámku. Přestalo vytí psů a naříkání týraných koček. Rytíř Raduš kázal předvést 12 bílých koní. Stáli na nádvoří neosedlaní, bílí, bez jediné poskvrnky, se stříbrnou hřívou a nohama jako do poskoku připravení. Rytíř šel od jednoho ke druhému, každému něco pošeptal, potom poručil otevřít stříbrnou bránu a 12 běloušů se stříbrnými hřívami rozběhlo se 12 směry. Zapískal na zlatou píšťalku a z jeho dvorců přiběhlo 12 černých psů. Jen každý z nich měl na hřbetě zlatou čabraku a z nich každému něco zašeptal a oni se rozběhli 12 směry. Zahvízdal po třetí na zlatou píšťalku a 12 holubů bílých z jeho dvorců slétlo se na zlatou římsu. Všichni měli na hlavičkách stříbrné chocholky, v perutích leskla se jim zlatá pírka. Jeden po druhém slétl na rameno rytířovo, poslechl, co on zašeptal, a rozlétli se vysoko nad zámkem 12 směry. Všem rytíř zašeptal. Černý proutek už dobrého ducha nepřivolává, aby nám pověděl o našich dětech. Proutek plesnivý po obou stranách. Běžte, utíkejte, leďte, hledejte dobrého ducha. Hledejte a až najdete prostého, aby vám o dětech pověděl. Dobrý duch chodil neviděn a neslyšen zemí. Bylo to blízko před Vánoci. Sbíral dětská přání a touhy po světě. 11 bílých koní se stříbrnou hřívou marně hledalo. Jeden po druhém se vracel s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 černých psů se zlatou čabrakou marně hledalo. Vraceli se jeden po druhém s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 bílých holubů se stříbrnými chocholkami a zlatými pírky v perutích marně hledalo. Jeden po druhém zakroužil smutně nad zámkem a sedali na zlatou římsu. Jen 12. se ještě nevrátil. Rytíř chodil zámkem jako zlý vítr. Rytířka Bledule byla už bílá ve vlasech i ve tváři jako peří bílých holubů. Minul rok a den. Seděl rytíř Raduš na pavlánu porostlém zácnými květinami. Díval se po svých zahradách, v nichž vyrůstalo překrásné ovoce se zlatými peckami. V nich keře zelených, modrých a bílých růží připevněny byly ke stříbrným tyčkám zlatým líkem. Věděl, že Vítuš a Kráčenka byly zlé děti. Věděl, že muselo dojít k tomu, aby je dobrý duch potrestal, ale když minul včera rok a oni se nevrátili, nevrátil se ani 12. kůň, ani 12. pes, ani 12. holub, věřil, že se již nikdy nevrátí. Zdvihl hlavu k rytířce, které kanuly z očí velké slzy. Co platno, že z každé se hned stala drahocená perla a že skutáleli se z klína a zaběhli do vysokých koberců, když ani Vítuš, ani Kráčenka už nikdy jich sbírat nebudou. Přinesl kolčák na drahocených mísách vzácné krmě, ale nikdo se jich nedotkl. Rytíř zdvihl k němu hlavu. Zítra ráno dáš celý zámek potáhnout černým suknem. Dáš ořezat všechny květy našich zahrad a v hodovní síni na černé sukno je rozhodíš. Dáš zvonit 3 dny a 3 noci v mých městech a vesničkách, ve všech kostelích a kaplích. Ve všech mých dvorcích dáš potáhnout černým suknem domy i zahrady na znamení smutku jistě už mrtvých mých dětí. Kolčák pravil. Minul teprve rok a půl dne, pane rytíři. Čekej do večera. Dnes časně z rána před mýma očima rozkvetl zlatými květy vzácný kaktus, který rozkvétá jen jednou za 100 let a vždycky je znamením velké radosti. Jen to dořekl, zacvakali zlaté podkovy 12. bělouše na nádvoří. V jeho stříbrné hřívě zapleteny byly čerstvé květy růží. Jedním skokem přehoupl se přes pavlán, poklekl na přední nohy, zaržal radostně a rytíř rozuměl. Tvoje děti se dnes večerem vrátí. Odběhl do stáje mezi druhy. Kolčák sám donesl mu nejlepšího obroku. Než se rytíř vzpamatoval, zašustila bílá křídla posledního holuba. Zatřpitilo se v nich zlatými pírky a on slétl na rameno rytířovo. V zobáčku nesl čerstvý květ a pošeptal mu. Už jdou, již jdou, už se dotkli nohou tvých pozemků. Jdou a dobrý duch je napravil. Odlétl k holubníku se stříbrnou stříškou a kolčák sám nasypal mu hojně nejlepšího zobu. Rytíři nepřísluší, aby plakal. Proto Raduš jen rty stiskl, na kolčáka zavolal, pestré prapory dal vyvěsit. Rytířka bledule s plným klínem nádherných perl stala, vyklopila je do drahocené nádoby a jak zaslechla radostné fanfáry, které věštily příchod dětí, její bledé líčko trošinku zrůžovělo. Všechna okna se sama otevřela. Zatřpitilo se v záři zapadajícího slunce zlaté tmelování, jemná hudba odkud si zazněla, sladkou vůní zaplavil se celý zámek. Několika skoky přiběhl poslední černý pes se zlatou čabrakou na pavlán. Vycenil bílé tesáky jako v úsměvu a zavrčel. Vrrr, jdou obě děti rytíři a k radosti tvé a paní rytířky budou vrrr. Vykřikl a položil se paní rytířce k nohám. Vyběhl po mramorových schodech Vítuš s Kráčenkou. A jak paní rytířka bledule oba k hrudi přitiskla, zrůžověla její líčka jako plané růže květ. Bílé vlasy se stály rázem zase černými jako kdysi a od té doby nejmenovala se už bledule, ale paní rytířka růžička. Povídali děti, kolik vytrpěli, slibovali, že už rodičů svých nikdy nezarmoutí, řekli, že už vědí, jak rány a nadávky bolí, že vědí, co je bída a hlad a že už nikdy sebemenšímu zvířátku neublíží. Rytíř poručil, aby ve všech dvorcích k zámku patřících slavné hody pro všechny lidi byly vystrojeny. Velká hejna husí a kolebavých kachen rozdal ze svých dvorů, postřílet dal zajíců, koroptví a bažantů na celé vozy, na koláče zadělávali v ohromných dížích, ve všech jeho mlýnech, sehnal cukráře z celého okolí, dal otevřít velikánské kuchyně v přízemí zámku. Cukru, másla, vajec, čokolády a všelijakých dobrot na metráky tam kázal odvést. Kuchaři v bílých zástěrkách a bílých čepicích začali míchat, strouhat, krájet, válet, tlouc, třít, péct nejjemnější dorty a cukroví. Ve velikých strojcích zmrzlinu vyráběli, celé věže a zvířátka z ní tvořili. A děti z široka a daleka se jen ulizovali, když ty dobroty viděli. Což teprve, když okusili. Sudy medoviny ze svých sklepů dal vyvalit a celé 3 dny a 3 noci trvaly hody a radovánky. Výtuš a Kráčenka již nikdy ani člověku, ani zvířátku neublížili a byli se všemi dobrými kamarády. Paní rytířka Růženka už nikdy nezaplakala slzami bolesti. Jen někdy slzy radosti sjeli jí po růžových lících a ty byly tak krásné, že Výtuš a Kráčenka hvězdičku našli ve vysokých kobercích. Rytíř Raduš už nejezdil do bojů ani na výpravy. Byli spokojeni a šťastně živi a žijí snad ještě dnes za 9. královstvím a 10. říši.

0: okrásce a netvorovi. V daleké zemi žil kupec a ten měl tři hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, pořád se jen parádila a točila před zrcadlem. Prostřední říkali Pišnilka, nosila se jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Stalo se, že kupec ztratil přes noc všechen majetek. Zůstala mu jen chalupa na samotě daleko od města. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou po venkovsku hospodařit, aby neumřeli hladem. Fintilka a Pišnilka si postavili hlavu, že město neopustí za nic na světě. Nouzi o nápadníky, že nemají, prý se mohou i do paláce provdat. Ale pořádně se zmýlili. Když se rozneslo, že schudli, po ženiších se slehla zem. Nezbylo jim než jít s otcem a Kráskou na chalupu. Z kupce se stal rolník. Oral, oral, ale zlatý poklad nevyoral, jak by si byli Fintilka a Pišnilka přáli. Byl však přičinlivý, pole dala chleba, kravičky dali mléka a rodina bídou netrpěla. Kráska časně ráno vstávala, kravičky vyhnala na louku za chalupou, poklidila a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pišnilka se nudili k smrti. K polednímu vstali, najedli se a ostatek dne protoulali v háji. Utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Všechno je zlobilo. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali.
1: Koko, koko, koko, koko, nosí hlavu vysoko.
0: A Hrdlička se smála.
1: Kukru, kukru, vždyť jsou jako z cukru.
0: Oni jako by opravdu z cukru byli. Na sluníčko se báli, vosy a včely se za nimi pořád honili. Z ničeho neměli radost a za celý den se ani jednou neusmáli. Za to Kráska ještě víc rozkvetla.
1: Hleďme, jaká obyčejná holka se z ní vyklubala,
0: pomlouvali jí sestry. Chodí bosa, i slámu ve vlasech si nechá a do chléva jde s písničkou jako na sál. Ale Krásce takové řeči nemohly ublížit. Tak žili na venkovské samotě dva roky. A tu dostal kupec zprávu, že se jedna z jeho ztracených lodí se zbožím vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Fintilka a Pišnilka se z té dobré noviny div nezbláznili a v duchu už se z nudného venkova slavně vraceli do města. Kupec se přichystal na cestu a obě dcery si naporoučeli drahých šatů, šperků a jiných tretek.
2: Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci.
0: A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze. V duchu si jen přála, aby se šťastně vrátil. Fintilka a Pišnilka se dali do smíchu, co prý s růží, ať si udělá kytku ze slámy, ta, že se k ní nejspíše hodí. Kráska na jejich řeči nedala. Z chléva vyvedla otci koníka, kupec na něj vsedl a dal se na cestu. Dojel do přístavu a tu se ukázal a dal se na cestu. Dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla.

nad hlavou a sníh je oslepoval. Kupec už se v duchu loučil se životem. Najednou však problesklo v dálce světlo. Kupec se dal v tu stranu a dojel k velkému paláci. Ze všech oken se linula světla a široko daleko ozařovala zasněžené lesní stromy. Kupec si oddychl a pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Koník se pustil rovnou do otevřené stáje a hladově se vrhl na seno a oves. Také dveře do paláce byly otevřené. Kupec vstoupil dovnitř a stanul ve velkém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal. Sotva se trochu ohřál, pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty, jedna byla krásnější než druhá. Všude svítily nádherné lustry jako oplesu, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec kupec vešel do pokoje s pěkným, odestlaným lůžkem. Sotva už stál na nohou, i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Vstal a podíval se oknem ven. Po nočním sněhu nebylo ani památky. Kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí a loubíčka ze samých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní, připravenou ve velkém sále, a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na krásku. Aspoň krásce něco přinesu, řekl si a utrhl velikou růži plnou rosy. V tu chvíli se země hromem otřásla. Růžové květy se zachvěly, jak po nich chladný vítr přeběhl a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a s gančí hlavou. Kupci se nahrnula všecka krev k srdci. Leknutím se z koně div neskácel. Nevděčníku, zařvala obluda strašným hlasem. Za to, že jsem ti zachránil život, ničíš mou zahradu. Odpusť mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána. Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude tu se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do 3 dnů vrátíš ty sám. Ubohý kupec se v duchu rozhodl, že netvorovi neobětuje ani jednu ze svých dcer a že pojede domů, aby děti ještě jednou uviděl a pak se vydá na milost a nemilost netvorovi. Přísahal tedy a netvor ho propustil. S prázdnou domů nepůjdeš, dodal ještě. Jdi do pokoje, kde jsi spal, a najdeš tam starou truhlu. Dej do ní všechno, co se ti zlíbí, a vezmi si to sebou. Mám-li umřít? Umru, aspoň s útěchou, že po mně dětem něco zbude, myslel si kupec. Odebral se tedy do pokoje, kde nocoval, našel tam truhlu a naplnil ji zlatem a drahokamy. Pak ji naložil na koníka a vyjel z paláce.
koník se sám pustil

0: lesní stezkou a do večera se kupec šťastně dostal domů. Fintilka a Pišnilka se do otce hned pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Odřené truhly na koníkově hřbetě si ani nevšimli. Otec jim neodpovídal. Krásce, ta jediná ho hezky uvítala, podal růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mě bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkalo. Fintilka a Pišnilka spustili velký křik, zahrnuli krásku nadávkami. Fintilka ji dokonce uhodila. Vidíte, co způsobila pícha té falešnice, křičeli. Proč nechtěla jen to, co my? Teď kvůli ní ztratíme tatínka a ona ani slzičku neuroní. Opravdu, kráska ani nezaplakala, ale řekla. Křikem a pláčem tatínkovi nepomůžeme. Umřít ho nenechám. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Fintilka a Pišnilka se zaradovali, že se zbaví nenáviděné sestry. Kupec však krásku přemlouval a prosil, ale kráska stála na svém, nepovolila. Její sestry se k ní hned měly jinak. Začali ji hladit, cukrovali a rozplývali se nad její dobrotou. Ráno je moudřejší večera, pomyslel si nakonec kupec a utěšoval se, že si to kráska ještě rozmyslí. Dovedl koníka do chléva a tam také ukryl truhlu se zlatem a drahokami. Nechtěl, aby se starší dcery z toho bohatství pobláznili a věděl, že ve chlévě je před nimi truhla v nejbezpečnějším úkrytu. Kráska ráno vstala první a chystala se na cestu. Nedala na tatínkovo přemlouvání, na jeho slzy. Vyvedla si z chléva koníka, osedlala ho, aby ji sám dovezl k netvorovi. Fintilka a Pišnilka si tajně namazali oči cibulí, aby aspoň trochu slz prolili. Kráska se rozloučila se všemi a bez jediné slzičky odjela z domova. Teprve na cestě lesem se dala do pláče. Plakala nad tatínkem i nad smutným osudem, který jí čeká. Koník, jako by znal cestu, dovezl krásku rovnou k netvorovu sídlu. Kráska z něho seskočila, pohladila ho a koník klusal zpátky domů. Když kráska vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Uprostřed stál stůl s vábnými pokrmy, ale kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Zahrada s večerem potemněla, v celém zámku se světla sama rozžehla. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano. To jsi hodná, řekl netvor. Děkuji ti. A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a poprvé za celý den trochu pojedla. A jako předtím její otec, i ona se dnes osmělila a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, podivovala se jejich nádheře, až přišla k jedné a ta měla na dveřích zlatý nápis Komnata pro krásku. Vešla tam a hned se v té útulné komnatě cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy, u něho na stojanu ležela
1: velká kniha. Kráska ji otevřela a hned na první stránce stálo Přeji si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá chudák tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním, jako rozkacené saně, křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky, kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Kráska je slyšela jasně, jako by u nich stála. Jen si ještě sami věďte do vlasů, vylétlo jí z úst. Jen to řekla. Sestry se začaly prát, trhali na sobě šaty a škrabali se jako kočky. Už dost, vzkřikla Kráska. A ty, tatínku, o mne neměj strach. Sestry se pustily a každá odběhla na jinou stranu. Otec zvedl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšená zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se odvážela i ven. Procházela se pod růžovým loubím, v samých vůních, a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. A tak to šlo den po dní. Růže neopadávaly, ale čím dál tím nádherněji kvetly. Kdykoliv se Krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly živé obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Večer musel poklidit, ráno na celý den navařit jídla. I kravičky sám dojil. Fintilka a Pišnilka měli ruce pořád za zády. Vstávali až k polednímu, ani jídlo neohřáli, než by v plotně rozdělali, raději jedli studené. Prádlo si neprali, šaty nežehlili, den ode dne byli hubenější a ošklivější. Lenost nikoho nešlechtí. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska málem už zapomněla na netvora. Jednou si sedla k večeři, kniha jí právě ukázala tatínka zdravého a sestry ku podivu hodné a tiché. A tak si mezi jídlem broukala písničku. Tu se celý palác hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska se zachvěla hrůzou, když spatřila jeho kančí hlavu, krví podlité oči a žluté desáky. Dovolíš, Krásko, abych s tebou chvilku pobyl, ptal se netvor. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem Kráska. Nikoli, řekl netvor. Zde si paní ty. Jsem-li ti protivný, hned odejdu. Viděla jsi někdy šrednějšího tvora, než jsem já? Opravdu neviděla, odvětila Kráska. Lhát neuměla. Ba, jsem hrozně šeredný, ale pamatuj si, všechno, co kolem sebe vidíš, patří tobě. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Jsi hodný, řekla Kráska. Jsem ráda, že máš tak dobré srdce. Už se mi nezdáš tak ošklivým. Děkuji ti, Krásko. Kráska už se skoro přestala bát a pustila se do večeře. Ale hrůzou div domdlop nepadla. Netvor se jí najednou zeptal. Chceš se stát mou ženou, Krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. nechci, netvore. Ubojí netvor si povzdechl, z horudi mu vyšel zvuk, jako by vykrzavil, a pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Kráska se octla o samotě. Bylo jí chudáka netvora líto. Škoda, že je tak ošklivý, pomyslela si. Má tak dobré srdce. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Pokaždé u něho kráska našla novou, dobrou vlastnost. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v osamělém paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. Jen jedno jí mučilo. Než jí dal netvor dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Pokaždé mu odpověděla stejně, nechci, netvore. A cítila, jak ubožák trpí. Konečně mu jednou řekla, proč mě tak trápíš, jak si tě mám vzít, když tě nemám ráda? Aspoň mi tedy slib, řekl netvor, že ode mne nikdy neodejdeš. Kráska si povzdechla. Zrovna dnes jí kouzelná kniha ukázala, že se tatínek roztonal a leží sám, bez pomoci. Když už to nemohl s Fintilkou a Pišnilkou vydržet, rozdělil jim poklad, který si přinesl od netvora. Obě ho opustili a odešli do města. Je řekla netvorovi, zrovna dnes jsem tě chtěla poprosit, abys mě pustil domů, tatínek stůně. Uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu stezkem. Ne, ne, zavolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla na prst a šla si lehnout celá smutná, že netvora tak zarmoutila. Když se ráno probudila, viděla, že leží ve své postýlce v tatínkově chalupě. Radostí celá bez sebe vyskočila a spatřila u postýlky truhlu plnou skvostných šatů. Oblékla se a šla za tatínkem. Kupec myslil, že mu nemoc mysli obloudila, když spatřil oplakávanou dceru živou a zdravou. Nedal si říci a hned vstal, nemoc z něho rázem spadla. Kráska se dala do poklízení a kupec vzkázal pro Fintilku a Pišnilku, aby přišli krásku uvítat. Přijeli v překrásných kočárech se svými manželi, vdali se hned, jak se v městě rozhlédli. Fintilka si vzala velmože krásného jako slunce. Krasavec však byl do své krásy tak zamilován, že si od rána do večera hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pišnilka si vzala vtipného šlechtice. Vtipálek však neuměl vtipu užít jinak, než že kde koho dopaloval nejvíce vlastní ženu. Bylo vidět, že obě sestry velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když spatřili krásku v šatech, jaké ani ta nejbohatší princezna na světě nemá. A když slyšeli, jak šťastně si žije v netvorově paláci, uradili se, že budou krásku zdržovat, aby už se k netvorovi nevrátila. Chtěli, aby se netvor rozuřil, sám si pro krásku přišel a zahubil ji. Začali krásku zahrnovat lichotkami, dělali jí samé pomyšlení a kráska slzela radostí, jak má hodné sestry. Kdykoliv se o návratu k netvorovi jen zmínila, dělali, že si hrvou vlasy a bědují. A kráska jim pokaždé znovu slíbila, že je neopustí. Už byla doma desátou noc, A tu se jí zdál podivný sen. Octla se jako pod růžovým loubím, synavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. Kráska se s křikem probudila z toho strašného snu a z očí jí vyhrkly slzy. V duchu si vyčítala, jak je nevděčná a zlá, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Je tak hodný, stokrát hodnější než manželé jejich sester a nezaslouží si, aby pro ní žalem umřel. Rychle se rozhodla, položila na stůl netvoru v prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se div do tance nedala. Probudila se na svém nádherném lůžku v netvorově paláci. Celý den prochodila růžovými zahradami. Ani ji nenapadlo, aby se podívala do kouzelné knihy, co se děje doma. Den se pomalu vlekl, večera už se nemohla dočkat. Konečně seděla u večeře a rozechvěle čekala, kdy se objeví netvor. Ale ten nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé. I volala ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho v září světel z paláce spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Vykřikla radostí, v dlaních přinesla vodu z jezírka a pokropila mu čelo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposled uvidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala, mám tě tolik ráda. Sotva vyskla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásot. Kráska však pro nic toho neměla ani oči, ani uši. Objímala drahou bytost, o níž se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička a pohlédla na toho, koho držela v náručí, srdce se jí zastavilo překvapením. Neobjímala netvora, ale spanilého prince. Hladil jí vlasy a děkoval jí za vysvobození. Kde je netvor? Ptala se Kráska. Nevěděla, zda sní nebo bdí. Já byl tím netvorem, řekl princ. A vyprávěl jí, jak ho zlá víla zaklela. Vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. V tom už z paláce vycházel princův průvod, dvořané a rytíři, kteří byli zakleti v němé stíny. Všichni Krásce děkovali a přáli svému pánu tak hodnou a spanilou nevěstu. Druhý den nasedla Kráska s hezkým ženichem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostí ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal pro Fintilku a Pišnilku. Obě závistí zežloutly, hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, kukru, z vosku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, smějí se jen na oko. Princ a Kráska si kupce odvezli do svého paláce.
0: Rozloučili se hezky s Fintilkou a Pišnilkou a přáli jim hodně štěstí. Krasavec, manžel Fintilky, se tvářil kysele. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršela. Vtipálek, manžel Pišnilky, se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem obražili.

Kmotřička smrt. Jeden chudičký muž měl 12 dětí a musel dnem i nocí pracovat, aby je skromně uživil. Když přišlo na svět 13. dítě, syn Evžen, nevěděl si jiné pomoci, než že se vydal na zemskou silnici, aby prvního, kterého potká, požádal o kmotrovství. Ten první, kterého potkal, nebyl nikdo jiný než náš milovaný pán. Ten věděl, co má tento muž na srdci, a pravil k němu: chudáku, je mi tě líto, já ponesu tvé dítě ke křtu a postarám se o něj, aby bylo na této zemi šťastné. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem Bůh. Tak tebe si za kmotra nepřeji. Ty dáváš bohatým a chudáky necháváš hladovět. Tak pravil ten muž a odvrátil se od pána, protože nevěděl, jak moudře bohatství i chudobu rozděluje, a šel dál. Tu k němu přišel ďábel a řekl: co hledáš? Jestli chceš mě za kmotra svého dítěte, tak mu dám hojnost zlata a všechny radosti světa k tomu. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem ďábel. Tak tebe za kmotra si nepřeji. Ty lidi zavádíš a balamutíš a podvádíš. A šel dál. A tu přikráčela kostlivá smrt a řekla: vezmi si za kmotru mne. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem smrt, která vše srovná. Tu muž odvětil: ano, ty jsi ta pravá. Ty bereš chudé i bohaté bez rozdílu, ty budeš kmotřička mého dítěte. Smrt odvětila: učiním tvé dítě bohatým a věhlasným, neboť kdo mě má za přítele, tomu nechybí nic. Muž řekl: příští neděli jsou křtiny, dostav se včas. Smrt se zjevila, jak si byl přál, a opravdu se stala řádnou kmotrou jeho chlapce. Když přišel Evžen do let, přišla toho času jeho kmotra a poručila mu jít s ní. Zavedla ho do lesa, kde mu ukázala nějakou bylinu, která tam rostla, a řekla: nyní dostaneš svůj dárek, kmotřenče. Udělám z tebe věhlasného lékaře. Když budeš zavolán k nemocnému, pokaždé se ti zjevím. Když budu stát v hlavách nemocného, tu můžeš směle říci, že ho opět uzdravíš, a dej mu pak tuto bylinu, aby jí snědl. Ale když budu stát v nohách nemocného, tak je můj. Musíš říci, že tady je všechna pomoc marná. Ale střes se, abys tu bylinu proti mé vůli použil. To by se ti potom špatně vedlo. Netrvalo dlouho a Evžen se stal tím nejvyhlášenějším lékařem na světě. Stačilo mu na nemocného jen pohlédnout a již věděl, jak na tom je. Zda bude opět zdráv, anebo musí zemřít. Tak se o něm povídalo, že z dálky i zblízka přicházeli lidé, aby ho odvedli k nemocným, a dávali mu tolik zlata, že se brzy stal boháčem. Jednou se stalo, že onemocněl sám král. Evžen byl povolán a měl říci, zda je možné uzdravení. Když ale přišel, stála u nohou nemocného smrt. Pro krále už na světě žádná bylina nerostla. Mohl bych přece jen jednou smrt obelstít, ne? Pomyslel si lékař. Arci z toho nic zlého vzejít nemůže, když jsem její kmotřenec. Však ona pro tentokrát přivře oko, jen do toho. Tak popadnul nemocného a položil ho obráceně, takže smrt mu stála v hlavách. Potom dal král jednu bylinu a král se vzpamatoval a byl opět úplně zdráv. Smrt ale k Evženovi přišla, obličej měla zachmuřený a pohrozila mu prstem a řekla: ty jsi mne obelhal, tentokrát ti prominu, protože jsi můj kmotřenec. Ale pokusíš-li se o to ještě jednou, půjde ti o krk. Já sama tě z tohoto světa odvedu.
Brzy na to upadla do těžké nemoci králova dcera. Byla jeho jediné dítě a on naříkal dnem i nocí, až mu z toho oči oslepli a nechal vyhlásit, že ten, kdo ji zachrání před smrtí, stane se jejím mužem a zdědí trůn. Evžen, když přišel k posteli nemocné princezny, viděl smrt stát v jejich nohách. Měl sice na paměti kmotřiččino varování, ale její velká krása a to štěstí být jejím manželem ho zaslepili natolik, že nechal všechny obavy plavat. Neviděl, že smrt po něm hodila hněvivým pohledem, zvedla do výše ruku a kostlivou pěstí mu zahrozila. Zvedl nemocnou a položil ji tak, že hlava ležela tam, kde prve měla nohy. Potom jí podal bylinu a ona se opět probrala k životu. Smrt, když byla podruhé o své vlastnictví obelhána, připochodovala k lékaři a řekla: teď je s tebou konec. Řada přišla na tebe. Popadla ho ledovou rukou tak pevně, že se nemohl bránit, a vedla ho do jedné podzemní jeskyně. Tam viděl hořet tisíce a tisíce světel v nedozírných řadách, některé velké, jiné poloviční, jiné úplně malé. Každý okamžik jich několik zhasnulo a na jejich místě se rozhořely jiné, takže ty plamínky se neustále znovu objevovaly. Vidíš, řekla smrt, to jsou světla života lidí. Ty velké patří dětem, ty poloviční rodičům v nejlepších letech a ty malinké dědům a bábám. Avšak i děti a mladí lidé mívají často malé světýlko. Ukaž mi moje, řekl Evžen a myslel, že musí být ještě dost velké. Smrt ukázala na jeden malý koneček, který zrovna hrozil zhasnout, a řekla: podívej, to je ono. Ach, milá kmotřičko, zvolal vyděšený lékař, zapal mi nové, udělej to pro mne, abych se mohl stát králem a manželem krásné princezny. To nemohu, odvětila smrt. Dříve musí jedna zhasnout, než se nová zapálí. Tak tu starou posaď na novou, aby začala hořet, až tahle bude u konce. Smrt se stavěla, jako by jeho přání přece jen chtěla vyplnit. Ale protože ho chtěla také obelstít, jen se tak nešikovně natáhla a náhodou ten kousíček skácela a on zhasnul. V tu chvíli Evžen klesnul k zemi a sám nyní do rukou smrti upadnul.

0: Jak se Kuk se Skokem sešli pod červenou muchomůrkou. Na lavičce před chaloupkou pod Jalovcem seděli všichni broučci a berušky s maminkou. Nad nimi zářily hvězdy. O, to byla krása. Najednou se jedna hvězda pohnula a snášela se na chaloupku.
1: Maminko, na naši chaloupku padá hvězda.
0: Všichni vyskočili a běželi se schovat domů. A hvězda byla čím dál větší a tichonce a lehonce se snášela před chaloupku. Nebyla to však hvězda, ale poutníčkova lucernička. Co pak se tu stalo, že mě nikdo nečeká? Divil se poutníček a rozhlížel se. Zdař Bůh! Zdař Bůh! Kde jste kdo? Volal. A z chaloupky vyběhli broučci a berušky, maminka i tatínek.
1: Vítáme vás, poutníčku. My jsme si mysleli, že na nás padá hvězda a zatím jste to vy. To jsme rádi, že vás vidíme.
0: Tatínek se poutníčkovi za děti omluvil. To víte, jsou to větroplachové. Je vždyť já se na ně nezlobím, usmíval se poutníček pod vousy.
1: A budete nám vyprávět? Už se ani dočkat nemůžeme.
0: I to víte, že budu, když jinak nedáte. Bylo už skoro léto a vedra přibývalo. Celá paseka stěžka oddychovala a květiny vadly žízní. Pod jedním listem květiny ve stínu hrál cvrček na housličky. Ale nešlo mu to. Smyčec byl najednou těžký a z čela mu padaly krůpěje potu rovnou do houslí.
1: Bude bouřka,
0: šeptala vyschlým, šustivým hlasem paseka. Medák s Kukem se vlekli těžce po cestičce. Medák zvedl svou měchuřinku, ale ta byla splasklá.
2: Uf, blub, uf, jak pak dlouho ještě půjdeme?
0: Zeptal se chraptivým hlasem medák a plácl sebou na zem.
1: Dokud nenajdeme Skoka,
0: řekl Kuk a snažil se medáka zvednout. Ale nedařilo se mu to, byl příliš těžký na tak malého Kuka. Medák poplácal svou splasklou měchuřinku.
2: Dokud si nenaplníme měchuřinku, neudělám ani krok,
0: bručel medák. V tom si Kuk všiml jedné květiny, která dosud nebyla zvadlá. Vzal si medákovu měchuřinku a načepoval do ní z květu sladkou šťávu, medovinu. Sotva se medák napil, únava byla pryč. Poskočil si, div mu buřinka nespadla, což byl na kulatého medáka velký sportovní výkon.
2: Bzum, bzum, děkuju ti, Kuku, neopustím tě, neboj se a pomohu ti ve všem, co si budeš přát.
0: A tak šli dál. Na cestičce potkali Šneka. Medák mu zaťukal na domeček.
2: Vám je hej, strejčku. Až se přižene bouřka, schováte se a budete pěkně v suchu.
0: Šnek se podíval na oblohu, na které se kupila černá mračna.
2: Ale co když do něj uhodí hrom? Nemám hromosvod,
0: vzdychal Šnek.
2: Medák se chechtal. Bzum, bzum, jo, to je zlý, každý domácí má hromosvod, ovšem když není lakomý.
0: V tom oblohu protnul blesk jako ohnivý šíp. Šnek se polekal.
2: Už to začíná.
0: A ze všech sil vyrazil vpřed. Na obloze přibývalo černých mraků. Jeden z nich visel nad nimi jako špinavá peřina.
2: Jestli se protrhne, bude s námi zle, hrozil se medák.
1: Co se s námi stane? Zeptal se Kuk.
2: To si nepřej vědět,
0: odpověděl medák a jen hleděl, kam by se schoval. Potkali vyděšeného cvrčka. Strčil si housličky pod kabátek, běžel dál.
1: Déšť, žene se bouřka, naprší mi do houslí, bědoval cvrček. Honem pod střechu, nevíte, kde je tady někde střecha?
0: Ale nikdo nevěděl. Na obloze se křižovaly blesky a fíjú, vítr zvedl Kuka do vzduchu a praštil s ním o zem.
1: Ou, ou,
0: naříkal. Těžký medák se držel větvičky. Měl štěstí, že měl nakonec takové kulaté bříško. Vítr s ním ani nepohnul. Kuk se tedy chytil medáka a běželi dál. Vítr s nimi cloumal, ale Kuk se medáka nepustil a neplácli sebou na zem, ani když se přes ně přehnal vír prachu. Těsně vedle nich spadly dvě velikánské kapky deště a hned další a další. Kuk se hrůzou třásl.
1: Skok, skok, kde je asi teď můj milý Bráška? Jestli nenajde střechu, pod kterou by se schoval, ty velikánské kapky deště ho utlučou. Je přece tak tenonký a lehonký, naříkal.
0: Svižníci se schovali pod kamenný převis. Starý svižník si narazil klobouk až na oči a límec kabátu si ohrnul. Ostatní svižníci se třásli strachy a co vak, klapali kusadly. V tom bum, bác, ozvala se hrozná rána, do převisu práskl blesk. Svižníci se svalili na jednu hromadu.
3: Hrom do hromu, takhle ty dva mrňou se nechytíme nikdy, hromoval starý svižník.
0: Kuk s medákem dorazili z posledních sil k červenému chomůrce.
2: Střecho,
0: volali.
1: Střecha, střecha. Našli jsme střechu a jsme zachráněni.
0: Červená muchomůrka s bílými puntíky na klobouku je pěkně přivítala.
1: Račte dál, pod mou střechou je místa dost.
0: Byla to dáma, široko daleko známá svou pohostinností, však taky pod jejím červeným kloboukem bylo plno. Byli tam roháči, motýlci, cvrček, komár, zkrátka všichni, kterým se podařilo doběhnout pod její pohostinný klobouk. Kuk si na každého hosta posvítil svým slunečním kamínkem.
1: Neviděli jste mého Brášku Skoka? Není tu někde mezi vámi?
0: Ale Skok nebyl nikde a nikdo ho neviděl. Kuk zesmutněl. Marně ho medák těšil.
2: Však oze, dajde, uvidíš.
0: Ale Kuk už nevěřil, že se ještě kdy setká se svým Bráškou Skokem. Najednou všichni strnuli.
1: Co to? Co to je?
0: V dešti se objevila podivná postava, jako by na tenkých nožkách pochodovaly listy.
1: Strašidlo! Podívejte se na to podivné stvoření. Strašidlo! Strašidlo!
0: Třásli se všichni a každý se snažil někam se schovat, ale nebylo kam. A stvoření se pomalu přibližovalo.
4: Pro pána, vždyť to jsou mravenci přikrytí listem a nesou někoho na nosítkách, volali všichni.
0: Za nimi poskakovala postavička od hlavy až k patě obalená blátem. Kuk a medák ji nepoznali. Na nosítkách přinesli mravenci promáčenou mušku, třesoucí se zimou. Medák se mušky hned ujal a nabídl jí lok medovinky. Muška však odmítla a tak si medák lokl sám. V tom Kuk poznal Skoka.
1: Bráško, Skoku, konečně jsem tě našel. Kde jsi byl a jak to vypadáš?
0: Ale zablácený Skok sklopil hlavu a mlčel. Kuk všechno pochopil.
1: Tak ty jsi byl s muškou?
0: Skok přikývl a díval se do země. Medák ho plácl do ramena, až si Skok málem sedl.
2: Kamaráde, bzum, bzum, ale že jsme se tě něco nahledali. A jaký jsme měli o tebe strach? Už jsme tě viděli v doupěti svižníků a ty zatím...
1: Takhle ten poklad nenajdeme nikdy,
0: káral ho Kuk. Skokovi vyhrkly slzy, které si rozmazával zablácenými pěstičkami. Kukovi bylo Skoka líto a tak ho pohladil po ramínku.
1: Ale co, já už se nezlobím, jen když si zase se mnou, Bráško.
0: Ostatní, když viděli to šťastné shledání a velké usmíření, začali tleskat a muzikanti hrát. Muška, zmáčená a zesláblá liákem, už skoro uschla a taky Skok a Kuk vzali mezi sebe a dali se s ní do tance. Medák se k ním taky přidal a všichni se radostně točili kolem dokola. V tom se červený klobouk muchomůrky začal třást.
3: Pozor, cítím svižníky i na dálku. Rychle utečte, volala červená muchomůrka.
0: Naši přátelé jí poděkovali za pohostinství. Skok poslal mužce vzdušný polibek, chytil kuka za ruku a zmizeli v houští. Medák se valil za nimi. Sotva přátelé zmizeli, přidusali svižníci v zablácených botách.
3: Neviděli jste tu takový dva mrňouse, takový třasařitky?
0: Zachraptěl starý svižník. Ale červená muchomůrka, že nikoho takového neviděla, a celá se červeně na něj usmívala.
3: U bource bavího zase jsou pryč. Jak chcete najít poklad, když neumíte ani pořádně pochodovat? A nebo ho snad nechcete najít?
0: A všichni svižníci volali, že chtějí, a dali se na pochod za svým velitelem, starým svižníkem. Na lavičce před chaloupkou pod Jalovcem si všichni oddychli.
1: Tak skok se přece jen našel,
0: radovala se Janinka.
1: Měla jsem o něj takový strach.
0: Broučík zatahal poutníčka za rukáv.
1: Až bude bouřka, schovám se taky pod muchomůrku. Dobrý nápad, že?
0: Řekl Broučík. Janinka se vesele smála.
1: Já jsem moc ráda, že všechno dobře dopadlo.
0: Malý Janoušek se však mračil.
1: Jak to? Nic dobře nedopadlo. Našli skrytý poklad? Nenašli. To abych ho už dávno našel.
0: Poutníček se chystal k odchodu. Čukl Janouška do tykatla. Milý Janoušku, ono nebývá někdy lehké, co se lehkým zdá. Však na to přijdeš, až budeš větší. Pak se vznesl, zamával lucerničkou a odletěl. Všichni mu pěkně zamávali a šli spát. Však už byl nejvyšší čas. Červené slunce se už vykutálelo na oblohu. Všem se dobře spalo a zdál se jim pěkný sen o červené muchomůrce, která kuka a skoka zachránila před velkou bouřkou. Bílé puntíky na klobouku jí najednou zezlákly. O, to byla krása.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme s lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třebaže všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě, kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosil a slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl 2 talíře a Brouček skoro také 2. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Motříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do sín.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku, šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčka

stůl, motříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom kmotříčka, po ní tatínek, pak kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, Brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc doběla, hodně jasné,

0: Beruška tvrdila, že je do růžova. Janínka pak měla za to, že je takové, jaké mívají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. Neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janínka. To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje, vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno kvetlo, ale pro všechno. Tráva popás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely. A ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno, jen se to míhalo a zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky a ty oči. Ty krásné černé oči. A ty oči tolik plakali a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma. A já nevím cestu. A bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Verunka. I nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená se 7 černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči, a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za Broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. Proč by musel tady svítit? Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka a tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi Brouček, také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi Brouček. Viď, Broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem Brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl Brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným Broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým Broučkem.
2: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou, jestli do nebe nebo do pekla.
2: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
2: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku. Však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani jí nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně broučkovi celou nožku namastila. Teprve když byla s broučkem sama, začala. Viď, broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jako by nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku drobátko z večera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu. Co pak to? A když se brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z růžtky má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcit, že má. Bere si mladého Verunka tamhle na druhé straně z šípku. Toho? Vít je takový rozzlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z růžtky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka, ale brouček nemohl ze sebe ani slovička vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžtky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku a ptal jsem se jí, jestli bych chtěla být také takovým broučkem a ona mě jednou povídala, že bych chtěla a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, broučku, broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leď a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. A brouček si dal říci, letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžtky. Prosím vás, odpuste mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že brouček spí. A začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku, tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda, ale já víš co, já se to rozmyslím, přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel, zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tomu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janínka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janínka a nosíček jako Janínka a všecko na vlas jako Janínka, to ti musíme říkat Janínka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka.

0: a měli Janouška a měli Janinka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového jara.
1: O čaroději Vejrychovi. Tak to vám kdysi dávno za starý časů žil zrovna pod Krkonošema hejtman Jan Václav Vejrych. Mimo jiné spravoval malé město a panství, které mělo ve znaku vzrostlý strom jilm, který v těch dobách stával na náměstíčku a podle něhož se město do dnešních dnů jmenuje Jilemnice. Byl to tvrdý a neúprosný mocipán, který se k podaným choval krutě a ještě ke všemu se oddával svým prapodivným zálibám. Zaříkávání, čarodějnictví a černé magii. Lidé jej považovali za ďáblova pomocníka, který je spřízněn s různými běsy, čerty, čarodějnicemi a dalšími nadpřirozenými bytostmi a temnými silami. A jak už to tak v těchto případech chodí, raději se mu vyhýbali jak čert kříži, protože nikdy nevěděli, co od něj mohou čekat a hlavně se jej báli. Tento hejtman žil během strašlivé 30leté války a snažil se toto těžké období překonat právě pomocí kouzel a magie. Vlastnil totiž čarodějnou knihu a ta mu dávala obrovskou moc a byla mu v těchto dobách nedocenitelným pomocníkem. Za svoji horlivost při správě panských statků získal dokonce šlechtický titul a erb Jana Václava Vejrycha z Gemsenfelsu. O tomto legendami obsedeném hejtmanovi se dochovaly mnohé strašidelné historky, všelijaké poudačky a přehršel písemných záznamů o zázracích kouzlech a neuvěřitelných kouscích, které tento jilemnický čarodějník během svého života a dokonce i po něm konal a kterými sužoval a děsil svoje okolí. Jednou, když čeledín Joska čekal na svého pána, vstoupil do sednice ve dvorci, ale pán nikde. Na stole ležela otevřená kniha. Čeledín do ní nahlédl. Ale jednak neuměl moc číst. A ještě ke všemu písmo bylo prapodivné. A ještě nikdy takové nespatřil. A najednou oknem do komory vlétl černý havran a usedl na Almaru. A za ním druhý, třetí, až jich nakonec bylo 12. Joska začal máchat rukama a křičet, aby je vyplašil, ale nebylo to nic platné.
2: Co pan poučí? Co pan poučí? Co si léčej pchá? Co si léčej pchá?
1: Přehotali havrani jeden přes druhého. Náhle čeledin pochopil, že to nejsou havrani, ale pekelná stvoření, která mu dozajista oči vyklovou a odnesou do pekla. Podlomili se mu nohy a omdlel. Když opět přišel k sobě, skláněl se nad ním sám Vejrych a povídá: Tamáš, holomku, za to, že strkáš nos, kam nemáš. Čeledín ještě dlouhý čas proležel v horečkách a blouznil o všelijakých běsech, skřících a raraších. No, nebudete tomu věřit, ale dokonce ani bába Kořenáska nebyla schopná poznat, zda se Juska klepe strachy, či s ním lomcuje zimnice. Skoro na chlup stejně dopadl i další soused, který přišel k Vejrychovi. Jen co zahlédl čarodějnou knihu, o níž již byla řeč, ozvala se veliká rána. A najednou od stropu visí chlupatá noha. Vstřímila se jako živá a na konci kopyto. Najednou se ozve další rána a spadne druhá noha. Jako by to nestačilo, ozve se třetí rána a spadl trup, pak obě ruce a nakonec s děsivým dunivým zvukem se po místnosti kutálí i hlava. Soused omdlel a když se probral, viděl nad sebou čerta, který po něm natahuje pazoury. Stihl se jen pokřižovat, zavřít oči a schoulit do chlubička. V tu chvíli vešel Vejrych, pokynul čertovi rukou a ten se rozplynul jak pára nad hrncem a zůstalo po něm jen trochu kouře a sirného smradu.
3: S čím si to zahráváš, opovážlivče?
1: Zahřměl Vejrychův hlas.
3: Máš velké štěstí, že jsem přišel včas. Byl by se svěru se zlou potázal.
1: Také byly známy případy, kdy se správce Vejrych na vícero místech ve stejnou dobu vyskytoval. Zřejmě proto, aby své podané měl pod dozorem. Dokázal prý, aby jeho povozy sami bez koní jezdili a rozmetali hnůj po polích. Po své smrti byl Vejrych dokonce spatřen, jak kráčí za smutečným průvodem a vlastní rakví a pobaveně se usmívá. Čert ví, jak ono to vlastně všechno bylo. To už se dnes asi nedovíme. Je pravda, že v těchto dobách se v zemi české vyskytovala všelijaká peleš lotrovská. Ale také je docela dost dobře možné, že správce Vejrych nebyl žádný čaroděj ani ďáblův pomocník, ale nadaný vynálezce a rozumem obdarovaný člověk, který byl zvídavý a zabýval se všelijakými pokusy a bádáními, neboť chtěl přijít věcem na kloub a pochopit je. A vzhledem k tomu, že prostý lid v této době nebyl nijak vzdělaný a spoustu z těchto věcí nebyli lidé schopni pochopit, tak prostě z Vejrycha udělali čaroděje a ďáblova za prodance. Ono je to totiž mnohem jednodušší, než si lámat hlavu a trápit se přemýšlením. Kdo ví? Inu, jedno je jisté, že chytrý člověk, který se snaží během života mnohému naučit a dokáže se poučit také z úspěchů a chyb předků, má oproti ostatním tak trochu výhodu a je vždy o pár kroků před nima. Akorát by si měl dávat pozor na hlupáky a závistivce. Protože ti jsou někdy nebezpečnější než všechna černá kouzla a temné síly dohromady.

0: Kája vyhání housata na pastvu. Tak jak to bude letos s housaty? Zeptal se Kája maminky. No jak by bylo? Začnou se dnes líhnout. Budeš jim nejdřív nosit kopřivy a potom je budeš pást jako jindy. Nebo jsi smyslel, že to letos obstará tatínek? No to ne, ale že musím do školy. Maminka už ale chystala podsádku a do večera se na ní žlutilo od dvou hus 15 housátek. Kája se ale moc neradoval. 15. To je asi moc. Musím si to nakreslit. Vzal tušku a na kousek papíru dělal čárky. Píšu 15, ještě jednou 15, nevěříš-li tovaryši, napiš si to sám. A řádka čárek před ním rostla. Je, to jich bude, vzdychl si nahlas. Mně by stačila housata 2 a mamince je 15 málo. Jo, mamince se to řekne, ale aby tak jednou s ním šla na pastvu sama, no? To by řekla, že do smrti smrťoucí už nechce ani jedno. Teď bude mít Kája ještě chvíli pokoj. Jen tak kopřivy natrhá, nějakou tu pamprlici k tomu naseká, ale jak bude první hezký den, poručí maminka, vynes to ven. A už to začne. Ještě, že nemusím na pastvu honit kuřata. Těch má už maminka 2 hejna po 18. To bych se teprv natrápil. Začas přišel tatínek a hlásil, že špačci už jsou tu a je třeba z čerstva udělat ještě 3 budky. Hned se do nich pustil. Když Kája začal pomáhat, zavolala maminka: Kájo, kopřivy! Ach jo, kopřivy. Kája musel položit kladívka a hřebíčky a jít. Cestou si myslel, jestli pak ta pitomá husata stojí za to, abych jim dal přednost před špačky. Kája se dočkal i toho dne, kdy maminka poručila. Dnes housata vezmeš poprvé ven, ale nezapomeň, na vodu ještě nesmějí. Ten den se vybalil z lehkého oparu jako nejkrásněji propečený rozpíček. Ale Kája nebyl veselý ani trochu. S nezvratnou jistotou cítil, že dneškem bude začínat jeho trápení. Maminka už čekala, až se vrátí ze školy. Dala mu do ruky vdolek a do druhé košík z housaty. Bylo jich tam natlačeno. Pro jistotu je přikryla šátkem a řekla: jdi s nima zamlází, a ne, abys je pustil na vodu. A Kája šel. U mlází už čekala Zdeňa. No, že jdeš? Vaše maminka říkala, že dnes prvně budeš pást housata. Ukaž. Odtáhla trochu šátek a žluté zobáčky se štěbetavě rozpovídaly. Ten první den to ještě šlo. Staré husy, které posikovaly za Kájou, se seznamovaly s travičkou. Za týden to však bylo horší. Kája ne a ne udržet housata pohromadě. Ne dál než 20 metrů se leskl rybník. Staré husy pospíchaly napřed a housata za nimi. Do vody ještě nesmějí, to Kája věděl. Jak mohl nejčerstvěji, schytal housata do košíku, sedl na pařez a řekl Zdeně: svážu je k sobě. A konec špagátku budeš držet. Vezmu jednu nožičku od prvního a volně přivážu za nožičku k druhému. Zdeňo, držíš? Držím. Když bylo ale 15. přivázáno, rozkřehotala se jedna z hus, chytla motouzek a táhla housata za sebou do vody. Housata nechtěla, ale máma husa je táhla jako koťata. A Zdeňa vypískla: jú, Kájo! A než Kája vyskočil, první house už bylo ve vodě. Kája se vrhnul za ním, chytl konec motouzu a táhl je na břeh. Husa se s ním chvíli přetahovala, ale pak jí to omrzelo a se syčením pustila motouz. Kája udělal kotrmelec a rozplácl se mezi housata na břehu. Z čerstva je rozvázal a honem, honem naskládal zpátky do košíku. Uf, obrátil oči vzhůru, podíval se na Zdeňu, která se chichotala do dlaní a vzdychl si. Jo, jo, je to ale trápení s těmi housaty.
1: Rozkaz pro krejčí a všechny dvořeníny. Kdo už je nejdřív šaty princezniny, ten dostane zlata tolik, co sám váží. Jestli do zítřka se šaty nepodaří, krejčí budou ráno kratší o hlavu. Krejčíci teď máte na vybranou. Buď to hroudu zlata, nebo popravu.
2: Co to šiješ?
3: Plášť.
2: Jak je ošklivý.
3: Mně se líbí.
2: Mně se ale protiví. Však budeš mít šaty přesně, jak jsi chtěla. A zítra si krále vezmeš za manžela.

0: Trojí šaty dala jste si šít. Trojí šaty hotovy už jsou. Tím jsem, princezno, já vyplnil svůj slib. A nyní vám šaty předvedou.
1: No, co říkáš, Lado? To je nádherné. Pověz, líbí se ti?
2: Ne, měli být jako slunce za letního dne.
1: Já ti nerozumím.
3: Vždyť jsou překrásné.
4: To je přesně to, co princezna nikdy nechtěla. Otrokyně tančí v šatech tak krásných, až přichází i urozený zrak. První tolik připomínají východ slunce. Perly něžné, jako když se třpití raní rosa. Zkrátka, švadleny i krejčíci se ne nadarmo snažili celou noc. Jakoby šaty opravdu ze slunečních paprsků ušily. Dvořané omámeně hledí. Kazisvět uspokojen usedá na přinesenou sesli. Lada je nápadně pobledlá. Očima hledá starou chůvu, v jejíž hlavě se celá lest se šaty zrodila. Kazisvět tleskne párem plechových rukavic. A už jsou tu druhé šaty, ještě krásnější než prvé. Na dvoře tančí letní den. Úžaslý mnich zírá na otrokyni, která se svléká z letní oblohy a nadýchané krajky k princezniným nohám skládá. V prach nádvoří upírá své zraky stále nejistější Lada. Stařičký Hostimír raduje se v domnění, že dceru v brzku provdá. Ovšem nejkrásnější roba je ta, která má spodobnit noční oblohu. Jakoby se náhle setmělo a uprostřed horkého dne se stoupila půlnoc ozářená na místo hvězd leskem těch nejdražších kamenů. Nejen mnich němně vydechne, když otrokyně svlékají nad pozemskou tanečnici a k nohám ladiným padá drahocené hedvábí.
1: Modré ti budou slušet nejlépe.
0: Chcete přijmout šaty, nebo nechcete?
2: Nejsou ošklivé.
1: Jsou krásné, bez váhání.
2: Přece ale nejsou jako noc pod hvězdami. Nesmíte se, prosím, králi, urazit.
0: Tedy myslíte, že nesplnil jsem slib? Princezno, to všechno jsou jen řeči plané. Jen mě urážíte odkládáním svým. Buď to ještě zítra svatbu přichystáme, nebo pozítří vám válku vyhlásím.